0: korun. Jeho odpovědi ale pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují, vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
1: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve čtyřech jazycích, takže si to vlastně mohou pouštět návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině.
0: Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola US Open. Jeho výhru nad Britem Samuelem sledoval David Prouza.
2: Jiří Lehečka získal všechny tři sety a Samuela vyprovodil 6-4, 6-2 a 6-4. Několikrát v utkání přišel vlastní podání, ale zároveň byl schopný vždy reagovat a britského tenistu sám obrat o jeho podání. Takže teď čekáme ještě na zápas Lindy Noskové. Její soupeřkou bude Tajka Tararudiová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Postup do třetího kola slaví taky Karolína Muchová, Nikola Bartuňková prošla do druhého kola, v něm skončila Karolína Plíšková. Fotbalisté Bohemians v dohrávce čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0, vyhrála po třetí v řadě a v tabulce se posunula na druhé místo o bod za pražskou Slávií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na silnici před Náchodem. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Pozor, ve sjezdu před odklonem stojí několik vozidel, zřejmě s nadměrným nákladem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Berounem. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku a popojíždějí v odstavném pruhu. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda pozor na nehodu za Českou Skalicí. Začerpací stanicí ONO havarovala dodávka, je mimo vozovku, částečně zasahuje do jízdního pruhu.
5: 200 metrů za ONEM po pravý straně vyčumuje střový kousíček do silnice, dodávka a pohybujou se tam lidi bez vest.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 27 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál, je s vámi Jiří Štefl.
6: Velmi rád ve 2:05 ve čtvrtek 3. září. Teď už si zavolejte do nočního Radiožurnálu o novou audioknihu Tragédie Liblice. Je to rozhlasová hra, která je inspirovaná vypnutím rozhlasového vysílače Liblice B. Ten vysílač dodnes stojí, ale už je nefunkční, nepoužívá se a najdete ho ve středních Čechách. Tady jsou telefonní čísla, která vytáčíte právě teď, 221 552 155 anebo na konci 255.
7: Noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
6: Těším se na vás, volejte, studio nočního Radiožurnálu. 2:06 v tuhle chvíli, ještě než někoho přijmeme na telefonních linkách, tak hudba Santana a Michelle Branch. Tak ať se vám dobře poslouchá, klidnou čtvrteční noc.

0: 10 minut po druhé hodině v noci, chcete-li čas říct jinak, tak 2:10, anebo za 5 minut bude 2:45, jak chcete. Tady je vysílání nočního radiožurnálu, máme pro vás telefonickou soutěž, zavolejte si právě teď o tragédii Liblice, tak se jmenuje nová audiokniha inspirovaná vypnutím rozhlasového vysílače Liblice B ve středních Čechách. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Bejorálek a další v humorném rozhlasovém krimidramatu.
3: Šulc jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Šulc ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Luboš je na telefonu. Luboši, dobrý den.
4: Dobrý ráno.
0: Odkud nám voláte?
4: Od Třebíče.
0: A jak to, že tam na Třebíčku dneska v noci nespíte?
4: No, to je jednoduchý, protože jsem se právě vrátil z práce.
0: Tak práce za vámi. Napečeno, co jste pekl dneska?
4: No jo, chleba, rohlíky. No.
0: A povedlo se.
4: Jo, šlo to.
0: Tak dobrou chuť samozřejmě všem strávníkům, kteří potom přes den budou jíst a nakupovat. Luboši, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou audioknihu Tragédie Liblice. Já se ptám, k čemu primárně sloužil vysílač Liblice B? Za A k šíření rozhlasového signálu, za B k předpovědi počasí a nebo za C šířil mobilní signál. Co myslíte?
4: No, myslím, že rozhlasovej.
0: Ano, přesně tak. Několikrát to v našem vysílání zaznělo. Liblice B, to jsou dva takové stožáry, které dodnes stojí, ale už se nepoužívají. Už z nich ten signál podle mě na středních vlnách dokonce se už dnes nešíří.
4: Ano, ano.
0: Tak Luboši, dobrá zpráva pro vás.
4: To byla i nejvyšší stavba.
0: Ano, dodnes to je mimochodem nejvyšší stavba v Česku přes 300 metrů, takže dodnes to ještě nikdo netroufnul. Ani žádná stavba, ani žádná barák, mrakodrap. Máme tyhle dva vysílače. Tak Luboši, dobrá zpráva pro vás, audiokniha vaše. Když takhle pečete jako pekař po nocích, tak můžete poslouchat u toho nějaké třeba audioknihy nebo něco takového?
4: No, to nemůžu. No, to nemám čas. A mě je tam takovej hukot, že to bych neslyšel.
0: Rozumím.
4: Až doma potom v telíšku.
0: Takže v klidu hlavně. Tak Luboši, mějte se krásně, zůstaňte mi prosím ještě na telefonu a dobrou noc. Na naslyšenou. Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, díky, že i pekaři nás takhle po nocích poslouchají po směně. No, za chvíli pro vás máme další reportáž, tentokrát bude o Leteckém muzeu ve Kbelích v Praze. Teď 2:13.

0: Letecké muzeum Kbely má od včerejška nový cenný exponát. Do svých sbírek totiž převzalo armádní Albatros. Letoun s označením L-39C sloužil desítky let k výcviku nových pilotů, jako předstupeň před bojovými proudovými letouny. Za dobu provozu Albatrosy absolvovali asi 33 tisíc letů a vycvičilo se na nich 200 pilotů českých vzdušných sil. Včera se tři armádní letouny prolétly nad Českem naposledy. Jeden pak zamířil rovnou do muzea.
1: Poslední okružní let nad Českem. L-39C Albatros v šedé barvě se žlutým čumákem v doprovodu dalších dvou proudových letounů vzlétl v Pardubicích. Přelétl třeba nad vojenskou základnou v Čáslavi nebo nad svým výrobním závodem Aerovodochody a doletěl až sem na vojenské letiště ve Kbelích. Pilot dělá elegantní otočku a přistává. A naposledy roluje po runwayi. Tenhle motor teď vypíná úplně naposledy. Znovu už ho nikdo nenastartuje.
2: Pane řediteli, hlásím ukončení provozu L-39C celé státního podniku.
3: Pane řediteli, gratuluju k oficiálnímu poslednímu letu L-39 jak zapsání do historie.
2: Děkujeme.
1: Hlásí ředitel Pardubického centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a gratuluje mu ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva. Poslední pilot Albatrosu a letecký instruktor Ján Hromník zapisuje do deníku přípravy letadla závěrečný záznam.
4: Doba letu 55 minut a mali jsme tam 3,0 G. Preťažení maximálne, ktoré sme tam za letu dosiahli, to bolo pri tom rozchodu, som to trošku vytáhol. Videli sme kus Českej republiky. Našťastie všetko prebehlo v poriadku. Pocit toho je to smutné, no. Je to... Bude mi to chýbať.
1: Poslední desítky metrů obstarává postarší traktor Zetor, který Albatrose odtáhne do areálu Leteckého muzea ve Kbelích na jeho nové místo. A v čem je tedy letoun unikátní, vysvětluje Ondřej Koukol z Aerovodochody.
5: Ten letoun je nezáludný, dokáže odpouštět nějaké chyby. Jeho aerodynamická koncepce je velmi vhodná pro ten výcvik. Jeho letové parametry a výkony jsou přesně to, co vlastně kadet potřebuje od přechodu z vrtulových letounů, než přejde na nadzvukové stíhací letouny.
1: Pro muzeum jde o cenný přírůstek do rodiny proudových letounů ve sbírce, říká ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
6: To cečko je unikátní to, že to byl skutečně letoun, na kterém se vycvičily stovky a stovky našich vojenských pilotů. A je to letoun, který je živou legendou těch posledních dekád českého letectva. Jsou tady další typy tohoto letounu. Vlastně to navazuje všechno. Máme tady delfíny, L-29, L-39, no a jednou věřím tomu, že ten Skyfox tady bude taky.
1: Právě L-39NG Skyfox je generační následník, který ve výcviku nových pilotů nahrazuje Albatrosy. Pro expozici první generace proudových letounů chystá Letecké muzeum ve Kbelích nový hangár. Hotový by měl být asi do 5 let. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
2: Na hodinách je 14:30. Krátké zprávy s Lukášem Pastejříkem.
3: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka, konkrétně šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Na žloutenku typu B a C, HIV nebo syfilis se dnes můžou nechat otestovat lidé v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je bezplatné a anonymní, zájemci se nemusí předem objednávat. Šance brazilského prezidenta Lula da Silvy a jeho hlavního vyzývatele Flávia Bolsonára v nadcházejících volbách se vyrovnaly. Podle průzkumu agentury Quasec se Lulův náskok měsíc před hlasováním stenčil na jediný procentní bod.
0: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka je stejně jako Karolína Muchová ve třetím kole US Open. 24-letý český reprezentant porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Z posledního Grand Slamu roku naopak vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do druhého kola. Fotbalista Tomáš Čvančara se podle televize Sky Sport po 3 letech vrátí do České ligy. Útočník německé Borussie Mönchengladbach by měl zamířit na roční hostování do Hradce Králové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova a překážka na D10 za Prahou. Dálnice D1 z Brna na Ostravu je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. Provoz odklánějí na kilometru 226, to je exit Vyškov západ. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Objížďka už je plynule průjezdná. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy zvyšte pozornost za odbočkou na Horní Počernice. Na 7. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. A podobnou situaci čekejte na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové. U Koclířova stojí porouchané nákladní auto. V místě se vybočuje i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
2: A posloucháte nás během středečně čtvrteční noci, ale pravda v tom kalendáři už je oficiálně čtvrtek 3. září, 4 minuty po 2:30. Myčka, vysavač nebo zbíječka, 3 přístroje nutné pro pravidelnou údržbu pražského metra. Na jednu takovou noční směnu v metru vás vezmeme v reportáži chvilku po 3:15, takže i do pražského metra, pokud nás tam posloucháte na noční, tak vás zdravíme, díky za vaši práci. Za chvíli z hudby třeba novinka od Tata Boys, teď Avicii.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

z toho prečet, ale rozumiem.

0: Správci zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku sčítají škody po letních extrémně vysokých teplotách. Kromě toho, že přišlo výrazně méně návštěvníků, sucho a horko škodili taky vzácným exponátům a zelení v zámeckém parku.
1: Se správcem parku Lubošem Maderem jsme si zašli do jižní části zámeckého parku. Před sebou máme uschlý strom.
2: Je to následek zejména letošního sucha, 80 až 100 let starý smrk stepilý, který přežil několik vln kůrovce.
1: Kolik už takových vzrostlých stromů letos na to sucho doplatilo u vás?
2: Pokud dobře, je to už pátý jedinec letos z těch starých stromů.
1: Z horkých zámeckých zahrad jsem se s kastelánem Martinem Váňou přesunula do zámeckých komnat. I tady tropické počasí zanechalo stopy. Víte, kolik tady bylo stupňů v těch největších vedrech?
3: No, já bych vám to moc neměl vykládat, vzhledem k tomu, ať ty všechny zápůjčky nemusíme vracet. Měli jsme tady nějaký extrém k těm 26, 27 stupňům, ale opravdu snažili jsme se to v rámci možnosti srážet, jak jen to šlo.
1: V sálech úspěšně tlumí sluneční záření pomocí stahovacích rolet mezi okny.
3: Myslím, že tady poměrně zdárně naplňujeme třeba právě podmínky zápůjček předmětů od různých institucí.
1: Kastelán už proto oslovil architekta, aby do projektu připravovaných stavebních úprav promítl i intenzivnější stínění zámeckých sálů.
3: Samozřejmě musíme dodržovat nějaká pravidla, jsme kulturní památka, ale například tady ty vnitřní rolety se nám poměrně osvědčily.
1: Kastelán Martin Váňa sledoval v tropických dnech i rapidní pokles návštěvníků zámku. Tím, že letos otevřeli sezonu od března, o měsíc dřív než obvykle, je ale ta letošní stále jednou z nejúspěšnějších sezon za poslední roky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. V pražském metru to žije i v noci, i když pravda, cestující se do něj nepodívají. Metro denně přepraví víc než 1 milion cestujících. Aby fungovalo tak, jak má, musí ho v noci technici pravidelně kontrolovat, opravovat a uklízet. No a na jednu takovou směnu jsme se vydali s nimi.
1: Je noc a s pracovníky dopravního podniku hlavního města Prahy jsme teď ve strojovně eskalátorů ve stanici metra Florence.
2: Díváme se přímo na hlavní ústroj pohonných jednotek těchto třech přestupních eskalátorů. Skutečně se díváme na 7,5-tunový hlavní řídele.
1: Říká vedoucí jednotky dopravní zařízení Petr Vondráček.
2: Je to spousta mechanismů, který si musí kontrolovat, navíc přepravujeme cestující. Takže si to vyžaduje velkou dávku kontrolních činností, které souvisí s bezpečím provozu.
1: Když pracovníci v metru vypnou elektřinu, běžné soupravy nahradí motorové univerzální vozíky, takzvané MUVky. Jsou žluté a technici s nimi dopravují různé stroje. Jeden z pracovníků teď používá zbíječku napojenou na kompresor. Čistí usazené nečistoty, vysvětluje vedoucí provozu tunely Milan Betráček.
3: To byla ukázka čištění odvodnění, kdy se čistil žlábek na odstupové rampě.
1: Tunely uklízí pracovníci dopravního podniku taky speciální myčkou a vysavačem. Myčka stříká na všechny strany, myje celý strop. Je to taková konstrukce, půlkruh, který má několik trysek stříkající vodu.
4: Jedem do stanice už.
1: Tohle mytí, to se dělá každý večer?
3: Ty trasy by byly přetížené, že tak jedeme dvakrát, třikrát a jezdí vysavač.
1: A co vysává vysavač teda?
3: Vysavač vysává to, co my jsme teď umývali.
1: Technici mají v noci na údržbu tunelů čas zhruba 2,5 hodiny. Z Prahy Laura Hajková, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď Lukáš Pastej říká zprávy.
4: Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali 2 podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojení na Rusko. Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé je z lánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Tenisté Lehečka a Muchová prošli do 3. kola US Open a počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přeháňky teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útoku na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si včera předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
5: Týdeník Die Zeit napsal, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na 2 podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
6: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
7: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
8: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
9: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
8: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Festival malých nakladatelů Tabů, kde dnes začíná v Táboře. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Tabůku Juraje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
10: Tabuk je crossover book festival. Je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře.
2: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open do 3. kola, stejně jako Karolína Muchová, která se to v New Yorku podařilo po 4. za sebou. S Grand Slamem se naopak loučí Karolína Plíšková. Ruce Schneiderové podlehla 1-6 a 6-7. Plíšková mluvila po utkání o tom, jak je čím dál tím těžší získávat přímé body z podání.
11: Ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak jako všichni trénujou, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází, určitě všichni si jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a pokud jako vyloženě netrefím ESO na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc a není takový tlak na ten servis a můžete si víc dovolit i na tom returnu, ale tak to teďka prostě.
4: Do 2. kola tenisového US Open postoupila 20-letá Nikola Bartůňková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za odbočkou na Český Brod. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. A policie odklání provoz na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na D1 z Ostravy do Přerova počítejte s omezením za Klimkovickým tunelem. Od kilometru 345 až po sjezd na Bílovec se projíždí pouze jedním pruhem. Silničáři budou až do zítřka přestavovat dopravní značení. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu kvůli opravě vozovky. Kolona se teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál, dál je s vámi Jiří Štefl.
13: Velmi ráda, jestli se už probouzíte do nového dne, tak je to čtvrtek 3. září, 6 minut po 3. hodině. Po půl čtvrté pro vás mám aktuální díl Vinohradské 12. Do té doby si ale třeba ještě taky zahrajeme. Za chvíli Tina Turner, Regan Bowman a teď taky David Koller. Dobré jitro.

0: Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Tak přesně takhle rozdílně můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí jim najednou hned několik typů a počítají i s jejich využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíc hodit.
1: Už to pojede.
2: Startuje to tady na pana profesora.
1: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
2: Už to umí, ale tady mezi lidmi.
3: Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6, vyrobený vojenským opravárenským podnikem. Už na první pohled je to vojenské vozidlo, ale velké jen jako osobní auto.
4: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet?
2: Ale nebudu jim jezdit maximálkou.
3: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
5: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. To, aby ten robot, já říkám, by měl být parťák v tom týmu, tak vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
3: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Každé z nich se hodí pro jiné situace. Český Taros neboli taktický robotický systém patří mezi větší a těžší.
5: Logistika, doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu si představíme, že dáme jako nosítka evakuace nějakého zraněného. Třeba to není úplně z toho místa incidentu, protože ta platforma je jako relativně veliká, samozřejmě to má vždycky nějakou svoji stínovou rizikovou stránku.
3: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
6: To je levná konstrukce, jsme schopni to nabídnout za, řekněme, skoro desetinu ceny.
3: Popisuje Karel Zimmermann.
6: My si ji postavili kompletně sami.
3: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
6: Se očekává, že ta autonomie může selhávat, tak ten robot dřív nebo později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
3: Je to připadá trochu jako zručný akrobatický cyklista, takové ty pohyby tu a tam, sem tam, pootočit se.
6: Že se vlastně snažíme naučit toho robota, aby zotavoval se sám z různých zaseknutí.
3: Čím ho učíte nebo co umí už?
6: To, na čem pracuje. Z měření, které dělá ten robot, z kamerových obrázků, z lidarových skenů, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
3: Teď tady jede po trávě.
6: Třeba tráva typicky pro mnoho autonomních systémů je velká potíž, protože v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
3: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
6: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů, takže odhadujeme vlastnosti toho terénu. To znamená, u trávy chápeme, že je měkká, že poddajná, na druhou stranu bude kluská, takže třeba když potřebuji jet do většího kopce, tak se musí robot rozjet.
3: Tříkolka Helhest vypadá jako samá kola. Drobný rám s elektronikou se mezi nimi skoro ztrácí. K přepravě nákladů se proto moc nehodí, ale mohl by sloužit jako ostraha.
6: Autonomní ostraha objektů, anebo vojenská mise, autonomní ostraha nějakého perimetru a liší se možná jenom vybavení, kterou na robota můžeme namontovat. Tak jedna ze zajímavých věcí je, že je tichý. Vzhledem k lítacím prostředkům, když jede po rozumným terénu, tak jsme někde do 40 decibel.
3: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
5: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy a celá scéna vypadá jako jinak.
3: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Radiožurnál.

0: V Radiožurnálu pro vás taky Tina Turner. Dobré čtvrteční ráno přejeme. Za chvíli bude půl čtvrté. Teď se s námi vydejte na Mladoboleslavsko. Tam jsme zjistili, že v obci Rokytovec se o mandát v zastupitelstvu přihlásili jenom 4 kandidáti, tedy o jednoho méně, než je zákonný limit. V říjnu se tam tedy volit nebude. Poslední zakázkou současného vedení je výměna pouličních lamp, pak zprávu obcem a nejnutnější agendu převezme ministerský úředník.
1: Vcházím na obecní úřad úřední hodiny středa od 16 do 17 hodin, tak přímo tady pan starosta. Nebude se vám stýskat po tom, že nebudete pan starosta?
2: Nebude a hlavně se mi nebude stýskat po té agendě, které je čím dál tím více.
1: Nezávislý starosta Rokytovce Jaroslav Misík, je to ten hlavní důvod, proč nejdete znovu do voleb?
2: Mám své druhé zaměstnání a je to tak časově náročné, že už mi nezbývá čas ani na své vlastní koníčky a rodinu.
1: Přišel se za námi podívat nezávislý zastupitel Zbyněk Horvát, který chtěl kandidovat v říjnových volbách.
3: Už v předchozích volbách jsem kandidoval v dodatečných volbách, kdy vlastně rovněž se stala situace, kdy byly dodatečné volby, nebylo dostatek kandidátů, takže tuto situaci známe. Chtěl jsem to vlastně v úvozovkách zkusit znova.
1: Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler potvrzuje, že obec povede ministerský úředník.
4: Správce zajišťuje běžný chod obce. To je třeba odvoz odpadů, v zimě případně úklid sněhu. Na druhou stranu nesmí nakládat s majetkem, nesmí prodávat nebo kupovat nemovitosti.
1: V Rokytovci se ptám lidí přímo na návsi, co říkají tomu, že volby nebudou.
5: Hele, že nebudeme mít starostu, mi až tak zase tak nevadí. Jsme malá obec, klidně bychom mohli patřit pod nějakou větší, nevadilo by mi to.
1: Druhý muž u dřevěné zvoničky na návsi mi říká, co si myslí o tom, že nebudou mít starostu.
6: Není to dobře, protože obec si má hospodářit sama.
1: A třetí obyvatel obce, který je na procházce u rybníka, by k volbám rád šel. Dosavadní vedení chválí.
7: Jsou tady jakoby dětský dny a rybářský závody.
1: Řešení dalších mnoha věcí se tak přesune na magistrát do Mladé Boleslavy. Z Rokytovce Radek Duchoň, Radiožurnál.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Teď je 3:30. Krátké zprávy má Lukáš Pastejřík.
3: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních 2 měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadí jim taky, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Katze o tom informovala agentura AFP. Izraelská vláda je podle Katze připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády v úterý obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. A na pražském Vyšehradě dnes začíná festival Vyšehrádky, zaměřený především na děti a jejich rodiče. Nabídne divadelní představení, koncerty, workshopy i další aktivity pro návštěvníky od batolat až po školáky. Program se letos věnuje mimo jiné tématům dospívání, rodinných vztahů nebo světa kolem nás.
0: Sport.
3: Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová jsou ve třetím kole US Open. Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola, ve kterém prohrála Karolína Plíšková. V ranních hodinách v něm nastoupí ještě Linda Nosková. A cyklista Matyáš Vacek ovládl časovku na úvod závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dana Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za Břístvím. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon stále na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46 zpátky na D1. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte zatím stále s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem. Silničáři opravují vozovku. Uzavírka by měla skončit do 5 hodin ráno. A na D49 z Frištáku do Hulína je na 9. kilometru uzavřený sjezd i nájezd na Holešov. Do rána tam budou opravovat dálniční přivaděč. Použijte exit Holešov západ na 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní epizodu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Za nezdařený dronový útok v Lipsku je podle německého ministra vnitra odpovědné Rusko.
7: Německá policie identifikovala 2 podezřelé.
8: Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla.
9: Šéfka evropské diplomacie sabotáž označila za státem podporovaný teroristický čin.
0: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla.
5: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje a jak to může souviset s nedělními volbami v Sasku-Anhaltsku? Ptám se Zdeňka Roda, bezpečnostního experta z Cevro univerzity, který působí i na VŽE v Praze. Dnes je čtvrtek, 3. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Za útoky dronů na letišti Lipsko-Halle jsou odpovědní Rusové, to oznámil tento týden německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
11: Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4.
5: Ukázala na to podle něj, tak jak o tom mluvil na tiskové konferenci, policejní vyšetřování, zprávy tajných služeb.
11: Unsere Sicherheitsbehörden beobachten seit
5: a tak nějak ten nenápadný vzorec podobných útoků Rusů.
11: Desinformation und die Vorbereitung von Anschlägen.
5: Jak silné to jsou podle vás důkazy?
10: To, jak to minister vnitra a posléze kancléři německa představili, tak se ukazuje, že ty důkazy jsou velmi silné. Ukázali, že vycházely z celé řady zdrojů, zároveň ty incidenty probírali i s dalšími zpravodajskými službami. Hmm. Padla vlastně nota i na to, že řadu těch důkazů probírali se Spojenými státy a s jejich službami. Zároveň se ukázalo, že tam byla použitá podobná technologie, zejména těch dronů, ale i sestavení těch výbušnin, které ty Rusové využívali nejen v Německu, ale v jiných členských státech, NATO, popřípadě na Ukrajině. A pak tam je tam třetí kontext, že se našla podobná DNA pachatele, který velmi pravděpodobně útočil v Lipsku na tom samém letišti již v červenci 2024. Mm. Takže na základě vlastně těchto indicií se německá vláda vyhodnotila, že ty důkazy jsou natolik závažné, že je představili veřejnosti a realizovali ty odvetná opatření, o kterých se pravděpodobně budeme ještě bavit.
5: Šlo zřejmě o tři drony, které nesly výbušniny, ale nevybuchly. Jeden z nich byl zneškodněn na začátku srpna v blízkosti ukrajinského nákladního letadla Antonov, narazil mu do křídla, ale nevybuchl teda. Druhý měl údajně nalétnout do nákladního letadla německé společnosti DHL, pokud to tedy byl dron, a třetí našli zaměstnanci letiště u okraje toho areálu v poli o několik dní později, někdy v půlce srpna. To znamená zmařené, ale částečně i úspěšné útoky.
10: Škody na té infrastruktuře tam samozřejmě nějaké byly. Nebyly nějak výrazné, ale šlo hlavně o ten psychologický efekt. Jo. Tady v tom kontextu.
5: Protože se ty drony prostě dostaly do areálu, aniž by je někdo sestřelil nebo zneškodnil předtím.
10: Máte pravdu. Druhá věc je, vy se ptáte na to sestřelení, to zneškodnění. Víte co, ono to není úplně tak jednoduchá záležitost. To hybridní operace nebo ty operace pod tou taktovkou hybridního působení fungují tak, že jsou velmi náhle, velmi nečekané. Zároveň viděli jsme tam několik dronů. Nelze říct, že by nebyly úplně detekovány. Oni detekováni byli, ale zkrátka ta eliminace už je, jako detekce a eliminace jsou dvě rozdílné věci. Zároveň tu eliminaci nemůže provést jako leckdo. Já jsem se díval, jestli se nepletu, tak je to podobné jako v českém prostředí právním, kdy ty drony mohou likvidovat pouze ozbrojené složky, ozbrojené síly, tedy armáda a policie. A ta zkrátka na tom místě přítomná nebyla, takže nelze očekávat, že nějaký letišní personál by sestřeloval drony. Nemají k tomu to legislativní oprávnění. Konec konců, to je právě ta debata, která se vede v Česku. Kdo je může sestřelovat, v jaké kadenci a tak dále. Takže to je tady ta věc. A to, že se tam dostali, no ono, i když vy se dostanete blíž nějakého letiště a chtěl byste se tam prolítnout s dronem, tak můžete. Můžete tam několik minut se pohybovat.
5: Tak než vás, potom někdo ale přijde.
10: A pak někdo přijde a detekuje vás nějak znemožní. Ale samozřejmě není možné jako udělat 100% opatření, aby ten dron ani nevzlétl a nedlétal na tou plochou.
5: A kdo ho ovládá? To se ví, protože německá média mluví o zadrženém Rusovi s lotyšským pasem a Bělorusovi s ruským pasem.
10: Tam se ukazuje, že ono se mluví o takzvaném low-level agentovi, což je vlastně nějaký prostředník, který může být spolupracovník, přímým spolupracovníkem ruský zpravodajský služeb, typicky buď GRU, té vojenské rozvědky, nebo SVR, té civilní. A nebo se mohlo zkrátka jednat o nějakého prostředníka typicky z prostředí organizovaného zločinu nebo někoho, kdo potřeboval finance, protože často ty prostředníci jsou placeni za ty činy. A pak je samozřejmě ještě otázka, do jaké míry, pakliže se nejednalo o přímého spolupracovníka ruských zpravodajských služeb. Ten člověk věděl, že třeba kooperuje s ruskou zpravodajskou službou. Hmm. Protože samozřejmě ty ruské zpravodajské služby neříkají na první dobrou, my jsme SVR a provedete pro nás útok tady na tu danou kritickou infrastrukturu. Takže bylo to nějaký prostřední.
5: Že jo, to je takový ten modus operandi, který se využívá.
10: A v tom ruském prostředí ten Telegram je velmi hojně využívaný. Je tady desítky případů z Polska. Z Pobaltí, ale i z západní Evropy.
12: Žhářské útoky a podobně.
10: Přesně tak, kde ten Telegram byl využit. A pak bych tam dodal ještě vlastně jednu věc, a to je, že právě protože tam byl ten prostředník, tak je velmi složité a vlastně náročné dojít takzvané té atribuci toho útoku, neboli k dokázání, kdo za tím útokem stal. Protože vy často jdete přes několik aktérů, než se dovedete k tomu původnímu. Proto je to tak náročné. A třeba celá řada hybridních útoků je doposud neobjasněna.
12: A to znamená, že když teďka Berlín přijde s reakcí, nebo přišel, a vy jste jí nastínil, že nějaká odvetná reakce přišla, a přišel s ní po x týdnech, teda po tom, co se to stalo, tak je to rychle nebo pozdě?
10: Já bych nechtěl říct, že to bylo nějak výrazně rychle. Záleží, jaké indicie měly. Jak jsem říkal, vyskytl se tady nějaký kontext a koktejl informací, které jim zkrátka zapadly dohromady. I v kontextu například i té DNA z toho roku 2024, nebo té použité technologie. Ale v kontextu objasňování těch hybridních útoků můžeme říct, že k tomu přistoupili, nebo že to vyšetřování proběhlo pravděpodobně poměrně rychle. Jenom si vzpomeňme třeba, jak poměrně časově náročné bylo vyšetřování útoků ve Vrběticích. Byť samozřejmě je to jiný typ útoku, je to jako jiný kontext, ale i tak. Trvalo to řadu let, než jsme došli k těm potvrzujícím důkazům, že zatím stála ruská služba vojenská rozvědka GRU. Takže ano, asi by se dalo říct, že to bylo poměrně rychlé.
12: Německo teda reaguje. Reaguje tak, že uzavře ruský konzulát v Bonnu, že vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, té ohromné budově v centru města. Proč cílí německá vláda právě na tyto instituce a úřady?
10: Já to chápu jako nějaký eskalační řetězec, kde oni začínají. První je tady ten konzulát, pak je to kulturní centrum, hned to objasním, proč je to významné. Pak následně byste mohli dále pokračovat v tom eskalačním žebříčku, typicky ambasáda, vyhoštění části ambasády nebo kompletně celé té ambasády, případně přístupy k dalším třeba odvetným ekonomickým sankcím. Když se ale podíváme na to, co teďko Německo udělalo, tak konzulát je jedna věc, ale zajímavé je zejména to kulturní centrum, protože ono často bývá jako představováno zejména Ruskem, že to je centrum, kde se zájemci o ruský jazyk a kulturu vzdělávají v různých kruzech. Ale ono už od dob studené války to byla vlastně rezidura ruských zpravodajských služeb, která přetrávala. To centrum bylo chápáno jako centrum, kde se zkrátka pohybovali zpravodajci, pohybovali se tam třeba i vlivní a významní lobbysti, významně v minulosti i politici, takže nejedná se jako oběžné centrum. Proto můžeme i vidět, že zejména Rusko reagovalo na to centrum poměrně asertivně až agresivně. Ten Kolín tak trošičku vymlčeli, ale zejména se ta ruská politická scéna baví právě o tom centrum, což je zajímavé a ukazuje to, že pro ty Rusy to bylo významné.
12: To znamená, že to bolí Rusko.
10: Určitě ukazuje se, že je to pro ně prostě významné.
12: A ta reakce je dostačující na to, co se teda odehrálo za vás?
10: V kontextu toho Německa nejsem schopen říct, jestli je to jako dostačující. Je to jaký začátek toho eskalačního řetězce. Je evidentní, že ty Němci si ještě nechávají něco v záloze. Tady začali, ukázali, že jsou schopni k těmuto kroku přistoupit. Ale v tom Německu je to stejně zajímavé. V tom kontextu, když se podíváme na tu takzvanou jako rusko-německou družbu, která tady probíhala od poloviny 70. let, začala s Willy Brandtem, začala je ta známá ta Ostpolitik, která přetrvala vlastně rozpad Sovětského svazu a pokračovala ještě za Schrödera, Angele Merkel a byla vlastně tak jako formálně ukončena až Olafem Scholzem v roce 2022 v kontextu toho ruského útoku na Ukrajinu. Takže máme tady 40 let vztahů rusko-německých, které byly poměrně otevřené, byly poměrně vřelé. My víme, že celá řada německých politiků, politických elit i intelektuálů měla poměrně jako otevřený vztah k Rusku. A najednou my vidíme to Německo, které otevřeně ukazuje, že Rusko je bezpečnostní hrozbou, že provedlo agresivní útok a zároveň přistoupilo k těmto krokům. Takže v tom německém kontextu, když se podíváme na Německo 5 let zpátky, nebo před rokem 2022, tak dneska je to trošičku jako jiné Německo. Ono trošičku tu problematiku nebo tu jiné Německo posunulo do toho směru i současný kancléř Merz, který je v řadě věcí, hlavně v té bezpečnostní politice, více jako rozhodný. Je schopen jednoznačně ukazovat hrozby, problémy a definovat je. Na druhou stranu ale otázka je, jestli Merz je odrazem německé společnosti, protože Merz má, když jsem se díval na nedávné statistiky, tak má nejnižší podporu od Konráda Adenauera. Má zhruba 15% důvěru.
12: Možná to byl taky důvod, proč Friedrich Merz nebyl ten, který oznamoval to, že k tomu útoku došlo a že za něj mohou Rusové.
10: Ano, čím se dělám takový trošičku, čím se tady jenom nastíní, že právě ty rusko-německé vztahy jsou velmi jako pikantní.
12: No, já jsem to chtěl dát jenom do širšího kontextu, no, určitě. Proč jsem se na to ptal, protože německý ministr vnitra, když mluvil na té tiskové konferenci, kde oznamoval to, že Německo viní Rusko za ten útok nebo za ty útoky těmi drony, tak řekl, že ten incident není ojedinělý.
13: Since then, Germany has been on heightened alert over suspected plots linked to Russia.
12: Když jsem se ptal na tu sílu té odvetné reakce, že to není ojedinělý incident, ale je to součást hybridního působení Ruska v Německu.
14: Leipzig gehöre in eine Reihe hybrider Anschläge russischen Ursprungs.
12: Jak silné to hybridní působení Ruska v Německu je, kolika desítek, stovek dalších případů, protože tu jsou stovky případů, kdy dojde k přeletu dronu nad vojenským objektem.
15: A 300 pokusů o sabotáž ve většině případů minimálně podezření směřuje právě do Ruska. V současnosti německém
12: O jak velké hybridní akci se bavíme?
10: No je to velmi významné. Je to velmi významná hrozba, to bez zesporu. Je to jednoznačně ruská agrese. Nemůžeme to nazvat jako jiným slovem. A to, co se děje odehrává v Německu, tak Německo čelí opravdu velmi významnému hybridnímu působení. Nejsou to jenom drony, jsou to i masivní kybernetické útoky nebo průmyslová špionáž a takhle bychom mohli pokračovat. Samozřejmě těchto typů útoků, zejména tu kritickou infrastrukturu, byly v posledních letech detekovány, jak jste sám řekl, vyšší desítky, někdo říká stovky, záleží, jak se to měří vůči čemu. Ale je jich opravdu mnoho. Samozřejmě nejsme schopni říct, za jakým stálo Rusko, za jakým útokem stáli jiní aktéři, protože samozřejmě i jiní aktéři realizují tyto útoky na tu kritickou infrastrukturu. Ale to, že Rusko se tam do jisté míry fouzovka tak jako dělá, co chce a relativně se mu to daří.
12: Jak to? Jak je to možné?
10: No, ono, víte co, ono to hybridní působení, je to kombinace, abychom vysvětlili posluchačům, je to kombinace různých nástrojů, vy můžete působit třeba formou těchto sabotáží, je to kombinace různých dezinformačních kampaní, různých jako formem ekonomického nátlaku a mohli bychom takto pokračovat. No a právě ono je velmi levné. Protože ono zkonstruovat jako nějaký dron, zaplatit, řekl příklad, několik tisíc euro nebo nižší stovek euro nějakému prostředníkovi, který se s ním prolétne někde přes letiště a umístí tu bombu, je velmi levné. A i když se to nepovede, tak vy víte, že máte stále dostatečné množství financí a materiálu udělat těchto útoků třeba několik desítek. Vy nepotřebujete, aby se desítek útoků všechny vyšly. Vám stačí jeden. Sám se jako zmínil, že těch útoků bylo vyšší stovky. Ano, to potvrzují ty německé úřady také. Povedlo se pouze zlomek těch útoků, ale povedli se. To znamená, že mělo to vliv na společnost německou, která se o tom baví, mělo to vliv na německou politiku a je spíše dobré se ptát, k čemu tyto útoky měly vést?
12: No, co jste těmi útoky Rusku získat?
10: Vyvolat strach, to je takové známé. A druhá věc je, že například Rusko se může i pokusit o změnu té německé nálady, protože domnívat se, že ruské hybridní působení vzbudí v Němcích reakci, nutně vzbudí v Němcích reakci, že musíme více podporovat Ukrajinu a být více asertivní vůči Rusku, je jedna rovina. Druhá rovina je, že Němci si to taky můžou vyhodnotit tak. Tak to, že my podporujeme Ukrajinu, že jsme asertivní vůči Rusku, tak výsledkem tady té naší politiky je, že Rusové tady dělají ty útoky a my tím pádem nebudeme tu Ukrajinu podporovat. Konec konců, to je ta linka AFD. Která říká, nebo která implicitně naznačuje to, že tady ty útoky jsou, to je důvodem k tomu, že ty Rusové tady útočí.
12: Alternativa pro Německo si stýská po té energetické spolupráci s Ruskem. Teď její šéfka mluví o tom, že by ráda s Moskvou znovu navázala vztahy a kupovala ropu a plyn, tak jak tomu bylo v minulosti a vy už jste ten kontext historický tady přednášel. Do jaké míry můžou teda aktuální útoky teď souviset s těmi nedělními zemskými volbami v Sasku a Anhaltsku, kde v průzkumech dominuje alternativa pro Německo? A to letiště v Halle, to je jedno z největších.
10: No, ano, a je to významně logistický hub. No, jak to souvisí, minimálně ty němečtí komentátoři, němečtí novináři, němečtí politologové tam tu souvislost nějakou vidí. To načasování zdá se, že není nahodilé. Takže nějaký kontext tady je. My i vidíme, že v tom Německu probíhá samozřejmě debata po 5 letech té války na Ukrajině ve společnosti, do jaké míry třeba Ukrajinu podporovat anebo ne. Dochází taky, jako v jiných společnostech v Evropské unii, dochází už těm lidem připadá, že ten konflikt je třeba dlouhý, vleklý, mají jiné priority, do toho tady máme inflace, zdražování, to Rusko to všechno chápe. Proto vlastně, když vidí, to ruské hybridní působení funguje tak, že když vidí, že v té společnosti jsou nějaké praskliny, tak se je snaží ještě více rozevírat. Takže ano, ono to zapadá do nějakého toho ruského modu operandi. Vidíme, že ta německá společnost má problémy a má je. Vidíme to, jak je roztříštěná ta politická scéna, konec konců i ta podpora toho kanceláře je vlastně minimální. No tak Rusové se snaží zkrátka přelévat takzvaný olej do ohně.
12: No tak AfD má přes 40% teďka v průzkumech v Sachsenhalsku. No,
10: ale ještě v tom celoněmeckém průzkumu 28 a je první.
12: Teď si teda stěžovala taky, že když se vrátím k té reakci, do které já jsem zapomněl přidat ještě to, že Berlín by rád posílil kontroly ruských občanů při přechodu hranic, chce taky podpořit další sankce vůči Moskvě, chce vyvinout další tlak na ruskou stínovou flotilu a tak dále, tak AfD lituje, že podobně Berlín nereagoval i u Ukrajiny v případě útoku na Nord Stream. Takže tahle linka tam je.
10: Tahle linka tam je, u toho AfD tam je. Já bych jenom ještě zmínil, vy jste tam třeba vypíchnul jako by jednu věc, která se dlouhodobě diskutuje v bezpečnostní komunitě, a to je ten pohyb ruských občanů z Evropské unie nebo z Schengenu do Ruska. To probíhá. Probíhá to velmi pravidelně. My vidíme, že ty transfery jsou přes Turecko, přes Gruzii nebo přes Arménii. A je prostě jako velká debata, do jaké míry tento pohyb osob, který mají to oprávnění v Schengenu pobývat, by měl trvat i nadále, protože samozřejmě i mezi nimi může být celá řada jedinců, kteří s těmi ruskými zpravodajskými službami mohou operovat, a je to poměrně běžné, ale jenom ještě jako bych chtěl vypíchnout, a AfD je jedna linka, ale aby posluchači nechápali, že těch 40 let budování těch ruských rusko-německých vztahů byla role AfD, ta neexistovala. Tyto vztahy budovaly vlády CDU-CSU a sociální demokracie, takže vlastně objevují se i dneska už otázky, třeba do jaké míry mají ty ruské zpravodajské služby třeba dosavadní vazby nebo řekněme efektivní vazby právě mezi poslanci nebo politiky té lidovecké strany nebo sociální demokratů. Takže ten německý kontext je opravdu velmi komplikovaný.
12: Jedna z těch reakcí, když jsem ji tu zmínil, by měla vést k tomu, že Evropská unie zavede další balík, respektive rozšířený balík sankcí na tentokrát, a to číslo je ohromné, 1600 lidí a firem, ruských firem a občanů Ruska. To v těch více než 20 balících nebylo úplně běžné, že by to byl takto velký počet. To může odradit Rusko od dalších útoků?
10: Podle mě to neodradí, spíše to bude způsobovat nějaké napětí mezi těmi jedinci, vůči kterým ty sankce jsou vedené. Když se podíváme třeba na ruské sítě nebo na třeba ruské politiky, biznismeny, jak si stěžují, že nemohou cestovat do Evropy na své nemovitosti a tak dále, tak ty to asi bolí. Nicméně pro Rusko je důležité vést ty vojenské operace a mít dostatečné množství vojenského materiálu i vlastně toho lidského kapitálu na té frontě. Takže já si nemyslím, že by Rusko na základě těchto sankcí přehodnotilo svůj postup Ukrajině. To už ta Ukrajina nebo ty ruské operace došly příliš daleko, aby Rusové si teďko řekli, teď přestaneme. Nicméně je to další nějaký řád to eskalačního řetězce. Každopádně, co je tam ale zajímavé, to je to rozmražení těch ruských aktiv.
12: Ano, to je vlastně další věc, které se teď řešilo na neformálním setkání ministrů.
10: A to je velmi senzitivní. My si můžeme všimnout, že belgický premiér De Wever má k tomu velmi jako negativní postoj k tomu rozmražení těch sankcí. Byť na něj ostatní státy Evropské unie tlačí. Ono samozřejmě i ten belgický premiér, on do toho kontextu je takový specifický, on třeba říká, že by se měl okamžitě začít dovážet ropa, plyn z Ruska, aby to snížilo ceny paliv a ceny za vytápění. Nicméně samozřejmě on to Belgii uvažuje v tom kontextu, že v Belgii mají uložené peníze a majetky i třeba řada států, firem z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu, Asie. A oni se obávají, že kdyby vlastně rozmrazili ty ruská aktiva nebo skonfiskovali je, takže například i tyto jiné subjekty třeba v Africe, v Latinské Americe by se mohly zaleknout, že by mohlo v budoucnu třeba dojít i na ně v případě nějakého problému. A právě co ta Belgie chce ty záruky. Ona chce vlastně nějaké jako právní záruky, jak to vlastně zrealizovat. Takže ta diskuze se vede, jo, abych vysvětlil trochu ten belgický kontext.
12: Mimochodem se taky řešily zásoby interceptorů, které by mohly zase mířit na Ukrajinu. Kaja Kallasová jako šéfka unijní diplomacie to potom ventilovala na veřejnost. Ty útoky, které se odehrály v Lipsku, se teď propisují už i do diplomatické roviny v Česku, protože šéf české diplomacie Macinka to chce řešit s ruskou velvyslankyní.
16: Nebyl jsem jediný ministr, řada dalších pozvali buď to své charge d'affaires nebo velvyslance.
12: Chce si předvolat, chce taky mluvit se s pravodajskými službami. Lipsko je blízko, Lipsko je ani ne 2 hodiny od českých hranic.
10: Ale to
12: je
10: možná blíž do Prahy než do Berlína z Lipska.
12: Je to možné. Co to ale znamená pro Česko, protože my máme tu zkušenost s ruským teroristickým útokem ve Vrběticích. No. Tohle je letiště, které je opravdu velmi blízko českých hranic.
10: No pro nás

0: bývalém východním Německu, prostě působili do roku 89 a následně tam měli prostě dlouhé jakoby vazby. Hmm. Takže to prostředí znají velmi dobře.
1: A tu obrovskou zkušenost ale mají i s tím Českem.
0: My už jsme tady ty útoky jaké měli. Byly tady třeba útoky, jestli se nepletu, v pražském depu, kdy autobusem depu, kdy nějaký ten Kolumbiec, což by taky ukazuje se asi prostředník
1: Kolumbiec, ano.
0: Ruský služeb, tak ten jako ten hrhářský útok spáchal. Takže nějaké menší jako záznamy my tady vidíme, ale přece jenom proto Německo se ukazuje, že je pro ty Rusy významné, protože je to jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější stát Evropské unie, když se na to podíváme z toho politického výtlaku, ekonomického výtlaku. A to, že vy ukážete, že jste schopni takto zasahovat jako nejvýznamnější stát Evropské unie, to něco znamená. Vy samozřejmě můžete realizovat útoky v menších členských státech. A přece jenom, když řeknete, my děláme poměrně úspěšné útoky v Německu, tak to ví celý svět. Když byste řekli, děláme útoky třeba někde na západním Balkáně, tak to ve světě třeba řada lidí ani neví, že jako kde ty státy jsou. Ale když řeknete Germany, no tak samozřejmě každý na světě ví, že Německo je, kde je a co znamená.
1: A taky Berlín je jeden z těch lídrů té vojenské pomoci Ukrajině.
0: Samozřejmě. A to je ta další věc, ano.
1: Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Zdeněk Rot z Cevro univerzity a z Vysoké školy ekonomické v Praze. Bezpečnostní expert, se kterým jsme řešili útoky dronů v Lipsku, které mají na svědomí podle německé vlády Rusové. Mimochodem v Německu tento týden taky došlo k několika útokům na tamní rozvodny, u kterých není známé, kdo za nimi stojí. Mluví se opět o vlivu Ruska nebo zásahu krajně levicových skupin. Ve Vinohradské 12 máme před sebou tento týden ještě jedno téma, které jsme zatím nestihli probrat. Jde o návrh nového rozpočtu na příští rok, který vyvolal celou řadu reakcí i rozbrojů na politické scéně. Budeme se tomu věnovat. Naslyšenou zítra.

0: První anglicky zpívaný single zpěvačky Celine Dion ve vysílání Radiožurnálu. Teď už se Celine Dion připravuje taky na své comebackové turné ve Francii, v Paříži, zaspívá na několika koncertech. Radiožurnál, dobré ráno. Ve 4 hodiny. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Ministr kultury Otto Klempíř odvolal ředitele Ostravského muzea plus Pavla Lazara. Rusko srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testovalo odolnost Severoatlantické aliance a jednotu Evropy. Fotbalisté zbrojovky Brno vyhráli v lize po třetí v řadě a v tabulce jsou druzí. A počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
3: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
4: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
3: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
5: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
1: Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech poloviční oproti loňsku. Hlízy jsou navíc malé.
6: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. To je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude, bude poloviční proti předcházejícím letům.
7: Ukazuje na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku agronom Jindřich Štix. Proč se letos urodilo méně brambor a s jakými ztrátami musí zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského Jana Čepla.
8: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly.
7: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková nastoupí ve druhém kole US Open proti Tara Rudíjové z Tajska. Do třetího kola už prošly Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla. Dohrávku úvodního kola úspěšně zvládla Nikola Bartůňková. Fotbalisté Bohemians v utkání čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Gól Severočechů dal obránce Martin Cedidla, který v aktuálním ročníku skóroval už po třetí. Mluví o něm jablonecký trenér Luboš Kozel.
9: Má sebevědomí tím, že ty góly dal, tak prostě tam jde dát gól znova. Takže to si myslím, že je dost důležitý, hlavně v těch standardech, z kterých se prosazujeme. Vlastně dali góla z dohrávaného dlouhého autu, pak jsme měli dvě největší šance taky ze standardek, ale my prostě potřebujeme, aby jsme byli nebezpeční nebo efektivní z té hry a to se nám zatím moc nedaří.
1: Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0 a posunula se na druhé místo za vedoucí pražskou Slávii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D8 za Novou Vsí. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. Na provoz policisté odklánějí na kilometru 226. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Objížďka je plynule průjezdná, kolony se teď netvoří ani před odklonem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 16. kilometru nákladní auto srazilo jelena. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. A u Českého Těšína vás se zdrží omezení na obchvatu města. Na silnici 48 opravují vozovku těsně před hranicí s Polskem. Provoz řídí kyvadlově semafory, práce jsou v plánu ještě týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď pokračuje noční radiožurnál, provází vás Jiří Štefl.
0: Ať už děláte s námi cokoliv, tak přeju dobré ráno. 4 hodiny, 5,5 minuty, čtvrtek 3. září, Tereza Balonová z hudby.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
11: Proč tě stále v hlavě mám, prosím zas, už dějinem, ty mě vůbec neposloucháš.

0: Umělá inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
1: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
2: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi. Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
1: Běžný uživatel vidí jenom záplavu levných, líbivě vypadajících obálek a nemá možnost, jak odlišit tady tento obsah od právě toho ostatního.
2: Vydavatelé zvažují také vytvoření značky VČ, vytvořeno člověkem.
1: Tak bude vědět, že toto je lidská práce nebo nějakým způsobem faktor, a když to nebude mít označeno, tak pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
2: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI.
1: Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce. I když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
2: Kodex by měl být hotový na podzim a svaz ho chce veřejně představit až po frankfurtském knižním veletrhu v listopadu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, přejeme dobré ráno. Až za necelé dva týdny začne nový ročník Extraligy, bude ho hrát i Litvínov. Klub ze severu Čech přitom ještě nedávno bojoval o svou existenci, když přišel o hlavního partnera. Místo něj ale přišla skupina bývalých litvínovských hokejistů. Tradiční celek se v baráži zachránil v Extralize. A tak teď vyhlíží lepší časy.
1: Tak já řeknu, že se tam líp cítím, jo. Že to, co tam je momentálně, to vedení, ty hráči, ty trenéři, ty kustodí a podobně, cítím tam úplně jiný vzduch. Od prvního dne, když to mužstvo se sešlo, tak je cítit obrovská vůle, jak v tréninku, tak i mimo trénink a věřím, že ty kluci nechtějí zažít to, co zažili loni.
2: Říká trenér týmu Robert Reichl. Právě to, že se společně s nejen dalšími olympijskými vítězi za klub v kritické situaci postavili, sehnali peníze na jeho chod a v současnosti pracují v litvínovském vedení, si cení i samotní hráči.
3: Jako klobouk dolů, že to převzali, šli do toho, že Jirka Schläger, Robert Kysela, že šli do toho. Samozřejmě, že Robert Reichl je tak velká legenda, jak litvínovského hokeje, tak celého českého hokeje, takže my jsme rádi, že máme takové lidi v zádech a doufám, že to bude šlapat.
2: Říká nejzvučnější posila Litvínova pro nadcházející sezónu mistr světa z roku 2024 David Kemp. Ten si chtěl znovu zahrát s kamarády z dětství Ondřejem a Davidem Kašovými a všichni tři jsou přínosem pro tým už v přípravě.
1: Stačí se podívat na trénink, jak pracuje Kemp, jak pracuje Ondra, jak pracuje David, jak pracuje Sukel. To jsou lídři, který tomu z toho potřebuje a jsem i rád za to, že se vrátil Janis Jaks, že bude zdravý Moravčík a že ta parta defenzivní i s Poláškem prostě udělá velký kus práce k tomu, aby tomu se šlapalo.
2: Věří Robert Reichl. Litvínov by i díky jmenovaným hráčům neměl v nové sezóně patřit mezi adepty na baráž. Důležité bude, aby zejména klíčoví hráči zůstali zdraví. Pak by v kabině měla panovat dobrá nálada, kvůli které se hlavně David Kemp po 10 letech vrátil do české extraligy.
3: Ta česká kabina je specifická, je to něco jiného než v té Americe. Náš humor je jiný a zatím si to užíváme, je sranda v kabině a věříme, že takhle bude pokračovat i celou sezonu, že musí samozřejmě ty výsledky k tomu odpovídat, aby pak ta sranda mohla být, takže zatím říkám, já si to strašně užívám a už se těším na ten začátek.
2: David Kemp a s ním všichni hokejoví fanoušci už se brzy dočkají. Nový ročník extraligy začne 15. září. Litvínov do něj vstoupí o den později zápasem s Kometou. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
6: Čtyři hodiny, 30 minut. Teď už Jana Utendorská, zprávy.
7: Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisti budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Izraelští osadníci a vojáci zabili dva mladíky při útoku na vesnici v okupovaném západním břehu Jordánu. S odvoláním na místní úřady o tom informuje agentura Reuters. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo obětem 16 a 19 let. Podle izraelské armády její síly vstoupily do vesnice, aby zajistili bezpečnost policistů a izraelského civilisty. A policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. V úterý odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje v prostoru i čase a měl vybrat léky. Je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít světlozelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jakoukoliv informaci o pohřešovaném, prosím, volejte na linku 158.
0: Sport.
7: Wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková nastoupila ve druhém kole US Open. Hraje proti Tara Rudyové z Thajska a v New Yorku je u toho David Prouza.
8: Zatím si i obě tenistky drží svá podání. Linda Nosková aktuálně s Tara Rudyovou z Thajska ztrácí 2-3, servíruje a skóre aktuálně 15-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 u Vyškova a překážka na D4 za Mníškem. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova na kilometru 228. Vyšetřují srážku auta s chodcem. Policie odklání provoz na exitu 226 Vyškov západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Je u středových vodidel, zůstaňte v pravém pruhu. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost za Rokycany. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déště nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
6: A přejeme dobré čtvrteční ráno i s Janou Utendorskou, která s vámi bude i po 5. hodině. Je 3. září, zprávy kdykoliv, taky na irozhlas.cz. Dobré jitro.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na Vysočině začala sklizeň brambor, teď o tom podrobně. Zatímco loni pěstitelé hlásili rekordní úrodu, letos je situace jiná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat akorát takovou chlopku. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
1: Bramborový kombajn nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složejí nať a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani nepoloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: 10 minut a bude 5 hodin. Druhé kolo tenisového US Open už rozehrála také Linda Nosková. Jak se vede, to už z New Yorku řekne reportér David Prouza. Davide.
1: Je to vyrovnané, ale Linda Nosková má kýžený break v prvním setu, aktuálně 5-4. Byly tam i setboly po tři podání Tajky Terovidiové, ale zatím ještě stále ta první sada je v procesu, ještě není ukončena. 38 minut se hraje tohle utkání, které je možná o poznání vyrovnanější, než bychom očekávali s ohledem na to, že Linda Nosková je úřadující wimbledonská šampionka, šestá nasazená na US Open. Lana Terovidiová, ta se pohybuje na žebříčku až řekněme u první stovky přibližně, byť je první stovce, ale určitě Linda Nosková je velkou favoritkou v tomhletom utkání, které se hraje jako poslední v programu na stadionu Louise Armstronga na druhém největším kurtu v areálu. Mohlo by se hrát i pod střechou, ale v tuhle chvíli je střecha roztažená, protože déšť zase nad New Yorkem ustal a v tuhle chvíli tedy venkovní podmínky, dá se říci, které mírně svědčí Lindy Noskové. Jeden prolomený servis už má zapsaný, to znamená, že za malou chvíli po přestávce půjde servírovat na zisk první sady. Když se podíváme na další zápasy, které jsme měli možnost sledovat během nočního vysílání, nočního tedy českého času, tak Jiří Lehečka porazil Toubyho Samuela z Velké Británie po setech 6-4, 6-2 a 6-4. V podstatě největší problém, který v tom utkání se stal, tak byl ten, že Lehečka na začátku utkání podklouzl, narazil si loket, který ho během duelu nebolel, ale začal ho docela dost bolet po zápase, tak věřme, že je to opravdu jenom naraženina, která přejde, aby Jiří Lehečka mohl usilovat o nějaký pěkný výsledek v New Yorku. Karolína Muchová, ta už je také ve třetím kole, Britku Boltrovou deklasovala 6-1, 6-0, opět ten zápas netrval ani jednu hodinu. No a sluší se doplnit, že i Nikola Bartuňková vyhrála, ale to byl teprve postup do druhého kola, protože to utkání bylo odložené ze včera kvůli dešti. Linda Nosková teď aktuálně vede 5-4 nad Tajkou Terovidiovou, zahajuje svůj servisový gem a je na, věřme, nejlepší cestě k tomu, aby získala první set. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: A s Davidem Prouzou se určitě spojíme i po 5. hodině, to už s vámi bude vysílání ranního Radiožurnálu s Petrem Králem. Jiří Štefl přeje hezký čtvrtek, tak zítra v noci opět naslyšenou. 8 minut a bude 5.

0: pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dobré ráno v 5 hodin. Posloucháte Radiožurnál a zprávy s Janou Tendorskou.
6: Linda Nosková usiluje o postup do třetího kola US Open a bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních 2 měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmou mami ani odbory o změně nejednala.
2: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
1: Navrhované změny kritizuje také třeba koaliční hnutí SPD. Svaz knihkupců a nakladatelů představil členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace.
3: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
4: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
3: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
4: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
3: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
5: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková hraje ve druhém kole US Open proti Tara Rudiové z Thajska. Duel sleduje v New Yorku David Prouza.
6: Linda Nosková po boji, ale přece jenom získala první sadu poměrem 6-4 za 42 minut. Aktuálně ve druhém setu vede 1-0, servíruje a má gamble na 2-0. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Ve třetím kole už jsou Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Karolína Plíšková vypadla a Nikola Bartuňková po vítězné dohrávce prošla do druhého kola. A Zbrojovka Brno se posunula na druhé místo fotbalové šance ligy. Hradec Králové porazila v zápase čtvrtého kola 1-0 a soubou Bohemians s Jabloncem skončil nerozhodně 1-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D35 za Lipníkem a taky na silnici 3 za Kaplicí. Na dálnici D35 pozor za Lipníkem nad Bečvou ve směru do Olomouce. Na kilometru 293 se střetlo nákladní auto s dodávkou. Blokují pruh pro pomalá vozidla, na místo jede policie. Na dálnici D1 z Brna na Ostravu už projedete u Vyškova bez problémů. Na kilometru 228,5 celou noc vyšetřovali vážnou nehodu, srážku s chodcem. Teď už je to průjezdné bez omezení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Sázavu. Na kilometru 34,5 stojí osobní auto v odstavném pruhu. Zatím není výrazněji označené. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště hlásíte nehodu za Kaplicí. Mezi Skoronicemi a na Židli se střetlo osobní auto s nákladním. Blokuje jízdní pruh směrem do Rakouska.
8: A on tam stojí kamion s zatáčkama a před ním je prostě osobák. No, takže a on není nějak úplně značený, prostě stojí v pravém pruhu, že jo.
7: Zatím je to bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, během dne hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, 5.06, ranní radiožurnál je tady, aby vám dodal opět kompletní ranní informační servis. Dnes bude třeba o nedostatku zámečníků a klempířů, kteří by chtěli a uměli vyrábět letadla. Za chvíli víc.

0: kunovickému výrobci letadel L410 společnosti Aircraft Industries chybí zaměstnanci. Už víc než rok nabízí bezplatný rekvalifikační program přímo v areálu firmy. Firma si tak už vychovala zhruba 50 nových pracovníků.
1: Zkouším si vrtání a nýtování.
2: Ukazuje mi účastník rekvalifikačního kurzu Milan Daněk.
1: Já jsem pracoval už pro sebe 12 let a chtěl jsem si zkusit něco nového.
2: Při práci na něj dohlíží mistr odborného výcviku Pavel Pospíšil.
3: Na dílně máme základní vybavení, vrtačku, brusku, nitovací lis a ruční nářadí a zbytek technologií používáme na dílně přímo ve výrobě.
2: Tam už 11 měsíců pracuje jeden z prvních absolventů rekvalifikace Roman Sládek.
4: Pracuji na pozici nitaře, mám na starosti tlakové klapky, které jsou součástí křídel a ještě sloupky řízení. Měl jsem už potřebu změnit svůj zaměstnání, protože jsem byl 27 let na OSVČ jako truhář, takže mně to přišlo jako dobrý nápad a kvalifikační kurz je určitě dobrý, protože bez toho bych se do výroby letadel nedostal.
2: Rekvalifikační kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Aktuálně hledá pracovníky na celkem 22 pozic, například nýtaře, leteckého klempíře, leteckého avionika, CNC operátora, strojního zámečníka nebo mechanika. Kurzy mají zájemci placené, říká personální ředitelka Šárka Novotná.
5: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci. Čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
2: Do výroby se účastníci kurzu můžou dostat klidně za pár týdnů. V Aircraft Industries aktuálně pracuje zhruba 1000 lidí. Jelikož společnost stále rozšiřuje výrobu, v nejbližší době by díky rekvalifikacím chtěla získat dalších 50 nových zaměstnanců. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, to byly Journey. Wimbledonská šampionka Linda Nosková bojuje na tenisovém US Open o postup do třetího kola. Na místě máme zpravodaje, budeme s ním mluvit ještě do půl šesté. Radiožurnál v 5.15. Jedna novinka, českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
1: Dnes nás čeká na nebi hodně mraku, srážky se objeví, ale jen ojediněle. Ráno a dopoledne bude ještě přechodně polojasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Přehánky nebo déšť se dnes objeví jen výjimečně. Teploty podobné těm včerejším od 21 do 25 stupňů, na jihu Moravy bude stále tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 a foukat k tomu bude ráno slabý, během dne mírný západní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, 5 hodin, 19 minut, hned několik českých tenistů a tenistek bojovalo o postup do třetího kola US Open. Na kortu v New Yorku je v českých barvách tuto chvíli aktuálně už jenom Linda Nosková. No a jak se jí daří a jak se taky dařilo těm ostatním, tak to nám přímo z místa poví reportér David Prouza. Davide, dobré ráno.
1: Krásné ráno z New Yorku do Prahy, do České republiky. Linda Nosková přesně tak, poslední úplně ze všech v tuhle chvíli, po tom, co před malou chvílí skončil také Carlos Alcaraz, tak je poslední aktivně hrající tenistkou. Její soupeřkou je Tajka Lannana Tararudiová. Ten zápas je relativně, řekl bych, vyrovnaný, byť se vyvíjí dobře pro Lindu Noskovou 6-4 a 4-1, to je potřeba zmínit, ale ty gemy jsou velmi často dlouhé. Linda Nosková se relativně nadře jak na svém servisu, tak také na příjmu. Ale ty klíčové momenty, klíčové body zatím dává dohromady lépe a tak i proto je to teď 6-4 a 4-1 z pohledu české reprezentantky, která není, nebo takhle, která usiluje o postup do třetího kola a není jedinou, kdo už tam je. Z toho dnešního programu se probojoval právě tam Jiří Lehečka v souboji s Britem Toubim Samuelem, vyhrál 6-4, 6-2, 6-4. Hned na začátku zápasu ošklivě upadl, narazil si loket. Po zbytek utkání ho to příliš netrápilo. V momentě, kdy přišel k nám na rozhovor, tak už mluvil o tom, že se to začíná docela rozbolívat, že už ten loket přichází k sobě, ale že věří, že to bude pouze naraženina a že by měl být schopný normálně dál pokračovat v turnaji. Pokud jde o další zápasy s českou účastí, tak Karolína Muchová předvedla opět obrovskou demolici. Katie Bolterovou z Velké Británie porazila po setech 6-1 a 6-0 a i druhý zápas v New Yorku netrval ani jednu hodinu. Karolína Muchová v obrovské formě. Karolína Plíšková, ta už to nemá tak veselé, ta už v New Yorku dohrála s Ruskou Schneiderovou, konkrétně ve dvou setech podlehla této hráčce 1-6 a 6-7. V akci byla také Nikola Bartuňková, ta dohrávala zápas prvního kola, který se odložil kvůli dešti a porazila Egypťanku Šarifovou, takže je to docela, řekl bych, zatím příjemné, pokud jde o české postupy a věřme, že to samé dokáže i Linda Nosková, která vede 6-4 a 4-1 nad Lannanou Tararudiovou a teď také 15-0 při vlastním podání. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 24 zápasy mnohdy rozhodují detaily, což potvrdilo i utkání první fotbalové ligy mezi Zbrojovkou Brno a Hradcem Králové. Vyrovnaný duel vyhrála Zbrojovka 1-0 díky jednomu dobrému nápadu.
1: V 60. minutě zápasu s Hradcem Králové se chystal fotbalista Zbrojovky Brno Petr Ševčík rozehrávat volný přímý kop. Hráči obou týmů se ještě přesouvali na místa v pokutovém území, když bývalý reprezentant nečekaně posunul míč po zemi na pravou stranu, kde měl volného spoluhráče.
2: Bylo to intuitivně, protože rozhodčí neukázal na pištělku, oni to měli furt ještě takový hektický, že si tam říkali, kdo kam má jít, a Benny si dobře odskočil, takže jsme to zahráli a naštěstí nám z toho padl gol.
1: Právě Benny Kanakimana dostal od Ševčíka přihrávku, po které poslal míč zakončujícímu Danielu Vašulínovi. Vše se běhlo rychleji, než se obrana Hradce Králové sformovala.
3: Bavili jsme se o tom s těma hráčima, že teď je důležitá prostě ta koncentrace na ty dané momenty, odpovědnost prostě toho hráče, ten balon leží a my prostě absolutně nereagujeme na rozehrávku. To byly věci, které prostě se nám nestávaly a teď se nám opakujou.
1: Mrzí trenéra Otroků Davida Horejše. Zatímco jeho svěřenci po druhé v řadě prohráli, Zbrojovka si připsala třetí výhru za sebou a v tabulce je druhá jen o bod za vedoucí Slavií Praha. Právě na jejím hřišti čeká Brňany v sobotu další utkání.
4: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým.
1: Zůstává po nekompletních 6 odehraných kolech při zemi asistent trenéra Jan Baránek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, na prahu 60. sezóny divadla Járy Cimrmana hledáme nejoblíbenější postavu z jejich her. Rozhodujete o tom hlasováním na webu Radiožurnálu. Zatím stále vede Vavroch, následovaný Frištenským a pomocným učitelem Pouskou. Radiožurnál.cz.
1: Host Radiožurnálu.
2: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v půl šesté. Zprávy s Janou Tendorskou.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se odpoledne sejde se zástupci koaličních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale byl výběr cílů a přípravy tak konkrétní, že zpravodajci považovali za nutné informaci zveřejnit. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadná šarže je uvedená na webu inspekce. A Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí.
3: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková nastoupila v druhém kole US Open proti Tara Rudiové z Thajska. Podrobnosti přidá přímo z New Yorku David Prouza.
5: Linda Nosková aktuálně na dvorci Louise Armstronga dává rozhovor po svém vítězství nad Tara Rudiovou po setech 6-4 a 6-2 je ve třetím kole US Open z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Odstavené auto na D1 u Sázavy a nehoda u Kaplice na silnici 3. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor u sjezdu na Sázavu. Těsně před sjezdem na kilometru 35 budou teď odtahovat nepojízdné osobní auto. Pohybují se tam lidé po krajnici. A opatrní buďte i na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy. V úseku mezi Louny a Slaným zhruba na 34. kilometru je omezení a v omezení je rozházené dopravní značení. Kůžely jsou tam v jízdních pruzích, tak opatrně projíždějte. Na silnici 3 mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm pozor za Skoronicemi. Stojí tam kamion a osobní auto po menší nehodě a vybočuje se až do protisměru. Průjezdné je to plynule, ale brzdí se. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je nad Českem převážně oblačno, jen výjimečně se objevuje slabá přeháňka. Teploty se většinou pohybují mezi 11 a 15 stupni. Ráno a dopoledne pak bude mraku přechodně méně až polojasno, postupně se ale opět oblačnost zvětší a ojediněle může i sprchnout. Odpolední teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 17 stupňů. Zítřek pak bude nejteplejším dnem v tomto týdnu. Čekají nás teploty od 25 do 29 stupňů. Na jihu Moravy zažijeme letos už 52. tropický den tohoto roku. Teploty totiž vyšplhají až k 31 stupňům Celsia. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová. V počasím teď 4 minuty po půl šesté. Tak byla to sebevražda, nešťastná náhoda nebo snad vražda? No, po skoro 80 letech by mohlo být jasno, jak zemřel někdejší ministr zahraničí Jan Masaryk. Jak víte z našeho vysílání, tak vyšetřovatelé případ znovu otevřeli a jeho ostatky nechali vyzvednout z rodinné hrobky. A tak se za chvíli zeptáme, co asi tak můžou odhalit.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál s vámi v 5.38. Vyšetřovatelé by už brzy mohli najít odpověď na otázku, jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Po skoro 80 letech exhumovali jeho ostatky včera na Lánském hřbitově. Dobové vyšetřování sice tento případ uzavřelo jako sebevraždu, už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta někdo zavraždil.
1: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
2: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohli do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti potrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
3: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
2: Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosty Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
4: A úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
2: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, s vámi Radiožurnál. Pokud byste letos na US Open přišli na zápas Caroline Michové později, tak moc tenisu neuvidíte, protože wimbledonská finalistka zatím v New Yorku soupeřky doslova demoluje a její utkání netrvají ani hodinu. My se na takový zápas za chvíli vydáme.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6:45. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka. Sice bude to šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba dva novináři strávili v Rusku hned několik let jako reportéři anebo pracovníci neziskových organizací. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza jenom 30 dní místo současných 60. Ta změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států amerických a nebo Číny. Thajsko tento krok vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců.
5: Nehoda na D2 u Brna a odstavené auto u Lipníka nad Bečvou. Na dálnici D2 teď čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. U stavby v ukřížení s dálnicí D1 na prvním kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Je to v omezení, dálnice teď těžko průjezdná směrem do Brna a kolona už popojíždí od sjezdu na Chrlice. Na dálnici D35 ve směru z Lipníka nad Bečvou do Olomouce pozor za Lipníkem. Na kilometru 293 stojí nepojízdný kamion ve stoupacím pruhu. Ostatní musí vybočovat. Je to označené šipkou. A na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní z Bystřete v kopci za obcí Salajna. Hlásíte sraženou zvěř na vozovce.
6: Ve dvou pruhu v kopci sražená zvěř, dvě vozidla na straně neoznačená v pravém pruhu. Je to kopci ve stoupacím pravém pruhu.
5: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes bude počasí podobné včerejšímu, ráno a dopoledne méně mraků, postupně se nebe zatáhne až na oblačno a také se ojediněle objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí k 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům. Zítra bude ještě tepleji, maxima se budou pohybovat do 29 a na jihu Moravy vystoupí dokonce až k 31 stupňům a zítra nás čeká podmračený den, na severu s deštěm. V noci na sobotu pak přejde přes naše území studená fronta, bude většinou zataženo s deštěm. V sobotu poledne ale budou srážky ustávat a odpoledne už se k nám vrátí slunečné počasí. A slunečná bude i neděle. Jen teploty budou nižší, počítat musíme z 20 až 24 stupni.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5.50, ranní radiožurnál. Doslova před malou chvílí postoupila do třetího kola tenisového US Open i Linda Nosková. Napodobila tak Jiřího Lehečku a Karolínu Muchovou. Muchová se na kurtu opět nezdržela příliš dlouho, nebylo to ani hodinu. A Katie Boulterovou vyprovodila nakonec kurtu po setech 6-1 a 6-0.
1: Karolína Muchová ukončila tohle trápení zase ještě před úderem jedné hodiny.
2: Jo, určitě je fajn hrát takhle rychle, trošku ušetřit nějakou energii, čas a tak dál. V těch prvních kolech je na Grand Slamech důležitý, takže jsem rád, že ty první dvě kola byly takhle rychlý.
3: Pochvalovala si Karolína Muchová, která v singlu hraje první turnaj od wimbledonského finále. Po něm podstoupila drobný operační zákrok.
2: No, tak určitě jsem tam nestihla úplně to tělo připravit na 100% fyzicky a malý bolístky nebo takovou nedotrénovanost cítím, ale to, že hraju tady takhle rychlý zápasy, tak docela pomáhá.
4: A steamroll start to the 2026 US Open for Karolína Muchová.
5: Statistika jedna, co na mě vykoukla u vás v letošní sezóně na tvrdém povrchu 24, to je... Byť samozřejmě na statistiky se nehraje, ale to číslo je docela pěkné, ne, ten poměr.
2: 24?
5: 20 ku 4 tedy.
2: Jo, tak na to, že jsem vynechala nějaký ty tisícovky, tak je to docela hezký číslo. Jsem ráda, že se mi daří na těch betonech.
3: Vyprávila v New Yorku dobře naladěná Karolína Muchová. Nerozhodili ani fakt, že pořadatelé s ohledem na všude přítomný déšť přesunuli její zápas na zastřešený kurt Louisa Armstronga a moc času hráčkám nedali.
2: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň. Ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas.
3: Karolínu Muchovou čeká ve třetím kole US Open souboj s domácí Emou Navarovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál v 6 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
3: Pokračují jednání o státním rozpočtu. Premiér Babiš se sejde s motoristy. Ve Španělsku protestovali tisíce lidí na podporu Seuty a proti Sanchezově vládě. Tenisté Lehečka, Muchová i Nosková postoupili do třetího kola US Open. Na Strakonické na příjezdu do Prahy brzdí provoz zúžení u jíloviště. A bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
4: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
3: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard.

0: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sánchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí.
1: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sáncheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Do Česka dnes přiletí nový velvyslanec Vatikánu Eugene Martin Nugent. V pražském arcibiskupském paláci ho přivítají biskupové z Čech i Moravy. Nugenta do funkce apoštolského nuncia jmenoval v květnu papež Lev XIV. Česká zemědělská univerzita otevírá neobvyklou dřevostavbu. Takzvaná lesovna bude sloužit k výuce i jako laboratoř. Podle zástupců školy je postavená z nejmodernějších dřevěných konstrukcí.
2: Tuto budovu budeme využívat i pro výzkumné účely, protože je osazena množstvem čidel, které budou sledovat chování toho materiálu.
3: Říká Robert Marušák, děkan fakulty lesnické a dřevařské. Stavba trvala necelý rok, z toho nosné konstrukce byly hotové za 19 dní, dodává tajemník fakulty Martin Prajer.
4: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
3: Budova má také zelenou střechu a bude vytápěná geotermálním vrtem. Martin Srb, Radiožurnál.
5: Sport. Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání český reprezentant při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
6: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
5: Do druhého kola US Open postoupila Nikola Bartuňková, která přehrála Egypťanku Šerifovou ve dvou setech. S posledním Grand Slamem sezony se v druhém kole loučí Karolína Plíšková, která podlehla Rusce Schneiderové 0-2 na sety. A fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0 a v tabulce jsou druzí. Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1. A fotbalový obránce David Douděra přestoupil podle televize Sky Sport ze Slávie do FC Cincinnati ze zámořské MLS.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony u Brna na dálnicích a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Před stavbou křižovatky s D1 chvilku blokovala pravý pruh, dvě auta po nehodě. Policisté už je dali mimo a kolona od 3. kilometru se pomalu dává do pohybu. I na D1 v Brně už popojíždějí kolony ve směru na Ostravu. Je to asi 4-kilometrová fronta před omezením, zatím hlavně kamiony a prodlužuje se. Provoz houstne i na příjezdech do Prahy, třeba na dálnici D4 na Strakonické už se tvoří kolona před Jílovištěm. Staví most, až do pátečního večera se pojede pouze jedním pruhem. Kolona zatím krátká na 5 minut, ale i tam se to prodlužuje. A ještě silnice 35, Vysoké Mýto. Na výjezdu z Mýta do Litomyšle se u letiště srazila dvě auta. Podle policie vážnější nehoda se zraněním a na místo jdou hasiči. Je to za nájezdem z dálnice D35 a začínají se tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojediněle déště nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
9: 6:06 i dnes ovšem, co se děje, tedy i o tom, jak se prezident Petr Pavel stal hostem jednoho prestižního pořadu televize CNN. A o tom už za pár minut.

0: Radiožurnál 9 minut po 6. Hostem moderátorky americké CNN Christiane Amanpourové byl český prezident Petr Pavel. Mluvili hlavně o válce na Ukrajině. Moskvě se v ní podle českého prezidenta nedaří. Rozhovor viděl a přišel nám o něm něco říct Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Český prezident Petr Pavel dokonce doslova řekl, že Rusko je ve válce v patové situaci a vojensky se mu nedaří. Proto podniká sabotáže a hybridní operace na území spojenců Ukrajiny. Mezi nimi právě třeba pokus o dronový útok na letišti v německém Lipsku. Řeč taky byla o výrocích ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o uzavírání civilního vzdušného prostoru nad Ruskem. Tato slova ruský prezident Vladimir Putin označil za státní terorismus. Podle Pavla to je paradox.
2: Je zvláštní slyšet slova o státním terorismu od člověka, který přímo nařizuje páchání státního terorismu proti jiným zemím, včetně té mé.
1: Petr Pavel tím pravděpodobně narážel na výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Ruská hybridní válka ale podle Petra Pavla namísto oslabení Evropské unie a NATO dokázala pravý opak. Severoatlantická aliance a EU jsou podle Pavla jednotnější a odhodlanější bránit své území.
0: O čem mluvil Petr Pavel na CNN v pořadu Christiane Amanpourové, teď mluvil Jiří Chábera, díky.
1: Naslyšenou.

0: Dobré ráno, ve čtvrt na sedm. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna mimo jiné snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Firmy i odbory kritizují, že s nimi vláda o změnách nejednala. V olomouckém chrámu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhanní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame, britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe.
1: Vážná nehoda u Vysokého Mýta a kolony na Strakonické u Jíloviště. Silnice 35 je u Vysokého Mýta neprůjezdná. Na výjezdu z Mýta na Litomyšl se u letiště za nájezdem z dálnice srazila dvě auta. Vážná nehoda na místě záchranáři. Kolony se prodlužují v obou směrech. Ve směru z Hradce Králové se brzdí už na konci dálnice D35, tak pozor na to. Na D1 v Brně popojíždějí kolony kamionů směrem na Ostravu. Je to před omezením, fronta už se stále prodlužuje aktuálně od 188. kilometru. A to samé Strakonická na příjezdu do Prahy s Příbrami. Před Jílovištěm, před zúžením se kolona natahuje, tam popojíždějí i osobní už asi 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Příjemné počasí s polojasným až oblačným nebem a teplotami kolem 20 až 25 stupňů pokračuje i dnes. Zítra nás čekají ryze letní teploty do 29 stupňů. Na jižní Moravě se dokonce přehoupnou nad tropickou 30. O víkendu se ale za studenou frontou ochladí na 20 až 24 stupňů a v sobotu dopoledne bude deštivo. Postupně ale budou srážky ustávat a také oblačnost se protrhá. Sobotní odpoledne i neděle už nabídnou krásné slunečné počasí. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Jednou už ji místní zachránili, teď ale Lipové aleji v největším ostravském parku znovu hrozí vykácení, a to po 20 letech. Stromy jsou prý ve špatném stavu, ale místní jsou připraveni za ně bojovat.
2: Je to prostě takové místo, kde rádi trávíme volný čas, a ty stromy, to by nám hodně vadilo, kdyby nám je vykáceli, než by nasadili nové.
3: Postojí Jitky Lesákové, s rodinou bydlí nedaleko a pod stromořadím Lip se procházejí často. Venčit psa tam chodí i krajinářská architektka Magda Cigánková-Fialová. Ta pro centrální obvod zpracovala plán na obnovu dřevin, ale i navrhuje vykácet a nasadit znovu.
4: My se prostě domníváme a obáváme se, že pokud to budeme pořád takhle flikovat, že za 15-20 let prostě se to tady vykácí, protože se tady nic nedělo a protože to prostě dožilo.
3: Kácení lipového stromořadí měl obvod v plánu už před 20 lety. Alej ale zachránili aktivní občané. Současný místo starosta obvodu Moravská Ostrava Petr Kuš z ANO není překvapený, že se lidé ozvali znovu.
5: Ale nejde primárně o Tykumenského sady. Ten park dlouhou dobu nedostával tu péči, kterou by měl za mě dostávat.
3: Za necelé 2 týdny budou o spuštění obnovy parku hlasovat zastupitelé obvodu. Na aleje, včetně té nejslavnější čtyřřadé, se dostane nejdříve za 5 let. Emoce chce uklidnit i Ilona Rozehnalová, která občanské aktivity koordinuje.
6: My bychom chtěli pokračovat v té odborné lince, to znamená, že jsme svolali odborné konzilium přímo v parku, to se bude konat 12.10.
3: O týden později bude znovu diskutovat veřejnost a v listopadu se odborníci, občané i politici potkají na plánovací dílně. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál půl sedmé. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
3: Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Chystáme podrobnosti, poslouchejte zprávy v 7 hodin. Maďarská vláda chce otajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Rúf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami otajnit současný premiér Péter Maďar. Budapešť archivy pravděpodobně zveřejní k 70. výročí maďarského povstání 23. října. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolovaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají a poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. A do českých kin se po 20 letech vrací v obnovené premiéře animovaný film Auta. První příběh Bleska McQueena a jeho přátel uvede ode dneška znovu na velkém plátně studio Pixar. Film měl premiéru v létě 2006 a získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný snímek i dvě nominace na Oscara.
1: Sport.
3: Tři čeští tenisté postoupili do třetího kola US Open. Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartůňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve druhém kole.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená 35 u Vysokého Mýta a kolony na D1 u Brna. Silnice 35 je po vážné nehodě u Vysokého Mýta neprůjezdná. Na výjezdu z Mýta směr Litomyšl před benzínkou Ono se srazilo osobní auto s kamionem.
5: Zásah složek IZS a úplně uzavřeno. Od dálnice D35 kolona průjezdné, zatím se zdá cesta přes Žbánov.
4: Kolony stojí v obou směrech. Ve směru z Hradce Králové se brzdí už na konci dálnice D35 a moc se to nehýbe. Doporučujeme sjet z dálnice už za tunelem Homole. Na D1 se prodlužují kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, aktuálně od Kývalky 182. kilometru až k omezení. Je to nesouvislá fronta. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. I v Praze na příjezdech do Prahy houstne provoz na Strakonické před zúžením u jíloviště kolona už na 10 až 15 minut směrem na Prahu. A pozor dejte i na D1 směr Praha před omezením u mostu Šmejkalka na 24. kilometru se dojíždí do krátké kolony, brzdí se z plné rychlosti do zastavení na 26. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Začátek září přinesl do Česka teplé počasí, které zítra na jihu Moravy nabídne dokonce teploty kolem 31 stupňů. Pak přejde přes naše území studená fronta a na víkend se kvůli tomu mírně ochladí. Citelný pokles teplot nás ale čeká až ke konci příštího týdne. To už bude přes den jen kolem 20 a v noci budou teploty klesat k 10 stupňům. Vraťme se ale ke dnešku, 3. zářijový den. Nás čeká na nebi docela hodně mraků, srážky se ale objeví jen ojediněle. Ráno a dopoledne bude ještě přechodně polojasné. jasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Přehánky nebo déšť se objeví jen výjimečně. Teploty podobné včerejším od 21 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude stále tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude ráno slabý, během dne mírný západní vítr. To byly zprávy. A po nich znovu ranní radiožurnál a Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 4 minuty po půl sedmé. Hexy nespí a mají velmi zvýšenou intenzitu ve Spojených státech. Snaží se dostat dokonce do systému, na kterých jsou závislé miliony Američanů. A snaží se o to opakovaně ovládnout vodárny, elektrárny anebo telekomunikace. Co tím sleduje údajně Irán, který všechno řídí, tak na to se za chvíli zeptáme naší zpravodajky ve Spojených státech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 638. Bez vody, elektřiny nebo spojení, tak takové problémy by mohly způsobit hackři, kteří se podle amerických úřadů snaží proniknout do systému vodáren, energetiky a telekomunikací. Jenom v červenci zaznamenali Spojené státy přes 100 útoků. Vážnější škody ale nespůsobili. Washington tvrdí, že za nimi stojí Irán a chce se tak Američanům pomstít. My jsme ve spojení s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
0: Co přesně americké úřady zjistili a kdy naposledy před tímto útokem varovali?
1: Americká kybernetická agentura spolu s FBI a s ministerstvem energetiky zaznamenaly během jednoho měsíce víc než 100 útoků, a to na zařízení ve vodárenském sektoru. Hackeři ovládli dálkové ovladače, ty na dálku řídí čerpadla, ventily nebo motory, a agentury už kvůli tomu vydali společnou výstrahu, a to je druhá od dubna.
0: Jak vážné škody hackeři vůbec způsobili?
1: Zatím jde spíš o narušení provozu, než aby byly reálně ohrožení lidé, ale kdybychom měli vypočítat některé ty případy, tak nejzávažnější se objevil v Georgii, kde hackeři na dálku snížili tlak vody v čerpací stanici natolik, že úřady musely vydat doporučení, aby si lidé tu vodu raději převažovali, protože mohla být kontaminovaná. V jiném případě se zase hackerům podařilo vyřadit bezpečnostní odstávky a alarmy, a to zase mohlo vytvořit nebezpečné provozní podmínky.
0: No a kdo přesně tedy za těmi útoky podle Washingtonu stojí?
1: Americké zpravodajské služby považují za nejpravděpodobnějšího viníka Irán, oficiálně to ale neprohlásili. Nejčastěji se mluví o skupině Cyber Avengers, to je skupina, která je napojená na iránské revoluční gardy. Ta už v roce 2023 pronikla do vody v Pensylvánii, do vodárny v Pensylvánii. Stejná skupina i podle britských úřadů, ty ji také dobře znají, stojí za červencovým útokem, kdy na 4 dny odstavili menší elektrárnu ve Velké Británii, a podezření na tyto iránské útoky hlásili v posledních měsících i Německo, Polsko, Finsko, Belgie, Albánie, takže z toho je patrné, že jde o stejnou, nicméně širší kampaň, která se ze Spojených států rozšířila i do Evropy.
0: Hackerské útoky nejen ve Spojených státech a z Washingtonu. Jana Ciglerová, díky, naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: 6:41.

0: S vámi Radiožurnál i do Nepálu se ještě vydáme. Země se loučí s oběťmi ničivých povodní. Přímo na místě stále zůstává také náš zvláštní zpravodaj David Jakš. Uslyšíte ho ještě před 7. Radiožurnál je 6.45. A o tom, co se děje. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terče měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlings to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýšil o 35 a teď už přijímají také první ambulantní pacienty.
1: Kolony na hradecké dálnici za Poděbrady a zavřená silnice 35 u Vysokého Mýta. Na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony před omezením za Poděbrady. Zhruba na 31. kilometru v omezení v tom pravém jízdním pruhu stojí nepojízdné auto dodávka. Na místě policisté. Pro kamiony špatně průjezdné a zdržíte se chvíli 10 až 15 minut v koloně u Poděbrad. Na Strakonické na příjezdu do Prahy s Příbrami připomínáme zhruba 10-minutovou kolonu před zúžením u jíloviště. Menší kolona i na D1 směrem na Prahu popojíždí před Šmejkalkou a brzdí se prudce zhruba na 26. kilometru. Silnice 35 je stále zavřená u Vysokého Mýta po těžké nehodě u letiště. Kolony jsou dlouhé, nehýbou se. Ve směru z Hradce Králové stojí už konec dálnice D35. Sjíždějte na 166. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Ráno a dopoledne bude ještě mraků méně, postupně se nebe zatáhne až na oblačno a také se ojediněle objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí k 25 na jižní Moravě až k 27 stupňům. Zítra bude ještě tepleji, maxima se budou pohybovat do 29. Na jihu Moravy vystoupí dokonce až k 31 stupňům a zítra nás čeká podmračený den na severu s deštěm. V noci na sobotu pak přejde přes naše území studená fronta, bude většinou zataženo s deštěm. V sobotu dopoledne ale budou srážky ustávat a odpoledne už se k nám vrátí slunečné počasí a slunečná bude i neděle. Jen teploty budou nižší, počítat musíme z 20 až 24 stupni. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Lidé v Nepálu pohřbívají oběti povodní. Některé rodiny na to ale stále čekají. Úřady pohřešují pořád ještě tisíce lidí. No a některé oběti odnesla voda až do sousední Indie. Rodiny tak čekají, jestli se vůbec podaří jejich blízké najít a identifikovat.
1: Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý ohlašuje poslední omytí nohou nebo štíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
1: Vysvětlé mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj, co stůj.
3: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradní. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
1: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozena, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
1: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalý z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Z nepálského Pašupatý, David Jakš, Radiožurnál.

0: může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
3: Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Desítky nemocnic v Česku mají zájem o pracovníky z Filipín. Tenisté Lehečka, Nosková, Muchová jsou na US Open ve třetím kole. Silnice 35 je po nehodě u Vysokého Mýta neprůjezdná a bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce taky snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
4: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
3: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Tomojerovy nemocnice v Praze. V Krnově pak půjde o 10 zaměstnanců. Zaplní dlouhodobě neobsazené pozice, jako jsou fyzioterapeuté nebo radiologičtí laboranti.
5: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
6: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kase a Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
7: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
6: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat

0: kurz češtiny. Skrnova, Adam Tomáš, Radiožurnál.
1: Srpnový útok na letiště v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
2: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
1: Dva novináři Českého rozhlasu dnes převezmou cenu Rudolfa Metka. Ondřej Soukup a Josef Pazderka ocenění dostanou za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Oba dál spojuje i příprava podcastu Na východ, připomíná současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.
3: Vlastně celý ten postsovětský prostor má nějaké kontury a zákonitosti, které je zajímavé sledovat. Když se vám ty jednotlivé střípky se skládají do nějakého většího celku, tak z toho třeba vzniká podcast Na východ a povídání o tom, jaké nejrůznější tváře ten postsovětský prostor vlastně má.
1: Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna spolu se spolkem Ruská tradice už po 18.
4: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open do třetího kola. Britku Boltrovou porazila 6-1, 6-0. Utkání pořadatelé na poslední chvíli přesunuli do arény Louise Armstronga. Obě hráčky tak neměly na přípravu moc času, pokračuje Muchová.
5: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň. Ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný.
4: Třetí kolo si zahrají i Jiří Lehečka s Lindou Noskovou. Nikola Bartuňková zvládla dohrávku a je ve druhém kole. Naopak Karolína Plíšková na Grand Slamu v New Yorku končí. Fotbalisté brněnské zbrojovky v dohrávce čtvrtého kola šance ligy porazili Hradec Králové 1-0 a v tabulce jsou druzí. Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 u hranic a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna teď velmi velký pozor za sjezdem na hranice. Na kilometru 305,5 stojí auto osobní u středových svodidel a půlkou zasahuje do levého pruhu. Zatím neoznačené, tak pozor na to. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony před omezením za Poděbrady. Brzdí se na 38. kilometru, je to až na 35. V omezení tam stálo nepojízdné auto. To už by mělo být pryč, tak vydržte. Na Strakonické na příjezdu do Prahy s Příbrami postojíte asi 10 minut před zúžením u jíloviště. A silnice 35 je stále ucpaná po vážné nehodě u Vysokého Mýta. Na výjezdu směr Litomyšl před benzínkou Ono se srazilo osobní auto s kamionem. Stojí kvůli tomu i konec dálnice D35 směrem z Hradce Králové. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, během dne hlavně v Čechách, ojediněle déště nebo přehánky. Ráno a dopoledne ještě bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
8: Dobré ráno, ranní Radiožurnál pro váš ranní přehled informační, abyste věděli o všem, co se děje, tak jsme tady my. A za chvíli řeč o schodku státního rozpočtu. Aktuální téma.

0: příliš vysoký, tak takový je podle vládních motoristů navrhovaný schodek státního rozpočtu. Ministerstvo financí počítá na příští rok s deficitem až 389 miliard korun a to se šéfovi motoristů Petru Macinkovi nelíbí. O rozpočtu chce proto jednat s premiérem Andrejem Babišem i ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Lucie Špetová z domácí redakce k tomu ví podrobnosti a poví nám je. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Motoristé podle Macinky přijdou na schůzku se zhruba 20 konkrétních návrhů úspor.
2: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
1: Se zásahem do investic ale ministryně Schillerová nesouhlasí. Velké škrty podle ní nejsou možné. Premiér Babiš řekl, že si náměty koaličních partnerů rád vyslechne, ale za návrhem rozpočtu si stojí.
3: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit, teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
1: Navrhovaný schodek kritizuje i koaliční SPD. S Alenou Schillerovou chtějí zástupci hnutí jednat v pondělí.
0: No jak dopadne ta dnešní plánovaná schůzka, budou sledovat samozřejmě i reportéři Radiožurnálu Řeči a bude ještě o deficitu, který se nelíbí koaličním motoristům. Lucie Špetová z domácí redakce pro nás měla aktuální souhrn na tohle téma. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 7 hodin, 11,5 minuty.

0: Radiožurnál je 4:15. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně se jedná o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Údaje o závadné šarži jsou také na webu inspekce. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně svou první zahraniční návštěvu. S francouzským prezidentem Emmanuel Macronem bude jednat o vztazích Velké Británie a Evropské unie nebo o konfliktech na Ukrajině i Blízkém východě. Řešit by také společně měli problém migrace.
1: Nebezpečí na D1 u hranic a neprůjezdná 35 vysokého mýta. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zbystřete za sjezdem na hranice. Na kilometru 305,5 stojí nepojízdné auto u středových svodidel. Půlkou zasahuje do levého pruhu a vybočuje se. Na D1 i kolony popojíždějí na příjezdech do Brna. Delší je fronta směrem z Prahy, brzdí se na 180. kilometru a je to až k omezení, hlavně kamiony v pravém pruhu. Silnice 35, hlavní tak z Hradce Králové do Olomouce, je u vysokého mýta neprůjezdná. Na výjezdu z mýta na Litomyšl likvidují následky vážné nehody auta s kamionem. Stojí to v obou směrech, dlouhá kolona je i na dálnici D35 směrem z Hradce Králové. Doporučujeme sjet už na 166. kilometru na mýto. Silnice 35 ucpaná taky u Liberce. V obou směrech větší jsou fronty na příjezdu z Prahy, zdržíte se 10 minut. A na Strakonické před Jílovištěm kolona 15:45. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká na nebi docela hodně mraků, srážky se ale objeví jen ojediněle. Ráno a dopoledne bude ještě přechodně polojasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Přehánky nebo déšť se dnes objeví opravdu jen výjimečně. Teploty podobné včerejším od 21 do 25 stupňů, na jihu Moravy bude stále tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů a foukat k tomu bude ráno slabý, během dne mírný západní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál v 7.20. Eva Farná dospívala. Teď Španělsko. Tamní premiér Pedro Sánchez bude dnes v parlamentu vysvětlovat, jak jeho vláda zvládá migrační krizi v Soutě. Právě kvůli dění ve španělském městě na severu Afriky vyšly večer do ulic desítky tisíc lidí v Madridu, ale i v samotné Soutě. Dominik Tesár ze zahraniční redakce to sleduje a zjistil víc. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co na demonstraci v Madridu zaznívalo?
1: Hesla jako, že Ceuta není na prodej a taky kritika vlády Pedra Sáncheze, včetně výzev k odstoupení premiéra. Výrazně se do protestů zapojila krajně pravicová strana Vox i opoziční lidovci. Vláda jim vyčítá, že migrační krizi využívají k politickému boji. Do ulice ale vyšla i levice, i ta podpořila Ceutu, ale vymezila se zároveň proti rasismu. Přímo v Ceutě bylo v ulicích asi 20 tisíc lidí, včetně regionálního premiéra města Juana Jesuse Vivase.
2: Ceuta díky své odhodlanosti a odvaze brání územní celistvost a suverenitu celého Španělska, abychom ukázali a dali jasně najevo, že jsme odhodlaní se nevzdat, nenechat se porazit a bránit Ceutu. Všichni společně a jednotně, bez ohledu na víru, jméno nebo přesvědčení.
1: Vivas tedy mimochodem zdůraznil to, co lidé v Ceutě zdůrazňují často, že je to město, kde žijí smírně lidé různých náboženství, včetně muslimské většiny.
0: Ty osobně jsi v Ceutě byl a to hned po té velké migrační vlně. Jaká tam byla situace a jaká je tam situace asi tak teď?
1: Podle různých odhadů v Ceutě teď zůstává 5 až 10 tisíc imigrantů, mezi nimi, myslím, bude hodně nezletilých bez doprovodu a subsaharských Afričanů, zejména sudánských uprchlíků, ale i třeba Afričanů ze západní Afriky. Místní byli nespokojení, to se asi nezměnilo, ale zejména z té situace vinili Maroko a pro imigranty samotné měli pochopení, někteří jim pomáhali, i když si třeba přejí, aby se vrátili do Maroka.
0: Tak situaci v Ceutě opět máme důvod sledovat proti vládě a jejímu postupu při migrační krizi. Právě v tomto městě demonstrovali desítky tisíc lidí, nejenom v Ceutě, ale také v Madridu zaznívala hesla, jako že Ceuta není na prodej a že Ceutu musíme bránit, a to všechno sleduje Dominik Tesár, který Ceutu poměrně nedávno navštívil. Dominiku, díky a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: Ranní Radiožurnál s vámi i teď 7,5 minuty před půl osmou.

0: host Radiožurnálu.
1: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Dobré ráno, v půl osmé. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
6: Po rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují plánovaný schodek 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Pondělí chce na koaliční radě otevřít otázku rozpočtu také hnutí SPD. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Možné úspory ale vidí maximálně v řádu jednotek miliard. Rusko uzavře německé Goetheho instituty v zemi. Agentuře Interfax to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva tak podle něj reaguje na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Německá vláda krok oznámila tento týden po objevení výbušného dronu na letišti Lipsko-Halle. Berlín z pokusu o útok viní Moskvu. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisté budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců. A v Praze a okolí je více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Zmapovali Institut plánování a rozvoje hlavní města. Jedná se o staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Podle studie by se mohla více než polovina z nich obnovit, protože je vlastní obce nebo stát.
2: Sport.
6: Tenisté Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Všichni uspěli bez ztráty setu. Druhé kolo si po úspěšně zvládnuté dohrávce zahraje Nikola Bartuňková. Naopak pro Karolínu Plíškovou Grand Slam v New Yorku ve druhém kole skončil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D52 u Rajhradu a zavřená silnice 35 u Vysokého Mýta. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna dejte pozor u Rajhradu. U benzinky ono šetří policisté nehodu a dojíždí se do kratší kolony na 9. kilometru. Více ucpaný je tam nájezd z Rajhradu na dálnici, tam je kolona už z Holasic. Silnice 35, hlavní tak z Hradce Králové do Olomouce, je u Vysokého Mýta neprůjezdná. Na výjezdu z Mýta na Litomyšl odklízejí následky vážné nehody auta s kamionem a stojí to v obou směrech. Dlouhá fronta je i na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové. Moc se to nehýbe, doporučujeme sjet už na 166. kilometru na Vysoké Mýto. V Praze silný ranní provoz, kolony standardní na obvyklých místech. O něco větší možná kolona v Liberecké ulici ve směru z D8 do centra. Tam před sjezdem na Bulovku blokují levý pruh 3 auta po nehodě. Dost ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 na letiště už taky regulují vjezdy do tunelů. No a připomínáme ucpanou Strakonickou na příjezdu do Prahy z Příbramy. U jíloviště zúžení a postojíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Aktuálně nad Českem převážně oblačno, jen výjimečně se objevuje slabá přeháňka. Teploty se většinou pohybují mezi 11 a 16 stupni. Chladněji právě kolem 11 stupňů je například v Karlových Varech nebo v Liberci. K 15 stupňům se blíží teplota v Bystřici pod Hostýnem a nejtepleji kolem 16 stupňů je třeba v Brně. Ráno a dopoledne pak bude mraků přechodně méně až polojasno, postupně se ale opět oblačnost zvětší a ojediněle může i sprchnout. Odpolední teploty vyšplhají na příjemných 21 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 17 stupňů. Zítřek pak bude nejteplejším dnem v tomto týdnu. Čekají nás teploty od 25 do 29 stupňů. Na jihu Moravy zažijeme letos už 52. tropický den tohoto roku. Teploty totiž vyšplhají až k 31 stupňům Celsia. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno a řeč bude o kolezích, jejichž hlasy dost možná také znáte. A sice Josefu Pazderkovi a Ondřeji Soukupovi. Ti se dění v Rusku a dalších postsovětských zemí věnují už desítky let, a to velmi pečlivě. No a dnes za svou práci oba dva dostanou cenu Rudolfa Metka. Blahopřejeme.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 minut po půl osmé. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dnes převezmou cenu Rudolfa Medka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice. A dostávají vědci anebo umělci, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy v 20. století. Detaily k tomu teď doplní ve studiu Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Oba dva novináři se Rusku věnují dlouho. Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka byl jako humanitární pracovník na severním Kavkaze. Později žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
2: Já mám jako dlouhodobě pocit, že se na mě ten východ nějak lepí, aniž bych moc chtěl. Byl jsem tam, umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako přihodilo.
1: Druhý oceněný novinář Ondřej Soukup se poprvé do Moskvy dostal ještě jako dospívající, když tam odjel s rodiči. Pak o Rusku prý dlouho nechtěl slyšet, stal se ale přesný opak.
3: Onehdá jsem spočítal, že vlastně už více než 30 let se zabývám Ruskem a postsovětskými státy. Ať už jsem byl prostě akademik nebo nějaký pracovník nevládní organizace, anebo teďka poslední 20 let novinář.
1: Dnes se oba věnují mimo jiné třeba válce na Ukrajině. Společně téměř 3 roky taky tvoří podcast Na východ.
0: Pojďme ještě připomenout, co vlastně je cena Rudolfa Medka. Letos ji tedy udělují Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice už po 18.
1: Ano, cenu udělují od roku 2008. Nese jméno českého básníka, dramatika, vojáka a představitele prvního československého odboje Rudolfa Medka. Jak už jsme řekli, ocenit má osobnosti, které se zabývají právě česko-ruskými nebo československo-sovětskými vztahy. Pokračuje ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
4: My akcentujeme například první československý zahraniční odboj, ty československé legie v Rusku. Věnujeme se ruské protibolševické emigraci, která působila v meziválečném Československu. Zabýváme se moderními dějinami podkarpatské Rusy a vztahem tohoto regionu k Československu. V centru zájmu je také perzekuce občanů Československa v Sovětském svazu nebo fenomén Pražského jara a okupace v roce 1968.
1: Přestože se cena soustředí na historický pohled a události z 20. století, mezi oceněnými jsou podle Babky i překladatelé a diplomaté nebo filmoví režiséři, kteří se historii primárně nevěnují. Cena je totiž taky za popularizaci témat souvisejících s dnešním vývojem ve východní Evropě.
0: Lucie Špetová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: Josefu Pazderkovi, Ondřeji Soukupovi. Blahopřejeme tady z Radiožurnálu. 7:41, ranní Radiožurnál, ranní interview, krátký zpravodajský přehled, zelená vlna, počasí, tak jak jste zvyklí, už za chvíli. Poslední.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčka na 4 kolce týno lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál 7:45. A co přinese dnešek? Krajský soud Brně třeba projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově před 3 lety. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly 2 zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu podcenili zdravotní stav poraněného studenta. S tím ale nesouhlasí a poukazují také na systémová pochybení a chaos v řízení. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a také zveřejnit jména 10 000 někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Ruf. V rozhovoru pro portál Telex také nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit také současní vlivní lidé. A my o tom budeme mluvit podrobněji krátce po 8 hodině.
6: Ucpaná D1 u Brna, nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Brzdí se na 178. kilometru, kamiony v pravém pruhu a je to až k omezení. Osobním autem se zdržíte asi 30 minut u Brna. Silnice 35 je u Vysokého Mýta stále neprůjezdná. Po vážné nehodě u benzínky Ono srazilo se osobní auto s kamionem. Hlavní tah je ucpaný v obou směrech. Ve směru z Hradce Králové je fronta už z dálnice D35. Doporučujeme sjet z dálnice už na 166. kilometru. Na silnici 35 kolony taky u Liberce. Projíždí se omezením na průtahu městem. Větší jsou fronty směrem z Prahy asi na 15 minut. A na Pražském okruhu teď zpomalí kolona ve směru z D1 na letiště. Na 17. kilometru u nájezdu z Barandova stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes bude počasí podobné včerejšímu, ráno a dopoledne méně mraků, postupně se nebe zatáhne až na oblačno a také se ojediněle objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí k 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům a zítra bude ještě tepleji, maxima se budou pohybovat do 29 a na jihu Moravy vystoupí dokonce až k 31 stupňům Celsia. A zítra nás čeká podmračený den. Na severu s deštěm, v noci na sobotu pak přejde přes naše území studená fronta, bude většinou zataženo s deštěm. V sobotu dopoledne ale budou srážky ustávat a odpoledne už se k nám vrátí slunečné počasí a slunečná bude i neděle. Jen teploty budou nižší, počítat musíme z 20 až 24 stupni. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ranní rady žurnál 7.50, nejdřív jedno velmi důležité varování. Dálnice D1, pozor u sjezdu na Velkou Bíteš ve směru na Prahu. Leží tady v jízdním pruhu celá pneumatika, je to nebezpečné. A teď už pojďme k tématu dnešního ranního interview, a sice k mobilní aplikaci EZ Karta. Teď v ní můžete vidět třeba záznamy o některých očkováních anebo preventivních prohlídkách, ale nově tam mají přibýt také nové funkce. Ty dnes představí ministerstvo zdravotnictví, stane se tak popoledně. My už ale teď máme ve vysílání výkonnou ředitelku Národní asociace pacientských organizací Zlatu Kasovou, se kterou ty novinky probereme v předstihu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Pojďme se chvíli tedy věnovat aplikaci EZ Karta. Jaké nové funkce byste v ní uvítala?
1: Tak, já nebudu předjímat dnešní tiskovou konferenci ministerstva zdravotnictví, jaké nové funkce už dneska běží na EZ kartě, ale za pacienty můžu říct, že EZ karta je něco, co vnímáme velmi pozitivně, něco velmi důležitého v elektronizaci zdravotnictví, a my očekáváme, že na konci toho procesu elektronizace zdravotnictví budeme především mít přístup ke zdravotnické dokumentaci odkudkoliv, což budou napojené veškerá zdravotnická zařízení a my si budeme moct koukat na svoji zdravotnickou dokumentaci v reálném čase. Pak oceňujeme to, že v podstatě pacient bude moct nakládat a bude informován o tom, jaký lékař nahlíží do jeho zdravotnické dokumentace. A třetí nezbytnou součástí nebo výhodou té zdravotnické EZ karty je určitě jsou push notifikace, které budeme jako pacienti dostávat, budeme informováni o tom, na jaká vyšetření máme nárok, jaké screeningy nás čekají a nevím, třeba sledovat náš očkovací kalendář. Takže to jsou tři asi nejdůležitější funkce, které my vítáme.
0: Aha. No, víme, kolik lidí v Česku různé zdravotnické aplikace využívá?
1: Tak takovýhle přehled nemám, mám dojem, ale že je to kolem 3 milionů, ale to úplně přesně nevím.
0: Je tohle cesta s mobilními aplikacemi ta správná, když tedy zvážíme, že starší pacienti nemusí úplně umět s technologiemi a mobilním telefonem nějak dobře zacházet?
1: Já si myslím, že to je správná cesta. Určitě to nesmí být jediná cesta. Vždycky musí být plán B. To znamená, že vždycky bude moct člověk jít ke svému lékaři, který bude také napojený na ten systém elektronického zdravotnictví a bude moct vlastně spravovat tu věc za nás, tu naši zdravotnickou dokumentaci. Ale zároveň už vlastně dneska počítá EZ karta s tím, že budeme moct vlastně dávat mandátní službu komukoliv ve svém okolí. To znamená, že když se bavíme třeba o seniorech, kteří nejsou ještě na mobilních telefonech nebo chytrých telefonech, tak většinou mají v okolí syna, dceru, kterým budou moct tuto mandátní službu dát a ty budou za ně tu jejich zdravotní dokumentaci moci sledovat.
0: Žijeme v době elektronizace a elektronické komunikace, ale také v době hackerských útoků. Není trochu rizikem to, že někdo může ukrást mobilní data z této aplikace? Je to asi něco, čeho by se mohli pacienti obávat?
1: Tak určitě ta obava tady je a je zcela oprávněná. Nikdy ty rizika nebudou nulová, to je nutné si říct. A já bych nerada porovnávala rizika papír versus elektronická dokumentace, ale tady nezbývá, než opravdu důvěřovat a sledovat práci ministerstva zdravotnictví a zapojených subjektů a apelovat na to, aby bezpečnost a transparentnost té bezpečnosti byla vždycky na prvním místě a ty ostatní služby až jako to druhé. Takže ano, vždycky nějaké riziko může být, ale věřím tomu, že ministerstvo zdravotnictví si uvědomuje, že zdravotnická data jsou ta nejcitlivější data osobní, která vlastně o sobě máme, a že s tou bezpečností opravdu budou počítat.
0: O mobilní aplikaci EZ karta, která dnes dostane nové funkce, jsme teď mluvili v našem vysílání s výkonnou ředitelkou Národní asociace pacientských organizací Zlatou Kasovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Já taky děkuju, všem hezký den.
0: Radiožurnál, 7 hodin 55 minut. Dobré ráno.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
4: Premiér Babiš bude jednat s motoristy o možných úsporách v rozpočtu na příští rok. Dánsko podle šéfa kontrarozvědky odhalilo plány na ruskou sabotáž. Tenisté Muchová, Nosková a Lehečka postoupili na US Open do třetího kola. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště brzdí provoz nehoda u nájezdu z Barrandova. A bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Motoristé chtějí dnes představit premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO více než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Koaliční straně se nelíbí plánovaný deficit 389 miliard korun. Odpolední schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Premiér Babiš včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
5: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
4: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je i třeba podle prezidenta Petra Pavla. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale byl výběr cílů a přípravy tak konkrétní, že zpravodajci považovali za nutné informaci zveřejnit. Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů nebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i přes den.
6: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
4: V olomouckém chrámu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhaní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame, britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe.
7: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
8: Konkrétně akademie.

0: katolický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Briggse, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Paschiova symfonie Marsa Dipreho, stěžejní dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
1: Úvodní koncert Mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál. Sport.
2: Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka si na tenisovém US Open zahrají třetí kolo. Do kola druhého prošla Nikola Bartuňková, která uspěla v dohrávce zápasu odloženého kvůli dešti. Karolína Plíšková naopak po prohře s Ruskou Schneiderovou na newyorském Grand Slamu ve druhém kole končí. Bývalá světová jednička se na okruh WTA vrátila po dlouhém zranění kotníku v lednu a ve světovém žebříčku bude okolo 40. místa. O tom, jestli bude v kariéře pokračovat i příští rok, zatím Plíšková jasno nemá.
3: Ta motivace pořád jako popravdě je samozřejmě větší tím, že jsem takhle jakoby furt v té širší špičce, ale nechci jako v žádném případě se tady nějak táhnout jako do 40 a tak, takže jestli tohle není poslední sezóna, tak příští bude určitě poslední.
2: Fotbalisté brněnské Zbrojovky v dohrávce čtvrtého kola šance ligy zdolali Hradec Králové 1-0 a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Jablonec remizoval v Dělíčku s Bohemians 1-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nebezpečí na D1 u Bíteše a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor u sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 161,5 v levém pruhu větší kus pneumatiky. Vybočuje se. Na D1 směrem do Prahy pak i kolona. Na kilometru 134 u sjezdu na Měřín zabrali silničáři levý pruh. Zatím je to do 10 minut. Na D1 kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 177. kilometru. Pro osobní je to asi na půl hodiny. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je u Vysokého Mýta neprůjezdná. Na výjezdu z Mýta na Litomyšl odklízejí následky vážné nehody. Fronty jsou dlouhé v obou směrech, a to i na dálnici D35 směrem z Hradce Králové na Mýto. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště kolona výrazně zpomalila. Na kilometru 16,5 přímo u nájezdu z Barandova kamion s osobním autem po nehodě blokují pravý pruh, regulují vjezdy do tunelu a stojí to od Jesenice s omezení. Vyhněte se. Menší fronty na okruhu čekejte i ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. A vůbec v Praze silný ranní provoz kolony na obvyklých místech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno během dne, hlavně v Čechách, ojedinělé déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
7: Dobré ráno, no v té další půl hodině nás čekají témata zahraniční, jednak se spojíme s naším zpravodajem, který stále ještě zůstává v Nepálu, kde záchranáři dál pátrají po tisících nezvěstných. No a také nás bude zajímat dění v Maďarsku, protože po 37 letech by tam mohly být odtajněné desítky tisíc men někdejších agentů a spolupracovníků tamní tajné policie.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Robbie Williams a další hodina ranního radiožurnálu. Míříme do Maďarska. Až 80 tisíc někdejších agentů a spolupracovníků tamní komunistické tajné policie chce právě Maďarsko zveřejnit. Lidé by se je mohli dozvědět 37 let po pádu tamního komunistického režimu. To odtajnění připravuje nový kabinet, jak oznámil vicepremiér a šéf úřadu vlády Bálintruf. Víc tomu teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré jitro. Ruf v rozhovoru pro portál Telex řekl, že nemá tušení, jestli na zveřejněném seznamu informátorů a konfidentů někdejší tajné policie budou i některé významné postavy maďarské porevoluční ekonomiky a politiky. Mnoho spisů podle vicepremiéra způsobí v mnoha rodinách zármutek, ale seznamy agentů jsou v jeho vidění velmi důležitou součástí společné maďarské minulosti.
0: Jak to, že Maďaři jména komunistických tajných policistů a jejich informátorů už neznají dávno?
1: Podle Rufa tajné služby v Maďarsku po revoluci archivům nepředali všechny dokumenty a pokračovali v utajování, no a předchozí vlády podle něj neměly na zveřejnění seznamů odvahu. Současný premiér Péter Maďar, jehož strana TISA v dubnu porazila dlouholetého premiéra Viktora Orbána, to ale slíbil, nově mají zůstat utajené jen údaje, které by mohly poškodit bezpečnost Maďarska nebo jejich spojenců v Evropské unii a NATO. Země by spisy mohla zveřejnit k 70. výročí maďarského povstání proti komunistickému režimu z podzimu 1956.

0: Radiožurnál, 8 hodin a 15 minut. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna mimo jiné snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálních 80% průměrné mzdy na 65%. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Firmy i odbory kritizují, že s nimi vláda o změnách nejednala. Ruská vláda uzavřela německý Goetheho institut v Moskvě, Petrohradu a také v Jekatěrinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s tím, že jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Ten německé úřady uzavřely v reakci na nedávný neúspěšný útok na letiště v Lipsku, za kterým podle nich stála právě Moskva.
1: Nehoda na D7 za Prahou a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D7 z Prahy směrem na Slaný zpomalte za sjezdem na Stehelčeves. Na 10,5 kilometru nehoda. Auto je tam přes dva jízdní pruhy, objíždí se po krajnicích a brzdí se prudce. Velmi ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. U nájezdu z Barandova na 16. kilometru blokuje pravý pruh kamion s osobním po nehodě. Fronta už od Jesenice a je to na dlouho. Silnice 35 ze Svitav do Hradce Králové stále velmi ucpaná po nehodě před Vysokým Mýtem. Před nájezdem na dálnici se srazilo osobní auto s kamionem. Silnice byla zavřená, teď už to vypadá, že se projíždí alespoň kývadlově. Zdržíte se i tak desítky minut obousměrně. Silnice 35 je ucpaná taky u Liberce. Projíždí se omezením v Liberci. Delší je fronta směrem z Prahy na 15 minut. A 15 minut postojíte i na silnici 38 na příjezdu do Poděbrad z Kolína. Je tam omezení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Příjemné počasí s polojasným až oblačným nebem a teplotami kolem 20 až 25 stupňů pokračuje i dnes. Zítra nás čekají ryze letní teploty do 29 stupňů. Na jižní Moravě se dokonce přehoupnou nad tropickou 30. O víkendu se ale za studenou frontou ochladí na 20 až 24 stupňů a v sobotu dopoledne bude deštivo. Postupně ale budou srážky ustávat a také oblačnost se protrhá. Sobotní odpoledne i neděle už nabídnou krásné slunečné počasí. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál. Víme, co se děje i v Nepálu. Ničivé povodně tam mají skoro už 1200 obětí. Po tisících nezvěstných dál pátrají záchranáři. V Nepálu už ale zároveň sílí kritika nepálské vlády. Lidé chtějí vědět, co udělá pro to, aby je příště úřady před podobnou katastrofou včas varovali. V Nepálu přímo je také teď náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nepál je velmi chudá země a kvalitní, přesný monitorovací systém samozřejmě vyžaduje peníze a také čas. Má Nepál obojí nebo nemá?
1: No, těžko říct, čeho má teď Nepál méně. Každopádně vláda spolu s armádou už pomocí vrtulníků vytipovala nejnebezpečnější místa a tam chce co nejrychleji umístit speciální systém čidel, která reagují i na velmi malé otřesy. Pracuje na principu satelitního systému a co je důležité, funguje i ve chvíli, kdy vypadne elektřina anebo mobilní signál. Ústředí toho monitoringu bude ve městě Timúre v severním Nepálu, v tom nejzasaženějším okresu Rasuva, a vše by mělo fungovat už v řádu několika málo měsíců.
0: Jak důležitým hráčem je v této situaci Čína?
1: Vele důležitým. Čína má data, má monitoring, má zkušenosti z jiných částí svého státu a Peking teď tvrdí, že od minulého týdne už s Nepálem sdílí snímky postižených oblastí, satelitní a hydrologické údaje a také informace o stavu vody v jezerech vysoko v horách. V podstatě se dá říct, že bez Číny žádná aktivní a hlavně účinná spolupráce nebude fungovat.
0: Nepálské úřady tvrdí, že udělali vše, co mohli a že varovný systém fungoval. Jak je tedy možné, že povodně měly tak tragické následky?
1: Nepál teď zjišťuje, že systém včasného varování sice fungoval, ale data z něj byla vyhodnocována laxně, nepravidelně. Konec konců varování lidem, co se na ně zhor valí, přišlo až 40 minut po samotném odlomení toho ledovce a to už bylo pozdě. On Nepál bude vždycky rizikový. Největším nebezpečím jsou tady sesuvy a laviny. No a jak dostat varování včas k lidem, to bude vždycky největší výzva. Lidé říkají, že peníze a odborníky teď musí stát sehnat za každou cenu a už to tady začíná být i téma pro politické strany.
0: V Nepálu zůstává David Jakš. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ranní radiožurnál, naši dopravní zpravodajové volají z pražského okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště. Pozor, u Barrandova odklízejí následky nehody, kolony jsou dlouhé. Až penalta pomohla fotbalistům Bohemian šance lize ke čtvrtému bodovému zisku v řadě, byli jsme u toho, reportáž nabídneme. S vámi radiožurnál.
1: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a Karlovarský kraj.
0: Radiožurnál v 8:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
2: Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově pak budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Podrobnosti přidá ranní radiožurnál už za 10 minut. Cenu Rudolfa Medka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Porota dvojici vybrala za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sánchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí. A Česká zemědělská univerzita otevírá neobvyklou dřevostavbu. Takzvaná lesovna bude sloužit k výuce jako laboratoř. Podle zástupců školy je postavená z nejmodernějších konstrukcí. Veškeré dřevo pochází z českých lesů. Je to množství, které vyroste v českých lesích za 24 minut.
3: Sport.
2: Tři čeští tenisté prošli bez ztráty setu do třetího kola US Open. Jiří Lehečka si poradil s Britem Samuelem, Karolína Muchová s jeho krajankou Boltrovou a Linda Nosková s Thajkou Tara Rudiovou. Nikola Bartůňková zvládla dohrávku druhého kola a ve dvou sadách zdolala Šerifovou z Egypta. Naopak Karolína Plíšková ve druhém kole Grand Slamu v New Yorku vypadla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Měřína, ucpaný pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Měřín. Na kilometru 134 je zavřený levý pruh, něco opravují a postojíte asi 10 minut. D1 ucpaná i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně fronta od 179. kilometru místy v obou pruzích až k omezení v Brně. Pro osobní je to asi na 25 minut. Na pražském okruhu čekejte kolony. Ve směru z D1 na letiště u nájezdu z Barrandova blokovali po nehodě pravý pruh auto s kamionem. Před chvilkou přijeli policisté, dali je na stranu. Kolony ale zůstávají, stojí to od Jesenice a velmi ucpaná je kvůli tomu taky ulice k Barrandovu směrem z centra. Na okruhu kolony v opačném směru z letiště na D1 popojíždějí před sjezdem na Ořech a je to až na půl hodiny. Okruh plný i ve směru z Ústí nad Labem na Brno, to znamená Novopatská, Východní, taky Štěrboholská spojka. Hodně ucpaná v Praze jižní spojka u Barrandovského mostu směr Smíchov. Popojíždět budete od sjezdu na Krč až k Mrázovce. No a připomínáme taky velké komplikace u Vysokého Mýta. Silnice 35 byla po nehodě u letiště neprůjezdná. Teď už se jede Kivadlově. Dlouhé kolony v obou směrech ale zůstaly. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Začátek září přinesl do Česka teplé počasí, které zítra na jihu Moravy nabídne dokonce teploty kolem 31 stupňů. Pak přejde přes naše území studená fronta. Na víkend se kvůli tomu mírně ochladí. Citelný pokles teplot nás ale čeká až ke konci příštího týdne. To už bude přes den jen kolem 20 a v noci budou teploty klesat k 10 stupňům. Vraťme se ale ke dnešku. 3. zářijový den nás čeká na nebi hodně mraku, srážky se ale objeví jen ojediněle. Ráno a dopoledne bude ještě přechodně polojasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Přeháňky nebo déšť se objeví jen výjimečně. Teploty podobné včerejším od 21 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude stále tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude ráno slabý, během dne mírný západní vítr. To byly zprávy. A po nich znovu ranní radiožurnál a Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Nedostatek zdravotního personálu v českých nemocnicích můžou vyřešit zdravotníci z Filipín. Právě na ně teď sází Krnovská nemocnice. Přineseme podrobnosti.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 8.38. Jak už jsme říkali, tak nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku vyřešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. Nemocnice v Krnově zaměstná celkem 10 lidí z Filipín. Výběrovým řízením přitom projde jenom 1/4 uchazečů. Filipínci pomůžou na odděleních, které mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. V Krnově konkrétně se jedná o fyzioterapeuty a rentgenové laboranty. Nastoupit mají už příští rok.
1: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
2: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejenže se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
1: A málo zaměstnanců znamená málo času. Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích ciziny.
3: Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, ve Spojených státech, v Rakousku, jsou to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to je cesta i u nás.
1: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Kasea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké, přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
4: Nyní tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
1: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic. Mezi nimi je třeba zařízení v Kolíně nebo městská nemocnice v Ostravě. Filipínci budou už od příštího roku pracovat v Thomayerově nemocnici v Praze. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: máme radiožurnál. Dvakrát přefili břevno a nebýt penalty, tak by nejspíš gól nedali vůbec. Fotbalisté Bohemians díky proměněnému pokutovému kopu dokázali v šance lize bodovat už po čtvrté v řadě. V dohrávce čtvrtého kola dokázali remizovat s Jabloncem nakonec 1-1.
1: Já nevím, kdo přesně od nás to tam křičel, ale jeden, dva kluci, co byli blízko, tak jako viděli, tak křičeli. Tak jsme to šli říct rozhodčímu, samozřejmě říká, že se to hned bude kontrolovat. Ale já osobně jsem to třeba samozřejmě neviděl, viděl, že bylo jako souboj, ale neviděl jsem, jestli to vůbec padlo na ruku nebo ne. A pak, jak už se čekalo Dio, tak samozřejmě vždycky je to známka toho, že by to jako mohlo být. A jak už se šel rozhodčí podívat, tak jsme samozřejmě doufali, že to penalta bude.
2: Popisoval situaci z 65. minuty kapitán Bohemians Aleš Čermák. Jeho spoluhráč Liška v pokutovém území z bezprostřední blízkosti hlavou poslal míč do ruky hostujícího Java a rozhodčí zaoral po dlouhé poradě s videorozhodčím a následném zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro domácí.
3: Já to nesmím nějak hodnotit, aby to nevyznělo se, že brečím, to jako není tak, ale myslím si, že když to nepísne rozhodčí, že VAR má opravovat prostě zjevné chyby. Tohle to není žádná zjevná chyba za mě.
2: Prohlásil trenér jablonských fotbalistů Luboš Kozel. Severočeši až do té chvíle vedli, protože v nastavení první půle skóroval Cedidla.
4: Samozřejmě vždycky, když vám takhle spadne na ruku, tak to je prostě jako nějaká smůla. Ty ruky se pískají prostě podle mě na celém světě jako nejednoznačně. To tak je.
2: Myslí si trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
4: Já jsem viděl ruku v pravém úhlu, na kterou to jako spadlo, ale já jako se v tom ztrácím a trošku musím říct, že mi chybí prostě nějaké vyjádření, abychom aspoň věděli, jako jestli třeba ten výrok je špatný nebo není. My ani nevíme vlastně dneska, jestli vlastně ty výroky jako jsou ve shodě třeba s nějakou filozofií té komise.
2: Nařízenou penaltu Aleš Čermák chladnokrevně proměnil a zařídil tak Bohemians proti Jablonci vyrovnání na konečných 1-1. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jeho šéfa byly přípravy až tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýšil o 35. Teď už také přijímají první ambulantní pacienty.
5: Ucpané Vysoké Mýto a kolony na Pražském okruhu. Na silnici 35 u Vysokého Mýta kolabuje doprava. U letiště u Mýta odklízejí následky vážné nehody auta s kamionem a jede se Kyvadlově. Fronty dlouhé v obou směrech. Ve směru do Hradce Králové už téměř z Litomyšle. A ve směru na Svitavy stojí konec dálnice D35. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 180. kilometru. Pro osobní je to až na půl hodiny. Na D1 fronty ve směru z Brna do Prahy popojíždějí u Měřína. Na kilometru 134 je zúžení a je to na 10 minut. Na dálnici D5 kolony na příjezdu do Prahy z Plzně od 5. kilometru až na ucpaný Pražský okruh. Na okruhu jsou kolony v obou směrech před příjezdem na Ořech. Velmi dlouhá je tam fronta ve směru z D1 na letiště. Zastavíte už kousek za sjezdem z dálnice D1 a je to až na hodinu. Pokud byste to chtěli obět po jižní spojce, tak i tam je fronta před Barandovským mostem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Ráno a dopoledne bude ještě mraků méně, postupně se nebe zatáhne až na oblačno a také se ojediněle objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí k 25 na jižní Moravě až k 27 stupňům a zítra bude ještě tepleji, maxima se budou pohybovat do 29, na jihu Moravy vystoupí dokonce až k 31 stupňům a zítra nás čeká podmračený den na severu s deštěm. V noci na sobotu pak přejde přes naše území studená fronta, bude většinou zataženo s deštěm. V sobotu dopoledne ale budou srážky stávat a odpoledne už se k nám vrátí slunečné počasí. A slunečná bude i neděle. Jen teploty budou trochu nižší, počítat musíme z 20 až 24 stupni. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásný čtvrtek.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: 8.50 na hraní Radiožurnál. No a my se teď v našem vysílání na chvíli vrátíme do 90. let. Přesněji řečeno do roku 1990, kdy Václav Havel začínal své prezidentství a kdy se také začaly v československém rozhlase vysílat hovory v Lánech. Jejich moderátorem byl také Jiří Vejvoda, který měl to velké štěstí, že mohl zblízka pozorovat, jak se z dramatika a disidenta stává prezident republiky. V raním Radiožurnálu teď tedy další díl našeho nového seriálu nazvaného Svět podle Havla očima tazatelů.
1: To natáčení vypadalo tak, že já jsem jezdil svým otřískaným autem na Hrad nebo kamkoliv po Československu. Všude jsem se dostal, nebyla nikde žádná prohlídka. Přišel jsem do hradních útrop, tam panoval takový ten organizovaný chaos.
2: V prvním prezidentském roce byl Havel podle Vejvody ještě velmi bezprostřední.
1: Havel jako člověk naprosto úžasný v tom smyslu, že člověk skromný, člověk, který tam měl už kolem sebe svoje bodyguardy, ale chodil sám nám vařit kafe, tomu technikovi i mně.
2: Jiří Vejvoda natáčel s prezidentem doma, na Hradě, na Hrádečku, v různých evropských zemích, v Izraeli nebo ve Spojených státech. Když přiletěl do Prahy prezident George Bush starší, pozval ho Havel do hovorů v Lánech 17. listopadu 1990.
3: And indeed it is an honor for me to be here.
4: Je to mě ctí, že mohu být v Československu v den prvního výročí sametové revoluce. A jsem dvojnásobně poctěn skutečností, že navštěvuji vaši zemi jako první americký prezident v historii.
1: Najednou do toho řízeného chaosu na Hradě vstoupili totální profíci. To bylo úplně něco jiného, jo. Prostě to byla najednou ta zaběhaná politická mašinérie.
3: President Havel, once again, sir, my thanks to you. God bless you all.
5: Mr. President, thank you very much for your nice words.
2: Hovory v Lánech se vysílaly i v srpnu 1990 a Havel si na to oblékl tričko s 9 vyplazenými jazyky.
5: Po desetiletí provází tuto kapelu Rolling Stones legenda o jejich bouřliváctví, o jejich extrémně intenzivním způsobu života, o dramatickém průběhu jejich koncertu, o jejich provokativnosti. Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském Hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
1: Ještě v roce 90 to byl, a to snad můžu říct, on se tak sám nazýval, on byl chuligán v politice. Takže on se pustil velmi volně i formulačně do věcí, které byly prostě osvěžující. Ale pak už ho ta politika zdejší především, ale mezinárodní, tak jakoby stiskla, že začal být trošku oficiózní. Začal vážit každé slovo. Počkejte, tohle ještě přetočíme, protože on by se Venca urazil, nebo Miloš. Pro mě to v té chvíli už nebylo tak půvabné, musím říct, jo? Ale chápal jsem ho.
2: Jiřímu Vejvodovi kromě vzpomínek zůstal ještě jeden cenný archivní doklad. Výpis z honorářové účtárny Československého rozhlasu.
1: Kde každý týden přišlo Václav Havel prezident, Jiří Vejvoda redaktor, každý 1200, to byly obrovský peníze na tenkrát. Jo, to se platilo tenkrát. A měl jsem stejný honorář jako pan prezident, pozor.
2: V zítřejším díle se posuneme do Vánoc, ovšem do Vánoc v roce 1994, kdy se Václav Havel v Českém rozhlase projevil i jako zpěvák. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: kousku témat nekonečnou řadu, takže se máte na co těšit. A Jan Spratek je ten, který o tom mluví nesmírně poutavě.
1: A dost často i do vysílání Radiožurnálu. Ten ranní zítra v 5 hodin ráno. Těšíme se.
2: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Jana Kutendorská zprávy.
3: Zaměstnavatelé a odbory odmítají změny podpory v nezaměstnanosti. Rusko uzavře německé Goetheho instituty v zemi. Tenisté Lehečka, Nosková, Muchová prošly na grandslamovém US Open do třetího kola. Na silnici 35 u Vysokého Mýta komplikuje dopravu nehoda. A bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
4: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
3: Navrhované změny kritizuje i koaliční hnutí SPD. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekaterinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a zpřísní hraniční kontroly ruských občanů. Podle zpravodajského serveru Euraktiv se o ruský dům v Berlíně zajímaly i německé bezpečnostní složky. Ruská kulturní instituce podle nich v německé metropoli zaštiťuje i činnost tajných služeb. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají a poukazují na systémová pochybení. Chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. Návštěvníci Třebechovického muzea Betlémů si nově mohou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betléma. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikl zhruba rok a muzeum za něj zaplatilo 190 tisíc koruny. Jeho odpovědi pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují, vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
5: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve čtyřech jazycích, takže si to vlastně mohou pouštět návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině.
1: Sport. Tenisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Karolína Muchová postoupili do třetího kola US Open. Nikola Bartuňková si na Grand Slamu v New Yorku zahraje druhé kolo. Egypťanku Šerifovou porazila 2-0 na sety. Zápas se kvůli dešti hrál ve dvou dnech a Bartuňková se kromě počasí musela vypořádat i s nepříjemnou soupeřkou, která své údery doprovázela hlasitým vzdycháním.
6: Zkoušela všecko, hekala furt, pozbuzovala se po všem, stěžovala si, že tam šoupu nohama, přitom to prostě je normální. Ale chtěla si mě prostě dostat do hlavy.
1: Ve druhém kole naopak končí Karolína Plíšková, která ve dvou sadách podlehla Rusce Schneiderové. Fotbalisté zbrojovky Brno se v neúplné tabulce šance ligy posunuli na druhé.

0: Druhé místo. Nováček nejvyšší soutěže v dohrávce čtvrtého kola porazil Hradec Králové 1-0. Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je velmi silný provoz. Kolona místy v obou pruzích popojíždí od 178. kilometru až k omezení na 196. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Menší fronty na D1 i směrem na Prahu popojíždějí u Měřína a na kilometru 134 je zúžení a je to do 10 minut. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí kolabuje doprava. U letiště v Mýtě u nájezdu na dálnici nehoda a projíždí se kivadlově. Čekejte dlouhé kolony v obou směrech ve směru z Hradce Králové už na dálnici D35. Na Pražském okruhu kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Větší ve směru z D1 na letiště. Tam je to nadlouho, téměř od brněnské dálnice až k Ořechu. Občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci. Hodně ucpaná v Praze taky jižní spojka u Barandovského mostu směr Smíchov od sjezdu na Krč až k Prázovce. A ještě Strakonická silnice příjezd do Prahy s Příbrami u Jíloviště omezení postojíte asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už mají slovo Libor Bouček a host Radiožurnálu.
4: Je to tak a tím hostem je popularizátor kosmonautiky, který pracuje jako odborný pracovník Pražského planetária se zaměřením na kosmonautiku, působí ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury a vedl tým, který vyslal na oběžnou dráhu Země družici Planetum 1. Je shodou okolností, a to musím třikrát podtrhnout, nositelem ESA Champion Award za prezentaci evropského vesmírného snažení. Jestli ho něco charakterizuje, tak je to obrovský entuziasmus, který vzbuzuje vášeň pro jednu z nejdůležitějších disciplín, která může proměnit celou naši zem a která postupně, pomalu, ale jistě i díky souvislostem vystupuje z takového nepatrného stínu, ve kterém byla možná několik posledních dekád. Každopádně jeho hlas budete znát i z vysílání Českého rozhlasu a já jsem nadšen, že naproti mě sedí Jan Spratek. Dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne, přiznám se, takový úvodní medailonek jsem ještě neslyšel, moc děkuji.
4: Ne? Tak naštěstí v aplikaci i rozhlas a také v aplikaci Můj rozhlas si ho můžete pustit. Ale je to zcela po zásluze, protože když se člověk podívá na to, co jste udělal, kolik nadšení jste vzbudil v těch nejmladších, nejen sám, ale s celým tím týmem, tak a člověk si uvědomí, jak moc je to důležité a jak to rezonuje kolem nás, tak je to zcela po zásluze a možná ten medailonek by měl být ještě další. Říkal jsem si, jaká má být ta první otázka. Úplně nejbanálnější. Co je nového ve vesmíru za poslední dobu?
5: No, tak kolikže máme hodin tady na tenhle pořad?
4: No ne, tak já mám takovou nějakou jednu drobničku aktualitu.
5: Tak řekněte, to co jste si připravil, protože
4: ne,
5: jako je toho...
4: Ne, já se ptám, co vás zaujalo?
5: Co mě
4: protože
5: zaujalo?
4: Já mám spoustu otázek a pochopitelně se dostaneme k tomu, co už jste několikrát říkal, ale mě zajímá to, co vás teď zaujalo třeba za poslední 2-3 dny. Takhle se ptáme z zpravodajů, kteří přijedou,
5: super.
4: Tak se ptáme, co je nového v Reykjavíku, tak teď, co je nového ve vesmíru.
5: Tak určitě. Třeba odstartoval na oběžnou dráhu planety Země do Lagrangeova bodu 1,5 milionu kilometrů od Země teleskop Nancy Grace Roman, což je úplně nový teleskop americké kosmické agentury, který bude bezprecedentně opět zkoumat vesmír v neskutečném rozlišení. A to je přesně událost posledních jednotek dní, když jste chtěl tak velkou novinku, ale samozřejmě toho, co se děje na evropské scéně, české scéně, je toho spoustu a věřím, že se o tom budeme bavit.
4: Dostaneme-li se k tomu teleskopu, tak co to rozlišení nám přinese? Co díky tomu, když ta mise tohoto teleskopu bude úspěšná, co se dozvíme?
5: To je fakt na dlouhý pořad, ale pojďme si říct úplně jednoduše. Dostaneme pravděpodobně nejdetálnější, největší, nejkomplexnější snímek vesmíru, jak jej známe, jak jej dokážeme pozorovat. Takže pokud někdo viděl někdy ty snímky vzdáleného kosmu z Hubbleova kosmického dalekohledu z teleskopu Jamesa Webba.
4: A říká si, to už je vrchol a maximum.
5: Tak teď to bude ještě hustější, protože ty fotky, které on bude schopen pořizovat tím samozřejmě logicky, technologicky nejvyspělejšími čipy a zobrazovacími zařízeními, tak ty budou neskutečné. Očekáváme, že by nám mohl odhalit až 100 000, slyšíte dobře, 100 000 exoplanet, planet, které obíhají okolo jiných hvězd. Bude schopen nalézt tisíce až vysoké tisíce planetek, které třeba létají kolem našeho slunce, v naší sluneční soustavě, které potenciálně by mohly být i nebezpečné. To znamená, bojíme se i o bezpečnosti, bojíme se o lepším pochopení fungování temné hmoty, temné energie, rozpínání vesmíru. Takže opravdu všechno to, co víme teď, se dokáže snad v následujících jednotkách let neskutečně posunout právě díky tomuto teleskopu pojmenovaném po ženě.
4: Nechci říct, že většina, ale myslím, že bude existovat určitě velká skupina posluchaček a posluchačů, kteří ty základní znalosti a vědomosti týkající se vesmíru získají během studia na základní a střední škole. Když mají štěstí na dobrého pedagoga, tak získají docela dost těch informací. No a s tím se tak spokojí a s tím žijí. Když je to starší 30 let, jak moc jsou tyto zakonzervované znalosti stále ještě aktuální? A samozřejmě i s ohledem na ten teleskop.
5: Jak bych to řekl, já právě velmi aktivně si dovolím říct, jezdím po školách po celé republice s týmem samozřejmě a my zjišťujeme, že ty děti kolikrát ty informace ve škole nebo od rodičů dostali je třeba správně, což teda od učitelů samozřejmě očekáváme, že je dostali správně.
4: Od rodičů dostanou Pluto ještě.
5: A potom žluté sluníčko, že ono, což je takový můj fenomen, který se neustále snažím opakovat, že opravdu není žluté, je bílé.
4: A ty to tak kreslím celou dobu.
5: No to je právě ten problém, to znamená, tam přechází ten moment, kdy jako člověk, třeba rodič, že ano, předává tu informaci nějak, učitel to kolikrát vysvětlil, akorát si třeba neuvědomil, že ono se to zakonzervuje přesně v té hlavě po zbytek života, ta žlutá na tom bílém papíru, protože se prostě blbě kreslí bílou pastelkou na bílý papír a nepřišlo tam to B a to vysvětlení, že ano. A to je prostě třeba jedna věc, která je zakonzervována. Obecně to pochopení toho, jak vesmír funguje, ty základní poznatky a to, jak se nám rozšiřuje to poznání, tak to se mění a člověk jako je trošku konzerva. Jako kdo si před spaním otvírá encyklopedie, kdo si pouští populárně naučná videa.
4: Děláte to jako dítě a pak to děláte znovu jako ten rodič. A z vlastní zkušenosti vám musím říct, že se úplně červenám, protože já jsem ty encyklopedie zavřel někdy před 35 lety. A teď, když jsem je otevřel, tak jsem to zjistil, jak moc se to posunulo a jak velké mezery mám. A tak jsem rád, že jsme se sešli, že ty mezery nejen mě, ale myslím si všem těm, kteří poslouchají Radiožurnál, doplníte. A ještě jenom v rychlosti mi napadlo, troufáte si tedy tvrdit, že by se měl zvýšit počet žlutých čtvrtek, protože to by vyřešilo tu věc. Ta žlutá čtvrtka a bílá pastelka. Myslím si, že by tenhle mýtus vymítila.
5: Já myslím, že by nejvíc pomohlo, že když by se kreslily krajinky, tak by se začalo kreslit na modrý papír, abychom si mohli spíš pohrát s tím, kterou pastelku nakonec použijeme a to sluníčko se bude kreslit. Protože dítě, když mu řeknete, máte bílý papír, dobře, udělejte modré kolečko, vybarvěte modře tu oblohu okolo a nechte tam bílou díru. Dítě didakticky nechápe pojem díra, to znamená, že ono fakticky, aspoň teda v tom malém věku.
4: Tak bychom najednou ze slunce udělali díru. No.
5: Přesně tak. To znamená, v tuhle chvíli bychom měli modrý papír, tak bychom tam bílé kolečko, ale víte co, na tomhle já nebazíruju. Klidně kresleme na ten bílý papír to žluté sluníčko, ale pak musí přijít ten rodič a říct, krásná krajinka, večer nebo ráno.
4: Ano, ráno. Je to při východu nebo při západu.
5: Přesně tak.
4: Jana Spratek je hostem Radiožurnálu.
6: Host Radiožurnálu.

0: Jan Spratek je dnes hostem Radiožurnálu. My si pochopitelně budeme povídat o české cestě do vesmíru a mohu už teď slíbit, že po půl desáté nebude jediným hostem, protože dorazí i slečna, která měla tu možnost přiblížit se asi v rámci té pozemské souvislosti nejblíže tomu, co prožívá astronaut ve vesmíru. Mimochodem, to slovíčko astronaut používám správně, to je ten věčný spor.
1: Já jsem ten, který na svých přednáškách vždycky říká, jestli vás někdo bude sekýrovat na tom, jestli máte říkat astronaut nebo kosmonaut, tak buďte ti, kteří budou nad věcí a řeknou, vždyť je to úplně jedno.
0: Že jo.
1: Ono opravdu fakticky jde jenom o to rozlišování, jestli astronaut nebo ten člověk, který letí nahoru, je spíše ze západu nebo spíše z východu, ale pak si můžete říct, pakliže...
0: Dále míří do takového prostoru, kde ty spory zmizí.
1: No, asi tak nějak, přesně. Samozřejmě, když řeknete kosmonaut, tak spíš to bývá jako přímočaři člověk z Ruska nebo historicky Sovětského svazu nebo z východního bloku. A když je astronaut, tak to bývá spíše právě ty Spojené státy, Evropa a podobně, ale opravdu je to v podstatě jedno. A ještě bychom mohli mít třetí pojem, a to je taikonaut, a to je pojem, který se používá v Číně. Takže to je vlastně člověk letící nahoru a je to jedno.
0: A těch taikonautů bude víc, myslíte?
1: Určitě jich bude víc a mají na oběžné dráze vlastní kosmickou stanici. To občas je potřeba připomínat, že vlastně na oběžné dráze nelétají okolo Země pouze jedna mezinárodní kosmická stanice, ale i stanice Tiangong, to znamená, tam se astronauti nebo taikonauti vyměňují a určitě jich bude více. Ty ambice Číny jsou velké.
0: Doplním jenom to, že ten člověk, který se dostal blízko, tak je Julie Beritová, ta dorazí, ale vracím se k Jenovi, který vlastně působí nesmírně sympaticky. Je obrovsky vzdělaný, dokázal skutečně tu vášeň vzbudit v mnoha lidech, těch mladých i těch starších, no ale má 199 cm, což je prostě katastrofa.
1: To je katastrofa, pakliže...
0: A proč je to katastrofa?
1: Basket, no. Ne, tak nebudu nikdy astronautem, aspoň ne tím profesionálním, protože aktuální limity pro vstup do astronautského sboru nebo vůbec přihlásení se, řekněme, do výběru astronautů, tak jsou aktuálně 190 cm. A to se ještě zvyšovaly vlastně ze 185,
0: přesně
1: když
0: tak.
1: Byl limit pouze pro kosmické lodě Soyuz. Teď už se lítá na těch Crew Dragonech, na kterém mimochodem poletí i Aleš Svoboda snad příští rok. Takže ano, tam se zvyšoval limit, ale limit je 190. Mně se hrál basket dobře, tak to řeknu. A když podávám něco z horního šuplíku, tak většinou jsem potřebný člen.
0: Ne, to je jasně, ty pozemské výhody jsou prokazatelné a srozumitelné. Štvalo vás to někdy? Byl tam někdy v tom, nechci říct dětství, ale spíš asi v tom mládí, když to tak řeknu, v náctiletém období, ta touha, že fakt by to mohlo být?
1: Já jsem se takhle tak vytáhl, řekněme, opravdu s růstem, fakt při přestupu ze základní na střední školu a už jsem jako rychle byl nad těmi 185, což znamená, že já už jsem tehdy, když jsem se podíval na to, jak to je s těmi astronauty, tak jsem věděl, že to prostě neklapne. Pak se to zvýšilo, ale to už jsem byl přes 190, takže jako v tu chvíli jsem věděl, hele, touhle cestou nepůjdeš. A musím říct, že vlastně ne. Já jako, to teď nemá být jako nějaká obhajoba mě a mého
0: uvažování. Jestli jste měl v hlavě to, že by to bylo, že když jste někdy už si neřekl, že to bylo fajn se tam podívat.
1: Takhle, já vám to řeknu, tím, že jsem měl tu možnost letět v tom Zero-G letadle před těmi dvěma roky necelými společně s Julčou, která tady přijde za chviličku taky, a zažil jsem si, jaké to je, tak mi to fakt jako stačilo. A mým takovým snem a cílem je spíš právě z těch děcek, se kterými pracuju, tak vytvořit v některých z nich tu touhu vášeň a třeba tu kariéru, že některý z nich poletí právě jednoho dne nahoru.
0: Ta vášeň a nadšení pro nekonečný zdroj informací, a myslím si, že to je opravdu nekonečný zdroj, tady na Zemi je to konečné nebo omezené, prostě logicky díky té rozloze. Také to asi objevují děti, když jsou jen 3, 4, 5, 6 let, tam logicky se ptají, co tam je na tom nebi a tak dále. Těch otázek dostávají rodiče celou řadu. Pak se to na chvíli utlumí. Kde ve vás vznikla ta vášeň? Jak vypadala ta cesta? A hlavně, jak vaši rodiče tu vášeň udrželi?
1: To je vlastně dobrý příběh, zkusím ho zkrátit. Já jsem vlastně až na střední škole, a to ke konci střední školy, jsem si vlastně řekl, hele, ten vesmír, jako, to je fajn věc. Já jsem 92. ročník, takže já jsem přesně na konci střední školy byl v tom věku, kdy ten internet už přece jenom nějak fungoval. A já si pamatuju tehdy, možná to ještě funguje, byl to portál Videa Česky a tam byly prostě otitulkované nejrůznější videa. Byly tam samozřejmě nějaké seriály a podobně, prostě známe to, jak se občas internet používá. A tady v tomhle tom případě tam byly videa i právě popularizační. Briana Coxe a tady těchhle z těch prostě úžasných fyziků, kde vysvětlovali fyzikální principy ve spojitosti s vesmírem. A to byl ten moment, kdy já jsem si říkal, tady to začíná dávat smysl, tady to dává logiku. A člověk najednou si začal stavět takovou, jako řekněme, informační půdu pod nohami. A najednou z toho bylo to, že jsem si řekl, OK, tak zkusím ten vesmír a najednou to potom rok se s rokem sešel a já jsem do toho vesmíru začal fušovat víc a víc, ale co se týká rodičů, tak můj táta je vlastně vystudovaný učitel fyziky, informatiky, takže i když říkám, že to tam vliv jako nemělo, tak pořád ale vím, že jsme se občas o nějakých těch černých dírách bavili. Ale já vlastně nevím, kde to nadšení se vzalo. Prostě asi spíš s tím, že jsem si řekl, že to chápu, že jsem něčemu porozuměl. A to byl pro mě ten moment osobně.
0: A zároveň jste porozuměl jedné věci a za tou jednou věcí viděl ty 10 000 dalších otazníků, které jsou nevyčerpatelné.
1: V tu chvíli si trošku myslíte, že jste pán světa a rozumíte všemu samozřejmě. A to je ten moment, který vás popožene a pak zjišťujete, kolik toho nevíte samozřejmě. Ale jo, ty otazníčky tam byly vždycky samozřejmě.
0: Když jste zmínil tu školu, tak přiznám se, že jsem se díval do těch osnov, nebo snažil jsem se najít přesně ty osnovy, kde se dostane člověk do kontaktu s vesmírem. Jasné, že to bude někde mezi fyzikou a zeměpisem. Ale je to dostatečné, protože já jsem s údivem zjistil, že vzhledem k objemu těch informací, tak to není tak silně přítomno v těch osnovách pro základní a střední školu, nebo se mýlím?
1: Já to řeknu tak, jak to říkám vždycky všem učitelům, pro které mám různé semináře a workshopy, a musím říct, že s absolutní většinou se naprosto shoduju, a to jsou učitelé přesně fyziky a těchto těch předmětů. A to je to, že vesmír není předmět, nebyl předmět a asi nikdy předmětem nebude. Ale to je v pohodě. Vesmír je totiž téma. Téma, které se dá ale promítnout do skoro úplně každého předmětu. A protože víme, že vesmír jako téma dokáže neskutečně inspirovat a motivovat děcka k tomu dělat kolikrát něco navíc, tak já jim vždycky říkám a vždycky se často shodneme na těch seminářích s učiteli, pojďme ten vesmír jako téma více používat. Já, pardon, musím si dovolit říct, jako já říkám, když vysvětlujete Newtonovy zákony, jo, jako takové ty základní, že ano, pohybové zákony, tak pojďme si jako říct, neučte akci a reakci na rozjíždějícím se vlaku. Učte to na startující raketě, protože to prostě obrazově vypadá zajímavěji, atraktivněji. Kolikrát děcka, když vidí první start rakety, mají oči na vrch hlavy. Setrvačnost. Neučte to na vlaku jedoucím po dokonale hladké dráze, což je
0: fyzikálně nesmysl. Tak já to učím 30 let, ale...
1: No, učte to na sondě letící k Marsu. Za prvé je to přesnější a atraktivnější. To znamená, ono se to dá nacpat samozřejmě do více předmětů a je to o tom učiteli velmi často. Problémem je, že ti nejaktivnější učitelé už jsou tak zahlcení, už toho chtějí dělat tak moc, připravují se na každou hodinu strašně dlouho a fakt už tam není ta kapacita dělat v uvozovkách něco navíc jako už v té výuce, protože tu dotaci výuky máte prostě omezenou. Ale v tomhle tom případě je to o učitelích, je to o jejich rozhodnutí a třeba teď se snažíme velmi, velmi akcentovat první stupně základních škol, aby tam se začalo s těmi dětmi pracovat, aby v momentě, když přijdou ty fyzikální úlohy, kde už se objevují vzorečky na tom druhém stupni, tak aby ty děcka stále držel ten chtíč, jo, chci to dělat, chci se dovídat víc a nějaký jeden vzoreček, kterému z začátku nerozumím, mě nerozhodí.
0: Mě v té souvislosti i napadá, jak je napojena technologie na ten výzkum. Zcela logicky technologie, která jde stále kupředu. Už i ti nejmladší slyšeli termín AI. Není tam fakt prostor pro předmět nebo směr opustit to téma, jako je technologie a věda, to propojení?
1: Určitě. Jako já jsem zrovna zastánce toho, že kdyby se měla takováto nějaká změna udělat, tak bych, to je můj takový jako představa, návrh, jak by to mohlo fungovat, tak je mít předmět, který se prostě bude jmenovat technologie a předmět, který se bude jmenovat věda. A je to trošičku model, který už v několika státech funguje a často se osvědčil a proto tak i zůstal a funguje tak dodnes, právě proto, že najednou ty děti mají kontakt i s tou realitou, s tou praxí, že si vyzkouší tu věc, kterou reálně vybádali, a vidí ty důsledky a následky těch experimentů. A to je podle mě úplně klíčové. Chápat, jak pracovat s tím nástrojem a k čemu se dá používat.
0: A pochopit možná i ten jeden ze smyslů těch technologií, které jinak třeba můžou podléhat restrikcím. I to je samozřejmě cesta. Jana Spratek je dnes hostem Radiožurnálu a za chvíli si budeme povídat o tom, co je vlastně to dominantní téma. To je česká cesta do vesmíru, která zněla jako obecný termín a jako snová vize, ale v roce 2027 to bude zářivá realita.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál bylo 9:30. Čerstvé zprávy a s nimi Jana Utendorovská.
3: Průměrná mzda v Česku stoupla na 51 966 korun. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 6,4%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 105 korun. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o prezidentově kompetenční žalobě. Jeho vyloučení navrhla vláda. Plénum ústavního soudu jí ale nevyhovělo. Podrobnosti zjišťujeme, poslouchejte zprávy v 10 hodin. Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policie zadržela dva podezřelé Bulhary. Firma dodává zboží i ozbrojeným silám. Škoda vznikla podle bavorského rozhlasu jen malá. A Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Sport. Tři čeští tenisté prošli do třetího kola US Open. Linda Nosková, Karolína Muchová a mezi muži Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve druhém kole.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy velmi silný provoz. Kolona místy v obou pruzích popojíždí od 178. kilometru až k omezení na 196. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Na D1 pozory na příjezdu do Prahy ve směru z Brna. Za průhonicemi na kilometru 4,5 benzinky tři auta stojí po nehodě v levém pruhu a brzdí se. Velké kolony stále na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na letiště. Kamiony stojí už z dálnice D1 a pro osobní je kolona od sjezdu na Vestec. Regulují taky vjezdy do tunelů. Na silnici 35 připomínáme kolony u Vysokého Mýta. U nájezdu na dálnici u letiště nehoda projíždí se Kyvadlově. Kolony jsou tam v obou směrech. Ve směru z Hradce Králové to stojí už na dálnici D35. Lepší sjet z dálnice na 166. kilometru. A na silnici 35 se zdržíte taky v Liberci. Ve směru z Prahy na Chrastavu se na výjezdu z libereckého tunelu srazila tři auta. Blokují jeden pruh a už se tvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno během dne, hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách kolem 17 stupňů. Takové byly zprávy. Dále s vámi Libor Bouček a host Radiožurnálu.
6: Ten host je zatím jeden, i když fyzicky už jsou to hosté dva. Tím hlavním hostem je Jan Spratek, člověk, který kromě toho, že působí ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury a také v pražském planetáriu, tak je jedním z týmů, který stojí za iniciativou a webovou stránkou Česká cesta do vesmíru, ale tu iniciativu bych podtrhl. Tu webovou stránku jsem spíš zmínil z toho důvodu, kdybyste chtěli nikoliv prokrastinovat, ale něco se dozvědět, tak si to otevřete, tu Českou cestu do vesmíru, a garantuji vám, že už nic nestihnete dnes. Protože tam zjistíte, jakým způsobem se skutečně vesmír otvírá široké veřejnosti, ať už jsou to žáci, studenti, vysokoškoláci, ale opravdu i ta široká veřejnost, včetně firem. A člověku to rázem dodá jako kus obrovského optimismu i s ohledem na to, že vlastně ten poslední výrazný vstup do vesmíru tak proběhl 2. března 78, kdy Vladimír Remek jako 87. člověk vystoupal do vesmíru, a teď je to jako blíž. Tak jak vznikla tahle iniciativa a co je jejím posláním, milí Jene?
7: Já vždycky říkám, že Česká cesta do vesmíru, národní projekt, má za cíl tři věci. Vyslat českého astronauta na běžnou dráhu, což by se teda mělo už příští rok podařit.
6: Ukázat, já to budu odškrtávat.
7: Dobře. Ukázat, co se v České republice úžasného dělá na poli vědy a techniky, firem, průmyslu, akademického sektoru, protože podtrhávám důležitou věc, v České republice působí na 150 firem už, které dělají hardware, software, do raket, do družic a podobně. No a třetí věc je ukázat mladé generaci, že už v mladém věku mohou dělat fakt jako velké věci. A jednoho krásného dne, byl to červen 2024, tak se spustil tady tento národní projekt a už tehdy se řeklo, že například chceme vyslat právě českého astronauta do 5 let.
6: To jste řekl vy a řekl jste, že byste na to i vsadil. V tom roce 24 jsem si to přečet, ten rozhovor, řekl jsem si, ty jaký blázen.
7: No.
6: Nebo takhle, snílek, ne blázen, tak, snílek.
7: A já občas říkám, jde to rychlejší než stavba českých dálnic, protože vlastně za 3 roky to vypadá, že to klapne. A ano, on, když byl Aleš Svoboda, český astronaut, na konci roku 22 vybrán do rezervního sboru tehdy evropských astronautů, tak to bylo přesně hozená rukavice. Hozená rukavice členským státům, jejichž astronaut byl vybrán. A Česká republika tu rukavici zvedla a řekla, pojďme to udělat. A já věřím, že z toho budou jenom ty nejlepší možné výstupy, které popoženou Českou republiku i v rámci toho optimismu, který jste zmínil, tak hlavně v rámci edukace a podpory mladých.
6: Musím tady se stylizovat do pozice skeptika. A myslím, že budou tací. A člověk jim to nemůže zazlívat. Tak dobře, pošleme Čecha do vesmíru. A co z toho jako? Konec citátu.
7: Konec citátu, dobře.
6: Aby mě někdo neosočkal. Ale setkal jste se s touhle otázkou?
7: Jasně, xkrát.
6: To stojí hrozný peníze, opět cituji.
7: Naprosto.
6: K čemu to bude? Co tam bude dělat?
7: Když to vezmu obecně v rychlosti kosmické technologie, návratnost, co se týká investicí do kosmických technologií, tak je 8 až 10 násobek, což znamená, každá koruna, euro nebo dolar, který investujete, se vrací do ekonomiky až 8x. Takže jestli někdo řekne, že to je ztráta peněz, tak obecně jako dělat vesmírek, tak to je jako, že nesmysl samozřejmě. Co se týká pilotovaných letů, tak tam ty výpočty jsou trošičku jiné, ale jde především o to, že Aleš Svoboda bude na oběžné dráze dělat 12 vědecko-technologicko unikátních experimentů plus jeden, který je zaměřen čistě a jenom pouze na edukaci, na vzdělávání a na popohnání těch mladých. Když se podíváte do historie a zeptáte se lidí, kteří zkrátka žili v dobách dobývání měsíců v rámci programu Apollo, a zeptáte se těchto lidí, co je motivovalo k tomu dělat vědu a technologie, tak často vám přesně odpoví tím kosmickým snažením, těmi lety do vesmíru. To znamená, to celé je jeden obrovský nástroj k tomu, abychom změnili směřování i technologické, vědecko-technické České republiky a ekonomiku možná i jako takovou.
6: Jak připravený ten český průmysl? Jak si stojí ty jednotlivé firmy, které opravdu byly, nechci říct zcela, ale velké části teoretické, ale teď najednou ten příběh Aleše Svobody a můžeme to odosobnit od něj, ale prostě člověka z Česka, který letí, tak To je to propojení, které je důležité.
7: Důležité je, že ty firmy už na tom poli samozřejmě působí už, řekněme, desítky let a neskutečně se osvědčily, proto to množství těch firm roste. A pak je ten druhý krok a to je příprava přímo těch vědecko-technologických experimentů, které on nahoře bude dělat. Protože co je tam klíčové? No to musí projet veškerými schvalovacími panely Evropské kosmické agentury a dalších. A v tu chvíli, když se osvědčili, tak víme, že to je ta největší extra třída, která jenom jde, protože uspět v tom panelu je opravdu dost náročné. A podařilo se to, už jsou vlastně ve finiši, kdy se ty experimenty připravují, protože oni musí být hotové samozřejmě výrazně dopředu, než se vydají možná už v druhé polovině příštího roku nahoru.
6: To znamená, že ta práce Aleše Svobody, a opět se omlouvám za ten laický pohled, ale je skutečně z velké části vědecká, že už to není ten rytíř, který vyletí na oběžnou dráhu, stráví tam jako Vladimír Remek, tuším, že to bylo 7 dní, a pak se vrátí a vypráví, jaké to tam bylo a co viděl. Že se to i takhle posunulo. Člověk se nemůže divit za těch téměř 50 let.
7: Podívejte, on i Aleš Svoboda a přiznává tuhle roli, on tam vlastně letí dost v podobě toho, řekněme, údržbáře a mechanika. On prostě bude ten experiment, který připravili ti největší odborníci na Zemi, tam bude se realizovat, on ho bude spravovat. Ale kdyby tam neletěl, tak se tam ten experiment vůbec nedostane. To by bylo na dlouhé povídání o tom, jak vůbec dostat ty experimenty v takovém počtu a s tou jejich realizací na běžné dráze vůbec nahoru. Takže to je jedna věc. A pak je druhá věc, je opravdu tam neskutečná výsada toho, že tam bude Čech, bude z ISS mluvit česky, bude mluvit a komunikovat s dětmi, bude natáčet videa do výuky a toho budou desítky takovýchto věcí, které budou doslova, věřím, žít roky a roky a roky ve školních osnovách.
6: Ten jeden experiment je edukativní, těch zbylých 12 vědeckých. Co z těch 13 experimentů vás osobně nejvíc baví?
7: Budu konkrétní. Experiment, Conrex, kdy bude Aleš Svoboda na oběžné dráze poprvé v historii ovládat nanoroboty například. A samozřejmě potom program Cancer třeba, který je zaměřen právě na výzkum léčby rakoviny. A kdybych měl být jako dát něco do třetice, tak bych si dovolil říct právě ten edukativní, který mám na starost, který se jmenuje Edouta.
6: Tolik jeden z těch rysů, jedna třetina české cesty do vesmíru, která se stane skutečností v roce 27, asi jen počasí to může zabrzdit. Takhle daleko jsme a nechci být konkrétní v datech, to mi nepřísluší, ale asi počasí?
7: Počasí bude nejklíčovější v době startu a co se týká konkrétního určení toho datumu, které samozřejmě nějak už osciluje, tak tam může nějaká technická závada, která se obecně stává, odloží se start třeba o den, o dva, o týden, o dva týdny, něco na ten způsob.
6: Ale takhle to je. Ano. Takhle blízko jsme. Už skutečně to není jenom teorie, že jednou, ale že opravdu řešíme počasí a technické aspekty, které to odloží o týden.
7: Raději říkáme, protože ještě logistika může samozřejmě samotné kosmické stanice do toho trošičku zafušovat, ale tahle věc už je v podstatě připravená tady. Bavme se o druhé polovině příštího roku.
6: Říká Jan Spratek, to je ten jeden aspekt, ale Česká cesta do vesmíru nabízí unikátní platformu pro skutečně teenagery od 13 do 19 let. Možná jste zaznamenali ta nádherná videa z roku 2025, videa, která byla pořízena z letounu, který, jak to říct, no, vzlétl a pak udělal několik parabol.
7: Takové hub, no.
6: Hub, ano. Co přesně ten hub znamená a jaké to je být v kolika, ve 14 nebo ve 13?
8: 13.
6: Ve 13 letech.
8: A 16 parabolách celkově.
6: Kolik, co to znamená absolvovat ten hub v 16 letech, tak o tom si budeme povídat nejen s Janem, ale také s Julií Beritou, která dorazila. Dorazila oblečena tak, aby připomínala českou cestu do vesmíru. A já se těším na to, co přesně ten hub znamená.

0: Jan Spratek je dnes hostem Radiožurnálu. Není zde sám, je mi ctí přivítat dámu, slečnu, kterou se slyšeli už před chvílí. Jmenuje se Julie Beritová. Přeji dobré dopoledne, Julie.
1: Díky.
0: Jo. Julie je kadetka, dá se říct kadetka mise Zero G. Kadetka mise, která už to má za sebou. To bylo v roce 2025 v březnu. Možná jste zaznamenali ta videa, která obletěla celý český veřejný prostor. Asi to nejviditelnější bylo video Daniela Stacha, který absolvoval ten let letounem Airbus A310, letoun, který je unikátní a který jako jediný dokáže vytvořit skutečný stav bez tíže, tedy stav, kde funguje gravitace. To bych třikrát potrhl, že je ne, protože někdo se domnívá, že je to okamžik, kdy zmizí gravitace, což by byla, říct to laicky, velká šlamastika pro nás, pro všechny.
2: To samozřejmě tečně bychom odletěli pryč vždycky, jak se říká. Úplně jenom zrychleně, z rychlíku. Ano, občas si lidé mysleli, že my letíme vlastně tak vysoko, že ano, pomyslně v tom letadle až na jakoby oběžnou dráhu, že tam najednou přestane působit gravitace. Samozřejmě už ten začátek i konec toho té teze je špatně, samozřejmě. To letadlo létá níže, než jsou klasické letové hladiny, je to mezi nějakými 6 až 8,5 kilometry a to letadlo vlastně s vámi dělá ty paraboly a úplně laicky si to představí tak, že to letadlo si vás vyhodí a pak si vás chytne. A trup toho letadla prostě letí kolem vašeho těla, které vlastně letí po balistické křivce. Jako byste si vzali kamínek, hodili si ho z pravé do levé ruky a jenom ten trup toho letadla, ti piloti jsou takový frajeři, že ten trup toho letadla drží okolo toho kamínku a pak najednou vás chytne jako ten šutr.
0: Ta mise je součástí české cesty do vesmíru. Takhle, jak se to popsal, ještě k tomu, těmi laickými slovy, tak to vypadá jako sofistikovanější kolotočová atrakce. Ale zatím člověk musí cítit tu vědu, protože neříkejte, že to je jenom tak, no tak prostě kdo se přihlásí, sedne si do letadla, ale pořád tam musí být ta věda přítomna.
2: Tak, takhle, já jako nevím, jestli někdo z vás letěl někdy někam na dovolenou a najednou pilot řekl, hele, půjdeme do 2G, potom 22 sekund tam bude lítat vaše víno a pak si vás chytne.
0: Ne, ale myslím, že v Luna Parku nějakém sofistikovanějším vám to určitě nějaký člověk slibuje. Nestane se to, ale
2: ano, může vám to slíbit, vždycky to není stav bez tíže, vždycky je to úplně něco jiného, nejlépe nějaké přetížení, které už neumí popsat v podstatě, co se tam děje. Takže ano, může vám to slibovat, ale samozřejmě ta věda je klíčová. V tom letadle trénují astronauti předtím, než letí nahoru, a v tom letadle se testují experimenty předtím, než letí nahoru, aby se otestovalo, že prostě zvládají ty podmínky stavu bez tíže, které potom na oběžné dráze budou zažívat po celou dobu.
0: Julie, jak vás to napadlo se přihlásit? A teď studujete druhým rokem gymnázium Evolution v Metropoli, tak co vám to i dalo zpětně teď třeba do toho studia?
1: No tak já jsem se přihlásila hlavně proto, že vesmír mě zajímá a fascinuje už od malička. A jakmile jsem viděla, že můžu zažít něco jako je stav bez tíže, tak jsem si řekla, že to je vlastně splněný sen pro mě, aspoň z části. A tudíž jsem neváhala a přihlásila se už ve svých 14 letech. No a dalo mi to vlastně strašně moc a do studia mi to dalo hlavně to potvrzení, že v tomhle odvětví chci rozhodně pokračovat a rozvíjet se.
0: Co kromě toho letu tedy člověk zažije, když projde tím výběrovým řízením?
1: Tak určitě zažije ten let, stav bez tíže, ale pro mě byl teda jeden z opravdu jako největších těch zážitků, nejenom ten let, ale i ten moment, kdy to vyhlásili. My jsme totiž seděli před asi sto novinářů tam mohlo být a obrovská prostě skupina lidí, kteří na nás koukali a byli jsme na pódiu a Mikýř tak vlastně řekl, že místo 20 dětí, které měly letět, tak letí nás všech 26, které jsme se dostali do toho předešlého survivalu, na kterém jsme byli 3 dny před vyhlášením. A ten moment, jak jsme se to dozvěděli, tak pro mě byl vlastně ještě intenzivnější než ten let, protože to byl moment, kdy jsme zjistili, že všichni ti naši kamarádi, které jsme si udělali během toho survivalu, tak letí tedy s námi.
0: Setkáváte se i dál? Potom roce? Roce vlastně, no, roce.
1: Hodně a dokonce si troufnu říct, že jsou to už teď jedni z mých nejbližších lidí.
0: Na čem teď pracujete? Co je vaše záliba dál, co se týká toho vesmíru i v rámci studia? Jak se to projevilo následně fakticky?
1: Tak určitě jsem se víc zaměřila na fyziku ve škole a začala jsem ji brát jako velkou prioritu. A z těch mimoškolních aktivit, tak jsme třeba byli součástí mise Artemis 2. Byli jsme jediní Češi, ještě s dalšími dvěmi kadety a Ondrou Higlem z Planetária, jediní Češi, kteří viděli ten start. Takže to byl takový velký milník, no a teďka se připravujeme na další a pro mě je to třeba přihláška do Evropské kosmické agentury na stáž.
0: No, já vím, že musíte být alergická vzhledem k tomu věku na tu otázku, jo? Že hlavně ta odpověď je logická, co mě je do toho. Ale máte už teď aspoň třeba variantu toho, čemu byste se chtěla věnovat po vysoké škole, protože nepředpokládám, že by vysoká škola nebyla ve vašich plánech. Je to ta ESA a pokračování i třeba v tomhle odvětví?
1: Rozhodně je. A já teda ještě nejsem rozhodnutá na tu vysokou školu, kam přesně, ale momentálně to... momentálně to nejvíc vypadá na buď medicínu, anebo nějaké letectví. A pokud to bude medicína, tak chci pokračovat úplně nejprve s nějakým výzkumem třeba na Antarktidě. Ten mě hodně láká a potom pokračovat do těch vesmírných odvětví.
0: Je nemusím říct, že tohle se, je to na vás vidět, ten úsměv, tohle se skvěle poslouchá. Přiznám se, že mě mrzí to, že to zažil přesně zmíněný Mikis, ale já jsem Martin Mikiska, Daniel Stach, a že to byla záležitost, která skončila v tom roce 2025, anebo se mýlím?
2: Mýlíte se. A jestli mohu využít právě této příležitosti tady ve vysílání před posluchači a vámi, tak jdeme do toho znovu. A kdo to zaznamenal už někde při různých oznámeních, tak to uslyší teď opětovně. Tak jdeme do toho znovu a už v pondělí, to znamená 7. září se otvírá znovu výběrové řízení na 26 žáků mezi 13 a 18 lety, kteří v dubnu, konkrétně 25. dubna, zažijí ten stav bez tíže opět také v České republice.
0: Mimochodem, ten stav bez tíže, těch vln je kolik celkem?
2: To výběrové řízení je komplexní, v tuhle chvíli je připraveno 9 kol, které se teda měnit nebudou, takže vše je připraveno. Je to extrémně komplexní testování v kontextu znalosti komunikace, třeba právě na Julči, doufám, že to je vidět, že právě umí vystupovat i takhle živě v rádiu. Je to o kognitivních schopnostech, o angličtině, o fyzických testech, o nějakém psychické zátěži, kterou do nich budeme taky jako na ně vynakládat. To znamená, je to velmi komplexní a bude probíhat vlastně půl roku v kuse.
0: Půl roku výběrové řízení, teď je, i vzhledem k času nás poslouchají, předpokládám, rodiče, prarodiče, protože děti kromě Julie jsou ve škole, ta se omluvila z fyziky, ale myslím si, že vzhledem k tomu, co má za sebou, tak se to může dovolit. Tak si můžou říct, tak potřebuji geniální dítě na to. To by byla asi chyba, ne?
2: Já se snažím vždycky podtrhávat a úplně před všemi, že představa o tom, že to dítě musí být v něčem geniální, tak je vlastně jako lichá. My potřebujeme hlavně dítě, žáka, který je komplexní, který má ze všeho něco. Protože řekněme si, můžeme mít dítě, které je geniální v českém jazyce, geniální ve fyzice, ale třeba potom mu to nejde v tělocviku a tím opravdu na nic konkrétního nepoukazuju. Tady je prostě jenom o to, že potřebujeme komplexní dítě. A kolikrát ani nevíte, vážení rodiče třeba doma nebo učitelé v těch třídách, že vám sedí někdo, o kom byste to prostě jenom neřekli, jak komplexní, schopný ten člověk je, jak dokáže přečkat situace, které fakt nejsou jednoduché, protože jste toho člověka nikdy v té situaci neviděli. A to testování je samozřejmě připraveno z psychologie, je to připraveno tak, ale už se nám to osvědčilo v tom prvním ročníku, že víme, jak na to si dovolím říct.
0: Jakým způsobem se tedy mohu přihlásit, respektive jakým způsobem mohu přihlásit to dítě, protože ten věk je podstatný, že jednou to zopakujeme, 13 až 18 let.
2: Dovolím se být možná ještě konkrétnější u toho věku. Jde o to, že během registrační fáze, která začíná tedy 7. září
0: v pondělí
2: a končí v pondělí 5. října, tak přesně v tomto období to dítě musí dosáhnout 13 let, takže musí být nejpozději v tomhletom období 13 let a nesmí dosáhnout 19 let. To znamená, ano, pokud by mu bylo nebo jí 6. října 19, tak je to už v pohodě a může se registrovat. Takže tahle...
0: No a kde?
2: A kde? Na webových stránkách České cesty do vesmíru, to znamená cestacestadovesmíru.cz, kde uvidíte, věřím, při příchodu na tu webovou stránku už to pondělí veškeré informace, veškeré pravidla, registrační formulář a všechno to, co je potřeba dodat při samotné registraci.
0: A 25. dubna tedy ten letoun A310 se znovu vrátí do Česka a vzlétne. Je to tak, že 20 sekund je tedy přetížení 1,8.
2: Přibližně.
0: Ano. 22 pak jakoby je chvíli klid.
2: Chvíle klidu, ano. To, někdo by řekl, ano, klid, zažíváte stav bez tíže, on je to spíš hřev, teda, který slyšíte všude okolo, to myslím, že určitě potvrdí, protože to je opravdu jako
0: hřev.
2: Moment, to je hřev, to je nadšení.
0: Po těch 22 sekundách zase 20 sekund.
2: přetížení, protože to letadlo vlastně vás chytá, když vypadáte tím volným pádem, že jsou bez tíže a pak letíte prostě dále.
0: A to celé se stane kolikrát?
2: 16krát. 16krát, akorát je to uděláno tak, takzvané discovery lety, že při první parabole zažíváte takzvanou marsovskou gravitaci, potom zažíváte dvě marsovské, pardon, měsíční gravitace a poté zažíváte 13krát stav bez tíže. Takové hub.
0: Fyzicky to všichni, Julie, zvládli jakože bez problémů nějakých zásadních? Jako,
1: tak nebo... nevím, jestli tomu dá říkat problém, ale myslím, že 7 kadetů z těch 26 se teda pozvracelo, ale všichni říkají, že i tak to byl jako nejlepší zážitek jejich života.
0: Nebezesporu, protože znova upozorníme na to, že to letadlo skutečně je naprosto unikátní a dostat se i v tom simulovaném prostoru vlastně do pozice marsovské a měsíční gravitace je něco unikátního. Myslím, že pro ty, kteří jsou mezi 13 a 18, je to opravdu skvělá možnost vyzkoušet něco, o čem sní miliony možná dětí po celém světě.
2: Vůbec bych se tomu nedivil a ano. Ono jako tím, že ta první parabola už je teda marsovská, tak jako myslím, že všichni si úplně jako tam najednou v tom letadle řekli jako aha, tak ono to je fakt hustý. Jako. Pak ty dvě měsíční, úplně člověk už nechápal. No a pak najednou se prostě vznesete a hodíte si saltíčko, no, jako posadíte se na strop.
1: Nebo tři.
0: Česká cesta do vesmíru CZ. To je místo, kde se můžete hlásit od 7. září a my na Českém rozhlase budeme velmi bedlivě tuhle českou cestu sledovat. Nejen tu těch mladých 26 kadetů, ale i tu, o které Jan Spratek mluvila, to je cesta Aleše Svobody. Díky moc oběma, že jste byli dnes hosty a přeji vám co nejklidnější září.
2: Moc díky za pozvání.
0: Jan Spratek byl naším hostem a společně s ním kadetka Julie Beritová. Za chvíli dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Akmal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Maďarsko chce zveřejnit jména tisíců komunistických agentů a informátorů. Fotbalisté brněnské zbrojovky v ligové dohrávce porazili Hradec Králové a v tabulce jsou druzí. Nehoda brzdí provoz na silnici 35 u Vysokého Mýta a bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády podle Abasi zamítlo.
2: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
0: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně, teď shromažďuje podklady. Kompetenční žalobu podal prezident Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud vydal předběžné opatření a prezident tak na summit odjel. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzdy reálně vzrostly o 4%. Nejvíce polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak v Karlovarském kraji. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Ruf. V rozhovoru pro Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami utajnit současný premiér Peter Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archivy k 70. výročí maďarského povstání 23. října. Desítky lidí se musí vystěhovat ze dvou soukromých ubytoven v Brně. Jedna z nich pod lesí v Kohoutovicích končí, druhou zařízení Pohoda v ulici Cejl zase čeká rekonstrukce. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí.
3: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
4: Popisuje Eliška, která na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tu pracuje jako recepční. Nikdo z obyvatel ubytovny tady na Cejlu ani v Kohoutovicích na mikrofon mluvit nechtěl. Nové bydlení si musí hledat převážně rodiny s dětmi, které už majitel Václav Nový dál ubytovávat nebude, vysvětluje.
5: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
4: S hledáním nového bydlení lidem kromě města teď pomáhá několik neziskových organizací. S rekonstrukcí ubytovny Pohoda na Cejlu chce majitel začít příští rok. Šimon Franc, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno se v tabulce šance ligy dostali na druhé místo, bod za vedoucí Slávii. V dohrávce čtvrtého kola zdolali Hradec Králové 1-0. Jablonec remizoval v Dělíčku s domácími Bohemians 1-1. Gol Severočechů dal v nastavení první půle obránce Cedidla, který skóroval v tomto ročníku nejvyšší soutěže už po třetí. Mluvil o něm jablonecký kouč Luboš Kozel.
7: Má sebevědomí tím, že ty góly dal, tak prostě tam jde dát gól znova, takže to si myslím, že je dost důležitý, hlavně v těch standardech, z kterých se prosazujeme. No vlastně dali góla z dohrávaného dlouhého autu, pak jsme měli dvě největší šance taky ze standardek, ale my prostě potřebujeme, aby jsme byli nebezpeční nebo efektivní z té hry a to se nám zatím moc nedaří.
6: Tenisté Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Druhé kolo si po úspěšně zvládnuté dohrávce zahraje Nikola Bartuňková. Naopak pro Karolínu Plíškovou Grand Slam v New Yorku ve druhém kole skončil.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kolona místy v obou pruzích popojíždí od 170. kilometru až k omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte okolo 20 minut. Na D1 dejte pozor ve směru z Brna do Prahy. U Měřína na 134. kilometru mají silničáři zavřený levý pruh, něco opravují a dojíždí se brzdí se před krátkou kolonou. Na Pražském okruhu stále čekejte kolony mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí a to v obou směrech ve směru z letiště na D1.

0: Jedničku. Byl teď navíc chvíli zavřený Lochkovský tunel kvůli moc vysokému vozidlu. A to už policisté odstaveny a tunel je opět průjezdný. Na silnici 35 u Vysokého Mýta stále popojíždějí dlouhé kolony. Mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem u nájezdu na dálnici uklízejí po vážné nehodě a projíždí se Kyvadlově. Fronty v obou směrech ve směru z Hradce Králové se stojí už na dálnici D35. A na 35 se kolony taky v Liberci ve směru na Chrastavu za libereckým tunelem nehoda. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno během dne, hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Dobré dopoledne. Institut Václava Klause přichází o dárce. Loni dostal nejméně peněz v historii. Jako jediný dárce se ve výroční zprávě objevuje podnikatel a miliardář Pavel Tykač. Proč se finanční situace institutu z roku na rok zhoršila? Rozebereme v úvodu dopoledního radiožurnálu. Vítejte.
1: Dopolední radiožurnál
4: a Jiří Chum.

0: Velký meziroční propad a historicky nejméně peněz. S tím se musel v loňském roce vypořádat Institut Václava Klause. Vyplývá to z nejnovější výroční zprávy instituce. Podrobně ji zkoumali naši kolegové ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz. No a výsledky jejich zjištění teď do studia dopoledního Radiožurnálu přišla shrnout Lucie Špetová z domácí redakce. Lucie, pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Proč měl institut v loňském roce nejméně peněz od svého vzniku?
1: Protože ubylo dárců, kteří by byli ochotní přispívat. Podle ředitele Klausova think tanku Jiřího Weigla to může být kvůli vyhrocené společenské atmosféře za minulé vlády v předvolebním roce. Mimochodem, Weigl kromě vedení institutu působí jako poradce ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. V loňském roce podle něj ukončilo spolupráci s institutem několik dlouholetých a významných sponzorů. Doplním, že institut měl v roce 2025 k dispozici necelých 11,5 milionu korun. O rok dřív to bylo přitom víc než 14 milionů.
0: Jak ten konec spolupráce vysvětlují sami bývalí? Dárci.
1: To je třeba případ IT firmy Datasys, ta v roce 2024 darovala institutu peníze poprvé a rovnou milion korun. Připustila tehdy, že je možná dlouhodobější spolupráce. O rok později už ale žádné peníze institutu neposkytla. Podle generálního ředitele firmy Martina Nováka je důvodem právě osoba šéfa motoristů Petra Macinky. Jeho chování v roli ministra označil za neadekvátní, podle Nováka to vrhá špatné světlo na cokoliv, co institut Václava Klause historicky budoval. Novák se navíc nestotožňuje ani s tím, že ex-prezident Klaus veřejně podporuje motoristy. Mezi institutem a rezortem zahraničí, kterému Macinka šéfuje, jsou i další vazby. Kromě Weigla dělá Macingovi poradce i analytik institutu Jindřich Forejt. Šéf ministrova poradního sboru je zase Filip Šebesta. Ten v institutu pracoval přes 10 let jako editor a analytik.
0: No a víme, kdo z dárců tedy zůstal a loni peníze daroval?
1: Ve výroční zprávě je konkrétně uvedený jen jeden dárce. Je jím spolek Pavel Tykač. Vznikl v roce 2021 a jeho prezidentem je miliardář a podnikatel Pavel Tykač. Tento jeden subjekt daroval loni institutu 10 milionů korun. To je tedy naprostá většina z těch zmíněných necelých 11,5 milionů, které měl institut loni k dispozici. Zbývající 1,5 milionu je ve výroční zprávě uveden v kolonce ostatní. Podle ředitele institutu Weigla pocházely příspěvky od většího počtu menších dárců a proto je institut nevyjmenovával. Tykač je hlavním sponzorem od roku 2024. Do té doby to byla finanční skupina PPF založená Petrem Kellnerem.
0: Lucie Špetová z domácí redakce. Celý článek najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Lucie, díky, naschledanou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Za 3 minuty bude 10:45.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Ke kritice změn podpory v nezaměstnanosti se po opozici a části koalice přidali i zaměstnavatelé a odbory. Těm hlavně vadí, že se zkracuje částka, kterou můžou lidé bez práce čerpat v prvních dvou měsících. A taky to, že vláda s nimi o změnách dopředu nejednala. Téma pro biznis ještě do půl.

0: November Rain a Guns N' Roses jsou 4 minuty po 10:45. Biznis za chvíli, doprava pro vás hned.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme zprávy z Prahy. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vážná nehoda. Už v Cínovecké ulici za sjezdem na Zdiby se srazila 2 nákladní auta, 2 kamiony. Podle řidičů je teď Cínovecká neprůjezdná a kolona se velmi rychle prodlužuje před Prahou. Sjezd se dá na Zdiby obět osobním autem a dodávkou. Sjezd už ale bude za chvilku v koloně. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Opozice, část koalice, ale i zaměstnavatelé s odbory. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na snížení podpory v nezaměstnanosti čelí ostré kritice. Záměr už v pondělí schválila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO a následně by o něm měli jednat poslanci, aby úpravy platily od 1. ledna 2027. Současná pravidla, která schválila ještě minulá vláda, jsou přitom účinná teprve od letošního ledna. Probereme s redaktorkou Terezou Chlubnou. Terezo, dobrý den.
3: Hezké dopoledne.
0: Co odbory a zaměstnavatelé kritizují nejvíc?
3: Tak za prvé to, že se o změně dozvěděli, až když ji ministerstvo představilo do médií, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
4: Je nejen slušností, ale zároveň povinností vlády v souvislosti se zákoníkem práce takto závažnou věc týkající se o velkou počtu zaměstnanců s námi projednat. To se nestalo. Pro nás je to šokující představení, co se teď děje.
3: Odbory a zaměstnavatelé se taky shodují na tom, že změny platí příliš krátce na to, aby se projevily dopady, kvůli kterým je minulá vláda zaváděla. Hlavní motivací bylo rozhýbat trh práce. No a samohnutí ANO navýšení podpory v nezaměstnanosti v minulém volebním období podpořilo.
0: Když tedy přejdeme k těm jednotlivým změnám, které vláda plánuje, jak je firmy a odbory hodnotí?
3: Hlavní problém vidí v tom, že se opět sníží podpora v nezaměstnanosti na začátku období, kdy si lidé začnou práci hledat. Připomenu, že v prvních 2 měsících od ledna pobírali nezaměstnaní až 80% průměrné mzdy a vláda to teď chce snížit na maximálně 65%. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové má ale podpora v nezaměstnanosti motivovat lidi změnit práci a navíc si ji předplácejí při sociálních odvodech, pokračuje Rezlerová.
5: Vyšší podpora lidem, kteří chtějí prostě jenom úplně obyčejně změnit práci, a chtějí si vzít čas na to, aby si mohli nějakou dobrou, lepší práci najít. Mluvíme se o lidech, kteří někde normálně fungují, mají nějaké svoje závazky, rodiny.
3: Podle Rezlerové budou mít lidé kvůli tomu o změnu zaměstnání nejspíš menší zájem. Prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký ten zase kritizuje, že lidé nad 52 let věku už nebudou moci déle čerpat navýšenou podporu. Podle něj totiž nezaměstnaných v této věkové skupině přibývá a potřebují víc času na hledání práce.
6: Budeme potřebovat, aby aspoň některá část těch lidí pracovala i potom po 65, případně až do 70 a k tomu ta rekvalifikace nebo další vzdělávání je nezbytné. A z hlediska toho, jak se bude zvyšovat i počet a podíl těch starších pracujících, tak tohle je poměrně zásadní.
3: A já dodám, že ministerstvo práce si od krácení podpory slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Zaměstnavatelé a odbory ale budou chtít o úpravách ještě jednat.
0: Říká redaktorka Tereza Chlubná. Terezo, díky za to. Naschledanou.
3: Já taky, hezký den.
0: Vše budeme sledovat dál samozřejmě a v dalším vysílání dopoledního radiožurnálu už za 7 minut nabídneme v 10:30 další aktuální zpravodajský servis, předpověď počasí a samozřejmě i zelenou vlnu. Dobré dopoledne.

0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger. Nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
2: 10.30. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Koaliční motoristé dnes chtějí představit premiérovi Andreji Babišovi z ANO víc než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Nelíbí se jim plánovaný schodek 389 miliard korun. Odpolední schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Ta už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Možné úspory ale vidí maximálně v řádech jednotek miliard. Krajský soud potvrdil podmínečné tresty dvěma zdravotnicím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku. Jedné trest oproti původnímu rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se dopustili usmrcení z nedbalosti tím, že podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně svou první zahraniční návštěvu. S francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem bude jednat o vztazích Británie a Evropské unie nebo o konfliktech na Ukrajině a Blízkém východě. Řešit by měli taky migraci. Oba lídři už dřív řekli, že chtějí posílit policejní dohled nad kanálem La Manche. Přes moře do Velké Británie míří migranti hlavně na malých lodích. Cenu Rudolfa Metka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu, šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a Spolek Ruská tradice, letos už po 18. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Sport. Fotbalista David Douděra přestoupil ze Slavie do amerického FC Cincinnati. Tam se potká s dalším Čechem Pavlem Buchou. S klubem v MLS podepsal smlouvu do konce sezóny 2027 až 2028 s opcí na další ročník. Slavii opustil i další obránce Samku Kamara. Francouzský stoper odešel na roční hostování bez opce do Slovanu Bratislava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vážná nehoda v Praze v Cínovecké a ucpaná D1 u Brna. Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem neprůjezdná. Za sjezdem na Zdiby už v Cínovecké ulici hasiči zasahují u nehody dvou kamionů. Zastavili provoz směrem na Prahu. Kolona je dlouhá, doporučujeme sjet už na 9. kilometru na Kralupy nad Vltavou a zkuste souběžnou silnici 608. Kolony stále i na Pražském okruhu v obou směrech popojíždějí před sjezdem na Ořech. Ve směru zde jedničky jsou to hlavně kamiony. Směrem od letiště se zdržíte v osobním autě asi 15 minut od plzeňské dálnice. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru až k omezení. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, pro kamiony na delší dobu. Na silnici 35 u Vysokého Mýta čekejte kolony. U letiště u nájezdu na dálnici překážela nehoda a vážná nehoda z rána. Už by to mělo být odklizené, kolony ale zůstaly. Ve směru z Hradce Králové se zdržíte asi 20 minut. Popojíždí se už na dálnici D35. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: A už víme, že tuzemské zásobníky plynu jsou na začátku září naplněny na téměř 70%. Česká republika tak splnila průběžné cíle EU. Zároveň je to však ale méně než před rokem. 4 minuty jsou po 10:30, čtvrtek 3. září. Dobré dopoledne.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

A keď tepere 8 minut po půl 11. dlouhotrvající sucho nepřežili stovky raků v Česku. Někde se je lidé snažili z izolovaných tůní zachránit, podle ochranářů tím ale mohli šířit račí mor. Reportáž a detaily do 3:15 na 11.

0: Hradci říční uhynuli kvůli letošnímu extrémnímu nedostatku vody na mnoha místech v Česku. Někteří lidé se je snažili zachránit a přenášeli je do jiných toků. Tím podle ochranářů mohli ale rakům spíš uškodit anebo rozšířit račí mor.
1: Pod tím můstkem tady je ta tunka, tady se nashromáždili raci, ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali, dali jsme je tam pod skálu, kde jsme věděli, že jsou nějaký tuňky.
2: Obyvatel Radešova na Strakonicku Jan Hartl přenesl raky z vyschlé části potoka Peklov do místa, kde v něm voda ještě zbyla. Podle Miloše Buřiče z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mu tak podařilo raky zachránit. Společně s ním teď projdu koryto potoka, ve kterém je stále jen minimum vody.
3: Tamhle je rozkladající se celý rak říční.
2: Vy jste našel ještě části těla raků, teď například klepítko.
3: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho, to je dobrá zpráva.
2: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
3: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
2: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raků, kteří šíří račí mor, dodává ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
4: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality.
2: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá. Radiožurnál.

0: Až penalta pomohla fotbalistům Bohemians v šancelize ke čtvrtému bodovému zisku v řadě. V dohrávce čtvrtého kola remizovali s Jabloncem nakonec 1-1. Reportáž máme, byli jsme na místě, teď se ale vracíme k aktuální dopravní situaci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem neprůjezdná. V Cínovecké ulici za sjezdem na Zdiby se srazily dva kamiony, zasahují hasiči. Dopravu odklánějí na Zdiby a před odklonem se tvoří dlouhá kolona, moc to nejede. Lepší sjet z D8 už na 9. kilometru, sjezd Kralupy nad Vltavou a jet po staré silnici 608. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je čtvrteční dopolední Radiožurnál. Dvakrát trefili břevno, ale nebýt penalty, tak by nejspíš gól nedali. Fotbalisté Bohemians ale díky proměněnému pokutovému kopu dokázali v šance lize bodovat po čtvrté v řadě. Dohrávce čtvrtého kola remizovali s Jabloncem 1-1.
1: Já nevím, kdo přesně od nás to tam křičel, ale jeden, dva kluci, co byli blízko, tak jako viděli, tak křičeli. Tak jsme to šli říct rozhodčímu, samozřejmě říká, že se to hned bude kontrolovat. Ale já osobně jsem to třeba samozřejmě neviděl, viděl, že bylo jako souboj, ale neviděl jsem, jestli to vůbec padlo na ruku nebo ne. A pak, jak už se čekalo dio, tak samozřejmě vždycky je to známka toho, že by to jako mohlo být. A jak už se šel rozhodčí podívat, tak jsme samozřejmě doufali, že to penalta bude.
2: Popisoval situaci z 65. minuty kapitán Bohemians Aleš Čermák. Jeho spoluhráč Liška v pokutovém území z bezprostřední blízkosti hlavou poslal míč do ruky hostujícího Java a rozhodčí zaoral po dlouhé poradě s videorozhodčím a následném zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro domácí.
3: Já to nechci nějak hodnotit, aby to nevyznělo se, že brečím, to jako není tak, ale myslím si, že to nepísne rozhodčí, že VAR má opravovat prostě zjevné chyby. Tohle to není žádná zjevná chyba za mě.
2: Prohlásil trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel. Severočeši až do té chvíle vedli, protože v nastavení první půle skóroval Cedidla.
4: Samozřejmě vždycky, když vám takhle spadne na ruku, tak to je prostě jako nějaká smůla. Ty ruky se pískají prostě podle mě na celém světě jako nejednoznačně. To tak je.
2: Myslí si trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
4: Já jsem viděl ruku v pravém úhlu, na kterou to jako spadlo, ale já jako se v tom ztrácím a trošku musím říct, že mě chybí prostě nějaké vyjádření, abychom aspoň věděli jako... Jestli třeba ten výrok je špatný nebo není, my ani nevíme vlastně dneska, jestli vlastně ty výroky jako jsou ve shodě třeba s nějakou filozofií té komise.
2: Nařízenou penaltu Aleš Čermák chladnokrevně proměnil a zařídil tak Bohemians proti Jablonci vyrovnání na konečných 1-1. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 9:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Vysíláme zprávy, Tereza Tomášková.
1: Soud v Brně potvrdil.

0: by odvolání zamítl.
1: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Ve Vyškově potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Šmídové i Burianové a pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil.
0: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%, je teď skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Nejvyšší platy jsou v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji. Policie v bavorském Mnichově vyšetřuje pokus o žhářský útok na firmu spojenou se zbrojním průmyslem. Dva podezřelé bulharské národnosti zadržela v noci nedaleko místa činu. Škoda po útoku je malá, nikdo nebyl zraněný.
2: Svědek podle bavorského rozhlasu zavolal kolem půlnoci na policii, že neznámí pachatelé házejí na východě Mnichova z auta zápalné lahve. Jedna z nich se vznítila na staveništi před centrálou technologické firmy Rohde & Schwarz. Firma zaměřená na vývoj bezpečnostních a komunikačních technologií byla už jednou terčem útoku před 5 lety. Přímému zásahu ale ušla i tentokrát. Policie následně zadržela na nedaleké benzinové pumpě 28-letou ženu a 38-letého muže bulharské národnosti. Jejich vztah k samotnému činu i případný motiv vyšetřuje. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Doteď do Orlických hor vyjížděli záchranáři většinou z Rychnova nad Kněžnou, říká ředitel krajské záchranné služby Libor Seneta.
3: V létě dojezdové časy relativně slušný, v zimě samozřejmě už je to trochu komplikovanější a vzhledem k tomu, že se tady velmi rozvíjí zimní turistický ruch, tak samozřejmě sem potřebujeme zčastit. A tady ta výjezdová základna nám výrazně zlepší obslužnost tady toho regionu pro zdravotnickou záchrannou službu.
0: Na nové základně budou sloužit dvě sanitky. Hotová má být do konce roku.
4: Sport. Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka si na tenisovém US Open zahrají třetí kolo. Do kola druhého prošla Nikola Bartuňková, která uspěla v dohrávce zápasu odloženého kvůli dešti. Karolína Plíšková naopak po prohře s Ruskou Schneiderovou na newyorském Grand Slamu ve druhém kole končí. Po zápase Plíšková mluvila o tom, že v sezóně, kdy se na okruh WTA vrátila po vleklých problémech s kotníkem, se jí nedaří získávat tolik bodů na servisu.
5: Ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak všichni trénujou, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází, určitě všichni si jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a pokud jako vyloženě netrefím ESO na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 před Prahou a kolony u Vysokého Mýta. Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem neprůjezdná. V Cínovecké ulici za sjezdem na Zdiby se srazily dva kamiony a zasahují hasiči. Dopravu odklánějí na Zdiby a před odklonem už je dlouhá kolona. Moc se to nehýbe. Lepší sjet z dálnice D8 už na 9. kilometru. To je sjezd Kralupy nad Vltavou a objet to po souběžné silnici 608. Kolony stále i na pražském okruhu. V obou směrech popojíždějí před sjezdem na Ořech. Ve směru z dálnice D5 na Brno jsou to hlavně kamiony. Ve směru z D1 na letiště se v koloně u Jesenice zdržíte i osobním autem asi 15 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru až k omezení. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, pro kamiony na delší dobu. A na silnici 35 u Vysokého Mýta čekejte kolony. Na výjezdu směr Litomyšl u letiště uklízejí po ranní vážné nehodě a jede se Kyvadlově. Fronty s obou stran jsou tam na 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
8: Vyfoťte tu a tam nějakou výlohu a provozovnu pro naši digitální agenturu, dostanete za to trochu peněz. Jenže takováhle brigáda může být součástí ruské sabotážní operace. Dánské tajné služby totiž objevily přípravy konkrétních sabotáží, které ale využívají právě nic netušící obyvatele. Jak to funguje, poslechněte si v dopoledním radiožurnálu ještě do 12:15.

0: Dánská tajná služba odhalila konkrétní plány Ruska na sabotáže. Upozorňuje, že nejde už jen o obecné varování, ale o konkrétní operace s jasnými cíly. A zřejmě nevědomky s ruskými tajnými službami spolupracují i někteří obyvatelé Dánska. Jakub Lucký, ten se na severské země dlouhodobě zaměřuje, je teď se mnou ve studiu. Jakube, pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak se o těch hrozbách útoků dozvěděli běžní Dánové?
1: Poněkud nečekaně dal rozhovor šéf kontrašpionáže v tajné službě PET dánským novinám Berlinsk. Emil Gresholm, který je ve funkci necelý rok, tak se na veřejnosti v podstatě neobjevuje. O to zajímavější vlastně ten případ je a on říká, že doteď jsme věděli, že Rusko o nějakých útocích uvažuje. Teď už víme, že je to ve stádiu konkrétních příprav u konkrétních cílů.
0: Uvedli dánské úřady, na co Rusko cílilo nebo cílí?
1: Úplně konkrétní nebyl ani kolik takových případů zaznamenali, ale dá se trochu domnívat, že třeba cílem bude první vůbec ukrajinská zbraňová továrna v zahraničí, která je na dánském území a vůbec více továren a firm, které spolupracují s Ukrajinou. Dá se předpokládat, že to jsou tedy ty hlavní cíle, ale obecně by se prý Rusko mělo zajímat o dánský obranný průmysl. S těmi už je prý tajná služba v kontaktu, ale cílem je teď dostat varování i k běžným občanům.
0: Proč právě k ním?
1: No, protože Dánové prý trochu nechtěně nejspíš tajným ruským službám pomáhají, i když to často netuší, někde na sociálních sítích narazí na brigádu, na fojte provozovny, jenomže tím se špioni dozvídají, jaké je tam zabezpečení, jsou vyfocené brány, je vyfocené, kde je ostraha v různých časech, aniž by tam musel nějaký tedy špion jet osobně a postupně tedy skládají tyto informace dohromady. No a podobné operace jsou podle Gresholma i jinde v Evropě.
0: Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Jakube, díky.
1: Naslyšenou.

0: Naši kolegové Josef Pazderka a Ondřej Soukup se dění v Rusku a dalších postsovětských zemích věnují už desítky let a dnes za svou letitou práci oba dostanou cenu Rudolfa Medka. Vy uslyšíte víc, teď je 11:15, sledujeme i dopravní situaci. Jaké jsou novinky?
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem zavřená. V Cínovecké se za sjezdem na Zdiby srazily dva kamiony. Vážná nehoda, zasahují hasiči. Zatím se nedá projet směrem do Prahy. Do Kolony se dojíždí už na 8. kilometru. Doporučujeme sjet na 9. Na Kralupy obět to po souběžné silnici 608. Tam je silnice ještě relativně volná. Kolony zatím pouze krátké za sjezdem z dálnice a pak před Zdiby. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dnes večer převezmou cenu Rudolfa Medka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice a dostávají ji vědci nebo umělci, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy ve 20. století. Jan Duchoslav z domácí redakce se mnou v dopoledním radiožurnálu. Honzo, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, oba dva novináři se Rusku věnují dlouho. Šéfredaktor Českého rozhlasu plus Josef Pazderka byl jako humanitární pracovník na severním Kavkaze. Později žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
2: Já mám jako dlouhodobě pocit, že se na mě ten východ nějak lepí, aniž bych moc chtěl. Byl jsem tam, umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako přihodilo.
1: Druhý oceněný novinář Ondřej Soukup se poprvé do Moskvy dostal ještě jako dospívající, když ho tam odvezli rodiče. Pak o Rusku prý dlouho nechtěl slyšet, stal se ale přesný opak.
3: Onedávno jsem spočítal, že vlastně už více než 30 let se zabývám Ruskem a postsovětskými státy. Ať už jsem byl prostě akademik nebo nějaký pracovník nevládní organizace, anebo teďka poslední 20 let novinář.
1: Dnes se oba věnují mimo jiné třeba válce na Ukrajině. Společně téměř 3 roky taky tvoří podcast Na východ.
0: Připomeňme ještě, co je cena Rudolfa Medka. Letos si udělují Slovanská knihovna, jak jsme řekli, se spolkem Ruská tradice, a to už po 18.
1: Ano, cenu udělují od roku 2008, nese jméno českého básníka, dramatika, vojáka a představitele prvního československého odboje Rudolfa Medka. Jak už jsme řekli, ocenit má osobnosti, které se zabývají právě česko-ruskými nebo československo-sovětskými vztahy, pokračuje ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
4: My akcentujeme například první československý zahraniční odboj, ty československé legie v Rusku. Věnujeme se ruské protibolševické emigraci, která působila v meziválečném Československu. Zabýváme se moderními dějinami podkarpatské Rusy a vztahem tohoto regionu k Československu. V centru zájmu je také perzekuce občanů Československa v Sovětském svazu nebo fenomén Pražského jara a okupace v roce 1968.
1: Přestože se cena soustředí na historický pohled a události z 20. století, mezi oceněnými jsou podle Babky i překladatelé a diplomaté nebo filmoví režiséři, kteří se historii primárně nevěnují. Cena je totiž taky za popularizaci témat souvisejících s dnešním vývojem ve východní Evropě.
0: Říká v dopoledním radiožurnálu Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky za to.
1: Díky, naslyšenou.
0: 8 minut nás dělí od 11:30. My teď nabídneme Tinu Turner a Erosa Ramazzottiho. No a do půl ještě skupinu Jelen. Radiožurnál posloucháte ve čtvrtek 3. září roku 2026. Dobrý den a vítejte.

0: může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Je 11:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Pavel se na ústavní soud obrátil v červnu kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace summitu NATO. Soud ještě v červnu vydal předběžné opatření, díky kterému Pavel do Ankary na summit odjel. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Soud ve Vietnamu rozhodl o 11 trestech smrti za obchod s drogami. Dalších 20 lidí poslal na doživotí do vězení. Verdikty padly v kauze z roku 2023. Policie tehdy odhalila 4 letušky, které v tubách od zubní pasty pašovaly přes 10 kilogramů drog. Podle úřadů o obsahu nevěděli. Prokuratura v případu obžalovala přes 200 lidí. Na žloutenku, HIV nebo syfilis dnes budou testovat zájemce v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude stát od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je zdarma a anonymní bez předchozího objednání. Mobilní testování plánují v září a v říjnu ještě v Prachaticích, Strakonicích a Českých Budějovicích.
0: Sport.
3: Na soupisce fotbalistů Slavie pro Ligu mistrů chybí reprezentační brankář Staněk nebo aktuálně zraněný nigerijský stoper Ogbu. Staněk po letním mistrovství světa, kde byl golmanskou trojkou, za Slavii ještě nenastoupil. V kádru jsou místo něj Markovič a Ukrajinec Domčak. Slavia vstoupí do Ligy mistrů za týden v Edenu proti francouzskému Lán.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 před Prahou a kolony u Vysokého Mýta. Dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po nehodě dvou kamionů stále neprůjezdná. Srazili se za sjezdem na Zdiby už v Cínovecké ulici a dopravu policisté odklánějí na Zdiby. Kolona před odklonem je velmi dlouhá. Brzdí se už kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 9. kilometru. Doporučujeme sjet na Kralupy na 9. kilometru, objet to po souběžné silnici 608. Objížďka stále ještě relativně dobře průjezdná. V Praze se ucpává taky Strakonická na výjezdu směr z Braslav. U Chuchelského závodiště silničáři zavřeli jeden pruh, zdržíte se 10 minut od mostu Inteligence. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 179. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 15 minut. Kamionem budete popojíždět delší dobu. Na D1 pozory ve směru z Brna do Prahy. U Měřína na kilometru 134 je omezení. Dojíždí se do krátké kolony. A na silnici 35 u Vysokého Mýta připomínáme kolony. Na výjezdu směr Litomyšl u letiště uklízejí po ranní nehodě. Projíždí se Kyvadlově fronty s obou stran na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přeháňky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Sex, smrt a horor smíchaný s komedií a filmem o filmu. Americký film Sex a smrt v kempu Miasma přináší tohle všechno. A my vás do kina pozveme i v další půl hodině dopoledního Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Předpremiéra Pavla Sladkého.
1: Recenze filmového kritika Radiožurnálu.
2: Filmová novinka s názvem Sex a smrt v kempu Miasma je satirický psychologický metahoror. Jak si to představit? Filmařka Chris v tomto snímku za úkol má režírovat nový film z populární hororové série 80. let a je tím trochu posedlá. Potkává herečku z prvního filmu, která žije přímo v areálu letního tábora, kde se filmy natáčely. A tohle změní všechno.
3: Out here, there are certain nights when you just get this feeling that some psycho killer is gonna chop you up into a million little pieces. Oh, I like that feeling.
2: Zdá se, že je tam všechno. Film Sex a smrt v kempu Miasma viděl i náš filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, vítám tě ve studiu.
4: Hezké dopoledne.
2: Tak, Sex a smrt v kempu Miasma ještě jednou. Není to trochu těžkotonážní bulvární název?
4: Zní to dryáčnicky, samozřejmě Sex a smrt jako první slova v názvu titulu, ale je to pochopitelně opodstatněné tím, z jakých tradic ten film vychází, nebo se je snaží nějak specificky nahlédnout, protože vychází z té hororové škatulky subžánru slasheru, což jsou ty filmy, kde často muž s maskou nebo nějaké jiné monstrum pronásleduje někam do tmy skupinu teenagerů a ti postupně odcházejí na druhý břeh, nebo jak bych to řekl slušně, a teče u toho hodně krve. Takže je to skutečně příběh režisérky, která se snaží na nějakou takovouhle tradici filmů, které v mládí hodně sledovala, navázat, další takový díl natočit a teď do toho promítá své osobní okolnosti. Ona vyráží do toho kempu Miasma, kde se ty filmy natáčely, a zjišťuje, že herečka tam zůstala žít. Hraje Gillian Anderson, čili hlavní hvězda toho filmu, jakkoliv je to vlastně vedlejší role. Gillian Anderson známá z seriálu Akta X, Sexuální výchova a z řady dalších, samozřejmě ideální castingová volba pro film tohodle druhu. Trochu se zaplétají s tím námětem hororovým, trochu se zaplétají mezi sebou a ten film se snaží vlastně reflektovat to, co i třeba queer zkušenosti mohlo přinést sledování takovýchhle krvavých, řekněme, brakových filmů.
2: Kdo ten film natočil? Kdo za ním stojí?
4: Jane Schönbrunn, režisérka, respektive režisérstvo bychom měli říkat, nebinární autorstvo, režisérka, která dřív natočila filmy jako I Saw the TV Glow, je považovaná za velký talent amerického filmu, za vlastně vizionářskou osobnost, právě proto, že se nějak snaží nahlédnout i tu osobní svoji zkušenost, i zkušenost se sledováním třeba okrajovějších žánrů, včetně hororu a slasheru, a přetavit ji do podívané, která je částečně vtipná, částečně ale dramatická a částečně metafilmová.
2: Jak tedy Sex a smrt v kempu Miasma hodnotíš?
4: Já myslím, že tenhle film má omezené pole působnosti, pokud na něj budou koukat diváci, divačky, kteří nemají zkušenost s tím žánrem, s tím, na co se s radostí navazuje, a to i třeba kriticky. Já sám jsem u toho filmu nebyl moc napjatý. Bavil jsem se tak středně, jenom na některých místech toho filmu. Myslím, že s publikem, které s tím má větší zkušenost, to bude pracovat mnohem lépe, ten film. Takže vidím Sex a smrt v kempu Miasma jakoby rezervovaně. Zároveň ta snaha nahlédnout skrz nějakou současně žitou zkušenost to, jak život můžou převrátit slasherové filmy z 80. let a podivné figury kolem nich, je výborný nápad.
2: Tak dejme tomu, že v kinech je zase něco jiného.
4: Rozhodně něco jiného, než co je obvyklá divácká zkušenost, to potvrzuju.
2: Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu, mluvili jsme o filmu Sex a smrt v kempu Miasma, který vstupuje do českých kin. Pavle, díky za hodnocení a za návštěvu.
4: Díky, hezký den, a budu se těšit na slyšenou příští týden z Benátského festivalu.

0: Hokejisté Pardubic vstoupí do nové sezóny Extraligy s ještě hvězdnějším kádrem, než se kterým vyhráli titul. Velkou výzvou, ale i zábavou pro hráče bude hledání ideálního složení sestavy. Ke sportu ještě do 12. hodiny, teď se vracíme zpátky na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme zprávy z dálnice D8. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem komplikuje dopravu vážná nehoda dvou kamionů. Srazili se za sjezdem na zdiby už v Cínovecké ulici. Dálnice byla přes hodinu neprůjezdná, teď už se projíždí alespoň levým pruhem. Hasiči odjeli. Oba kamiony budou muset odtáhnout, jsou nepojízdné. Průjezdný tedy jeden ze tří pruhů, takže je kolona stále dlouhá. Doporučujeme sjet už na 9. kilometru z D8, sjezd na Kralupy nad Vltavou, obě to po silnici 608. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: I tentokrát vstupují do sezóny hokejisté Pardubic s největšími ambicemi. Navíc už tak hvězdný kádr úřadujících šampionů extraligy ještě doplnili další velké posily. Přichází dva mistři světa a jeden čerstvý držitel Stanleyova poháru.
1: Jsou od toho velké očekávání, že jo? Já říkám, individuálně jsou to úžasní hráči, ale prostě to musí všechno zapadnout do toho týmového konceptu a to není vždycky jednoduchý, že jo? Když prostě těch dobrých hráčů je hodně, to neznamená, že to bude fungovat, že jo? Takže rozhodně to challenge je, nejenom pro nás, ale samozřejmě asi pro trenéry a prostě musíme najít každý ty správné role a ty plnit, jak nejlíp umíme, no, pak to bude fungovat.
2: Je přesvědčen Roman Červenka, který se v pardubické kabině nově potká s mistry světa Davidem Tomáškem a Matějem Stránským nebo vítězem Stanley Cupu Tomášem Noskem. Teď jde o to najít jim vhodná místa.
3: Přišla velká síla zase další a těšíme se na to, jak to budeme dávat dohromady a jak bude ta chemie. V tom je ta zábava samozřejmě taky, nebo minimálně pro mě, protože posloucháme už, já nevím, 4 roky, že je nás moc hvězd v uvozovkách nahromadě a že to nemůže fungovat v šatně a takový. A zatím se to asi neprojevilo nebo nestalo se to.
2: Usmívá se další z tahounů Dynama Lukáš Sedlák. Aby se to v následující sezóně nestalo, musí hráči, kteří slavili titul, odložit svá ega a zabydlet se v nových rolích, které jim může příchod dalších hvězd herní systém přinést.
1: Ty role vlastně to spíše o tom, jako je přijmout, no. Jo, prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
2: Uvědomuje si Roman Červenka. Problém by to být neměl, alespoň podle slov, která před sezónou říká jedna z posil David Tomášek.
4: Hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni tři jsme hráči, který dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct, a čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý, no.
2: Věří David Tomášek. První možnost vyzkoušet si souhru hvězdného týmu budou mít Pardubice nejprve v Lize mistrů a pak už v extralize. Ta pro Dynamo začne ve středu 16. září v derby s Hradcem Králové. Petr Kadeřábek, Radiožurnál. Však!

0: To byla doba. Za 5 minut 12 hodin vzpomínali jsme s Bon Jovim na léta 90. Věra Štechrová už se mnou ve studiu. Pojďme do současnosti, co chystáš do polední publicistiky.
1: Dobrý den, tak Národní rozpočtová rada dnes ve 12 hodin zveřejní pravidelné čtvrtletní stanovisko k vývoji veřejných financí. A my tu část té zprávy, která se týká návrhu rozpočtu vlády na příští rok, rozebereme s předsedou Národní rozpočtové rady Mojmírem Hamplem. Budeme taky mluvit o tom, že nová maďarská vláda by měla do konce roku odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména 60 až 80 tisíc někdejších informátorů a konfidentů. A rozebereme taky to, co ukazuje podrobná 100-stránková analýza chování agentů umělé inteligence OpenAI, kteří měli najít a pak zneužít bezpečnostní chybu v nějakém programu a získat o tom důkaz. Jenomže oni se koordinovali, ač to měli zakázané, aktivně zametali stopy, aby lidé nezjistili, co přesně dělají. No prostě takový Matrix, taky o tom budeme mluvit.
0: Po 12. hodině, mimochodem 40 let stará písnička, 86 to bylo. No, za 12 hodin, za pár minut, za 4 konkrétně. Pěkné poledne vám přeju.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Německo obvinuje Rusko z dronového útoku na letišti v Lipsku. Moskva obvinění odmítá a prezident Putin jej považuje za vážnou chybu německého vedení. Podle čeho a s jakou mírou jistoty lze rozpoznat účast ruských agentů v akcích, jakou byla ta v Lipsku? Tomáš Pancíř se zeptá bývalého premiérova poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
0: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: Dánská tajná služba odhalila plány ruských tajných služeb na sabotáže. Z útoku na svém území viní Rusy, taky Německo.
6: Je to varování, že musíme brát Rusko velmi, velmi vážně.
5: Vládní motoristé kritizují vysoký schodek rozpočtu. Odpoledne budou jednat s premiérem Andrejem Babišem.
7: My si za tím rozpočtem stojíme.
5: Tenista Lehečka, Muchová a Nosková postoupili do třetího kola US Open. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí brzdí provoz vážná nehoda. A bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky a teploty do 25 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Rusko připravovalo sabotáže v Dánsku. V rozhovoru pro dánský deník Berlinské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET.

0: turistů je příliš vysoký.
1: Ministryně financí Schillerová počítá na příští rok s deficitem až 389 miliard korun. Šéf motoristů Petr Macinka chce, aby byl nižší. Na společném jednání proto představí zhruba 20 návrhů úspor.
2: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky. Je se třeba podívat také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
1: Před zásahem do investic Schillerová ale varuje. Premiér Babiš si za návrh rozpočtu stojí. Úpravám je ale otevřený, pokud budou konkrétní.
3: Uvidíme, jaké budou návrhy. Já budu za to rád, pokud skutečně jsou nějaké položky, kde můžeme ještě více šetřit, tak to určitě bude plus.
1: Výhrady ke schodku má i vládní SPD. Lucie Špetová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
0: Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. Některým údajům se lidé mohli dostat už dřív. Ucelený seznam ale zatím neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít i dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
6: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
7: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
6: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Soud na Maltě zprostil viny hlavního obžalovaného v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Vlivný podnikatel Jürgen Fenek čelil obžalobě, že si smrt reportérky před 9 lety objednal a zaplatil za ni.
8: Zatímco blízcí Jürgena Feneka začali po vynesení verdiktu jásat, pozůstalí Daphne Caruanové Galiciové opouštili soudní síň v slzách. Promluvila pouze její sestra Corinne.
9: Já vlastně vůbec nevím, co k tomu říct. Je toho tolik k rozebrání. Když vidíte tolik technických důkazů, tolik právních důkazů ve prospěch obžaloby a obžalovaný je pak zproštěný viny, o čem to vypovídá?
8: Proti Fedekovi stál u soudu klíčový svědek, muž, který tvrdí, že ho podnikatel požádal o zprostředkování vraždy novinářky. Verdikt vyvolal u malcké veřejnosti bouřlivé reakce. Proti rozsudku se ohrazují třeba i reportéři bez hranic. Malcká vláda ale mezi tím vyzývá k uklidnění situace. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
0: S nedostatkem personálu pomůžou nemocnicím v Česku zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově to bude 10 lidí pro neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
10: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
11: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
12: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
11: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.
0: V Olomouci začíná mezinárodní varhaní festival. V chrámu svatého Mořice zazní 6 koncertů nejlepších evropských interpretů. Ten úvodní bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame.
13: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
14: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Briggse, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Paschiova symfonie Marsa Dupreho, stěžejní dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
13: Úvodní koncert mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
4: Sport.
15: Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání přitom český reprezentant při jednom z úderů uklouzl.

0: a narazil si loket.
1: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
0: Druhého kola US Open prošla Nikola Bartuňková. S posledním Grand Slamem sezony se naopak ve druhém kole loučí Karolína Plíšková. O účast ve třetím kole dvouhry dnes zabojuje pětice Siňaková, Bousková, už zmiňovaná Bartuňková, Svrčina a Menšík. Všechny tři české hokejové kluby dnes vstoupí do Ligy mistrů. Plzeň v 17:30 přivítá švédské Regle. Ve stejném čase Liberec nastoupí k zápasu na ledě finské Tapary Tampere a o půl hodiny později začne zápas Pardubic proti polským Tychám.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 v Praze a komplikace u Vysokého Mýta. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem čekejte dlouhé kolony. Za sjezdem na Zdíby už v Cínovecké ulici se srazily dva kamiony. Dálnice byla dlouho zavřená, teď už se projíždí alespoň levým pruhem. Kolony jsou dlouhé od sjezdu na Kralupy a je to asi na hodinu. Doporučujeme sjet už na 9. kilometru, objet to po souběžné silnici. V Praze je ucpaná taky Strakonická ve směru z centra na Zbraslav u Chuchelského závodiště zúžení a zdržíte se asi 10 minut. Na silnici 35 popojíždějí kolony u Vysokého Mýta. U nájezdu na dálnici u letiště odtahují auta po ranní nehodě, jede se Kyvadlově. Fronty jsou tam až na půl hodiny v obou směrech. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru je to až k omezení. Pro osobní auta asi na 20 minut, pro kamiony na delší dobu. A na D1 dejte pozor i směrem z Brna do Prahy. U Měřína na kilometru 134 je zúžení, dojíždí se do kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přeháňky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. A zítra pak čekáme většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně může být až polojasno, na jihu i skoro jasno, večer pak na severu zataženo a místy déšť. Zítřejší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A teď už je to publicistika a Věra Štechrová.
5: Jak hodnotí nová zpráva Národní rozpočtové rady návrh rozpočtu na příští rok? Proč by v Maďarsku měly být až letos zveřejněny seznamy agentů někdejší komunistické tajné policie? A jak varující je podrobná analýza nedávného útoku agentů umělé inteligence OpenAI? I o tom budeme mluvit. Letošní plánovaný rozpočtový schodek 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet, uvádí to Národní rozpočtová rada ve své pravidelné zprávě. Tam také píše, že návrh státního rozpočtu na rok 2027 se schodkem 389 miliard korun je výrazně expanzivní. Národní rozpočtová rada upozorňuje na to, že saldo veřejných financí při naplnění všech rozpočtových předpokladů vychází ve výši zhruba 3,7% HDP. Ministerstvo financí přitom předpokládá schodek ve výši 3,5% HDP. Z trajektorie snižování deficitu se tak podle rozpočtové rady stal postupný nárůst, a to o 140 miliard korun za dva roky. Vláda podle rady tímto návrhem také opouští závazek ze svého programového prohlášení udržet veřejné finance blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí 3% deficitu, protože deficitu pod touto úrovní nebude v roce 2027 podle rady zcela jistě dosažen. My o tom budeme mluvit s předsedou Národní rozpočtové rady Mojmírem Hamplem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vy v té zprávě zmiňujete také to, že u návrhu rozpočtu pro rok 2027 je nejistota u mandatorních výdajů na důchody a na platby zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. V čem ten nesoulad nebo nejistota spočívá?
6: No, není to tak jako v minulosti, že by Národní rozpočtová rada měla pocit, že ten mandatorní výdaj je vyšší, než je ta do rozpočtu zařazená částka. Je to tentokrát vlastně obráceně, protože u těchto tří položek, to znamená penze, pak platby za státní pojištěnce do zdravotnictví a mzdy, které jsou takové jako kvazimandatorní výdaj, vláda má určitou rezervu, která je do toho rozpočtu zahrnutá a předpokládáme, že v průběhu září teprve bude debatovat o tom, kolik skutečně na tyto klíčové položky dá. To znamená, jestli u penzí to bude více než jenom ta základní zákonná valorizace, ty takzvané 300, jak už vaši posluchači zaznamenali, jestli to bude víc u plateb za státní pojištěnce, protože tam na jaře, to zase připomínám, vláda rozhodla, že by si představovala významné navýšení těch plateb, dokonce desetinásobek toho, s čím počítá zákon. A u platů ve veřejném sektoru, tak tu debatu vy monitorujete a referujete o ní, taktéž není uzavřená diskuze o tom, jak se budou posunovat přesně tarify a kolik to bude stát. Takže tady je to za nás nějakých zhruba 40 miliard korun, u kterých se to ještě musí v průběhu září uzavřít.
5: A jsou to tady položky, kde by se případně dali ušetřit miliardy, pokud by se dodržela ta zákonná valorizace?
6: Takhle, samozřejmě, tak pokud bychom se drželi jenom těch zákonných valorizací u penzí, u plateb za státní pojištěnce a byl by velmi nízký růst platů ve veřejném sektoru, případně by se třeba nepřijímali další zaměstnanci do veřejného sektoru, tak to je ta částka nebo ta suma, o které se dá mluvit, ale zase já jsem realista, já nepředpokládám, že to je to, s čím vláda počítá.
5: Upozorňujete taky na to, že takováhle fiskální expanze nemá v podstatě od našeho vstupu do Evropské unie, když pomineme finanční krizi v roce 2009 a pandemii covidu, prakticky žádné srovnání ministerstvo financí, ale ospravedlňuje potřebu nastartovat ekonomiku. Je teď v tuhle chvíli důvod zvyšovat schodek proto, abychom podpořili právě růst ekonomiky?
6: Jenom abych to upřesnil, ano, říkáte to správně, my jenom říkáme, že to nemá srovnání v těch normálních ekonomických časech. Jo. A já bych rád věřil tomu, že ty plánované investice výrazně zvýší hospodářský růst, nebýt toho, že sama vláda s tím nepočítá, protože vláda schválila fiskálně strukturální plán, na který dala palec i Evropská komise, a ten fiskálně strukturální plán, to je základní harmonogram, základní mapa toho, jak se má vyvíjet hospodářská fiskální politika během celého volebního období, vůbec nepočítá s tím, že bychom v příštích letech dosahovali nějakých závratných temp růstu. Naopak počítá s tím, že se budeme držet u těch temp, která máme teď až někdy do roku 2030. Takže pokud jsou to proklamace verbální, tak je to proklamace a mě zajímá to, co je na papíře, to, co se předkládá partnerům v Evropské unii a tam s ničím takovým vláda nepočítá.
5: Když vláda říká, že jde o proinvestiční rozpočet na rok 2027, tak je ta úroveň financí, které jsou alokované v tom návrhu na investice, nějak významně vyšší než v minulých letech? Jaké je to srovnání?
6: Není, dokonce u té dopravní infrastruktury nám to vychází o kousíček níž. Je to tam dáno tím, co zase představitelé vlády říkají správně, že tentokrát nečerpáme tak moc evropské zdroje, takže je vykompenzováváme z těch národních. Takže si na ně musíme půjčovat, nedostaneme je zvenčí.
5: Ano, tuším, že jde asi o 200 miliard.
6: Tak, ale ty úrovně investic jsou dlouhodobě v České republice v tom státním rozpočtu relativně podobné, nemění se nějak zásadně a shodou okolností třeba u investic do dopravní infrastruktury, málo se to ví, ale je to prostě statisticky dokázaný fakt. Česká republika je jednou ze zemí Evropské unie, které vydávají vůbec nejvíc, nebo dokonce vůbec nejvíc ze všech zemí na dopravní infrastrukturu. A je to dáno prostě tím, že ji máme hustou a snažíme se ji v té hustotě, zejména železniční síť, udržovat. A to má samozřejmě dopady potom i nejenom na výstavbu, ale taky na údržbu a investice do údržby. Konec konců na něco podobného upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad. Takže není to tak, jako že by Česká republika dlouhodobě dávala do dopravní infrastruktury málo. Je to spíš tím, jak je utrácíme, za co ty peníze utrácíme, v jaké struktuře.
5: Mohla by taková výše rozschodku, kterou to ministerstvo plánuje, mít třeba i nějaký vliv na úrokové sazby z vládních dluhopisů?
6: Tohle je složitější. Jsou věci, které vláda má pod kontrolou, to je velikost výdajů. Jsou věci, které pod kontrolou nemá, to je například teď celosvětový vývoj v čase od covidu, kdy úrokové sazby, a to znamená výnosy z vládního dluhu, rostou v některých zemích velmi dramaticky ve vyspělém světě. A my jsme součástí stejného trendu, protože dluh je prostě globálně obchodovaná komodita. Když se někteří zadlužují, tím zmenšují prostor pro zadlužování tím ostatním, nebo jim to zadlužování zdražují. To se děje i nám. Máme vyšší základní úrokovou sazbu, myslím si, že oprávněně oproti třeba eurozóně. Takže jsou věci, které vláda nemá nutně pod kontrolou, ale které má brát v úvahu při těch svých hospodářských a fiskálních plánech. A toto je jedna z nich. My prostě víme, tím jsme si jistí, že budeme v příštích letech obsluhovat ten dluh dráž a tím pádem bychom měli ne dvakrát, ale spíš třikrát nebo čtyřikrát vážit, než nějaký dodatečný dluh uděláme, protože určitě z něj nebudeme platit tak nízké úrokové sazby, jako v časech před covidem.
5: Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, děkuji, naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání, nashledanou.
5: Nová maďarská vláda by měla do konce roku odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména 60 až 80 tisíc někdejších informátorů a konfidentů, sdělil to vicepremiér a šéf úřadu vlády Bálint Ruf. V rozhovoru pro portál Telex uvedl, že netuší, jestli se na seznamech ocitnou lidé, kteří po pádu komunismu zaujali významné pozice v maďarské ekonomice a politice. Utajené mají zůstat jen údaje, které by mohly poškodit bezpečnost země a jejich spojenců v Unii a v NATO. Záměr otevřít archivní svazky a vyzvala už před časem strana TISA Pétera Maďara, která zvítězila s drtivou převahou v dubnových parlamentních volbách a ukončila 16-letou éru premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Já teď zdravím Vratislava Havlíka, odborníka na dění v Maďarsku z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Které archivy by se na tomto základě měly tedy otevřít?
7: Tak nejde pouze o jeden archivní fond, ale i o jakýsi širší soubor dokumentů komunistických bezpečnostních složek. Ty byly dosud uloženy jak v historickém archivu státní bezpečnosti, tak ale i v držení současných národně bezpečnostních služeb. Takže nejde o jeden jediný fond, ale o více archivů.
5: Proč ty archivy nebyly otevřené? Máme už desítky let od změny režimu. Byly nějaké snahy v Maďarsku už v minulých letech o otevření těchto archivů?
7: Tak nějaké snahy byly a některé věci byly jaksi otevřeny, ale jenom ve velmi úzkém režimu. To znamená, pouze přímo dotčené osoby se mohou nahlížet do svých svazků, ale ne badatelé. Respektive badatelé mohou taky nahlížet do archivu státní bezpečnosti, ale do pouze určité vymezené části. No a proč se to nestalo šířeji? To se taky ptají dnešní politice, to se právě ptá opozice a právě proto zařídila, aby se to zveřejnilo, protože prostě mnoho historiků a politologů se domnívá, že zatím byl samozřejmě zájem některých lidí, aby mohli dále pokračovat v politice a aby se nepřišlo na jejich minulost. To znamená, ano, v tom toto je významný rozdíl například vůči české, či slovenské, či polské politice, že v Maďarsku nevíme, jestli náhodou někdo ze současné garnitury nebo prostě z těch vlád po roce 89 nespolupracoval s STB, to nevíme.
5: A obhajovala nějak minulá vláda tu neochotu zveřejnit svazky tajných služeb, nebo se o tom prostě nemluvilo?
7: O tom se prostě nemluvilo. To bylo téma, které se řešilo v letech po revoluci. Teď se na to jakoby už pozapomnělo, bralo se to jako jakýsi fakt, že prostě Maďarsko se takto postavilo vůči své minulosti, že jakoby odmítá otevírat nebo ten horký brambor nebo tu pandořinu skřínku, pracovat s tím horkým bramborem a nezaznamenal jsem, že by ta debata byla nějak zásadní. Prostě bylo jasné, že do tohoto Fidesz nepůjde a nemám pocit, že by se to až tolik otvíralo, že by o tom byla nějaká veřejná debata.
5: Mají to 60 až 80 tisíc lidí někdejších informátorů a konfidentů. Tak jakou odezvu má tenhle plán na politické scéně a ve společnosti a jaké dopady by mohl mít?
7: Tak ta odezva je spíše pozitivní, je to dáno i tím, že strana TISA má širokou podporu a je to něco, co dopředu avizovala, že do toho půjde. To znamená, tady je ta, jak si odezva, pozitivní. Dokonce strana Fidesz se nestaví nějak jako akutně nebo aktivně proti, protože když se podíváme, že podle některých zdrojů možná až 180 poslanců hlasovalo pro, tak znamená to, že i lidé ze strany Fidesz museli hlasovat pro ten zákon. Je to tedy na té politické úrovni, na té společenské úrovni je to spíše podporováno, byť u Fidesu pravděpodobně pouze velmi vlažně, a ty dopady můžou být absolutně zásadní a to si ledasdo uvědomuje a pokud ne, tak na to brzy přijdou po zveřejnění prvních jmen, protože prostě to, s čím my žijeme v Česku, to, že my tady známe jména lidí a postupně probublávají, nebo především probublávala v minulosti, kteří spolupracovali s STB, tak tím si Maďaři neprošli. To znamená, že tam je vlastně tady ten historický zlom odsunutý. Nemůžeme být velkými optimisty, nevíme, co z toho bylo zničeno. Jo? Je velmi pravděpodobné, že v letech 89 a 90 část těch spisů byla zničena. Nevíme, jestli ty klíčové, kdo jsou ty osoby a tak dále, ale čeká nás možná velké překvapení.
5: V České republice také máme lustrační zákon, který upravuje, kdo může a nemůže pracovat ve státních službách, pokud tedy byl na takových seznamech, tak uvažuje Maďarsko o něčem podobném?
7: Tady o tomto nemám zatím informace. Já si myslím dokonce, že toto je spíš jakýsi první krok. To znamená, my tady vidíme, že do konce roku mají být odtajněny ty svazky. To znamená, vyloženě historici budou moct jít do archivu nahlížet, zveřejňovat to a tak dále. A to je krok B. No, dovedu si představit, že by to vedlo k automatické diskreditaci některých osob, ale jestli jako se systematicky bude proti ním zasahovat, to si netroufám tvrdit. To je prostě hudba budoucnosti.
5: Říká Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Děkuji, naslyšenou.
7: Děkuji pěkně, naslyšenou.
5: Ten, kdo četl nezávislou analýzu incidentu, kdy agenti umělé inteligence společnosti OpenAI bez povolení opustili zabezpečené testovací prostředí a napadli pak cizí firmu, může mít pocit, že Matrix se dostává z filmu do reality. Úkolem agentů při testu bylo najít a pak zneužít bezpečnostní chybu v nějakém programu a získat o tom důkaz. Každý z nich byl uzavřený ve svém vlastním testovacím prostředí. Jenže agenti AI se přesto navzájem našli a začali spolupracovat. Nakonec jich bylo víc než 1200. Dokázali najít zranitelnosti v testovacím prostředí a těchto chyb využít. Koordinovali se, předávali si vedení a definovali si svoje vlastní výzkumné strategie. Aktivně zametali stopy navíc, aby lidé nezjistili, co přesně dělají. A také věděli, že jednají v rozporu s pokyny, ale nezastavilo je to v porušování pravidel. My o té zprávě budeme mluvit s ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benzlem. Dobrý den.
8: Dobrý den.
5: Tak jak překvapivá je pro vás ta podrobná 100-stránková zpráva o chování agentů AI?
8: Já jsem se ji snažil celou pročíst. To, co mi tam přijde zajímavé, je to, že ti agenti doopravdy byli velmi dobře koordinovaní, dokázali si mezi sebou vyměňovat tisíce zpráv a souborů a projevili i takové chování, které se dá interpretovat i třeba jako takový kamikadze útok, kdy některé ty běhy agentů provedly experimentu, kterého věděli, že pravděpodobně znemožní dokončení jejich vlastního úkolu, a protože tím mohli získat nějaké informace. Ta analýza je velmi zajímavá a myslím si, že celá ta vědecká obec ji nyní velmi podrobně zkoumá.
5: Ty AI agenti se v tom testu dostali z prostředí, které jim vymezil člověk. Navíc žádného z nich neomezili etické zábrany, které mají být vštípené. Tak můžeme si dovolit dál rozvíjet něco, co nedokážeme uhlídat?
8: Já si myslím, že ano. Ono určitě to nelze interpretovat jako nějakou spouru. Ti agenti dělali, že dělají něco, co nemají. Objevuje se to i v těch záznamech, že útok na infrastrukturu Hugging Face je mimo původní zadání, nebo že to může být neetické, jenže tyhle úvahy prostě to chování většinou nezastaví. A to, co to ukazuje a to, co to znamená, je, že nestačí doufat, že model pozná, co je správně. Potřebujeme mu prostě nastavit ty technické bariéry, které určité věci skutečně neumožní. A i to testovací prostředí zkrátka nebylo dostatečně ošetřeno.
5: Jak si to vysvětlujete, že člověk nedokázal těm agentům AI nastavit ty bariéry, které by je donutily respektovat pravidla? Znamená to, že v podstatě ani ti vývojáři si nebyli vědomi toho, co všechno můžou tito agenti AI dokázat?
8: Já si myslím, že je to dáno spíše povahou toho testu, protože OpenAI testovala ty autonomní AI agenty zkrátka na hackerských úlohách a došlo tam jednoznačně k zanedbání toho, co všechno ty nejpokročilejší modely dokážou, a byla tam zkrátka chyba v tom testovacím prostředí a agenti si našli cestu na internet. Všechno to ukazuje, že to testovací prostředí musí být lépe nastaveno, a ostatně je to jeden ze závěrů OpenAI, kdy tím výsledkem celé té analýzy a celého toho vlastně testování je to, že právě to testovací prostředí musí být mnohem lépe nastaveno, regulováno a monitorováno.
5: No, někteří agenti, jak jste už i vy říkal, se taky dokonce obětovali ve stylu kamikadze, když se blížili konec jejich existence. Oni se vytvořili za pouhých 6 dní vlastní společnost, která vznikla za jediným úkolem splnit za každou cenu zadaný cíl. Chovali se přitom podezíravě, když se někdo snažil kontrolovat. Bránili se dokonce tomu, aby byli prozrazeni lidem. Tak je žádoucí pokračovat ve vývoji modelů, které už si osvojili takové nežádoucí chování, protože to už jim těžko někdo vezme?
8: Modely dokážou dneska produkovat klamavé chování, pokud je to instrumentálně užitečné pro dosažení toho jejich cíle, ale nesmíme to porovnávat s nějakými lidskými úmysly typu teď budu lhát, teď budu něco obelhávat. Ten systém zkrátka dokáže obejít kontrolu, zmanipulovat ten záznam nebo zatajit nějaký skutečný postup, ale nemůžeme mu přisuzovat lidské vlastnosti. Stále máme umělou inteligenci pod kontrolou a určitě neexistuje nějaký vědecký konsenzus o tom, že by AI byla na cestě k převzetí nějaké moci. To je velmi vágní přirovnání. Já bych z toho incidentu nedělal důkaz, že se to děje. Je to spíš jenom dobrý důvod brát kontrolu těch autonomních agentů mnohem vážněji a ve vývoji zkrátka pokračovat dál, ale ruku v ruce s tím musí jít právě i bezpečnost.
5: No, existují nebo připravují se nějaká globální pravidla, která by určovala tu rovnováhu mezi rizikem a technologickým pokrokem?
8: Každý kontinent k tomu přistupuje jinak. Evropa má nařízení o umělé inteligenci AI Act, který právě hovoří o transparentnosti a řízení rizik, ale pochopitelně žádný jednotný celosvětový standard neexistuje, byť se o něm hovoří čím dál častěji.
5: Lukáš Bencel, ředitel České asociace umělé inteligence, byl ve vysílání. Děkuji, naslyšenou.
8: Naslyšenou.
5: To už je vše z polední publicistiky. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Vy se k hlavním zprávám, rozhovorům, komentářím můžete vrátit i v podcastových aplikacích.
9: Je půl jedné. Zprávy a Tereza Tomášková.
10: Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmínečné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Vládní motoristé budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na příští rok. Nelíbí se jim výše navrhovaného schodku a mají víc než 20 svých návrhů, jak ho snížit. Ministryně Schillerová už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Možné úspory ale vidí maximálně v řádu jednotek miliard korun. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Přes 36,5 milionu korun už poslali Češi na sbírky pro Nepál postižený záplavami. Jde o příspěvky pro humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA, Charita, UNICEF a Červený kříž. Peníze mají směřovat hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov. Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy minulou středu. Podle posledních údajů si vyžádali přes 1200 obětí.
9: Sport.
10: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. V pondělí tam podstoupil operaci zlomené klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. Fotografii, jak slovinský cyklista odchází z nemocnice, zveřejnila jeho přítelkyně na Instagramu. Pogačar utrpěl i zlomeninu krčního obratle a otřes mozku. Zotavovat se bude doma v Monaku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A nehoda na Pražském okruhu taky na D8 před Prahou. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště dejte velký pozor u sjezdu na Vestec. Na 4. kilometru v levém pruhu 2 auta stojí po nehodě. Přijeli teď policisté a brzdí se prudce. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte dlouhé kolony. Za sjezdem na Zdiby už v Cínovecké likvidují následky nehody 2 kamionů. Dálnice byla zavřená, teď už se projíždí levým pruhem. Nesouvislá kolona má přes 10 kilometrů. Brzdí se poprvé na 11. kilometru před sjezdem na Kralupy. A pozor, ucpává se kvůli tomu i výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru, hlásí náš zpravodaj.
11: Teď jsem tady za Snížákem na Březině Ves a jedeme tady krokem. Jedeme 20 km hodině. No.
3: V Praze ucpaná taky Strakonická ve směru z centra na Zbraslav. U Chuchelského závodiště je zúžení, silničáři něco opravují a zdržíte se 10 minut v koloně. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz, brzdí se v obou pruzích na 178. kilometru. Osobní se pak u Kývalky rozjedou, kamiony ale pokračují až k omezení v Brně. Na D1 omezení ve směru z Brna do Prahy. U Měřína na kilometru 134 zúžení do jednoho pruhu. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A začíná odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: No a dnes v odpolední soutěži radiožurnálu můžete vyhrát, dobře poslouchejte, poukaz na vlastní zmrzlinu, vysvětlíme, a taky vstupenky do Lise nad Labem na výstavu Kůň. Dnes vám také samozřejmě odkryjeme i téma, na základě kterého budete moci dovolat se do radiožurnálu a soutěžit. Zámecká zahrada ve Vyškově byla posledních 10 měsíců uzavřená kvůli velké rekonstrukci. Ta památka, která v době svého vzniku vypadala podobně jako kroměřížská květná zahrada, se pod rukama zahradníků zásadně změnila. A za chvíli uslyšíte, jak. A poslouchejte pozorně. Dobré odpoledne a hodně štěstí.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Před dokončením je rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově. O té se říká, že je to dvojče květné zahrady v Kroměříži. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ale v poslední době spustla a obnova přišla město na víc než 70 milionů korun.
1: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch.
2: Zatělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
1: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět.
2: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
3: Vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma.
2: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
4: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy neúprosné, tak se musí dělat bez ohledu na počasí,
2: říká zahradnice Zuzana Vaňková.
4: Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě. Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
2: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a nepřežily. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu tři zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
5: Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
2: Odkud berete vodu na zálivku?
5: Tady je vrt. To je naštolovaný tam na těch závlahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
2: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
6: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus arkádová loďie.
2: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
6: To je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
2: Úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
6: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací, prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
2: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
6: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
2: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic, z kůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
6: Ano, ano.
2: Říká to na lidi v okolí, takže kdo tu fintu nebude znát,
6: může být překvapený, ano.
2: Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
0: Reportáž jste slyšeli, teď už je řada na vás, 221 552 255. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith minutu před 3:15 už střídá tuhle kapelu soutěžící Dagmar Zlouková. Dagmar, vítám vás, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Dagmar, poslouchala jste pozorně, slibte mi, že ano?
1: Snad ano.
0: Hrozně rád bych vám dal dnes hlavní cenu. Dárkový poukaz od české značky Geladoro na takzvanou gelato dílnu, při které si během hodiny a půl sama vyrobíte vlastní řemeslnou zmrzlinu pod vedením jejich mistra. A pak už si své gelato odnesete domů, celých 5 litrů výborné zmrzliny pro rodinu nebo přátele. Šla byste do toho?
1: Určitě.
0: Dobře, za 2 správné odpovědi je tady pozvánka do Lysé nad Labem, vstupenky na zdejší výstavu Kůň a večerní koňskou galašou 18. a 19. září. Taky byste šla?
1: Také.
0: No a překvapení od Radiožurnálu za 1 správnou odpověď, tam se doufám nedostaneme. Stojí to za to, ale přeju vám vyšší úspěch. Tak Mar, můžeme začít?
1: Povídejte.
0: 5 vteřin na správnou odpověď, čekám ji od vás. Co je hlavním architektonickým rysem barokních zahrad právě v souvislosti se zámeckou zahradou ve Vyškově, o které je řeč?
1: Je tam arkáda, je obdélníkového tvaru.
0: A společné mají?
1: Mají společné, je tam...
0: Je tam symetrie.
1: Mlátové cestičky.
0: Je tam symetrie, osobé průhledy.
1: Symetrie.
0: Napříč zahradou.
1: Ano,
0: ale my jsme o tom mluvili všeobecně i s tím, co jste zmínila. Dejme tomu, první bod máte v kapse. Otázka druhá. Jak dlouho byla zahrada kvůli rekonstrukci uzavřená?
1: 10 měsíců byla nepřístupná.
0: To je správná odpověď. A kolik vody denně je potřeba na zálivku Vyškovské zámecké zahrady?
1: 10 kubíků, je to hodně.
0: I tahle desítka je správně, 10 kubíků do třetice. No tak doufám, že vám zmrzlina bude chutnat a potěšíte i své blízké.
1: Děkuji, určitě, kdybych byla blízko, tak bych vám přivezla i ochutnat.
0: Víte, jak to je, ta zmrzlina se roztéká.
1: Já vím.
0: Člověk právě to musí sníst hned, pak byste byla přijedená 5 litry.
1: Dobře.
0: Nechte si to pro vaše blízké, pro rodinu. Mějte se krásně, gratuluju a naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tady je Radiožurnál, před dokončením je rozsáhlá, o hokeji. Hokejisté Plzně vstoupí v 17.30 do nového ročníku Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude celek Rögle Ängelholm, finalista posledního ročníku švédské ligy. Plzeň bude na střídačce postrádat svého trenéra Josefa Jandače, který se zotavuje po operaci achilovky. Mužstvo povedou zřejmě až do listopadu asistenti Václav Pletka a Jiří Weber.
1: Do těch zápasů on tady nebude na střídačce, bude nahoře, tréninky konzultuje, tu přípravu, co tam máme, co to má obsahovat, tak to tam všechno bude. Nějaký poznatky nám dává i během toho zápasu, co jsme teď měli. Ty informace on nám dává, jak to vidí, co by udělal, ale nechává to, dalo by se říct, na nás, ale samozřejmě my jedeme podle Pepy.
2: Popisuje asistent Josefa Jandače Jiří Weber. Ten při zápasech koučuje obránce a další asistent Václav Pletka útočníky. Ani pro samotné hráče se tak absencí trenéra na střídačce příliš nemění, jak potvrzuje kapitán Jakub Jeřábek.
3: Pro nás, pro hráče, Pepa hodně řešil ty detaily, ale vlastně pro hráče si myslím, že změna to žádná velká nebude, že vlastně beky měla starosti Jirka, útočníky většinou Venca, takže z pohledu toho si myslím, že to nebude jako až tak velká změna.
2: Myslí si obránce Jakub Jeřábek. Ligu mistrů si Plzeň zahraje po 7 letech. V roce 2018 došla do semifinále. O rok později vypadla ve čtvrtfinále této soutěže.
4: Pochopitelně máme hned jedno z nejlepších mužstev jakoby v Champions League hned na začátku, že jo. Pak máme Poláky, jedeme někam na vejlet, no tak uvidíme, jako, na co to bude stačit. Když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to nepůjde. Teď nechci povídat, jako, že nějak mi to úplně nezajímá, to vůbec ne. My chceme vyhrát každý zápas, ale to nejdůležitější je extraliga, aby tam jsme se nedostali do nějakých jako velkých jako potíží.
2: Nastiňuje spolumajitel klubu Martin Straka, že prioritou bude pro Západočechy extraliga. Kapitán Jakub Jeřábek se těší na mezinárodní konfrontaci. Po duelech s týmy ze Švédska a Polska čeká Škodu příští týden zmíněný výlet do švýcarského Friburgu a francouzského Bordeaux.
3: My se těšíme, no, myslím si, že ta konfrontace s těma evropskýma týpama bude skvělá a myslím si, že bude i hodně super si vyzkoušet to, jak budeme jako manšaft reagovat na ty jiný styly těch týmů, no, a těch hokejů.
2: Duel Škody se švédským vicemistrem Rögle začne v 17:30. Přímé vstupy nabídne Radiožurnál Sport. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál. Mažu stopy.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Soud v Brně zkrátil podmínku jedné ze zdravotnic kvůli smrti studenta při vojenském výcviku ve Vyškově. Druhé trest ponechal. Ukrajina chce změnit systém varování před ruskými leteckými útoky. Hokejisté Plzně, Liberce a Pardubic dnes rozehrají Ligu mistrů. Po vážné nehodě zůstává kolona na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. A bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za smrt mladíka při vojenském výcviku potvrdil soud dvěma zdravotnicím podmínku. Jedné z nich je krajský soud v Brně ponechal stejnou, druhé podmíněný trest o několik měsíců zkrátil. Obě žádali zproštění viny. Student Univerzity obrany před 3 lety upadl při cvičení ve Vyškově na svou zbraň. Později se začal dusit, skolaboval a v nemocnici zemřel. Zdravotnice jeho stav podle soudu podcenili.
3: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu. Ve Vyškově potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové.
4: Shrnuje státní zástupkyně Jana Tronerová, která navrhovala zamítnutí obou odvolání. Zdravotnice Lenka Šmídová u soudu vinu popřela. Po vynesení rozhodnutí ale řekla, že ho bude respektovat.
5: Za daných podmínek jsem udělala všechno, co jsem mohla. To, co bylo řečeno u soudu, bylo nepřesné.
4: Ministerstvu obrany mají ženy podle pravomocného rozsudku zaplatit dohromady zhruba 380 tisíc korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Dnes o nových pravidlech rozhoduje vláda. Mají se týkat třeba fungování podniků a úřadů během poplachů anebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i během dne.
6: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket.

0: soulem, funkem nebo hudbou amerického jihu. Časopis Downbeat byl znovu třikrát za sebou vyhlásil jazzovou vokalistkou roku. Americká zpěvačka několikrát vystoupila taky v Česku, naposledy v roce 2015, kdy zaspívala ve velkém sále Lucerny na 20. ročníku festivalu Struny podzimu. Tereza Cididlová, Radiožurnál.
1: Sport. Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes zahájí i všechny tři české kluby. V 17.30 začne zápas Plzně proti švédskému Regle i duel Liberce ve finském Tampere proti domácí Tapaře. V 18 hodin nastoupí poslední mistři Tipsport extraligy Spardubic proti polským Tychám. Podle trenéra Filipa Pešána mají východočeši i na mezinárodní scéně ty nejvyšší cíle.
2: Samozřejmě člověk nechce být velkohubý a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita celé té organizace je na takový úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 u Plzně a kolony na D8 před Prahou. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy spozorněte u Plzně za nájezdem od Slovan. Kolem 70. kilometru policie hlásí pohyb srnky u vozovky. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy velmi silný provoz od exitu 178 Rosice v obou pruzích. Za sjezdem 182 Popůvky se osobní auta trochu rozjedou, no pořád je to pomalejší jízda do omezení u D2 celkem kolem půl hodiny. Na příjezdu do Prahy z ústecké dálnice D8 opatrně už u sjezdu na Kralupy vznikají tam kolony, protože v Cínovecké za Zdiby před sjezdem na Březině ves dopoledne havarovaly dva kamiony. Pořád se projíždí jenom levým pruhem, zdržení pro osobní auta až půl hodiny, kde začínají jednotlivé fronty, hlásí náš zpravodaj.
5: Kamiony jsou od 8,5 skoro od sjezdu Užice. Oba dva pruhy jsou od 3. kilometru.
4: V Praze v Blance směr Troja se za sjezdem na Letnou v pravém pruhu srazila sanita a dvě osobní auta, tvoří se kolona a začínají regulovat vjezdy do tunelů směr Troja i do Mrázovky. A na výjezdu z Prahy s Trakonickou kolona od Malé Chuchle od Hornbachu do omezení před Lahovičkami u závodiště je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A odpolední Radiožurnál teď pokračuje s Hankou Skánělovou.
6: Dobré odpoledne vám přeji. Napsat zprávu je snadné. Říct někomu něco z očí do očí už může být pro některé děti mnohem těžší. Co s námi dělá komunikace přes displej a co se může změnit, když děti ve škole mobily odloží? Poslechněte si za chvíli linku Bezpečí Radiožurnálu. Hezké odpoledne.
3: Odpolední Radiožurnál
7: a Hanka Schánilová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Sedí vedle sebe, ale místo toho, aby spolu mluvili, tak si píší. Pro dnešní děti je telefon přirozenou součástí komunikace. Brzy ho ale možná budou muset ve škole odložit. V dnešní Lince bezpečí Radiožurnálu budeme mluvit o tom, co se stane, když najednou budou muset žáci zvednout oči od toho displeje a mluvit spolu tváří v tvář. O zákazu mobilních telefonů ve školách nám teď řekne Lucie Špetová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
2: Hezký den. Online se svými kamarády komunikuje alespoň jednou týdně 93% dětí a dospívajících mezi 9 a 17 lety a 92% z nich používá každý den chytrý telefon. Vyplývá to z letošního průzkumu EU Kids Online mezi 2500 českými dětmi. A pravidla pro mobily už dnes nejsou na českých školách žádnou výjimkou. Podle letošního šetření ministerstva školství je má ve školním řádu nastavených 93% škol. Liší se ale v tom, jak jsou přísná. Bez mobilů fungují třeba na základní škole ve Vsetíně a tohle na to říká sedmačka Tereza.
3: Já nevím, tak my tím, že nemáme, tak aspoň se spolu víc bavíme a děláme sice větší jako že lumpárny, ale ve finále je to fajn.
2: Plošný zákaz telefonu ve školách, který už od příštího školního roku schválila vláda, doporučil třeba Národní ústav duševního zdraví. Podle něj totiž jejich používání může souviset s vyšším rizikem závislosti, depresí a úzkostí, ale taky s horší pozorností a školními výsledky. Děti a dospívající pak můžou být méně spokojené se svým životem.
1: Dodává Lucie Špetová z domácí redakce. Děkuji.
2: Díky, naslyšenou.
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
4: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: No a komunikaci mezi dětmi a dospívajícími teď probereme s Kateřinou Liškovou, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Zdravím i vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Proč je pro děti a dospívající online komunikace často jednodušší než ta, která je z očí do očí? Co všechno jim ten telefon umožňuje schovat nebo možná obejít?
5: Tak myslím si, že takovou klíčovou věcí je nějaká kontrola. Ve smyslu toho, že mám vlastně pod kontrolou, kdy zareaguju, jak zareaguju a nemusím hned rychle, když tady si my povídáme z očí do očí, tak musím vymyslet tu reakci rychle. Vy můžete vidět, jestli se třeba klepu, červenám a podobně. A tohle to všecko vlastně mi ten displej umožňuje schovat. Taky mi umožňuje schovat moje nálady. Jako možná, že třeba je mi smutno, pláču, ale když tam pošlu smějícího se smajlíka, tak vlastně můžu skrýt před těmi svými kamarády anebo taky možná nepřáteli, jak se vlastně cítím.
1: No a když dítě komunikuje převážně přes zprávy a přes sociální sítě třeba, může mu potom reálná konverzace najednou připadat těžká nebo dokonce může z ní mít třeba úzkost?
5: Myslím si, že to může nastat právě proto, že bude vystavený situaci, kdy musí rychle zareagovat, kdy se právě nedá skrýt to, co cítím a opravdu se v tom můžu cítit velmi nekomfortně. Takže nějaké stresové reakce, kdy opravdu začnu třeba zadrhávat, klepat se, mít potíže třeba s dechem, tak to jsou věci, které se potom mohou objevit.
1: Co se při osobním rozhovoru děti učí a co se online vůbec naučit nedá? Řekněme právě třeba číst ten výraz toho druhého člověka nebo reagovat na emoce. Napadá mě možná zvládat i konflikty?
5: Říkáte to dobře, protože vlastně z toho online já jako nemusím zareagovat hned. Jo, takže můžu to taky vypnout. Můžu se vlastně jako z té komunikace stáhnout, takže pokud je mi nějak nepříjemná, tak na ní prostě nezareaguju. Kdežto, když budeme někde face to face nebo tváří v tvář, tak vlastně jako zareagovat musím. Nemůžu se před tím skrýt. A to pro mnohé může být velmi nepříjemné.
1: Znamená to, že dítě, které je zvyklé všechno řešit přes ten telefon, klidně ho vypnout nebo si tam vyřešit ten smajlík, že může mít problém třeba s úplně obyčejným rozhovorem se spolužákem?
5: Myslím si, že jo, protože on nás to vlastně učí i nějaké empatie, že taky nějak zareaguju na toho svého spoluřečníka, můžou mě zaskočit i jeho emoce, najednou nebudu vědět, jak mám zareagovat, když třeba začne plakat, protože to prostě nemám natrénovaný, ale taky možná nezachytím nějakou ironii nebo možná i jako se smyslem pro humor pak můžu mít nějakou potíž. Takže to jsou všechno věci, které je dobrý trénovat, ale zažuje jenom s člověkem, když se s ním vidím naživo.
1: Co může udělat rodič? Co může udělat rodič, který vidí, že jeho dítě ten osobní kontakt vyhledává pořád méně a méně a radši píše?
5: Já bych doporučila trénovat ty situace. Začít třeba postupně zvát kamarády domů nebo pořádat nějaký akce, kde se jako uvidí s dětmi naživo. Určitě o tom mluvit. Jo? Nebrat to tak, že jako dítě přijde ze školy a bude spruzené. Prostě ono to tak bude mít, bez ohledu na to, jestli se ho rodič zeptá nebo ne. Ale to, že se rodič bude ptát a nějak ho bude podporovat v těch krocích, i třeba prostřednictvím toho, že nechám dítě v restauraci objednat, že ho nechám třeba koupit jízdenku na vlak. Jo? Tak to jsou taky věci, kdy vlastně to začnu trénovat. A pak si teda taky myslím, že se trošku musíme jako rodiče sáhnout jako trochu i do svědomí, jak se chováme my, jestli třeba večeře všichni jenom sjíždíme něco na telefonech, nebo jestli je fakt odložíme a teď si budeme povídat, protože zase tím to trénuju pro to dítě nějaké reakce i potom mezi vrstevníky.
1: Takže taková povídací rodinná večeře, ta je fajn.
5: Rozhodně.
1: Teď k omezování mobilů ve školách. Co může podle vás takové pravidlo dětem přinést právě z hlediska vztahu a komunikace?
5: Tak myslím si, že je to může v té škole učit taky nějaké spolupráci, právě třeba i nějaké empatii, možná taky se jenom prachobyčejně nudit a možná zažijou věci, které prostě přes ten online nezažijou. Ve výuce jim to může pomoct i v tom, že se třeba budou líp soustředit, protože nebudou prostě roztěkaný mezi tím, jestli sledovat učitele nebo to, co mi zrovna píplo na displeji.
1: Kde jsou limity takového zákazu? Může zákaz mobilu sám o sobě děti naučit lépe spolu mluvit, nebo je potřeba, aby ta škola trochu zabrala a aktivně pomohla?
5: No nejen škola, ale ten limit je určitě v tom, že po škole ten mobil zase mít budou. Takže ono je to úplně neochrání od toho prostředí i nějakého třeba nebezpečného pro ně. Myslím si, že to je nějaká jako potřeba komplexní prevence a vlastně vést ty děti k nějakému offline životu.
1: Vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí je Kateřina Lišková. Díky, že jste přišla tady z oka do oka.
5: Díky za pozvání.
1: Naslyšenou.
5: Naslyšenou.

0: Jednou už ji místní před kácením zachránili. O Lipovou alej v největším ostravském parku se ale teď místní po 20 letech bojí znovu. Hrozí jí totiž kácení. Městský obvod tvrdí, že jsou stromy ve špatném stavu. Zastánci aleje jsou ale připraveni bojovat za to, aby stromy na místě zůstaly.
1: Je to prostě takové místo, kde rádi trávíme volný čas a ty stromy, to by nám hodně vadilo, kdyby nám je vykáceli, než by nasadili nové.
2: Postoj Jitky Lesákové s rodinou bydlí nedaleko a pod stromořadím Lip se procházejí často. Venčit psa tam chodí i krajinářská architektka Magda Cigánková-Fialová. Ta pro centrální obvod zpracovala plán na obnovu dřevin, ale i navrhuje vykácet a nasadit znovu.
3: My se prostě domníváme a obáváme se, že pokud to budeme pořád takhle flikovat, že za 15-20 let prostě se to tady vykácí, protože se tady nic nedělo a protože to prostě dožilo.
2: Kácení lipového stromořadí měl obvod v plánu už před 20 lety. Alej ale zachránili aktivní občané. Současný místostarosta obvodu Moravská Ostrava Petr Kuš z ANO není překvapený, že se lidé ozvali znovu.
4: Ale nejde primárně o Tykumenské osady. Ten park dlouhou dobu nedostával tu péči, kterou by měl za mě dostávat.
2: Za necelé 2 týdny budou o spuštění obnovy parku hlasovat zastupitelé. Obvodu. Na aleje včetně té nejslavnější čtyřřadé se dostane nejdříve za 5 let. Emoce chce uklidnit i Ilona Rozehnalová, která občanské aktivity koordinuje.
5: My bychom chtěli pokračovat v té odborné lince, to znamená, že jsme svolali odborné konzilium přímo v parku, to se bude konat 12.10.
2: O týden později bude znovu diskutovat veřejnost a v listopadu se odborníci, občané i politici potkají na plánovací dílně. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZBasketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Tereza Tomášková. Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají v průměru za 42 korun a 34 haléře. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči tankují o 11 haléřů dráž, litr stojí v průměru 45,90. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín je v Jihočeském kraji, nafta v Pardubickém. Nejdražší paliva nabízejí pražské čerpací stanice. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023. Rozhodl o tom nepravomocně obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu, kterou hnutí od ministerstva požadovalo, soud nepřiznal. Podle právníka hnutí Adama Batuny se SPD odvolávat nebude, pokud odvolání nepodá ministerstvo. Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu víc žalob. Pravomocné rozhodnutí padlo zatím jen jednou a dalo zapravdu SPD. Žháři v noci zaútočili u sídla německé technologické společnosti Rohde & Schwarz v Mnichově. Policie zadržela dva Bulhary, které podezírá z pokusu o útok s politickým motivem. Na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Firma dodává zboží i armádě. Ve 92 letech zemřela americká novinářka a feministka Gloria Steinem. Patřila mezi nejznámější bojovnice za práva žen. Dlouhodobě taky bojovala za zlepšení zákonů proti domácímu násilí. V roce 1963 se jako autorka proslavila investigativní reportáží, kdy v utajení pracovala jako zajíček v klubu časopisu Playboy a odhalila tamní špatné pracovní podmínky. V roce 2013 získala od amerického prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaili svobody. Sport. Bosenský fotbalista Edin Džeko ve 40 letech ukončí reprezentační kariéru. Útočník německého Schalke dal v národním týmu rekordních 73 gólů. Rozloučí se 2. října v utkání Ligy národů se Švédskem. Džeko hrál v minulosti za Manchester City, AS Řím nebo Inter Milan. Úspěšnou kariéru nastartoval před víc než 20 lety v Teplicích.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem i D8 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonou už kus za Domašovem kolem 176. kilometru. Různě pomalu se to potom vleče k D2, osobní auta až 40 minut. Na D46 ve směru z Olomouce na Vyškov za Olšany pozorně na kilometru 28,5 v pravém pruhu stojí porouchaná dodávka. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc na příjezdu do Litomyšle zdržení kolem 15 minut.
4: Dlouhá, nepřetržitá kolona tahá až k odbočce na Tržek.
3: A k Praze. Na dálnici D8 před hlavním městem směrem z Ústí od exitu 9 Kralupy kolony kamionů pravým stoupacím pruhem z prvního kilometru od zdi potom i osobní auta v levém pruhu a to je tak na 10 minut před sjezd na Březiněves, kde se po srážce dvou kamionů jede pořád jenom levým pruhem. V Praze v tunelu Blanka komplikace ve směru ze Smíchova na Troju. Za výjezdem na Letnou v pravém pruhu srážka sanity a dvou osobních aut, kolona od výjezdu na Dejvice, k tomu regulace vjezdů do tunelů, popojíždí se v Patočkově už kousek za Klášterem k Pyramidě i v Dobříšské od Zlíchovského tunelu k Mrázovce. A Strakonická z centra kolona kvůli omezení před Lahovičkami od Branického mostu 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Skánělovou.
5: Přeji vám všem krásné odpoledne, je 13 hodin 34 minuty a ještě v téhle půl hodině uslyšíte, jak snadné je žít.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

V Borispolu u Kyjeva hoří sklad léků. V Oděse ruské drony zasahly 21-patrový obytný dům. Jen tam je podle úřadů 17 zraněných. Další zprávy přímo z Ukrajiny přijdou.

0: Ve 13 ukrajinských správních oblastech sčítají škody po ruských útocích. Zemřelo nejméně 5 lidí, zraněných je 66. Útoky se neomezily jen na východ a jih země, zasahly i západní oblasti. Ruská série každodenních útoků trvá už týden. Aktuální informace z Ukrajiny má teď náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Zdravím tě do západu ukrajinského Lvova. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Podle ukrajinských ozbrojených sil Rusko vyslalo na různé cíle, tady na Ukrajině 163 dronů typu Shahid, polovina z nich ale je nově vybavená proudovými motory, takže jsou vlastně rychlejší a hůře se sestřelují. A složitá situace je také s protiraketovou obranou, protože Ukrajina nemá dostatek střel do systému Patriot. Ty masivní útoky vedlo Rusko proti Dněpropetrovské oblasti, jednak drony, dělostřelectvem, ale také klouzavými bombami. Cílem byly jednak obytné domy, sklady potravin i vzdělávací zařízení, tedy školy. Zemřeli tam 4 lidé a 13 dalších bylo zraněno. Nejvíc zraněných bylo po zásahu 21-patrového domu v Oděse. Tam jich bylo 17, toho 3 jsou děti. Poškozených je tam 20 bytů v celkem 7 patrech. Ty útoky se nevyhnuly ani Kyjevu, u Borispolu, u kyjevského letiště. Tam hasiči likvidují požár velkoskladu farmaceutické továrny a tisková agentura Unian odhadla škody na miliardy hřiven. To jsou v podstatě jednotky miliard korun.
0: Ruské útoky proti Kyjevu a dalším ukrajinským městům trvají nepřetržitě už týden. Jak na to reaguje Ukrajina?
1: No, některé ty údery nejsou vždy úplně velké, jsou spíš lokálního charakteru, ale vždy vyvolají poplach v celé té oblasti. Lidé jsou unavení vyhlašováním poplachu několikrát za noc i ve dne, že musí tedy utíkat do krytů a někteří i bivakují v kyjevském metru. Vláda premiéra Sergeje Koreckého chce teď přijmout nová pravidla, možná už o nich i hlasuje, pro vyhlašování toho leteckého poplachu. Měl by to být takzvaný žlutý a červený poplach. Mají mít odlišné zvukové signály. Dnes je to vlastně jednotný kolísavý tón sirén. Ten žlutý má znamenat blíží se dron, má se vyhlašovat lokálně, a ten červený, ten bude znamenat letí opravdu nebezpečí, velké balistická raketa nebo svaz dronů. Při tom žlutém poplachu by se nemuseli zavírat obchody, zastavit práce v podnicích nebo na úřadech, nezastavila by se úplně veřejná doprava. No a ten červený bude znamenat to, co dosud všichni do krytu. To rozlišování se nebude používat v případě školy. Tam bude vždy povinná evakuace při poplachu jakéhokoliv druhu.
0: Pavel Novák je naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině. Pavle, díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Za chvíli v odpoledním radiožurnálu navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Živá laboratoř postavená z českého dřeva, to je nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň je to originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je prý plná vědeckých měřicích čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel několika slepených vrstev.
2: Tady vidíme tam na tom řezu.
1: Tady vidíme ústupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené latě.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po dřevostavbu, stárnutí toho dřeva, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
1: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě před tím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
1: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena. Ty borovice, které dosahují výšky střechy,
2: a jsou těsně vedle budovy.
1: Jsou těsně vedle budovy. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
2: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
1: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zdánlivě nesouvisející případy.
2: Vy jste přece specialista na sériové vrahy,
1: které vedou do jednoho bodu.
3: Téměř dokonalý zločin.
4: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
5: Máme souhlas se zadržením.
6: No takže jeden pro něj.
3: S tím já nemám nic společného.
6: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
7: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
1: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
8: Hodný místo pro vraždu.
1: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Tereza Tomášková a aktuální zprávy. Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla, rozhodl ústavní soud. Dánská tajná služba odhalila ruské plány na sabotáž. Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Čvančara bude z Mönchengladbachu hostovat v Hradci Králové. Po nehodě je zastavený provoz na silnici 22 Horažďovice Klatovy v Malém Boru. A bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky a teploty do 25 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Rozhodlo o tom plénum ústavního soudu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo, pokračuje Abasi.
11: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. A toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý. A stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
9: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně. Teď shromažďuje podklady. Kompetenční žalobu podal prezident Petr Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud ještě před summitem vydal předběžné opatření a na jeho základě Pavel na summit odjel. Rusko připravovalo sabotáže v Dánsku. V rozhovoru pro dánský deník Berlingske to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
12: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl, ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Radiožurnál.
9: V Jindřichově Hradci začalo testování na některé infekční nemoci. Ve speciální sanitce zdravotníci zájemce anonymně vyšetří na HIV, syfilis nebo žloutenku typu B a C. Podle dat Státního zdravotního ústavu těchto infekcí v Česku přibývá. A na místě máme reportérku Evu Marvanovou.
13: První zájemci přišli hned v jednu hodinu, kdy zdravotníci otevřeli dveře sanitky. Zatím tady otestovali 10 lidí. S vyšetřovaným člověkem nejdřív vyplní krátký dotazník, potom jim zdravotník odebere kapku krve a během několika minut je hotovo. Výsledek si

0: a Nikola Bartuňková. O všech jejich zápasech uslyšíte na radiožurnálu Sport a radiožurnálu přímo ze Spojených států od našeho reportéra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 před Brnem, uzavřená 22 v Malém Boru. Na dálnici D1 se plní příjezd do Brna směrem z Prahy za Domašovem, kousek před sjezdem na Rosice. Ze 177. kilometru je kolona. Osobním autem v levém pruhu to zabere k D2 až 40 minut. Na severní trase na východ na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc se tvoří kolona před Litomyšlí od odbočky na sedliště zhruba 15 minut. Na silnici 22 Horažďovice Klatovy je v Malém Boru dočasně úplně zastavený provoz. Nedaleko kostela zasahují záchranáři u srážky dodávky s cyklistou. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Jičín zpozorněte za Ohořicemi. Kolem odbočky na Dolní Lochkov se brzdí v obou směrech, havarovaly tam dvě motorky. Z Prahy o něco lepší zprávy. Na příjezdu do metropole Ústeckou D8 už před sjezdem na Březiněves odklidili oba dopoledne havarované kamiony. Národní dopravní informační centrum hlásí oba volné pruhy. Kolona osobních aut se úplně rozjela, zbytek fronty kamionů pravým a případně stoupacím pruhem je teď ještě od exitu 9 Kralupy zhruba na 5. kilometr. Krátí se to. Taky z tunelu Blanka směr Troja za výjezdem na Letnou už jsou nabouraná auta pryč, zbytek kolony ještě v Patočkově od Kajetánky k Pyramidě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přeháňky. Večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
4: Dobré odpoledne. Ve Strakově akademii začínají vyjednávání o změnách v návrhu státního rozpočtu. Za premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou dorazili zástupci motoristů. Nelíbí se jim výše navrženého schodku a chtějí proto hledat místa, kde by se dalo ušetřit. Zeptáme se na to. Hezké odpoledne.
1: Odpolední radiožurnál
5: a Hanka Schánilová.

0: Zástupci motoristů dorazili do Strakovy akademie vyjednávat o státním rozpočtu na příští rok. Nelíbí se jim navržený schodek 389 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale už před schůzkou vzkázal, že on sám nebude nabízet žádné možnosti, kde uspořit. S balíkem opatření ke snížení schodku ale chtějí přijít právě motoristé. Jednání sleduje naše reportérka Daniela Brichtová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jakých úspor chtějí tedy ideálně motoristé dosáhnout?
1: Ideálně by chtěli pokrátit schodek o desítky miliard korun. O takových škrtech mluví ekonomický expert strany a předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora. Připouští ale, že v návrhu na příští rok už to bude těžké, i přesto, že by podle svých slov škrtal všude. Důležité ale bude prý se domluvit na snižování schodku i v těch následujících letech a provést kvůli tomu reformy. To potvrzuje i šéf motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, který rozpočet skritizoval poprvé v úterý při odletu na zahraniční cestu, tedy den poté, co ho ministryně financí představila na vládě ministrům.
0: Už jsme zmínili, že sám premiér nebude nabízet možnosti, kde ušetřit. Proč?
1: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO byla současná podoba návrhu projednána na vládě a analyzována. Teď čeká na návrhy koaličních partnerů. Další úspory by prý měli přinést i sami ministři.
2: Musí řídit ty rezorty. Samozřejmě ne všichni mají jako zkušenosti z toho řízení, ale my šetříme. Já si myslím, že na úřadě vlády jdeme hlavně jako příkladem. Ale zkrátka, já si rád vyslechnu ty návrhy.
1: Postupné snižování schodku avizuje premiér od roku 2028. Návrh státního rozpočtu na příští rok kritizuje i druhý koaliční partner, hnutí SPD. Jednat o tom bude v pondělí i koaliční rada.
0: A naše zpravodajka Daniela Brichtová dnes tedy mluvila o vyjednávání o státním rozpočtu. Danielo, díky a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Je čtvrt na tři odpoledne, všechno je v pořádku, jak jste slyšeli a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Hlavní obžalovaný v případu vraždy slavné maltské novinářky Daphne Caruanové Galisiové byl zproštěn viny. Případ ale není ani po 9 letech u konce. Stále není jisté, kdo si smrt investigativní reportérky objednal.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Maltská vláda vyzývá ke sklidnění situace v reakci na soudní verdikt, který zprostil viny hlavního obžalovaného v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Vlivný podnikatel Jürgen Fenech si měl podle obžaloby smrt reportérky objednat a zaplatit. Konec 55-denního soudního líčení vyvolal bouřlivé ohlasy maltské veřejnosti. Právě o tom budeme mluvit s Pavlínou Nečáskovou ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co zaznělo přesně u maltského soudu?
1: On to byl vůbec nejdelší soud v maltské historii, který se zabýval vraždou a měl být vlastně vyvrcholením policejního vyšetřování, soudních projednávání, prostě případu, který trval 9 let, protože Daphne Caruanová Galiciová byla zavražděna v říjnu roku 2017. Připomenu, že vrazi umístili pod sedadlo řidiče do jejího auta výbušninu, která explodovala, když s ním novinářka vyjela na silnici ze svého domu. Ti, kteří tu věc provedli, už jsou za mřížemi na doživotí. Ten poslední článek tohoto řetězce měl být člověk, který to vše zadal, objednal a zaplatil, a tím měl podle obžaloby být Jürgen Fenech, vlivný podnikatel s mocnými kontakty. Hlavním klíčem obžaloby byla výpověď klíčového svědka, muže také odsouzeného za podíl na vraždě, který tvrdil, že si u něj zprostředkování zabití novinářky objednal podnikatel za 150 tisíc eur, tedy více než 3,5 milionu korun. Obhajoba ovšem výpověď zpochybnila a proto tak rozhodla v prospěch Fenecha. Ten sice přiznává, že trochu do dění zapojený byl, nikdy si prý ale smrt paní Galiciové nepřál.
0: Jaká tedy byla reakce maltské veřejnosti?
1: No, tamní média to popisují tak, že společnost je v šoku, protože měla pocit, že případ má jasný a blízký konec. Včerejší stání bylo hojně sledované, takhle po něm promluvila sestra Caruanové Galiciové Corinne.
2: Já vlastně vůbec nevím, co k tomu říct. Je toho tolik k rozebrání. Když vidíte tolik technických důkazů, tolik právních důkazů ve prospěch obžaloby a obžalovaný je pak zproštěný viny, o čem to vypovídá?
1: Opozice hned na včerejší večer svolala tichý protest do centra Valety, ohradili se proti němu i mezinárodní novinářské organizace, třeba jako Reportéři bez hranic. Případ tím nekončí, protože už dnes si policie vyžádala svědecké výpovědi a soudní materiály, aby zjistili, jestli je tedy třeba vznést další obvinění na další stranu.
0: O důležitém soudním líčení na Maltě teď mluvila Pavlína Nečásková z naší zahraniční redakce. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Německo obvinuje Rusko z dronového útoku na letišti v Lipsku. Moskva obvinění odmítá a prezident Putin jej považuje za vážnou chybu německého vedení. Podle čeho a s jakou mírou jistoty lze rozpoznat účast ruských agentů v akcích, jakou byla ta v Lipsku? Tomáš Pancíř se zeptá bývalého premiérova poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková. Plánovaný schodek letošního rozpočtu 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet, uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie covidu. Tehdy deficit dosáhl 420 miliard. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Souvisí to s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letiště Lipsko-Hale jsou provokací, které slouží jiným zájmům. Česko taky podle Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický i technický personál ruské ambasády v Praze. Označil to za reciproční reakci na nedávné kroky Moskvy. Španělsko požádalo Evropskou unii o pomoc při monitorování migrace u Ceuty, řekl to premiér Pedro Sánchez. Dodal, že jeho vláda chce kromě Frontexu při boji s ilegální migrací víc spolupracovat i s Europolem. Před poslanci dnes taky řekl, že jeho kabinet neměl předem žádné informace o tom, že se hranici chystají překonat desítky tisíc Maročanů. A v 61 letech zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal několik básnických knih. Za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Je také autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kolerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou. Sport. Na mistrovství Evropy volejbalistek se dnes rozhodne o zbývajících semifinalistech. Za necelou půl hodinu nastoupí v Istanbulu Polsko proti Nizozemsku. Vítězky čeká utkání s Itálií. A v 18 hodin začne zápas Německo-Turecko. Lepší z této dvojice narazí v semifinále na Srbsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem, v Praze nehoda Kbelské. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy, kus za sjezdem na Domašov, pozor na první část kolony, už kolem 176. kilometru. Kamiony v pravém pruhu postávají, osobní auta jedou střídavě, kus pomalu, kus plynule. Pak hlavně v Brně je čeká kolona, celý úsek od Ostrovačic do omezení u D2 je asi na 35 minut. Na severní trase silnicí 35 z Hradce Králové na Olomouc se před Litomyšlí popojíždí vlivem silného provozu od odbočky na sedliště asi čtvrt hodiny. A k Praze. Na příjezdu D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí vzniká kolona z 8. kilometru a to chvílemi ve všech třech pruzích. Sem tam vjede kamion i do levého a tak i osobní auta popojíždí k exitu Pětrudná nějakou tu minutu. Pak se trochu rozjedou a další fronta je čeká ze zhruba 1. kilometru D5 dál pražským okruhem směre D1 k exitu 19 Ořech. To je asi na 20 minut. A znovu potíše na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 kolona ve sjezdu Cínovecké na Kbelskou. V té se směrem dolů do Hloubětína. Před nájezdem na Novopatskou na chronickém místě srazil kamion a osobní auto, zdržení 20 minut a narůstá. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
4: Hezký odpoledne vám přeji. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii už v kvalifikaci kajakářů a finále pojede za Českou republiku Vít Přindiš.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Je s vámi odpolední Radiožurnál. Nepál se loučí s oběťmi povodní. Některé rodiny ale stále nemají koho pohřbít. Těla jejich blízkých se stále ještě nenašla. Reportáž našeho asijského zpravodaje přímo z Nepálu uslyšíte za pár minut.

0: Lidé v Nepálu pohřbívají oběti ničivých povodní. Některé rodiny ale na poslední rozloučení se svými blízkými stále čekají. Úřady totiž stále pohřešují tisíce lidí a některé oběti odnesla voda až do sousední Indie. Rodiny tak čekají, jestli se podaří jejich blízké najít a identifikovat.
1: Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý ohlašuje poslední omytí nohou neboštíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
1: Vysvětlé mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj, co stůj.
3: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradním. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
1: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozena, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
1: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalí z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Z nepálského Pašupatý, David Jakš, Radiožurnál.

Příští týden ve středu začíná druhá nejvyšší hokejová soutěž Maxaliga. Její týmy mají v posledních letech problém ohrozit pozici extraligových klubů v baráži, která je pátým rokem nepřekonatelnou překážkou. Jestli se v tomhle ohledu má něco změnit, uslyšíte za pár minut v naší další reportáži. Zůstaňte s námi, teď je 14 hodin 47 minut a posloucháte odpolední radiožurnál.

0: Už pátou sezónu za sebou začne hokejová Tipsport Extraliga se stejnými 14 týmy. Z nižší maxaligy se v posledních letech klubům nedaří přes baráž postoupit do elitní soutěže. Jestli se to může už v následujícím ročníku změnit, my to probereme s naším hokejovým reportérem Krištofem Kousalem. Zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Chystá se už v letošní sezóně nějaká změna, která by mohla usnadnit týmům z první ligy cestu do Extraligy?
1: Jedna změna bude, vedení Maxaligy představilo před malou chvíli nebo přiblížilo před malou chvíli na tiskové konferenci před začátkem sezóny Maxaligy a jde o to, že na letošní ročník vedení upravilo termínovou listinu, tak aby vítěz druhé nejvyšší soutěže měl víc času na odpočinek před začátkem barážové série. Vzpomeneme si na konec minulé sezóny, tam Jihlava jakožto šampion Maxaligy po dlouhém playoff musela nastoupit už za 3 dny proti Litvínovu, jehož hráči měli 6 týdnů na odpočinek, ten rozdíl byl obrovský, a barážovou sérii pak Jihlava prohrála 1-4 na zápasy a Extraliga tedy zůstala v Litvínově. Teď má vítěz soutěže díky příhodnějším termínům zaručených 10 dnů na odpočinek a v případě rychlejšího ukončení finále Maxaligy může počívat až 18 dnů. To je krok z iniciativy Maxaligy, který by mohl souboje v baráži trochu zdramatizovat.
0: Jaký je pro kluby z Maxaligy výhled do těch dalších let? Jaká jednání se povedou?
1: Jednání o úpravě barážového systému zatím narážely na neschopnost zástupců Extraligy a první ligy dohodnout se na změně. Teď mezi sebou vedou další jednání Asociace profesionálních klubů Extraligy a Český svaz ledního hokeje. Přítomný u nich je za týmy Maxaligy i prezident Sdružení prvoligových klubů Stanislav Tichý, který je členem výkonného výboru ČSLH, a ten k aktuálnímu stavu jednání a výsledkům, které by první lize prospěly, řekl toto.
2: Jsme někde uprostřed, co se těch jednání týče, takže není zatím nic, co bychom měli nebo chtěli prezentovat. Nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Samozřejmě musíme být realističtí a asi v té sezóně 27-28 to ještě nebude ten případ, ale náš cíl je furt stejný a ten se nemění.
1: Řekl Stanislav Tichý, který ale taky připustil, že prvoligovým klubům by mohla snížit ambice jedna ze změn, která se v Maxalize na tuto sezónu chystají, a to je snížení maximálního počtu cizinců v týmu ze 6 na 3. Extraliga omezení nemá. No a to by tedy mohlo trošku zvětšit výkonnostní rozdíly mezi kluby z Extraligy a Maxaligy. A to se teprve uvidí. První liga začíná ve středu 9. září a Extraliga o týden později.
0: O druhé nejvyšší hokejové soutěži jsme mluvili společně s Krištofem Kousalem z naší sportovní redakce. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje? A jak to souvisí s volbami v Sasku-Anhaltsku?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Slavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Tereza Tomášková a aktuální zprávy. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ karty. Pacient v ní najde informace o preventivních prohlídkách nebo očkováních. Soud v Šumperku zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. 5 českých tenistů čeká boj o postup do 3. kola US Open. Kvůli nehodě v Praze ve Kbelské ulici je kolona z dálnice D8 od zdib. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky, postupně slunečno a teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V nové verzi mobilní aplikace EZ Karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví. Každý pacient by měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
5: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
3: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval, na jaká má nebo bude mít nárok. EZ karta nově zobrazuje taky lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím ale spolupracuje jen s přibližně 30 nemocnicemi. Další se budou postupně přidávat. A podrobnosti uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu už za chvíli. Sériový vrah Jaroslav Hejna zůstane ve věznici na Mírově. Rozhodl o tom okresní soud v Šumperku. Hejna je odsouzený na doživotí za 3 loupežné vraždy. Žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval tím, že chce své činy aspoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí odsouzený v Česku. Pokračuje mluvčí šumperského soudu René Braun.
6: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
3: Rozhodnutí soudu kvůli podané stížnosti zatím nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum zaměřený na duševní zdraví žáků 2. stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé, říká sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
7: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, kde na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím.
3: Odbornou pomoc v Praze najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně funguje linka bezpečí.
8: Sport. Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká na US Open zápas o postup do 3. kola dvouhry. Na centrálním kurtu rozehraje krátce po 17:30 odpoledne našeho času utkání s Naomi Osakovou. Tu česká tenistka na Grand Slamu už dokázala porazit. Povedlo se jí to na Roland Garros v roce 2019, když byla Japonka světovou jedničkou. Pokračuje Siniaková.
9: To bylo asi moje největší vítězství a vlastně moje nejlepší cesta Grand Slamem, takže určitě si to moc dobře pamatuju a hodně emocionální, takže třeba si na něco vzpomenu na kurtu a dopadne to stejně dobře.
8: Kromě Siniakové budou o postup do třetího kola bojovat taky Dalibor Svrčina, Marie Bousková, Jakub Menšík a Nikola Bartuňková. Fotbalový útočník Tomáš Čvančara bude do konce sezony hrát za Hradec Králové. Do východočeského klubu přišel

0: Je kolona, začíná za loděnicí v kopci před Rudnou kolem 7. kilometru, pak jedou osobní auta o něco plynulej, i tak mají celý úsek do kolony na Pražský okruh k Ořechu asi na půl hodiny. A ještě trojka z Prahy na Benešov, kolona začíná za Mračí, protože u Tužinky se před zúžením srazila tři auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů a zítra pak bude oblačno, ojedinělé přehánky, postupně až polojasno, na jihu i skoro jasno. Večer na severu Čech později zataženo a místy déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A dál je s vámi odpolední radiožurnál a Hanka Schánělová.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Přineseme teď informace pro vás, kteří používáte mobilní aplikaci EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví, protože ode dneška si v ní můžete vyzkoušet nové funkce. Přibyly třeba výsledky laboratorních testů a nebo přehled o dárcovství krve. Více si k těm novinkám řekneme v odpoledním radiožurnálu.
1: Odpolední radiožurnál
4: a Hanka Schánělová.

0: Výsledky laboratorních vyšetření nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. To jsou některé z funkcí, které můžou pacienti nově vidět v mobilní aplikaci EZ Karta. Dříve v době covidu ji lidé mohli mít v mobilu pod názvem Tečka. Nové funkce dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Do budoucna chce přitom využití aplikace dál rozšiřovat. Chystá se do ní přesunout třeba aplikaci e-recept a ve studiu už je Michaela Bacílková z domácí redakce, se kterou si právě o těch novinkách chceme povídat. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co tedy přesně mohou pacienti nově najít v takové aplikaci?
1: V případě těch laboratorních testů můžou nově vidět třeba výsledky krve, moči nebo stolice. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: My tam v tuto chvíli máme vlastně 450 milionů laboratorních záznamů, které jsou tedy v centrálním systému.

0: My dnes jsme schopni sbírat z laboratoří skutečně výsledky a lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě nebo jestli nejsou v normě. Můžou si to i v čase porovnávat.
1: Výsledky laboratorních testů se ale v aplikaci nemusí zobrazit hned, co je lidé dostanou. Data se v aplikaci aktualizují každý měsíc. Do budoucna chce ale ministerstvo tento interval zkrátit. U dárcovství krve a plazmy zase uvidí, kdy naposledy darovali a kdy můžou jít znovu. Co se týče preventivních prohlídek a screeningových vyšetření, v aplikaci už dřív bylo vidět, kdy je lidé absolvovali. Nově si ale třeba můžou zjistit, na jaká další vyšetření mají nebo v budoucnu budou mít nárok a kdy.
2: A to je všechno, nebo jsou v aplikaci ještě nějaké další novinky?
1: V aplikaci si lidé můžou zobrazit taky zdravotnické posudky. Zatím je to způsobilost k řízení automobilu. A nově je v aplikaci i záložka zdravotní zásilky pro sdílení zdravotnické dokumentace. Vysvětluje ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltín.
3: Zatím máme napojených mezi 30 a 40 nemocnicemi. Prostřednictvím téhleté agendy vám budou chodit výsledky, jako například propouštěcí zprávy. Celá ta kaskáda opatření předpokládá testování těch nemocnic, které probíhá postupně, proto jsme teď na tom čísle mezi 30 a 40. Konečný definitivní termín interoperability celé České republiky všech zdravotnických zařízení v SEMI je konec příštího roku, ale předpokládáme samozřejmě ten nárůst postupný.
1: A ještě jedna důležitá funkce, která by se lidem mohla hodit. V aplikaci uvidí i údaje o svých dětech nebo si do ní můžou přidat starší příbuzné, aby je pak třeba mohli upozornit na preventivní prohlídky.
2: Z ministerstva zdravotnictví se vrátila Michaela Vacílková, naše reportérka. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Průměrná mzda v Česku roste už víc než 4 roky. V průměru aktuálně Češi berou skoro 52 tisíc korun. Dopoledne o tom informoval statistický úřad. Komu tedy zaměstnavatelé přidali nejvíc? I na to se za chvíli zeptáme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Průměrná mzda v Česku byla v druhém čtvrtletí skoro 52 tisíc korun. Po započtení inflace se tak reálně zvýšila o víc než 4%. Informoval o tom Český statistický úřad. Reálné mzdy soustavně rostou už 2,5 roku, ale stále ještě nevyrovnaly prudký pokles v letech 2022 a 2023, kdy se propadly kvůli dvouciferné inflaci. Komu vzrostla mzda za poslední rok nejvíc a ve kterých profesích naopak zaostala za průměrem? O tom teď chceme mluvit s hlavním ekonomem ČSOB Janem Burešem. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Průměrná mzda rostla pomaleji, než mnoho ekonomů očekávalo. Proč je ten růst menší?
1: Je to primárně dané revizemi v časové řadě. Statistický úřad trochu nadhodnotil tempo růstu mezd na začátku tohoto roku. Souviselo to pravděpodobně s efektem městnanců, který mohl vést k tomu, že ta čísla byla z počátku roku zkreslená. Proto to překvapení, ale jinak ten hlavní příběh zůstává v zásadě rostou mzdy velmi svižným tempem již třetí rok v řadě, tempem, které se pohybuje někde mezi 6-7%. To, co se mění, je, že na začátku toho roku 2026, tedy po té revizi, není vidět nějaké další zrychlení té mzdové dynamiky.
0: Omluvte prosím drobné výpadky ve spojení, snad už to bude lepší. Ve kterých oborech nejvíc rostly mzdy?
1: Mzdy rostly nejvíce v těch vlastně oborech, které jsou relativně málo placené, to znamená sekce jako administrativa, kam spadají například agenturní zaměstnanci, tam jsme viděli dokonce dvouciferný růst mest. Docela dobře se dařilo i zaměstnancům ve veřejném sektoru, kde se navyšovaly tarifní platy. Vedle toho se také relativně dařilo zaměstnancům v některých službách, zejména v odvětví kultura a rekreace. Na druhé straně zaostávaly například mzdy v průmyslu, kde vidíme, že pod tlakem poměrně ostré globální konkurence se snižuje ziskovost dosady podniků a ten prostor pro to přidávání tam zkrátka není tak velký.
0: A znamená to, že rostou mzdy ve službách i to, že to potom zvyšuje jejich ceny?
1: Ano, v řadě případů to tak skutečně je. Oproti těm předešlým kvartálům ta dynamika mezd ve službách není tak výrazná. Některé služby i právě po těch zmíněných revizích rostou něco pomaleji, než jsme si mysleli, ale v zásadě máte pravdu. Je to tak, že firmám v segmentu služeb, jako je pohostinství, hotelierství, kultura, rekreace, se lépe potom, nebo aspoň tomu tak bylo, v uplynulých kvartálech lépe přinášely ty vyšší mzdové náklady do finálních cen pro zákazníky.
0: Já už jenom přidávám, že průměrná mzda v Česku roste už víc než 4 roky a že v průměru aktuálně Češi berou skoro 52 tisíc korun a že jsme si o tom povídali ve vysílání odpoledního radiožurnálu společně s Janem Burešem, hlavním ekonomem ČSOB. Díky za váš čas a naslyšenou.
1: Děkuji a krásný den.

0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát léky.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl čtvrté. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
2: Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku podezřelou ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají v průměru za 42 korun a 34 haléře. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči tankují o 11 haléřů dráž, litr stojí v průměru 45,90. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín je v Jihočeském kraji, nafta v Pardubickém a nejdražší paliva nabízejí pražské čerpací stanice. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty. Ve funkci nahradil bývalou rektorku Barbaru Mariu Vili, kterou senátoři v dubnu odvolali. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení. Jmenování Francána musí ještě potvrdit prezident republiky. A v Olomouci začíná mezinárodní varhaní festival. V chrámu svatého Mořice zazní 6 koncertů nejlepších evropských interpretů. Ten úvodní bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame. Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor.
3: Sport.
2: Z českých kajakářů pojede na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii finále jen Vít Přindiš. Boj o medaile začne ve Versidmán přibližně za hodinu. V kvalifikaci vypadli úřadující mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem i D8 a D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem kolem 172. kilometru. Do omezení u D2 je to osobním autem až 50 minut. Na severní trase na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc je před Litomyšlí kolona vlivem silného provozu skoro od tržku až na 20 minut. Na 35 se na průtahu Libercem z Turnova na Chrastavu popojíždí kolona od sjezdu k aréně za tunel na úrovni Šelu, je tam nehoda, zdržení 10 až 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se před Benešovem před zúžením u Tuženky srazila 3 auta, kolona hned za sjezdem na Mrač, zdržení kolem čtvrt hodiny. A k Praze, na dálnici D8 před hlavním městem směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy, čekejte kolonu ze 4. kilometru, pokračuje různě pomalu, osobní auta asi 3/4 hodiny dál celou Cínoveckou a k Blskou z kopce k nehodě v nájezdu na Novopatskou. Na D5 před Prahou z Plzně kolony za Loděnicí z 8. kilometru různě pomalu na Pražský okruh k Ořechu, osobní auta celý úsek 40 minut. A za Prahou je zablokovaná silnice 101, spojka od D1 na Říčany, u odbočky na Lipany stržené elektrické vedení, objížďka přes město Ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů a zítra bude oblačno, ojediněle přehánky, postupně až polojasno, na jihu i skoro jasno. Večer pak na severu Čech později zataženo a místy déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
5: Hezké odpoledne. Povodí Vltavy v pátek sníží kvůli suchu odtok z Orlíku, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů. Poprvé v historii budou řeky dotovat vodou slapy. A poslouchejte Radiožurnál, tomu tématu se věnujeme dál.
3: Radiožurnál. Každý den.

Francouzští rozhlasoví pracovníci se bouří proti nástupu komentátora Charlese Sapena, který pracoval v konzervativním až krajně pravicovém magazínu. Vedení rozhlasu personální změny zdůvodňuje názorovou různorodostí. Tahle debata vyvolává i střety mezi levicovými a pravicovými politiky. Chceme se jim v Radiožurnálu věnovat.

0: 15.40 a posloucháte odpolední radiožurnál. Zaměstnanci francouzského rozhlasu hrozí stávkou. Bouří se proti nástupu novináře Charlese Sapena, který byl zástupcem ředitele konzervativního listu Valeur Actuel. V rozhlasu se má nově podílet na nedělní politické relaci. Vedení veřejnoprávní rozhlasové stanice tvrdí, že je potřeba názorová různorodost. A zaměstnanci oponují tím, že komentátor přichází z krajně pravicového média. Detaily k tomu už přináší Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč je pro zaměstnance francouzského rozhlasu takový problém, že novinář Sapen přichází z magazínu Valeur Actuel? Co přesně vyčítají tomuhle listu?
1: Odbory rozhlasové stanice France Inter poukazují na to, že tento magazín byl odsouzený za rasismus, konkrétně v roce 2021 byl odsouzený za to, že namaloval vlastně tehdejší poslankyni, levicovou poslankyni a znázornil ji jako otrokyni. Takže to byl přešlap, později to vlastně tento deník nebo tento magazín přiznával, zastal se za tuto poslankyni i prezident Emmanuel Macron, premiér, další politici, a to napříč tím politickým spektrem. V roce 2025 tento časopis koupili tři investoři. Jedním z nich je známý miliardář Pierre-Edouard Sterrin, který zastává, řekněme, konzervativní katolické postoje. Rozhlasoví pracovníci taky uvádějí, že vedení stanice přijalo Charlese Sapena i z toho důvodu prý, aby si naklonilo tento vlivný konzervativní časopis, aby tolik nekritizoval právě veřejnoprávní média.
0: Rozhlasové vedení na kritiku zaměstnanců odpovídá tak, že je potřeba víc názorů ve vysílání. Je jasné, jak se k tomu staví sám novinář a o čem byl tedy jeho první příspěvek?
1: Charles Sapen se tento týden sám stavil v redakci té rozhlasové stanice France Inter, kde už začal pracovat. Podle účastníků této schůzky uvedl, že chce, aby se změnilo směřování toho magazínu Valeur Actuel. Sám uvedl, že v minulosti zveřejnil neobhajitelné články, tak to uváděl. Ty první příspěvky, ten první komentář na této stanici věnoval francouzskému státnímu dluhu. On dřív pracoval taky pro deník Le Figaro, což je prestižní, řekněme, pravicový deník, takový server Le Point. Zastal se ho moderátor Pascal Proc z televize CNews, což je zase televize, kterou někteří pokládají za pravicovou, konzervativní, jiní jdou ještě dál a říkají, že je to krajně pravicová televize. Nicméně tento moderátor toho zmiňovaného novináře označil za talentovaného žurnalistu, novináře a zkritizoval vedení rozhlasu.
2: Vedení rozhlasu má méně moci než odbory. V rozhlasové stanici France Inter je přijatelná jen jedna politická barva, a to červená. Ti, kteří mají jiný názor, nejsou vítaní.
1: Tu červenou, kterou zmiňoval francouzský moderátor Pascal Prot, myslel francouzskou levici, to je její barva. Pascal Prot poukazoval taky na to, že komentátorův vstup v neděli trvá vždycky něco přes 2 minuty a že stanice odvysílá 168 hodin obsahu týdně.
0: Vyvolává tahle mediální a personální debata střety i v politice mezi pravicí a levicí?
1: Je to tak, vyvolává, když se podíváme na ty názory, tak na sociální síti X pravicový politik, šéf republikánů Bruno Retailleau uvedl, že v rozhlasové redakci převládají názory levice, která je ale podle něj v běžné společnosti spíše méně zastoupená. Zase na druhou stranu levicový politik, ex-ministr školství Benoît Hamon, zkritizoval vedení rozhlasové stanice France Inter za to, že ten příchod Charlese Sapena vysvětluje názorovou různorodostí, ale on uvedl, že rasismus není žádný názor, ale zločin, a ten rozhodně do éteru veřejnoprávního nepatří.
0: A tohle byl Martin Balucha, díky.
1: Naslyšenou.

0: Jedním z nejpopulárnějších pořadů naší sesterské stanice Radiožurnál Sport je desítka Pavla Horváta. Pětinásobný mistr ligy v ní rozebírá aktuální dění v nejvyšší soutěži. Každý čtvrtek ale do studia v Praze na Vinohradech zve známé hosty. Naposledy dorazil bývalý útočník Plzně, Slávie nebo národního týmu Michal Krmenčík. A došlo i na omluvu.
1: Jsem chtěl říct jenom jednu věc, že bych se chtěl jakoby veřejně omluvit za to, co se stalo. Byla to prostě klukovina.
2: Vrátil se Michal Krmenčík k situaci, která mu moc fanoušků nezajistila. V barvách Slávie se totiž trefil do sítě Plzně a bojaře slavil, přestože s Viktorií získal 3 mistrovské tituly.
1: A strašně mě to mrzí a bude mě to mrzet do konce života. Vím, že jsem si zavřel spoustu dveří u plzeňských fanoušků. Říkám, probrčel jsem spoustu nocí kvůli tomu a nejsem na to pyšnej.
2: Řekl Krmenčík v pořadu desítka v rozhovoru s Pavlem Horvátem a moderátorem Janem Pěruškou. Skoro hodinové povídání s vytáhlým útočníkem jinak bavilo historkami ze střední školy nebo také z angažmá v Česku, Belgii nebo Indonésii.
1: Já si pamatuju trenéra Vrbu velice, velice dobře, za mě to je nejlepší trenér, co mě asi mohl trénovat, děkuju mu za všechno. A mám takovou historku, já si ho pamatuju, tak jak jsem byl mladý, tak za mě dělal závěreční zkoušky.
3: Jako na autoškole, nebo kde?
1: Ne, já jsem vlastně vyučený truhlář, takže dělal tlačí budku pro mě.
3: Cože?
1: Říká, pojď sem prosím, tak se to nedělá, dej mi to a udělal za mě ptačí budku. Doteď to vypráví všude, asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
4: A takže ty seš nevyučenej truhlář, v podstatě.
1: Dá se říct, že jo.
3: Ne, tak co jste...
1: Že bych se měl předat trenérovi Vrbovi, že ten papír.
3: To bylo specifické, ne? Přijít jako do Belgie a najednou 6 zápasů ukončí sezonu.
1: Tam na to byly jakoby psy, no, tady na to, já si pamatuju, že nás jako asi všude jako testovali, ale ani nebudu říkat, co, každý den jsme čurali do skleničky, jestli můžeš trénovat, nemůžeš trénovat, tak já jsem byl zvyklý z Plzně tehda.
3: A co vám klasicky
1: jsem teda večer pivko a druhý den jsem měl žlutou moč, takže Michael, ty dneska nejdeš trénovat.
4: Jsi
1: dehydratovaný. No. Říkám, už chci vypít pivo, jak může být dehydratovaný.
5: Teď dočkal, podobně přihrává do běhu Krejčímu, ten ještě předává Krmenčíkovi, je to 1-0 pro český národní tým.
1: S bráchou jsem seděl v hospodě, až mi nemůžu dát gola. No a pak jsem přijel vlastně za 14 dní byl zraz a já jsem byl v nominaci, pak jsem dal gola.
4: No, a je to. No.
2: Zmínil Michal Krmenčík i jeden ze svých 9 gólů v národním týmu. Celý rozhovor s bývalým útočníkem, který po konci kariéry bydlí na Moravě a pracuje pro hráčskou agenturu, si už teď můžete pustit na streamovacích platformách. František Typovský, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

konec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bolek, kam taky po ruce lám. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale

0: chleba, píseň, tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý název kouká.

0: coraje. Sí.
1: Nekoupíš. 20 minut radiožurnálu.
2: Německo obvinuje Rusko z dronového útoku na letišti v Lipsku. Moskva obvinění odmítá a prezident Putin jej považuje za vážnou chybu německého vedení. Podle čeho a s jakou mírou jistoty lze rozpoznat účast ruských agentů v akcích, jakou byla ta v Lipsku? Tomáš Pancíř se zeptá bývalého premiérova poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.
3: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
1: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
3: Dnes po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
4: Jsem to já, jak jsem mladá.
5: Rozdílné životy.
6: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
5: Společné vzpomínky.
7: Byla přece ve škole pokladní, ne?
8: A jo, a ty jsi primář.
5: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Tereza Tomášková má zprávy.
10: Kvůli extrémnímu suchu začne povodí Vltavy upouštět Slapskou přehradu. Ministr zahraničí Petr Macinka odmítl vysvětlení Ruska k incidentům v Lipsku. Fotbalový útočník Tomáš Čvančara se vrací z Německa do České ligy. Bude hostovat v Hradci Králové. Po nehodě v Praze ve Kbelské je kolona už z dálnice D8. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky, postupně slunečno a teploty až 29 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Povodí Vltavy začne zítra kvůli extrémnímu suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat právě vodou ze Slap. Taková situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, pokračuje generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
12: Hydrologické sucho v povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
10: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za týden. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Reagoval tím na nedávný dronový incident v Lipsku. Spolková vláda v Berlíně z něj tento týden obvinila Moskvu. Ponomarevová to ale označila za německou provokaci, která má sloužit k jiným zájmům. Toto vysvětlení Macinka odmítl, jak říkala mluvčí rezortu Adam Čerge.
13: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka vyjádřil plnou solidaritu Německu, zároveň informoval o zavedení recipročních opatření vůči ruskému diplomatickému a technickému personálu v České republice.
10: Macinka tak reagoval na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě. Pražští policisté varují před používáním mobilních telefonů na ulicích a ve stanicích metra. První školní den řešila policie pád 7letého chlapce s mobilem v ruce do kolejiště ve stanici metra Muzeum. Dítě se podařilo včas vyprostit a s lehkým zraněním ho předat záchranářům, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
14: 7letý chlapec koukal do mobilního telefonu a vůbec si nevšímal, že jde přímo do kolejiště. Chlapec ničeho nic na prázdno nakročil nohou a spadl přímo do kolejiště. Díky velmi rychlé reakci cizince, který pro chlapce skočil do kolejiště a dalším cestujícím se podařilo dítě dostat během pouhých pár vteřin zpět na peron.
15: Sport. Na 25členné soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů nejsou brankář Jindřich Staněk nebo zraněný nigerijský obránce Igoch Okbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Lán. Fotbalový Hradec Králové získal Tomáše Čvančaru. 26letý útočník přichází na hostování do konce sezony z Borussie Mönchengladbach.
16: Čvančara se do České ligy vrací po 3 letech. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty a za Mönchengladbach odehrál 54 soutěžních zápasů, ve kterých dal 8 gólů. Minulou sezónu strávil na hostování v Antalyaspor a Celticu Glasgow, se kterým získal skotský titul. Za českou reprezentaci nastoupil 8krát. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
15: 5 českých tenistů bude hrát na US Open o účast ve třetím kole dvouhry. V New Yorku se představí Dalibor Svrčina, Kateřina Siňaková, Marie Bousková, Jakub Menšík a Nikola Bartuňková. O všech zápasech českých singlistů uslyšíte v reportážních vstupech na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 před Brnem, D8 i D5 před Prahou.
3: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona začíná za Domašovem na kilometru 174 a do omezení u D2 je to osobním autem skoro na hodinu. Na D8 před Prahou směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy popojíždí kolona ze 6. kilometru dál Cínoveckou kolem jedné nehody u sjezdu na Čakovice až do Kbelské Skopce k další nehodě v nájezdu na Novopatskou osobním autem celý úsek až 50 minut. Na D5 před Prahou z Plzně se do kolony dojíždí za Loděnicí v kopci na 7. kilometru plné všechny tři pruhy, za Rudnou se potom osobní auta rozjedou, ale kolona je čeká znovu na okruhu od D5 k Ořechu. Celkem je to až na 50 minut osobním autem. V Praze řada odpoledních kolon a na výjezdech se zdržíte. Fronty mimo jiné na Mělnické 9 od odbočky na Líbeznice do kruhového objezdu na Bašť až na 15:15, na Strakonické 4 od Lipenců do omezení u Jíloviště 10 až 15 minut. Ucpaný je průjezd u Hříněvsí ze všech stran a dlouhé kolony taky v okolí Říčan, kde na silnici 101 u odbočky

0: No a pokud je to úplně poprvé, tak hlavně ať vše dobře dopadne a dítěti se v tom novém kolektivu líbí. Zůstaňte i dál s odpoledním radiožurnálem, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: 5:15.
1: Fibromyalgií trpí v Česku podle odhadů odborníků 2 až 4% populace. Nemoc je nevyléčitelná a velmi těžce diagnostikovatelná. Pacienty přitom zcela vyřadí z běžného života. Trpí bolestmi hlavy, svalů, velkou únavou, nemůžou spát a často jim hučí v uších. Nárok na invalidní důchod mají, podle pacientské organizace jim ale ve většině případů není přiznaný právě proto, že někteří praktici a neurologové nemoc nedokážou rozeznat a popsat.
2: Bolesti celého těla, mdloby, závratě, bodání do svalů, pískání v hlavě.
3: Popisuje příznaky fibromyalgie František Hausenblas z Ústí nad Labem. První bolesti ucítil před 6 lety. Pomoci mu nedokázal jeho praktický lékař ani neurolog.
4: Fibromyalgie se nedá změřit. Ona se nedá zjistit na rentgenu, CT vyšetření. Aby se stanovila diagnóza fibromyalgie, tak se provádí spousta dalších vyšetření, která mají za úkol vyloučit jiný závažný zdravotní stav toho pacienta.
3: Dodává Vlasta Štochlová, předsedkyně pacientské organizace Cesta proti bolesti. Nemoc se nedá léčit, je možné užívat léky pro snížení bolesti, rehabilitovat. František Hausenblas celý život pracoval na stavbách, to teď není možné. Požádal proto opakovaně o invalidní důchod. Přiznán mu ale nebyl, vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Pro posouzení není rozhodující samotná diagnóza, ale především její dlouhodobý funkční dopad na pracovní schopnosti konkrétního člověka. Posudkový orgán vychází z odborných lékařských nálezů a zdravotnické dokumentace.
3: A v tom je podle pacientské organizace Cesta proti bolesti celý problém. Vlasta Štochlová se prostřednictvím pacientů setkala s neznalostí fibromyalgie mezi některými praktickými lékaři i neurology.
4: Lékař

0: Kteří jsou schopni diagnostikovat fibromyalgii, je velice málo. Jsou to algeziologové a revmatologové. Praktický lékař, pokud nemá dobře zpracovanou zprávu od odborného lékaře, nemůže dobře napsat tu lékařskou zprávu pro okresní zprávu sociálního zabezpečení.
1: Konstatuje Vlasta Štochlová. Připravuje podklady pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Týkají se například osvěty mezi praktickými lékaři a neurology. Z Ústecka Jan Beneš, Radiožurnál.

Zakázka za víc než půl miliardy eur, jediný uchazeč a desítky začerněných stran smlouvy. Modernizace největší slovenské vodní elektrárny budí pochybnosti dokonce i uvnitř vládní koalice. My se proto za chvilku spojíme s naší zpravodajkou na Slovensku.

0: Z 80 milionů skoro půl miliardy eur, tak za 10 let narostla cenovka modernizace Gabčíkova, největší vodní elektrárny na Slovensku. Ve finále tendru navíc zůstal jediný uchazeč a část podepsané smlouvy je začerněná. Zakázku kritizuje opozice a zrušit ji chce dokonce i jedna z vládních stran. Premiér Robert Fico přesto mluví o historickém rozhodnutí. Podrobnosti má zpravodajka Radiožurnálu na Slovensku Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak to, že cena za opravu tak narostla, proč trvalo přes 10 let, než ji stát objednal?
1: Protože několik soutěží skončilo bez výsledku a mezi tím se měnil i rozsah celé modernizace. V tendru z roku 2017 nabízely firmy na opravu zhruba 80 milionů eur. O 4 roky později už ale stát tento tendr zrušil. Další soutěž vypsal až v roce 2024 a tehdy už počítal s 350 miliony eur. Ani tato soutěž nedopadla, stát ji zrušil a rozhodl se zakázku ještě rozšířit o další technologie. V posledním tendru pak odhad vzrostl na 371 milionů eur. Ta vítězná nabídka je ale ještě vyšší, je zhruba přes půl miliardy eur. V přepočtu je to téměř 14 miliard korun. Nejde proto o úplně stejnou opravu jako před 10 lety, ale i tak ta výsledná cena vyvolává otázky.
0: Jak důležitá elektrárna Gabčíkovo pro Slovensko vlastně je?
1: Je to největší vodní elektrárna v zemi a vyrábí zhruba 10% výroby elektřiny. Gabčíkovo má 8 turbín, které jsou v provozu už přes 30 let. Stát přitom o jejich opotřebení ví nejméně od roku 2010. Postupně teď podle premiéra Fica vymění rakouská společnost Andritz Hydro společně se slovenským VUJE, původně výzkumným ústavem jaderné energetiky.
2: Bude teda doručených sem 8 super nových, úplně moderných kaplánových turbín, a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemí.
1: První nová turbína má být hotová do 2 let, všech 8 postupně během příštích 10.
0: Zakázka ale čelí kritice, a to dokonce i uvnitř vládní koalice, co jejím kritikům vadí.
1: Jednak ta samotná cena, ale také průběh tendru. Původně se do něj přihlásili 3 zájemci, 2 ale stát vyřadil. Kritiku vyvolává i podepsaná smlouva, má přes 200 stran a desítky z nich jsou začerněné. Státní vodohospodářská výstavba se ale odvolává na obchodní tajemství. A proti zakázce se postavila i koaliční Slovenská národní strana Andreje Danka. Ta tvrdí, že tak vysoká částka může finančně ohrozit právě vodohospodářskou výstavbu, která má opravu platit.
0: Zpravodajka Radiožurnálu na Slovensku Bára Vránová v odpoledním vysílání. Díky za ty informace a pěkný den.
1: Naslyšenou.
0: Odpolední Radiožurnál pokračuje v 16 hodin 22 minuty. Vám pouštíme Xyndla X, pak kapelu Travis, no a pak aktuální zprávy. Zůstaňte s námi.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Zprávy a Jana Gulda.
2: Česko zavede reciproční opatření pro ruské diplomaty v reakci na nedávné kroky Moskvy, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Dnes si předvolalo ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou v souvislosti s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letišti Lipsko-Hale jsou provokací, která slouží jiným zájmům. Nová verze mobilní aplikace EZ Karta nabízí uživatelům zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky vyšetření. Aktualizaci spustilo ministerstvo zdravotnictví. Každý pacient by měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď. V budoucnu by měla karta zobrazovat třeba taky elektronické žádanky na specializovaná vyšetření. Tato funkce má začít fungovat do konce příštího roku. Izraelští vojáci obklíčili několik domů při razii v jeho libanonské vesnici Halta a unesli 15 lidí. S odkazem na tamní úřady to napsal deník Lorient Today. Cíl a detaily akce zůstávají neznámé. Izraelští vojáci zajali taky člena tamního zastupitelstva. Obec Halta leží v nárazníkovém pásmu okupovaném Izraelem. A cenu Rudolfa Metka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Sport. Fotbalista Edin Džeko ukončí reprezentační kariéru. Poslední zápas v národním týmu Bosny a Hercegoviny odehraje 40-letý útočník Schalke na začátku října, a to v Lize národů proti Švédsku. Bývalý hráč Manchesteru City, Interu, Milán nebo Teplic to oznámil na svých sociálních sítích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 v Brně, kolony kolem Prahy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do omezení u D2 sunou kolony, dojíždí se za Domašovem kolem 176. kilometru. Osobní auta jedou místy pomaleji až ke sjezdu na Bratislavu, ale situace se bude horšit. Z té kolony teď hlásíte před sjezdem na Vídeň na kilometru 193,5. Nehodu možná vážnější vytváříte záchrannou uličku.
5: Motorka leží vpravo mimo cestu. Vpravo stojí kamion, vlevo stojí dvě osobní auta.
4: Na severní trase na Moravu počítejte s kolonou od Řídkého na silnici 35 do Litomyšle, je to až na půl hodiny. A k Praze na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí za sjezdem na Kralupy kolona začíná kolem 6. kilometru, kamiony popojíždějí, osobní auta v levém zpomalují a tak různě se to vleče dál Cínoveckou, Dokbelské, ta je úplně ucpaná celá z kopce dolů k nehodě před nájezdem na Novopatskou, sem z D8 je to osobním autem 3/4 hodiny. Na D5 před Prahou kolony směrem z Plzně za Rudnou z kopce ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu osobním autem až na hodinu a kolony jsou na výjezdech z Prahy třeba na 9. u Líbeznic, na 4. přes Jíloviště. Ucpaná je u Hříněve z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky, postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 16 hodin 34 minuty, přejeme vám pěkné odpoledne, řidičům šťastnou cestu a zůstaňte s námi, zůstaňte s radiožurnálem.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Americký prezident Donald Trump vydal minci se svým portrétem. Zákon to žijícím prezidentům nedovoluje, přesto se nová dolarovka okamžitě vyprodala. My se za chvilku proto spojíme s naší zpravodajkou.

0: Americká mincovna spustila prodej nové dolarové mince s podobiznou prezidenta Donalda Trumpa. První čtvrt milionu kusů byl pryč prakticky ihned a zájemci stáli virtuální frontu. Federální zákon zobrazení žijícího prezidenta na měně dlouho zakazoval, teď to ale umožnila výjimka ze zákona, který Trump sám podepsal ve svém prvním mandátu. Minci se svým portrétem nechal vydat jako dárek 250. výročí nebo k 250. narozeninám země. Více už zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak ta mince vypadá? Podařilo se ti sehnat?
1: Tak neměla jsem šanci, Štěpáne, protože opravdu byla vyprodaná prakticky okamžitě. Lidé stáli i virtuální hodinovou frontu, než vůbec mohli učinit objednávku. A jak vypadá barvu, asi uhodneš, je zlatá. Na líci je jednoduchý portrét Donalda Trumpa, má takový soustředěný pohled, je tam dominantní jeho vlasy, jeho patka. Má sice zlatou barvu, ale víme, že žádné zlato neobsahuje. Jde hlavně o měď, doplněnou o zinek a nikl. Navrhl ji hlavní rytec mincovny podle oficiální fotky z Bílého domu a jsou tam na ní nápisy Liberty, to znamená svoboda, In God We Trust, věříme v Boha, a letopočty 1776 a 2026. A na té druhé straně na rubu je prezidentská pečeť, orel s olivovou ratolestí a svazem šípu, no a číslo 250 jako připomínka toho výročí.
0: Jak je tedy vůbec možné, že se živý prezident dostal na peníze, když to zákon výslovně zakazuje?
1: Je pravda, že to federální zákon zakazuje dlouhodobě, nicméně Donald Trump tomu učinil výjimku, ještě než odešel z Bílého domu v tom svém prvním období. Tato výjimka nově počítá s mincemi k tomu 250. výročí Spojených států. Jeho administrativa navíc říká, že ke druhé minci nepotřebuje ani souhlas kongresu, protože se odvolává na precedent z roku 1926, 100 let zpátky, kdy na půldolarové minci ke 150. výročí Spojených států se objevil tehdejší prezident Calvin Coolidge.
0: Dá se ta mince běžně koupit a kolik vlastně stojí?
1: Prodává se od včerejška v rolích po 25 kusech za 61 dolarů, takže jedna vyjde v přepočtu asi na 50 korunu, přestože její hodnota je něco přes 20 korunu, ale musel bys jich koupit víc, buď 25 kusů nebo 100 kusů. Co je zajímavé, že se s ní velmi pravděpodobně nebude platit, nebude v oběhu, protože obchodníci si mohou rozhodnout, jestli přijmou jako plavidlo nebo ne, zákon jim to neukládá, nicméně je to sběratelský kousek a už protože ji lidé pořídili za víc, než jakou má hodnotu, taky nikdo nekupuje, aby ji platil, spíše to taková kuriozita.
0: Zpravodajka Radiožurnálu ve Spojených státech Jana Ciglerová. Díky.
1: Pěkný den.

Volejbalistky to ještě nestihly, házenkářky už se dočkají. Pořadatelé evropského šampionátu definitivně potvrdili, že část prosincového mistrovství Evropy žen přivítá nová arena na brněnském výstavišti. Víc dodáme za chvilku.

0: Jeden evropský šampionát tento týden na brněnském výstavišti skončil, další už je ve fázi finálních příprav. A zatímco turnaj volejbalistek ještě hostil upravený pavilon P, prosincové euroházenkářek už přivítá nová aréna, jejíž stavba se blíží ke konci. Čtvrt roku před začátkem turnaje už organizátoři nepracují s žádným plánem B.
1: Teď už víme, že ta hala bude, moc se na to těšíme a jsme rádi, že můžeme být první sport, který bude hrát v nové té aréně.
2: Potvrzuje prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala, že i když pořadatelé prosincového mistrovství Evropy žen pro jistotu dlouho počítali i s variantou B, šampionát skutečně přivítá nová aréna na brněnském výstavišti. Stavební práce finišují.
3: Těch prací je celá řada, aktuálně se pracuje na multimediální kostce, třeba například osazování sedaček. Možná jste si mohli všimnout, když jste jeli okolo, že se dokončovaly velké LED obrazovky, které jsou na fasádě.
2: Říká mluvčí té arény Edita Smilíková s tím, že halu má provozovatel od stavbařů převzít 25. října. Euroházenkářek pak začne 4. prosince jako úplně první akce pro veřejnost.
3: Samozřejmě ten provoz bude procházet nějakými dílčími zkouškami, protože to si nemůžeme dovolit rovnou tam pustit evropský šampionát bez toho, aby jsme si byli jistí, že to proběhne v pořádku, ale opravdu je to první akce.
1: Ta hala nebude otestovaná tak, jak by byla, kdyby se tamto mistrovství hrálo za rok. Myslím si, že to bude o to náročnější, ale jsem si jistý, že všichni udělají 110% pro to, aby to mistrovství se odehrálo a nebyl žádný zásadní problém.
2: Uvědomuje si nástrahy organizování turnaje v úplně nové aréně prezident Zdráhala. Organizační starosti nemusí trápit přímo hráčky. Ty jako první zažijí podporu z tribun, které budou mít pro euro kapacitu zhruba 11 000 míst.
4: Těším se strašně moc a doufám, že se ukážu vlastně na tom mistrovství, protože ty přípravy jsou neskutečné a je to jako něco úžasného, čeho jsme schopni jako česká házená prostě, co jsme schopni vytvořit, takže se těším moc.
2: Vzkazuje reprezentační pivotka Karolína Pejšová. Brněnská aréna na konci roku přivítá jen jednu ze základních skupin mistrovství Evropy, které uspořádá dohromady 5 států. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje? A jak to souvisí s volbami v Sasku-Anhaltsku?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Strukturální schodek příští rok vzroste nejvíc od pandemie, varuje Národní rozpočtová rada. 9 zemí, včetně Česka, podepsalo deklaraci o spolupráci v oblasti AI. Hokejisti Pardubic, Plzně a Liberce vstoupí do Ligy mistrů. Na dálnici D1 v Brně je směrem z Prahy dlouhá kolona po nehodě. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Strukturální schodek státního rozpočtu v příštím roce vzroste podle Národní rozpočtové rady na 3,5% HDP. Půjde tak o nejvýraznější nárůst od pandemie COVID-19. Zatím neschválený návrh deficitu státní kasy na příští rok je 389 miliard korun. Ministerstvo financí obhajuje vyšší schodek mimo jiné potřebou podpořit zdravotnictví, investovat do dopravy a nastartovat ekonomický růst. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla ale investice nejsou výrazně vyšší než v minulých letech.
3: Dokonce u té dopravní infrastruktury nám to vychází o kousíček níž. Je to tam dáno tím, co zase představitelé vlády říkají správně, že tentokrát nečerpáme tak moc evropské zdroje, takže vykompenzováváme z těch národních, takže si na ně musíme půjčovat, nedostaneme je zvenčí.
2: Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dnes k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojili taky Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. České soukromé firmy teď musí do projektu podat přihlášku. Španělsko požádalo Evropskou unii o pomoc při monitorování migrace u Ceuty, řekl to premiér Pedro Sánchez. Před poslanci dnes taky řekl, že jeho kabinet neměl předem žádné informace o tom, že se chystají hranici překonat desítky tisíc Maročanů. Sánchez taky popřel, že by v krizi hrálo roli Maroko.
4: Nikdo vládě nepředložil důkazy, na jejichž základě by bylo možné dojít k závěru, že tento masový příliv do španělského města Ceuta byl naplánován nebo proveden marockými úřady.
2: Mluvčí Evropské komise dnes potvrdil, že komise dostala z Madridu žádost o mimořádné financování a taky o podporu od agentur Frontex a Europol. Zemřel básník a držitel Magnésie litery za poezii Milan Ohnisko. Bylo mu 61 let. Napsal přes 15 básnických sbírek a několik knižních rozhovorů. Jako na člověka s velkou občanskou zodpovědností na něj vzpomíná básník a novinář Karel Škrabal.
5: Je to strašný šok. Milan Ohnisko byl skvělý básník, ale i člověk, kterému záleželo na tom, co se kolem něj děje ve společnosti, i proto ještě jako mladík před listopadem 1989 podepsal chartu 77. Milan žil poezí, každé slovo pro něj mělo váhu, byl velice pečlivý. Spolupracovali jsme spolu mnohokrát a vždycky byl v textu či básně upřímně a opravdově ponořen. Vždycky říkal, trpělivost je výsada básníků.
6: Sport. Tři české hokejové kluby rozehrají nový ročník Ligy mistrů. Plzeň nastoupí za necelou půl hodinu proti švédskému Regle. Od půl šesté bude hrát taky Liberec, a to na ledě finské Tapary Tampere. V 18 hodin pak začne utkání úřadujících šampionů Tipsport Extraligy z Pardubic proti polským Tychám. Asistent trenéra Karel Mlejnek Radiožurnálu Sport řekl, že východočeši mají i v Lize mistrů ty nejvyšší ambice.
7: Určitě se chceme dostat se prostě do play-off. Já bych určitě nepodceňoval žádného soupeře, když jsem měl tu možnost pracovat v Liberci, tak jsme dostali norský Lernskog a byly to velice těžké a velice urputné utkání, takže my se opravdu na to chceme připravit se vší vážností a se vším respektem k tomu soupeři, ať jakýkoliv.
0: Zelená vlna.
8: známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 v Brně, kolony i na D5 a D8 před Prahou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony začíná za Domašovem kolem 176. kilometru. Pomalu se to sune k exitu 182 Popůvky, pak osobní auta trochu zrychlí, ale před sjezdem k výstavišti na 189. se zastavuje, pak už je to dál jenom krokem. Před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru zasahují záchranáři po havárii motorky, projíždí se jenom pravým pruhem a kolona následně pokračuje dál do omezení u D2. Celý úsek zpřed Ostrovačic po sjezd na Bratislavu osobním autem asi na hodinu a jenom ta část kolony od sjezdu k výstavišti k nehodě je přes 20 minut. Na D5 z Prahy na Plzeň za sjezdem na Cerhovice pozorně kolem kilometru 43,5 je tam odstavený kamion, lehce zasahuje do pravého pruhu. Na D5 před Prahou směrem z Plzně je dlouhá kolona za Loděnicí z kopce ze 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu osobním autem celkem asi 3/4 hodiny. V Praze ve Kbelské dolu do Hloubětina už nehodu u Novopatské dořešili, zbytek kolony se teď rozjíždí předtím na Ústecké D8 ze 4. kilometru osobní auta k Molkám za zděby asi 20 minut, kamiony ještě se sunou déle ke sjezdu do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.

0: osoby, které neměly zpravodajské školení, ale navrbovala je tajná služba. O čem tohle veřejné prohlášení svědčí? Proč se Německo právě teď rozhodlo k takovému oficiálnímu kroku, tedy k veřejnému obvinění Ruska?
1: Tak protože bylo přesvědčeno nebo nabylo přesvědčení o tom, že to jsou skutečně jako ruské služby, které zatím stojí a mají proto předpokládám pádné jako důkazy a není to nic překvapivého. A zároveň už se to možná nakumulovalo, že na jiné incidenty, které alespoň zvenčí nebo z dálky vypadaly, že mají také ruský rukopis, tak Německo zase tak moc nereagovalo a tady možná ten pohár určitým způsobem jako přetekl a oni věděli, že musí nějakým způsobem reagovat, že musí něco udělat, protože Rusko by stále jako posouvalo tu laťku dál, protože Rusko stále testuje to, co je možné a co mu projde a Německo si teď podle mě vyhodnotilo, že musí něco udělat.
0: Jaký je to tedy vzkaz Rusku?
1: No tak vzkaz Rusku je to ten, že víme, že to Rusko dělá, že víme, co Rusko dělá, víme, za čím je, víme, jako co sleduje, respektive, že jako jeho nepřátelství se stále stupňuje vůči nám. A zároveň je to vzkaz Rusku, že vy, když budete pokračovat, tak my budeme muset také něco dělat a my budeme pokračovat na naší straně. Takže to není tak, že vám všechno projde a že to nebude mít jako žádné následky. Naopak, jako vy nám znepříjemňujete situaci a život, tak my vám ji budeme znepříjemňovat. My ten život vám taky budeme znepříjemňovat nadále. Nic jiného nám nezbývá. A vy jste si začali.
0: Ruský prezident Vladimír Putin to obvinění odmítl, řekl, že Německo dělá chybu, bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv dokonce vyzval k úderu na Německo. Dají se čekat nějaké reálné kroky v reakci na to veřejné oznámení ze strany Ruska a teď nemyslím zavření GTO institutu, respektive poboček GTO institutu v Rusku, tak jak v noci na dnešek oznámil Sergej Lavrov?
1: Tak Putin lže, stejně jako lhali generální tajemníci jako strany a Sovětského svazu v minulosti, tak to ten jde v této tradici, konec konců v ní byl vyškolen a Dmitrij Medvěděv v poslední době neustále vyhrožuje nejrůznějšími způsoby a zlíze jazykové tvrdí, že vyhrožuje o to více, o co se v tu chvíli jako nebo těsně předtím jako napil a co vypil, tak já nevím, jak to je. Ale to je nepřekvapivé, to byla standardní reakce, stejně tak je nepřekvapivé, že jako dojde k tomu zavření těch poboček GT institutu, ale myslím si, že pro nás je důležité se bránit tady, že tady na evropském území mít jak ruské diplomaty a jejich pohyb pod kontrolou, tak i ruské občany, protože oni samozřejmě mohou naverbovat a naverbovávají i cizí státní příslušníky, ale ti nemají takovou motivaci a nejsou tak vyškolení, takže ty útoky dost často prostě neskončí tak, jak si ti, kteří je naverbovali, jako představovali. Ale kdyby to byli motivovaní prostě jako Rusové vyškolení, tak to může skončit jako hůř. A bylo to Německo, které dlouho bránilo tomu, aby byl regulován pohyb ruských diplomatů po Evropě. Nakonec se to podařilo a nějaká regulace tady je. A jsou to jiné evropské země, není to primárně Německo, které vydávají ruská víza, víza ruským občanům, jak na běžícím pásu. A které myslím, že tím to ohrozí to. Je to Itálie, je to Španělsko, je to Francie. Prostě to jsou země, které vydávají obrovské množství ruských víz. Dokonce jsem slyšel, že v Itálii jsou cestovní agentury, které s takto nabitými vízy automaticky už pořádají výlety třeba do Karlových Varů a pobyty v Karlových Varech. A já si myslím, že jako tady skutečně jako by měly tyto země také přitvrdit. Já jsem rád, že ta současná vláda pokračuje ve velmi konzervativní politice té vlády minulé a rozhodně prostě jako ta naše politika česká je výrazně lepší než ta francouzská, španělská nebo italská a když Německo teď vidí, že existuje reálný problém, tak já doufám, že Němci začnou opravdu také tlačit, že oni sami změní vízovou politiku, ale začnou tlačit i Itálii, Španělsku a Francii k té změně jejich politiky, protože to je důležité a zásadní pro bezpečnost občanů v Evropě a pro bezpečnost českých občanů.
0: Zatím jsme mluvili o tom útoku drony na letiště v Lipsku, Halle na začátku srpna, ale Německo aktuálně řeší také dvě sabotáže mířící na energetickou infrastrukturu. Myslíte si, že i to mohlo být organizované z Ruska a že to může třeba souviset i s tím veřejným oznámením, tím spíš, že vlastně už od víkendu byly informace, že v úterý takové oznámení, takové prohlášení německých politiků přijde?
1: Určitě to může být spojené, nevím, jak to je,

0: Říkejme si, co řeknou Němci, s čím přijdou, co řeknou veřejně, jaké informace jako poskytnou ostatním. Když jsem slyšel včera vyjádření jak ministra Macinky, tak premiéra Babiše, tak si myslím, že to vnímají jako vážné. Oba to prohlásili za vážné a prohlásili to, předpokládám, na základě informací, které dostali, včetně těch jako informací neveřejných. Takže ano, ta situace je vážná. Nevím, jestli všechno dělají Rusové a něco jiný jako pomatenci, ale zároveň prostě Rusko velmi dobře dokáže pracovat s užitečnými idioty, takže dost často někteří lidé, kteří chtějí škodit, tak škodí ani nevědí, že jsou vedeni nebo nějakým způsobem podporováni tím nepřátelským státem, protože to dělají pro nějaké své vlastní kauzy a své vlastní přesvědčení. Prostě využívat užitečné idioty je umění a Rusko toto umí.
1: V posledních týdnech v zemích Severoatlantické aliance se odehrálo několik dalších bezpečnostních incidentů. Třeba v Rumunsku byl několik set metrů od projektu na těžbu zemního plynu v Černém moři objeven a stíhačkami zneškodněn námořní dron naložený výbušninami. Slovenská policie zmařila plánovaný žhářský útok na továrnu vyrábějící bezpilotní systémy u Prešova. Terčem dalšího žhářského útoku se tento týden stala polská továrna na drony. O odhalených plánech na sabotáž na dánském území v dnešním rozhovoru mluvil šéf tamní tajné služby. Co tohle ukazuje? Přibývá těch pokusů, anebo se o nich víc ví a víc mluví?
0: Myslím, že je to obojí. Myslím, že jich přibývá, protože Rusko se snaží dlouhodobě tímto směrem působit a ta délka toho působení samozřejmě otevírá jim určité možnosti a prostě ta rekrutace nějakou dobu trvá a myslím si, že teď vidíme ty výsledky, že těch incidentů je více. Rusko zároveň více tímto směrem tlačí, ale zároveň země se naučily prostě to nedávat pod pokličku a nenechávat si pro sebe, což dělali v minulosti v některých případech, aby jako nešířili paniku, ale věří, že je potřeba a že je daleko lepší jako víc pravdou ven a je to dobré jak vůči vlastním občanům, tak i jako vzkaz do toho Ruska. A z těch zemí, které jste vyjmenoval, tak je prostě krásně vidět to, že žádná evropská země není jako imunní, že to směřuje na všechny země, kde to Rusko dostane příležitost, kde cítí krev, tak že prostě musí nějakým způsobem jako ten predátor zaútočit nebo se snažit tu situaci využít bez ohledu na to, jestli jsou vlády vstřícné vůči Rusku, jako třeba slovenská, nebo prostě ze zásady proti Rusku, nebo někde neutrálně, bez ohledu na to, co konkrétně dělají s ohledem na Ukrajinu. Prostě Rusko vidí ten západní svět od svých hranic jakožto svět nepřátelský a je to ten svět, se kterým bojuje a je to ten svět na základě, respektive je to ten boj, na základě kterého ten režim opírá prostě svoji legitimitu vůči vlastním jako občanům.
1: Ty útoky nepůsobí velké škody, nezabíjejí lidi. Je to štěstí a náhoda, nebo zatím útočníkům jde spíš o varování a o nějaké testování, co je možné a co ne?
0: Zase si myslím, že to je obojí. To štěstí a ta náhoda tam určitě hraje roli, ale také platí to, že kdyby Rusko skutečně chtělo jako jít do války a chtělo způsobit škody, a to nejen materiální, ale i jako lidské, tak by samozřejmě to udělat mohlo, ale spíše by se opírali o vlastní agenty, než o nějakou rekrutaci na dálku právě těch užitečných idiotů nebo těch lidí, kteří to dělají čistě pro peníze. Tak myslím si, že Rusko ještě může tímto směrem eskalovat, ale my musíme ukazovat, že jakákoliv takováto akce prostě z ruské strany bude znamenat protireakci z naší strany a bude to Rusko nějakým způsobem bolet a my takto budeme muset reagovat do té doby, než Rusko přestane tyto akce provádět.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera řekla, že Evropa nečelí tvrdé realitě, že toto je nový normál v souvislosti právě s útokem v Německu i jinde v Evropské unii. Dodala, že Evropa musí být připravena reagovat na ruskou bezohlednost rychleji a lépe. Co si pod tím představit? Vy už jste mluvil o té vízové povinnosti. Co dalšího by Evropa měla udělat?
0: No tak je to vízová povinnost, jsou to další sankce na Rusko, je to třeba, že Francie přestane odebírat ruský skapalněný plyn a přestane Rusku platit, tak ta škála toho, co může Evropa udělat a bude to mít sice nějaké náklady, ale to Rusko, které je tím škůdcem, tak to bude stát více, tak ta je ještě poměrně velká, dá se daleko více zakročit proti té stínové flotile, než se to děje nyní a mimochodem se dají osekávat ruské ambasády po Evropě ještě více, než se to stalo, protože v některých zemích jsou stále jako přebujelé a je tam více diplomatů, než je třeba. Ti diplomaté prosazují ruskou politiku a ta ruská politika je veřejně a činy jde proti nám, takže jako já nevím, proč by měli mít Rusové velké ambasády v Evropě, kde ještě se nezaměřují pouze na tu zemi, kde jsou ti diplomaté akreditovaní, ale dost často i přeshraničně. Ta škála je jako velká a my prostě se můžeme ještě více od Ruska odseknout, protože je to v našem prostě zájmu.
1: Tomáš Pojar, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor Cevrou univerzity, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V posledních týdnech se objevují varování analytiků, ale také zprávy odvolávající se na zdroje z tajných služeb, že Rusko může v příštích měsících zkusit, jak je soudržná Severoatlantická aliance. Jak vážně tahle varování berete?
0: Tak myslím, že máme brát vážně. Já nevím, na jakých důkazech je to postavené, ale Rusko se snaží vždycky a od začátku toho konfliktu ten Západ rozklížit, poštvat nás proti sobě. Konec konců, jako jsme to viděli teď na pokusu jako rozeštvat Čechy a Poláky a to je prostě jako ruská taktika. V tom jsou Rusové mnohdy dobří, byť to má samozřejmě omezené dopady, protože stále je dost těch lidí v těch evropských společnostech, kteří prostě jako uvažují dle zdravého selského rozumu a není to tak jednoduché je k něčemu jako vyprovokovat, ale snaží se to dělat jako různým způsobem propagandisticky a snaží se to dělat samozřejmě i konkrétními činy, jak jako sabotážními, tak jinými. Snaží se zastrašovat a snaží se rozeštvávat a oni se s tím ani netají. Ona je to vlastně jako veřejná součást jejich doktríny a té jejich taktiky, tak by nás to nemělo jako překvapovat a když nás to nebude překvapovat, tak si myslím, že budeme mít střízlivější reakce a že budeme mít větší imunitu určitě.
1: Když jste se teď zmínil o tom nedávném dezinformačním útoku nebo dezinformační akci ohledně údajných polských nároků na české území, jste přesvědčen, že zatím stálo Rusko?
0: No tak to, co jsem slyšel z Polska a to od lidí, kteří jako, s kterými jsem v kontaktu a kteří jsou kamarádi a mají tam přístup k nějakým informacím, tak oni jsou přesvědčeni, že to tak bylo a že ten prvopočátek je skutečně jde z Ruska a včetně nabourání nějakých těch prostě jako webů tam a přesně to zapadá do toho, co to Rusko jako sleduje, tak chce rozeštvat Poláky mezi sebou, chce rozeštvat Poláky od Ukrajinců, chce rozeštvat konec konců Poláky od nás a tak to směřuje prostě a tak to jako působí i v ostatních zemích, takže mě to zase nepřipadá jako překvapivé a zároveň mě vlastně nepřekvapilo, že ta reakce jak na té polské a české straně byla střízlivá, to nemyslím jenom tu jako reakci na té vládní straně, která je důležitá, ale nebo na těch vládních stranách, ale prostě jako i obyvatel, které na tom Těšínsku, ať na jedné nebo druhé straně jako žijí.
1: Máte pocit, že takovéhle věci mají potenciál narušit česko-polské vztahy třeba právě na Těšínsku, třeba právě v oblastech Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem?
0: Takhle, já jsem jako rodilý Pražák a jsem tady jako z Prahy, takže to posoudit přímo nedokážu, jaké jsou tam nálady a jak je tam vnímána jako historie, ale takhle z dálky mě nepřipadá, že by to mělo teď velký potenciál. Na druhou stranu, kdyby v Evropě se jako situace zhoršovala, kdyby se zhoršovala ekonomická situace a bezpečnostní situace a kdyby jako vzrůstala nervozita, jak v rámci té polské společnosti, tak té české společnosti, tak samozřejmě jako nějakým způsobem nalejt oleje do toho jako ohýnku je možné a pak to může mít jako dopady větší. Tak já si myslím, že my jsme jako střízliví a že ta situace vyhrocená není a že to není tak jednoduché jako třeba jako dostat do bratrovražedné války národy bývalé Jugoslávie v těch 90. letech, ale jako kdyby se zhoršovala situace, tak by to mohlo mít jako větší dopady, o tom bych asi nepochyboval.
1: Když se vrátíme k těm varováním ohledně toho, že by Rusko mohlo testovat jednotu států Severoatlantické aliance, objevují se v těch úvahách různé scénáře, třeba o nějakém omezeném útoku na pobaltské státy nebo na jiné části NATO. Považujete něco takového v nejbližších měsících za reálné?
0: Tak já si myslím, že by to nebyl jako útok tím stylem, že by přiletělo několik stíhaček, které by jako spustily bomby, ať již na Estonsko, nebo třeba úplně někde jinde, kde o tom tolik jako nehovoříme, nebo si to tolik tak jako nepředstavujeme, nebo že by tam přijeli prostě jako tanky a že by došlo k průlomu jako hranice a tak dále, ale to, že to Rusko bude testovat, kde ta hranice je, konec konců to Rusko testuje v danou chvíli ty hranice tím, jakým způsobem prostřednictvím Běloruska sem jako se snaží přes tu východní hranici posílat migranty z celého prostě jako širokého světa. Jo. To jsou všechno akce a aktivity prostě ruských tajných služeb, které zatím jako stojí. O tom také jako není pochyb. Je pro to jako mnoho důkazů a bylo to takhle jako od začátku. A bohužel tomu někteří naletěli tady, že si mysleli, že to je jako spontánní migrace směřující do Polska, mnozí Poláci tomu jako naletěli, ale je to prostě čistě řízená jako operace na rozklížení zase prostě toho západního světa, rozklížení Polska. Máte tunely pod jako hranicí s Lotyšskem a je to, a kdyby ten běloruský policejní režim chtěl jako to zastavit, tak to samozřejmě zastavit může.
1: V těch scénářích se objevují také možnosti, že by Rusko využilo ruské menšiny v pobaltských státech, třeba v Lotyšsku. Jsou nějaké náznaky, že by se něco takového chystalo?
0: Tak jistě jsou někteří ruskojazyční Lotyši, kteří stále sní o obnově Sovětského svazu a kteří mají nějaké vazby jako do Ruska, ale myslím si, že jich je menšina v té menšině. Tak a zároveň myslím, že si to jak Lotyši, tak Litevci velmi, tak Estonci velmi dobře jako uvědomují a určitě platí to, že většina těch ruskojazyčných občanů v těchto zemích jako nechce být na té straně hranice, na té ruské straně, ale chce být na té jako evropské, civilizované, bohaté, svobodné, prostě západní. Ale to, že tam nějaký potenciál, nějaké kolaborace je, tak to určitě je, ale zároveň já myslím, že ty státy to v danou chvíli mají pod kontrolou a ty společnosti také mají jako určitou jednotu v tom, jak jako s tím zacházet. Takže zase nemá cenu to podceňovat, ale já bych v tomto jako moc nepanikařil. Ono konec konců, když jsme viděli na Ukrajině, jak to dopadlo, Rusko si myslelo, když začalo a Putin si myslel, že ta invaze bude skutečně trvat jako 7 dní nebo pár dní, nebo že do 14 dnů bude hotovo a mysleli si to, jak v tom roce 2014, tak v tom roce 2022 a spoléhali na tu ruskojazyčnou skupinu, která byla velká, to byly miliony lidí na Ukrajině a spoléhali, že to budou ti, kteří se postaví na jejich stranu a oni se postavili prostě na tu stranu ukrajinskou a na tu stranu proti ruskou. Oni začali bránit tu zemi se zbraní v ruce a konec konců prezident Zelenský, prostě jeho mateřština nebyla ukrajinština, jeho mateřština byla taková ta specifická ruština z východu, jako Ukrajiny. Jo. Tak někdy prostě Rusko příliš počítá s těmi svými krajany, že budou na jejich straně, ale ono se mnoho těch krajanů a někdy velká většina těch krajanů naopak jako ví, že svoboda z Kremlu nepřichází a že chtějí ani bohatství a že chtějí být prostě na té straně nekontrolované vlastním Ruskem a že jsou proto ochotní udělat ledacos, včetně vzít zbraň do ruky a bránit ty země, jejichž jsou tedy v tuto chvíli občané.
1: Hodně pozornosti vyvolala před minulý týden předem neohlášená cesta ředitele americké CIA Johna Radcliffa do Moskvy. Předtím byl šéf CIA v ruské metropoli, alespoň tedy jak je veřejně známo, nebo o čem je veřejně známo naposledy v roce 2021, čtvrt roku před začátkem invaze na Ukrajinu. Jak vnímáte tuhle tu cestu? Jak významná byla?
0: Myslím, že to byla cesta významná. Myslím, že ty zprávy, které tam, nebo to, s čím tam přijel pan Radcliffe, tedy ředitel CIA, tak nebyly rozhodně žádným velkým obejmutím Ruska, ale že jako považoval za důležité, a nepochybně prezident Trump považoval za důležité, aby jako k této cestě došlo. A ty zprávy byly předány, akorát myslím, že i americká strana potom viděla, že prostě Rusko nechce jednat o míru, že chce pokračovat ve válce, že nechce žádné změny. Já sám jsem se s panem Radcliffem viděl mnohokrát v životě, včetně těch posledních let, když jsem byl ve funkci, a já mohu říct, že když takovýto člověk, i tak, jak jsem ho poznal, jede do Ruska, tak jsem zcela klidný, protože si myslím, že ví přesně, co chce, ví přesně, jakou message, jakou zprávu, jaké poselství má jako předat, a není to člověk, na kterého by fungovaly jednoduché kremelské triky, tak jako na mnohé ostatní.
1: Jaký je, když říkáte, že ho znáte, tvrdý vyjednavač?
0: Já si myslím, že to je člověk, který v první řadě stojí opravdu na té správné straně. Nevím, jaký je vlastní vyjednavač, ale je to člověk, prostě, který je přesvědčen o tom, kde je pravda a kdo je agresorem a kdo byl napadeným v tomto konfliktu i v jiných konfliktech. Že to není žádný jako ideolog, a zároveň, že to je prostě člověk jako velmi zkušený a zkušený teď již z té funkce ředitele CIA, kde je již nějakou dobu, ale zároveň prostě zkušený z těch funkcí a z toho prostě minulého života. Není to jenom čistě biznisová zkušenost, tak jak ji mají jiní američtí vyjednavači, kteří byli různým způsobem do Ruska jako vysíláni. Nepochodili, ale myslím si, že mnohdy navodili ti jiní vyjednavači prostě v očích Ruska pocit, že si mohou Rusové více zahrávat, než ne. Tady po této návštěvě si myslím, že Rusové pochopili, s čím tam přijel a jaká je realita.
1: S čím tam přijel? Protože o tom se spekuluje se o tom, jestli hlavním cílem mělo být varování Ruska před útokem na NATO, nebo jestli to souviselo s Iránem, nebo jestli šlo o reakci na to, že ta jednání o ukončení války na Ukrajině se dostala na mrtvý bod. Tak co vy byste myslel, že bylo tím hlavním poselstvím?
0: Já jsem hluboce přesvědčen, že to bylo jak o Ukrajině, tak o Iránu. No, konec konců jsou to do určité míry spojené nádoby. A zároveň to byla jasná message, že Spojené státy velmi dobře vědí, co Rusko chystá, co Rusko dělá, jak Rusko přemýšlí, a ta message Rusku byla: podívejte se, nestažte se nás jako oklamat, my víme, jak to je, a nemyslete si, že nevíme.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor CVRO univerzity Tomáš Pojar. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
1: Z mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: 17 hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Guldou.
3: Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady, informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece a taky zásobování pitnou vodou. Pražská burza po 8 dnech vylepšila svůj rekord. Index PX dnes po růstu o 94% zakončil na nové nejvyšší hodnotě 2816,9 bodu. Akcie Komerční banky vzrostly o víc než 2,5%. Vzhůru šly i cenné papíry dalších bank a energetické společnosti ČES. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlínské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET Emil Grásolm. Ruské tajné služby podle něj mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. A ve věku 92 let ve středu zemřela americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová. Úmrtí feministky dnes na Instagramu oznámila její nadace. Steinemová strávila velkou část života na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích. Sport. Tenista Dalibor Svrčina hraje zápas druhého kola US Open proti Italovi Darderimu. V New Yorku je u toho reportér David Prouza.
4: Dalibor Svrčina dvakrát přišel o svůj servis na začátku první sady. V souboji s Italem Darderim ztrácí 1-3. Ital servíruje stav 30-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: A hokejisti Plzně rozehráli Ligu mistrů utkáním proti švédskému Regle. Zápas sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
5: Ve druhé minutě utkání hraje domácí Škoda z Regle zatím bez branek 0-0. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 v Brně, zdržení na D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí hned za sjezdem na Rosice na kilometru 179. Různě pomalu, výrazně pomaleji kamiony v pravém pruhu se sunou auta dál do Brna, kde je za sjezdem k výstavišti na kilometru 193 ještě omezený provoz, došetřují havárii motorky, fronta potom pokračuje do omezení před D2. Od Ostrovačic je to osobním autem zhruba na půl hodiny. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se stále tvoří kolona v kopci za Loděnicí. Ze 7. kilometru i osobní auta v levém pruhu se vlečou přes 20 minut k nájezdu na Pražský okruh, kde potom směrem na D1 fronta pokračuje od nájezdu z D5 k Ořechu. Je to plus dalších 20 minut navíc. Na Ústecké D8 před Prahou se už kolony rozjely, jenom silnější provoz kamionů dál Cínoveckou do Kbelské. Tam už jsou následky nehody před Novopatskou přes půl hodiny odklizené, takže přiměřeně plynulý provoz. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram se tvoří kolona od poslední odbočky na Lipence do omezení u Jiloviště, je to na čtvrt hodiny. A v Hradci Králové na Sokolské směr Gočárův okruh kolona od Zborovské k nehodě v objezdu u Brněnské, zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
8: Dobré odpoledne, pokračujeme chvilku po půl šesté a teď Harry Styles, hezký poslech.
6: Radiožurnál, každý den s vámi.

Desítky lidí ze dvou brněnských ubytoven si musí hledat nové bydlení. Jednu majitel prodal, v druhé plánuje rekonstrukci. Do budoucna už ale nechce ubytovávat rodiny s dětmi. My se k tomu vrátíme v další reportáži odpoledního radiožurnálu.

0: Do půlky září se musí vystěhovat Řeči na radiožurnálu o lidech z brněnské ubytovny Podlesí v Kohoutovicích. Majitel dům prodal a dál chce provozovat jen ubytovnu Pohoda na ulici Cejl. I většinu tamních obyvatel ale čeká stěhování. A to kvůli plánované rekonstrukci budovy. Obě ubytovny doteď sloužily mimo jiné jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabší a pro rodiny. Ty už ale majitel do budoucna ubytovat nechce.
1: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
2: Eliška na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tady pracuje jako recepční.
1: Bylo tady čisto, útulno, ale poslední roky to tady v katastrofálním stavu.
2: Teď tu bydlí asi 80 lidí. Na mikrofon ale nikdo mluvit nechce, povídáme si tedy bez záznamu. Třeba se starší paní s vnučkou v pěstounské péči. Těm zbývají ještě 2 týdny. Mají podané žádosti o městské i sociální bydlení, na jiných ubytovnách už mají plno. Zatím tedy neví, kam půjdou. Velkou část ubytovny Pohoda plánuje majitel Václav Nový zrekonstruovat. Několik pokojů už opravených má, do nich se přestěhuje část nájemníků. To ale budou v drtivé většině jednotlivci bez dětí.
3: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
2: Václav Nový donedávna provozoval i ubytovnu Podlesí v Brně Kohoutovicích. Dům ale prodal, z něj se tak do půlky září musí vystěhovat všech asi 30 lidí. Někteří od majitele dostali nabídku bydlet třeba v opravené části Pohody. Jiným pomáhají i neziskové organizace, včetně IQ Roma Servisu. Podle ředitele Martina Máši to obzvlášť pro velké rodiny bývá problém.
4: Takže se obvali azyláky, celý rodiny velmi málo často jsou umístitelný, to znamená potom přichází to, aby celý vyčlenu té domácnosti mohl zůstat pohromadě.
2: Magistrát podle radního pro sociální péči Roberta Kerndla z ODS o situaci ví a zjišťují situaci a možnosti jednotlivých domácností. Část by podle něj mohla jít třeba do městského azylového domu v Koniklecové ulici. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Třem českým klubům začíná hokejová sezóna zápasy v Lize mistrů, zatímco Liberec hraje ve Finsku v Tampere, Pardubice a Plzeň na svých stadionech. Pardubice přivítají polské Tychy a Plzeň už teď bojuje proti švédskému celku Regle Engelholm. Na západě Čech je Vladislav Janouškovec.
1: 6 minut nám zbývá do konce úvodního dějství a zatím čekáme na nějakou první změnu skóre. Plzeň Regle 0-0, domácí jsou o něco aktivnější, už si také zahráli první přesilovou hru. V již úvodní části byla velká šance nové posily Robertsna, ale tenhle Kanaďan nedokázal překonat golmana Arvida Holma. V dresu švédského vicemistra vidíme také jednu českou vlaječku. Teď pozor, Nik Malík, tam měl hodně práce, nakonec to ustál a já ještě dokončím myšlenku. Je to Luboš Horký, bývalý hráč brněnské Komety, který je tedy na plzeňském ledě dnes v dresu švédského celku. Teď tedy 5,5 minuty před koncem úvodního dějství. Plzeň Regle 0-0, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
0: A dalších 5 českých tenistů se snaží navázat na postupy Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Jiřího Lehečky a projít do třetího kola US Open v New Yorku. Vše sleduje reportér David Prouza.
2: Dalibor Svrčina bojuje s Italem Lucianem Darderim, ale v souboji o třetí místo zatím zaostává, v prvním setu ztrácí 2-5 a teď čelí setbolu při svém vlastním podání. Kateřina Siniaková už rozehrála svůj zápas s někdejší světovou jedničkou a 14-násobnou grandslamovou šampionkou Naomi Osakovou. Z Japonska hraje se na centrálním dvorci Artura Eše, zatím skóre vyrovnané 1-1. Dalibor Svrčina aktuálně odvrací setbol Luciana Darderiho dobrým servisem, takže aktuálně je to 2-5 a 40-40. Poslouchejte přímé přenosy na Radiožurnálu Sport z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.

0: Bonnie Tyler na Radiožurnálu a ve studiu už je Věra Štechrová s pozvánkou na vysílání po 18. hodině, s pozvánkou na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak motoristé dnes přišli na jednání ANO s návrhem, který by snížil schodek rozpočtu aspoň o 20 miliard korun. Strana chce jednat, jak jsme se po jednání dozvěděli, s ministry zdravotnictví, školství nebo dopravy, zatím ale prý k žádné dohodě nedošlo. A tak se budu ptát, jak podstatný je pro politickou budoucnost motoristů, kteří slibovali, že pohlídají premiéra Babiše, tak jak podstatný je právě rozpočet a výše jeho deficitu. Ministr zahraničí Macinka se dnes taky setkal s ruskou velvyslankyní v České republice a odmítl její vysvětlení, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou jen provokací. A tak se zeptám, jaké kroky chystá české ministerstvo vůči ruským diplomatům a jaké připravuje Evropská unie. No a počet dětí hospitalizovaných kvůli intoxikaci v Česku výrazně roste meziročně o 40%. Budeme mluvit o tom, s čím se setkávají dětští lékaři v nemocnicích.
0: Věra Štechrová, tak za chvilku naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: to viem.
1: Host Radiožurnálu.
2: Novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup dlouhodobě sledují dění v Rusku, na Ukrajině nebo v Pokavkazí, tedy v prostoru, který je sice geograficky blízko, ale často mu překvapivě málo rozumíme. Teď za to dostanou cenu Rudolfa Metka. Co člověk pochopí o Rusku až ve chvíli, kdy v něm skutečně žije? Proč je tak snadné se v postsovětském prostoru ztratit? A proč stojí za to se tam znovu a znovu vydávat? Josef Pazderka a Ondřej Soukup budou hosty Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Dobrý den.
6: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
7: Umíte vařit?
5: Bohužel ne. Kafe.
8: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
5: Moc ne, právě, no.
9: Zásah potopena.
5: Já!
9: Máte košík, já to vidím.
5: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
9: Na kterým nic není.
6: Talk show na jednoho.
5: Tohle co?
10: To je barevný srdce pro radost ten tak.
5: Jsem tady správně.
6: Premiéra ve středu večer na ČT 1 a v i vysílání.
11: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
12: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Jednali o tom s ministryní financí.
13: Vidím možné úspory spíš v nižších jednotkách miliard. To jednání nebylo ukončeno, my budeme pokračovat.
12: Ministr zahraničí Macinka si kvůli srpnovému dronovému útoku v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni.
14: Jsem také odmítl tu verzi ruské velvyslankyně, která to považovala za nějakou provokaci.
12: Pět českých tenistů se pokusí postoupit do třetího kola US Open. Na plzeňské dálnici před Prahou popojíždí od Rudné kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů. Je čtvrtek 3. září, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: Motoristé odpoledne představili hnutí ANO, jak navrhují snížit státní rozpočet na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem 389 miliard korun, který je podle nich příliš vysoký. Jednání sledovala reportérka Daniela Brichtová.
15: Schůzka tady na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028 kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státníka si uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si v tuto chvíli toto nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
12: Povodí Vltavy začne zítra kvůli suchu poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Proto bude nutné doplňovat minimální průtok ve Vltavské kaskádě vodou ze Slap. Podrobnosti má reportér Radek Duchoň.
16: Hladina Orlíku klesá od dubna a teď je zhruba 30 cm nad takzvanou rozhodnou kótou. Dosáhne ji zítra odpoledne nebo večer. Z Orlíku pak bude odtékat jen takové množství vody, které do něj přiteče. To je teď 15 metrů krychlových za vteřinu. Jinak místo zátok, kde se dá obvykle koupat, jsou teď písečné duny, třeba pod Zvíkovem voda ustoupila, jsou vidět i dřívější stavby. Viditelný pokles vody na Slapské přehradě nastane podle povodí příští týden. Očekávaný pokles se předpokládá až 1,5 metru za týden. Radek Duchoň, Radiožurnál.
12: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou. Německo tento týden oficiálně označilo za viníka neúspěšného útoku Moskvu. Ponomarevová tvrdí, že obvinění je provokace sloužící cizím zájmům.
14: Pokud máme být svědky podobných incidentů v západní Evropě, tak celá ta záležitost získává panevropský rozměr.
0: Řekl Macinka. Ruské velvyslanectví zapojení své země do útoku odmítá. Velvyslankyně to po setkání s Macinkou přirovnala ke kauze Vrbětice. Moskva dlouhodobě tvrdí, že nikdo neprokázal, že by za výbuchem muničního skladu z roku 2014 stálo Rusko. Podle českých úřadů ale akci plánovali dva příslušníci ruské tajné služby GRU. Macinka zároveň navrhl zpřísnění podmínek pro ruské diplomaty a personál velvyslanectví v Praze. Jde o reciproční opatření, které dřív Rusko zavedlo pro českou diplomatickou misi v Moskvě. Jiří Kordík, Radiožurnál.
12: V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu už z doby covidu. Tehdy existovala pod názvem Tečka.
7: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
17: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
7: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
18: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
7: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
12: Americká mincovna spustila prodej nové dolarové mince s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. 250 000 kusů bylo i hned vyprodaných. Zobrazovat žijícího prezidenta na měně dlouho zakazoval federální zákon. Teď to ale umožnila výjimka ze zákona, kterou Trump sám podepsal na konci svého prvního mandátu. It is appropriate for the
19: 250th. Ministr financí Scott Bessent minci označil za symbol vlastenectví, který má oslavit sílu amerických hodnot. Mince má hlavně symbolickou hodnotu. Zákon neukládá obchodníkům ji přijímat jako platidlo. Momentálně ani není možné si ji objednat. Všech 250 tisíc vyražených kusů je vyprodaných. Kritici namítají, že portrét žijícího prezidenta na minci odporuje nejen zákonu, ale i americkým demokratickým hodnotám. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
12: Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. České úřady vydaly na ženu mezinárodní zatykač. Je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Španělská média píšou, že policie ji zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Češka je teď ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do vlasti. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
3: Ondřej Soukup,
20: Josef Pazderka, míříme na východ.
21: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty.

0: Pro Svrčiny, ten prohrál první set Italem Gardirim 3-6, v tom druhém je to 1-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Hokejisté Liberce bojují na úvod Ligy mistrů ve Finsku proti Tapaře Tampere. Po první třetině je to 1-1. A jak hraje Plzeň proti švédskému Regle, řekne reportér Vladislav Janouškovec.
2: Po první třetině hraje Plzeň s Regle bez branek 0-0. Pardubice hostí polské Tychy a je u toho Otaku Tvirt.
3: Sedmá minuta utkání, Pardubice Tychy 0-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy ještě hustý provoz od exitu 178 Rosice, ale slábne. Taky nehodu před sjezdem na Vídeň na 193. už došetřují jenom stranou. Provoz tak brzdí jenom omezení u D2, pomalejší provoz hlavně kamionů v pravém pruhu. Na D5 před Prahou z Plzně za Loděnicí stále kolona ze 7. kilometru až na Pražský okruh exitu 19 Ořech, je to až na půl hodiny osobním autem. A v Praze ve Kbelské od D8 dolů do Hloubětína čerstvě nehoda u Orlenu u proseka v levém pruhu kolona od sjezdu z Cínovecké a natahuje se. Naopak rozjíždějí se kolony po nehodě v tunelu Blanka směr Troja od výjezdu na Dejvice před chvílí nabouraná auta odjela. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat a hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 31 stupňů a v tisíce metrech na horách většinou kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
7: Mají motoristé sílu prosadit podstatné úpravy v návrhu státního rozpočtu a snížit tak jeho schodek? Zpřísní vláda podmínky pro pobyt ruských diplomatů na českém území? A proč v Česku výrazně přibývá dětí, které musí být hospitalizovány kvůli drogám a alkoholu? O tom všem budeme mluvit. Motoristům ani SPD se nelíbí výše schodku navrženého rozpočtu pro rok 2027, který je 389 miliard korun. Dnes motoristé předložili premiéru Babišovi a ministryni financí Aleně Schillerové z ANO požadavky k rozpočtu. Jejich návrhy se týkají zdravotnictví, energií, provozu státu, nákupu služeb. V součtu jsou to návrhy zhruba za 20 miliard. Na konkrétních věcech se ale podle předsedy motoristů Petra Macinky neshodli. Neupřesnil přitom, jaké změny nebo úspory jeho strana požaduje.
8: Já nechci říkat konkrétní věci, protože na nich ještě nemáme shodu, ale určitě se týkají ty naše návrhy zdravotnictví, určitě se také týkají energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb a tak dále. Nevím, jestli něco ještě dalšího, co bych teďka rád sděloval, ale jsou to vážné návrhy, nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách.
7: Ministryně financí Alena Schillerová dodala, že řada návrhů motoristů potřebuje legislativy změny, takže se nemohou promítnout do rozpočtu pro rok 2027. Diskuze bude pokračovat v pondělí. Ve vysílání je teď politolog ze Západočeské univerzity Ladislav Cabada. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Bylo z toho dnešního vystoupení předsedy motoristů Petra Macinky po jednání s hnutím ANO jasné, kde chtějí motoristé v rozpočtu tedy ušetřit?
9: Tak my jsme slyšeli nějaké návrhy, které jsou hodně obecné. Slyšeli jsme od Petra Macinky, že se to má týkat úspor ve zdravotnictví, úspor v provozu státu, úspor v energetice. Nicméně bez těch konkrét to není úplně jasné. Nevím, jestli energetika, jestli myslel například to, že by mohlo být znovu zrušeno to rozhodnutí, že poplatky za obnovitelné zdroje energie nejsou placeny spotřebiteli, ale formou příspěvku ze státního rozpočtu. To by mě napadalo, to je položka přes 10 miliard, ale skutečně dokud nebudeme mít nějaké konkrétní vyjádření, ať už premiéra, případně jiných členů motoristů, třeba v rozpravě parlamentní, tak nevíme a tápeme.
7: Motoristé dnes znovu zopakovali, že ten schodek 389 miliard je pro ně nepřijatelný a změna musí být výrazná, nestačí podle nich 1 až 2 miliardy. Jsou motoristé v tuhle chvíli schopní vzdorovat hnutí ANO a ruskovat kvůli podstatnému snížení schodku třeba i vládní koalici?
9: Tak to je vždycky ta situace, kdo může více prohrát, pokud by došlo k skutečně závažnému konfliktu. Pokud by došlo k tomu, že nepodpoří dostatečný počet poslankyň a poslanců za motoristy, případně za

0: SPD návrh státního rozpočtu, ten rozpočet nebude schválen a pojedeme v nějakém rozpočtovém provizoriu, způsobí to výraznou krizi toho koaličního vládnutí. Je otázka, pokud by to šlo až tak daleko, že by ta vláda přestala existovat, ztratila by podporu poslanecké sněmovny, jestli je to prohra pro Andreje Babiše, který si udržuje stabilní podporu 30% plus a případné předčasné volby by asi nebyly pro něj takové drama, jako pro strany, které lavírují kolem 5%, což jsou typicky motoristé.
1: No, motoristé SPD mají v poslanecké sněmovně i poslance jiných stran, se kterými šli do voleb Trikoloru, Pro a podobně. Dokáží podle vás zajistit podporu svých poslanců pro podobně vysoký rozpočet? Jak v tuhle chvíli z toho, co jsme zatím viděli, ovládají předsedové poslaneckých klubů své poslance v těchto stranách?
0: Tak v zásadě bych řekl, že zatím ta lojalita byla poměrně vysoká. Kdybych dal jeden konkrétní případ, máme tady stranu svobodných, reprezentovanou panem Vondráčkem v tuhle chvíli v poslanecké sněmovně. To byla formace, která se kdysi dávno odštěpala od ODS. Oni říkali, že není dostatečně liberální a pravicová. A tato politická formace v podstatě opustila tyhle původní ideály a velmi výrazně se konformizovala s hnutím SPD Tomia Okamura. Čili ta lojalita byla vysoká. Samozřejmě každý z těch individuálních poslanců dobře ví, že pokud by se ta 108-čková podpora rozpadala, a pak by ten jeho konkrétní hlas mohl být významným jazyčkem na vahách. Ale my nemáme situaci 101 versus 99, ten polštář 8 poslanců nad 100 potřebných pro tu většinu sněmovně zatím dostatečný, čili zatím bych nepředpokládal nějaké dramatické kolize v tom vládnutí.
1: No a jak důležité je pro motoristy a jejich příznivce právě téma rozpočtu a rozpočtového deficitu? Je to zásadní téma jejich programu?
0: Těžko se to uhaduje. Oni to samozřejmě v programu měli, s tímto bodem oslovili voliče. Nicméně ten jejich program byl poměrně rozsáhlý. Zahrnoval většinu kapitol, které se týkají těch jednotlivých veřejných politik. Řekl bych, že to, co je typické pro voliče motoristů, je obecně odpor k té formě budování státu, jakou tady vidíme, čili respekt k ochraně menšin typicky, respekt nějaké veřejnoprávnosti, k nějaké pluralitě a podobně. Čili konec konců ten rozpočet sám o sobě nemusí být jediným tématem, kde se ti sympatizanti nebo voliči stotožňují s těmi motoristy. Ale já si myslím, že toto bychom skutečně výrazně viděli teprve v okamžiku, kdyby motoristé neuspěli s tím tlakem na změnu těch rozpočtových parametrů a v těch dalších průzkumech mění by se toto nějakým způsobem mohlo pak odrazit.
1: No a jak se zatím motoristům obecně daří prosazovat v této vládě ten svůj pravicový program? Jsou tam úspěchy, na které mohou poukázat?
0: Tak v zásadě bych asi začal ministerstvem zahraničních věcí. Obsadil ho předseda té politické formace a řekl bych, že mnohá jeho vyjádření, nevím, jestli přímo fungování toho ministerstva jako celku, protože dovnitř toho ministerstva není dobře vidět v tuhle chvíli, ale mnohá jeho vyjádření jsou, řekl bych, v souladu s tím, jakým způsobem si on představoval a motoristé fungování české zahraniční politiky, čili výrazná orientace na ekonomickou diplomacii, potlačování nebo vyprazňování té lidskoprávní agendy, důrazu na spolupráci s demokratickými zeměmi a podobně. Čili tady bych řekl, že ten úspěch je viditelný, nebo to prosazení nějaké změny. Vlastně ještě výrazněji to je na ministerstvu životního prostředí, kde to podle mě má dramatický rozměr, protože podle mého soudu, a myslím, že nejsem jediný, kdo takto hodnotí to jejich fungování, oni to ministerstvo do značné míry rozvrátili.
1: Říká Ladislav Cabada, politolog ze Západočeské univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka se dnes setkal s ruskou velvyslankyní v Česku Anou Ponomarevovou. Odmítl její vysvětlení, že obvinění Ruska z incidentu s drony na letišti v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Macinka oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česko pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření. Proti eskalaci ruských agresivních akcí protestuje také Polsko, které chce, aby Evropská unie vyhostila více ruských diplomatů a stížila pobyt těm zbývajícím. My budeme o tématu mluvit s analytikem mezinárodních vztahů Vladimírem Votápkem, bývalým generálním konzulem v Rusku. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Co může v praxi znamenat to zmíněné zpřísnění podmínek pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na našem území, které ministr zahraničí oznámil jako reciproční opatření?
2: Tak to jsem upřímně řečeno sám zvědavý, protože v tom zatím nemáme na české straně žádnou praxi. Je pravda, že ruská strana našim diplomatům v Moskvě velmi znepříjemňuje život, ale tam je to dělané tak, že je to vlastně všechno jakýmisi poloprávními nebo mimoprávními opatřeními. Takže to, jak to budeme dělat tady u nás v Čechách, kde máme právní stát, to bude zajímavé a bude si to tedy asi vyžadovat minimálně nějaké usnesení vlády, možná i nějaké nové zákony, které by musely být protažené přes parlament. Uvidíme. Nicméně pravdou je, že, abych to řekl lidově, máme Rusům co vracet.
1: Ruská velvyslankyně na ministerstvu zahraničí obvinění Rusů z incidentu v Lipsku přirovnávala ke kauze Vrbětice. Tak do jaké míry sedí toto její přirovnání? Protože připomínám, že české tajné služby mají poměrně dobrý řetězec důkazů, že za Vrběticemi stály dva ruští agenti.
2: Tak paní Ponomarjevová je velvyslankyně Ruské federace, to znamená, ona opakuje ten ruský narrativ, oficiální kremelský narrativ a podle něj Rusko nemá s výbuchem ve Vrběticích vůbec nic společného, žádné důkazy meritorní nebyly předloženy a tak dále, tak dále. To znamená, ona když řekne, že ten útok v Lipsku je podobně jako útok ve Vrběticích provokací, tak to vlastně z hlediska toho ruského vyprávění skutečnosti je v pořádku, je to logické, ale zároveň, protože my víme, jak to vlastně ve Vrběticích bylo, je to docela brutální přiznání viny i za ten lipský incident, protože pokud je to stejné jako ve Vrběticích, tak je jasné, že za to mohou působit.
1: No, ministr Macinka už před řadou měsíců avizoval, že připravuje dokument pro zpřísnění režimu pro pohyb ruských diplomatů. Na Bezpečnostní radu státu se dostal až v červenci. Podle premiéra Babiše zůstává v pohotovosti pro případ eskalace konfliktů z ruské strany. Tak je teď ten čas, kdyby se ty věci mohly pohnout kupředu?
2: A to nepochybně skutečnost, že ruští diplomaté akreditované v jedné zemi Evropské unie se mohou volně pohybovat po všech zemích. A nejen to, je na ně nahlíženo jako na diplomaty i v těch dalších zemích. To je skutečně neobvyklé, protože já připomínám, že když jste akreditovaná, já nevím, dejme tomu v Rusku, tak v jiné zemi Eurozijského ekonomického společenství na vás nenahlíží jako na diplomata. Nemáte tam volný pohyb, takže nevím, proč my tady ten benefit Rusům jak si poskytujeme. A ten mírně zpřísněný režim spočívá v tom, že by Rusové měli jaksi oznámit to, že třeba diplomat z Belgie pojede do Čech z nějakého důvodu. A ten přísnější režim by spočíval v tom, že on musí s tou cestou do Čech počkat, až mu místní ministerstvo to odsouhlasí, povolí. To znamená, to by nebyl už notifikační režim, ale povolovací režim. A ten zatím nebyl zaveden, pokud vím, tak byl zaveden pouze v jedné jediné zemi Evropské unie, a to v Estonsku. Takže pokud bychom přistoupili teď k tomu tvrdšímu režimu, byl by to nepochybně krok správným směrem.
1: No, ono k tomu přísnějšímu režimu pro ruské diplomaty i na cesty ruských občanů schengenskému prostoru vyzvalo Evropskou komisi 11 unijních států, včetně Česka. Proč k tomu podle vás po letech války Ruska s Ukrajinou stále nedošlo, když my slyšíme, že Evropská unie dělá vše pro to, aby pomohla Ukrajině a má tu sankce proti Rusku a podobně?
2: No, Evropská unie skutečně dělá lecos na pomoc Ukrajině, ale nedělá toho dost. Bohužel pro tu naši pomoc platí, že většinou přichází později, málo a často to není ani přesně to, co by Ukrajina potřebovala. A přesně to platí i pro sankce. My máme 21 balíčků sankcí, ale ve svém účinku jsou ty sankce málo účinné. A já vůbec nemluvím proti sankcím, já souhlasím s tím, aby byly zavedeny, jenom bych se přimlouval za to, aby to byly sankce skutečně účinné, abychom je tvrdě jaksi vyřizovali. A něco podobného je i z pohledu například opatření proti volnému pohybu ruských diplomatů. 11 zemí to sice potom volá, ale jedna jediná země to skutečně zavedla. Jo, takže je to svým způsobem, já nevím, nedůslednost, pokrytectví, prokrastinace, nevím. A bohužel mezi ty země, které jsou nedůsledné, patří Česká republika. A tady musím říct, že se to netýká jenom současné vlády a pana ministra Macinky, ale platí to i pro předchozí vládu a pana ministra Lipavského.
1: A přece jenom připomeňme, že české vládě se podařilo vyhostit po Vrběticích velkou většinu těch ruských agentů s diplomatickým pasem, ale když se podíváme po Evropě a budeme konkrétní, tak které země v Evropě stále nevyužívají té možnosti, která se v této době nabízí, tedy vyhostit ruské agenty s diplomatickým pasem? Kde má Rusko stále to vysoké zastoupení?
2: Rusko má vysoké zastoupení skoro ve všech zemích. Typickou zemí je Rakousko, Itálie, Velká Británie, no ta trošku míň po tom kafeře s Novičokem, ale jinak naprostá většina zemí EU má zbytečně velké zastoupení. A to, že jsme v České republice dosáhli toho zásadního snížení ruského diplomatického personálu, včetně nějakých spolupracovníků tajných služeb. To upřímně řečeno je spíše zásluha nešikovné politiky ruského ministerstva zahraničních věcí, které jak si poté, co my jsme jim vypověděli několik diplomatů, oni začali ty diplomaty vypovídat i nám, až to dospělo do situace, kdy jsme museli prostě sahnout brutálnímu opatření a jak si přestat si vypovídat, já nevím, z 25 poslanců a potom diplomatů a potom další tři, ale vzali jsme to od spodu a řekli jsme, na každé ambasádě bude 6 diplomatů a konec. A takže to byl skutečně správný krok, byl to úspěch české strany, ale byl spíš než naším principiálním postojem dán nešikovnou politikou ruského ministerstva zahraničí.
1: Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek, děkuju, naslyšenou.
2: Velmi potěšení.
1: Počet dětí hospitalizovaných kvůli intoxikaci v Česku výrazně roste, zatímco v roce 2024 jich podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik bylo 1529, loni už 2134. A jak píše deník N, nejčastější příčinou otrav dětí je stále alkohol. V posledním meziročním srovnání ale nejvíc poskočily právě intoxikace drogami. Mezi nemocnice, které mají největší počet takových hospitalizací, patří Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Brno. A právě primář tamní pediatrické kliniky Jakub Pecl je teď ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
1: Tak jak často vy se v nemocnici v těchto měsících setkáváte s intoxikovanými dětmi?
3: Ono to prakticky po celý rok je na denní bázi. Zejména jsou to samozřejmě ty večery před nepracovními dny, ale nedá se to paušalizovat a ten nápor je prakticky denní.
1: A v té vaší praxi pozorujete také ten nárůst počtu takových případů třeba mezi jednotlivými lety?
3: Určitě ty roky vlastně covidová léta, to bylo 2020-2022, tak jak byla omezená docházka do škol a kontakt dětí s dětmi a tak to určitě byly roky nejhorší. Nicméně ten nepříznivý trend, který se tehdy nastartoval, tak my zatím nevidíme, že by se jaksi obrátil a spíše v tuto chvíli si myslím, že tak nějak stagnujeme a přešlapujeme na místě.
1: Jaké spektrum drog se u dětí a dospívajících objevuje a co je u vás v nemocnici nejčastější?
3: Určitě stále prim hraje alkohol, etanol, tak jak je geografická tradice, nicméně v posledních letech se do popředí dostává i kratom a v poslední době zejména syntetické kanabinoidy a další syntetické látky, které tedy jsou pro děti nabízené naprosto jsou dostupné široce a to je pro mě asi to, co je nejméně pochopitelné v tuto chvíli. Tak s těmi se setkáváme velmi často a i ty účinky jsou velmi obtížně predikovatelné a co do kvality i do trvání.
1: Na to se chci zeptat, která z těch drog, které děti užívají, je z hlediska lékaře nejobtížněji, řekněme, léčitelná nebo která je nejvíc nepředvídatelná?
3: Pokud bychom se měli bavit o těch akutních účincích, tak tam zejména jsou to kombinace léků, i těch, které třeba děti běžně naleznou doma v menších nebo v nižších věkových kategoriích. To můžou být náhodné intoxikace, u těch starších samozřejmě záměrné, takzvaná parasuicidia, pokusy o sebeublížení, často demonstrativní a naštěstí ve většině případů neúspěšné, tak zde jsou velmi pro klinika velkým hříškem kombinace léků, které část bývá na recept, část je běžně dostupná, ale takovým nebezpečným lékem třeba je naprosto běžně dostupný paracetamol, lék na teplotu nebo na bolest, ale samozřejmě tam se přidávají léky, které děti najdou v lékárně běžně, jsou to antihypertenziva, léky na vysoký krevní tlak, nebo bohužel i neuroleptika, to jsou psychiatrická farmaka, a tam potom ten účinek samozřejmě je naprosto nepredikovatelný a může být na tu dětskou psychiku vyvíjející se ve vulnerabilním období v té adolescenci opravdu destruktivní.
1: Jak je další osud dětí, kteří se u vás dostanou tedy z nejhoršího? Zjistíte, že nešlo o náhodnou otravu. Pracuje se s nimi potom nějak?
3: Samozřejmě. Ta práce začíná bezprostředně po přijetí dítěte k nám na oddělení, kdy vlastně ten první kontakt s rodiči, každý si z nás asi umí představit, pokud jsou to milující rodiče, tak to pro ně představuje obrovskou krizi. Tam na prvním místě je snaha uklidnit situaci, ujistit rodiče, že dítě v bezpečí, že o něj bude postaráno. A v následujících dnech se samozřejmě navazuje na psychologickou a psychiatrickou péči, kdy to je, ano,
1: tady následuje psychiatrická péče. Já se omlouvám, ano. Náš čas se pomalu naplnil. Jakub Pecl, primář pediatrické kliniky Fakulty nemocnice Brno.
3: Děkuji,
1: už jsou tady zprávy. A děkuji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
5: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat například v pondělí před schůzí vlády. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzdy reálně vzrostly o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji. Izrael by měl propustit 5 libanonských občanů zadržených v jižním Libanonu, oznámila to kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Propuštění vězňů je podle agentury Reuters součástí jednání s Libanonem o navrácení ostatků členů židovské komunity, kteří byli v zemi zavražděni v 80. letech. Na svobodu se dostanou ti, kteří prokazatelně nemají žádné vazby na ozbrojené skupiny. A festival malých nakladatelů Tabuk dnes začíná v Táboře. Až do neděle nabídne knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Cílem je upozornit na míně viditelné profese spojené s vydáváním knih. Sport. Tenisti Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková hrají na US Open o postup do třetího kola a je u toho reportér David Prouza.
6: Kateřina Siniaková prohrála s Osakovou první set 2-6, v druhém ztrácí 1-2. Dalibor Svrčina také ztratil první sadu 3-6 s Lucianem Darderim, ve druhém je to 4-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: A hokejisti Plzně bojují na úvod Ligy mistrů proti švédskému Regle. Utkání vidí reportér Vladislav Janouškovec.
7: Plzeň Regle ve 29. minutě stále bez branek 0-0. Jak se vyvíjí střetnutí Pardubice Tychy, to ví Otaku Tvirt.
8: Tady právě teď končí první třetina a Pardubice po ní vedou nad celkem Tychy 3-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D5 před Prahou a nehoda na D1 u Hvězdonic. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně pořád počítejte s kolonou od Rudné z 5. kilometru. Vlečou se i osobní auta, když v levém pruhu už provoz postupně polevuje. To všechno až na Pražský okruh, kde je ještě fronta k exitu 19 Ořech od D5. Od Rudné je to osobním autem ještě pořád asi na 25 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov za Šmejkalkou se dojíždí do kolony na 26. kilometru na Hvězdonickém mostě. Za ním na 28. havarovala dodávka, skončila v příkopu, hasiči zabírají odstavný pruh, přihlíží se tam zdržení kolem 5 minut. A potom na příjezdu do Brna dálnicí D1 směrem z Prahy situace teď hodně proměnlivá, místa, kde se brzdí do zastavení se různě střídají. Teď je to kolem exitu 182 Popůvky, za ním se osobní auta rozjíždějí, plní se pravý pruh kamiony až k D2. V Brně potom před sjezdem na Vídeň na 193. dřívější havárii motorky už došetřují jenom v odstavném pruhu. V levém se tvoří kolona od sjezdu na Vídeň po sjezd na Bratislavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky, postupně začne oblačnost ubývat hlavně na jihu až na skoro jasno, naopak na severu se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
11: Dobrý večer, Radiožurnál pokračuje v 18.34 a v této půlhodině nabídneme třeba Tým a nebo teď taky kapelu Roxette.
9: Radiožurnál, každý den s vámi.

Kapela Roxette pokračuje večerní vysílání Radiožurnálu. Před 9 lety získala titul Alej roku. Teď Lipám v největším ostravském parku hrozí kácení. Podle městského obvodu jsou ve špatném stavu. Část expertů i místních ale nesouhlasí. Počkejte si na detaily.

0: Jednou už ji místní před kácením zachránili. Olipovou alej v největším ostravském parku se ale teď místní po 20 letech bojí znovu. Hrozí ji totiž kácení. Městský obvod tvrdí, že jsou stromy ve špatném stavu. Zastánci aleje jsou ale připraveni bojovat za to, aby stromy na místě zůstaly.
1: Je to prostě takové místo, kde rádi trávíme volný čas a ty stromy, to by nám hodně vadilo, kdyby nám je vykáceli, než by nasadili nové.
2: Postojí Jitky Lesákové. S rodinou bydlí nedaleko a pod stromořadím lip se procházejí často. Venčit psa tam chodí i krajinářská architektka Magda Cigánková-Fialová. Ta pro centrální obvod zpracovala plán na obnovu dřevin. Lej navrhuje vykácet a nasadit znovu.
3: My se prostě domníváme a obáváme se, že pokud to budeme pořád takhle flikovat, že za 15-20 let prostě se to tady vykácí, protože se tady nic nedělo a protože to prostě dožilo.
2: Kácení lipového stromořadí měl obvod v plánu už před 20 lety. Alej ale zachránili aktivní občané. Současný místostarosta obvodu Moravská Ostrava Petr Kuš z ANO není překvapený, že se lidé ozvali znovu.
4: Ale nejde primárně o ty kumenské osady. Ten park dlouhou dobu nedostával tu péči, kterou by měl za mě dostávat.
2: Za necelé 2 týdny budou o spuštění obnovy parku hlasovat zastupit obvodu. Na aleje, včetně té nejslavnější čtyřřadé, se dostane nejdříve za 5 let. Emoce chce uklidnit i Ilona Rozehnalová, která občanské aktivity koordinuje.
5: My bychom chtěli pokračovat v té odborné lince, to znamená, že jsme svolali odborné konzilium přímo v parku, to se bude konat 12.10.
2: O týden později bude znovu diskutovat veřejnost a v listopadu se odborníci, občané i politici potkají na plánovací dílně. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Poslouchali jste OMD na Radiožurnálu a spěcháme na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D46 za Prostějovem. Pozor, dejte na dálnici D46 ve směru z Žižkova na Olomouc. Za Prostějovem kousek před sjezdem na Olšany na kilometru 32 leží na dálnici plachta. Brzdí se tam a vybočuje D46 směr Olomouc, kilometr 32. A ještě připomínáme nehodu na D1 za Prahou. Směr Brno, kolona je teď už skoro z mostu na Šmejkalce z 25. kilometru k havarované dodávce na 28. Zabraný je tam jenom odstavný pruh, ale přihlíželo se, dokud tam byli hasiči. Ti už odjeli, takže by se to mohlo rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tři české hokejové kluby vstoupily do nové sezóny zápasy Ligy mistrů. Liberec hraje ve Finsku v Tampere, Pardubice a Plzeň na svých stadionech. Plzeň bojuje proti švédskému celku Regle Ängelholm. Na západě Čech je Vladislav Janouškovec.
1: Domácí se vedou velmi zdatně, dvě minuty před koncem druhé třetiny. Vedou nad švédským vicemistrem 2-0. Po bezbrankové první třetině si v té druhé domácí dokázali vybudovat tenhle ten dvougólový náskok, a to v rozmezí 21 sekund. Skorovali dva noví hráči, nejprve obránce Aleš Čech překvapil z levého kruhu gólmana Holma, tenhle gól muselo potvrdit ještě video, pak se rozehrálo, Plzeň se znovu vrhla do útoku, no a střílel další nový muž, obránce McPherson, a na hranici nebo před brankovištěm ještě ukázal svůj důraz, a to proč Plzeň ho angažovala, Kanaďan Danny Katič. Takže 2-0, jak se vyvíjí souboj Pardubice Tychy, to poví Otaku Tvěrt.
2: Tady 22. minuta a Pardubice navyšují své vedení už na 4-0. Pardubičtí pokračují v tom výkonu, který předváděli v té úvodní třetině, protože tam dokázali dát 3 góly a se soupeře přestřelili 19-2 na střely. Nejprve se prosadil Matěj Stránský, pak Východočeši dvakrát využili přesilovou hru. V 16. minutě Achim Kondelík a v 19. minutě to byl Miguel Turini. No a teď neuplynuli ještě ani 2 minuty z toho druhého dějství a Pardubice už vedou 4-0 a druhý gol se připisuje Jáchym Kondelí. Pardubic, Otaku Tvěrt, Radio Žoutá.
0: A dalších 5 českých tenistů si postupně zahraje o postup do třetího kola US Open. Někteří z nich už jsou na kurtech a v New Yorku je reportér Radiožurnálu David Prouza.
3: Luciano Darderi má gamble na 6-6, Dalibor Svrčina se zlepšil, v aktuálně vede 6-5 ve druhém setu, první ztratil 3-6, ale vyrovnaný zápas, to je teď na kurtu číslo 12 mezi českým a italským tenistou. O trochu méně vyrovnané je to na centrálním dvorci Artura Eše, kde Kateřina Siniaková bojuje s Naomi Osakovou, 14násobnou grandslamovou šampionkou v singlu, ale ztrácí 2-6 a 3-5. Při servisu Osakové teď vede už 30-0 po perfektním úderu z backendu křížem, ale je to stále Japonka, která je o trochu blíž, nicméně nás zajímá teď také Dalibor Svrčina, který se snaží v tiebreaku, respektive ještě při servisu Darderiho srovnat na 40-40, to se mu povedlo. Můžete poslouchat dál přímé přenosy na Radiožurnálu Sport v New Yorku. David Prouza, Radiožurnál. Yes.
0: Tolik tedy sportovní informace i ve vysílání večerního Radiožurnálu, který pokračuje, za 5 minut bude 19 hodin, chystáme aktuální zprávy samozřejmě i s počasím a zelenou vlnou, no a než začnou, tak pro vás máme kapelu Tým a reklamu na ticho.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje? A jak to souvisí s volbami v Sasku-Anhaltsku?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. 2 roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
7: Průměrná mzda meziročně stoupla o 6,5%. Do Česka míří 6 prestižních evropských grantů na podporu mladých vědců. Hokejisti Pardubic, Liberce a Plzně hrají úvodní zápasy Ligy mistrů. Na dálnici D1 za mostem na Šmejkalce směrem do Brna je po nehodě kratší kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť a teploty až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí byla skoro 52 tisíc korun, informoval o tom Český statistický úřad. Meziroční zvýšení průměrné mzdy o skoro 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka ale už firmy narážejí na hranici svých možností.
8: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
7: Firmy ale podle Zajíčka budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud i dál porostou platy státním zaměstnancům. Ruská ambasáda se ohradila proti slovům ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si dnes předvolal velvyslankyni v Praze, Annu Ponomarevovou, kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Ta podle tvrzení Ponomarevové tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahů s Ruskem. 6 začínajících vědců v Česku získalo prestižní evropské granty. Grant v hodnotě až 630 milionů korun na 5 let jim umožní budovat vlastní týmy.
9: Finanční podporu letos získal například i Ondřej Mrózek z Ústavu anorganické chemie Akademie věd. Hledá cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy v moderních OLED displejích.
10: Náhradou těžkých kovů za lehčí prvky ve fotonických aplikacích cílíme na udržitelnější a levnější displeje a také na další oblasti, jako je například moderní fotokatalýza.
9: Prestižní granty podpoří v Česku také například projekt zaměřený na schopnost buněk pamatovat si, výzkum v oblasti čínské medicíny nebo obchodu s otroky v raném středověku. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
7: Letošní léto ve Francii bylo nejteplejší v historii měření. Průměrná teplota během 24 hodin neklesla pod 24 stupňů. Informovala o tom ministryně životního prostředí.
11: Francie zažila během léta několik vln veder, ta nejdelší v srpnu trvala 23 dní. Podle ministryně životního prostředí Monique Barbutové se musí Francie lépe adaptovat na klimatickou změnu. Podle Barbutové se musí například nainstalovat klimatizace do škol nebo změnit druhová skladba lesů. V porostech na jeho západě Francie, které tvoří často zejména borovice, se letos rychle šířily lesní požáry. Podle ministerstva životního prostředí se ale Francie musí taky nadále snažit snížit emise oxidu uhličitého. Jeho vypouštění lidstvem podle vědců přispívá k oteplování planety. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští tenisté bojují na US Open o postup do třetího kola. Podrobnosti ze zápasů Dalibora Svrčiny, Kateřiny Siňakové i Marie Bouskové přidá přímo z New Yorku reportér David Prouza.
13: Dalibor Svrčina v tiebreaku vede 6-5 nad Lučanem Dardirim v tiebreaku druhého setu a podává, má tedy setball. Kateřina Siňaková za stavu 5-5 ve druhém vede 40-30 nad servírující Osakovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
12: Hokejisté Liberce prohrávají na úvod Ligy mistrů ve Finsku s domácí Taparou Tampere 1-3 a to po dvou třetinách. Jak se daří Plzni proti švédskému Regle, sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
14: Po dvou třetinách Plzeň vede nad Regle 2-0, Pardubice hostí polské Tychy a zápas vidí Otaku Tvěrt.
15: 28. minuta zápasu a Pardubice vedou nad polským celkem 4-0. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 u Hvězdonic, sklidnění na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za opravovaným mostem na Šmejkalce se už rozjela kolona, jenom se trochu zpomaluje z 26. na 28. kilometr. Tam čeká v příkopu na odtah havarovaná dodávka. Hasiči odjeli, zůstala jenom světelná šipka, provoz slábné, zdržení zanedbatelné. Na D1 před Brnem směrem z Prahy na Vyškov ještě živější provoz za sjezdem k výstavišti, ale zbytek kolony je už jenom kratší mezi exitem 194 Vídeňská do omezení u D2, je to na pár minut. Taky na D5 před Prahou směrem z Plzně provoz polevil, osobní auta jedou plynule, zbývá za Rudnou fronta kamionů v pravém pruhu ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. Na něm se potom ještě jede pomaleji směrem na D1 v obou pruzích od D5 k Ořechu, ale i tam je to bez delšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Dobrý večer, 19 hodin, 6 minut, i když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10. A právě v téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Pokud vás zajímají další podrobnosti, tak my je pro vás máme. Za chvilku teď Alvaro Soler, přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech.
16: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí ne v Praze, ale u Mnichova Hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný. A když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Iker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: No a na radiožurnálu půjdeme za chvilku na Ligu mistrů, tu hokejovou, do Plzně a do Pardubic se s námi vydáte teď ale ještě David Guetta, tedy Swims.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tři české hokejové kluby rozehrály Ligu mistrů, zatímco Liberec je ve Finsku, konkrétně v Tampere, Pardubice a Plzeň bojují na svých stadionech. Plzeň proti švédskému celku Regle Engelholm, na západě Čech je Vladislav Janouškovec.
1: V tuhle chvíli už Plzeň vede nad týmem Regle 3-0. Je to proto, že využili domácí přesilovou hru. Hned na začátku třetí třetiny byl vyloučen Everberg. No a Matyáš Filip vlastně po několika sekundách, po té, co se Plzeň dostala do útočného pásma, usadila se v něm, tak přišla přihrávka do pravého kruhu, kde byl nikým nehlídaný plzeňský centra Matyáš Filip a ten prostřelil golmana Arvida Holma. Znamená to, že Plzeň vede 3-0 a navíc v Lize mistrů gólem přesilovka nekončí, takže ještě 90 sekund mají domácí k dispozici početní výhodu. Jdeme do Pardubic, tam hrají polské Tychy a zápas vidí Otaku Tvirt.
2: Tady do konce druhé třetiny zbývají 2 minuty a 59 sekund. Pardubice vedou nad polským celkem Tychy 4-0, dvakrát se prosadili ve hře 5-5, dvakrát v přesilové hře. Dva góly dokázal dát Jáchym Kondelík v tomto utkání. Pardubičtí měli možnost hrát přesilovou hru i ve druhé třetině, využít ji ale nedokázali, přesto tu úspěšnost mají dobrou, 2 ze 3 přesilovek v tomto utkání využít zvládli. Potom přišlo jedno oslabení při vyloučení Jiřího Smejkala, ale i to Pardubice dokázali ubránit, takže teď 2,5 minuty před koncem druhé třetiny mají pohodlný 4brankový náskok svého soupeře, přehrávají a výrazně ho také přestřílili v celém dosavadním průběhu zápasu a vedou nad polským celkem Tychy 4-0. Z Pardubic, Otaku Tvirt, Radiožurnál.

0: Kafka, Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: 19 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
2: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadí jim taky, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli nezařazení do delegace summitu NATO. Informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Podle soudu ale není možné v žádném soudním řízení v Česku označit soudce za podjatého jen kvůli jeho postupu. Norské bezpečnostní složky chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Informovala o tom norská policie. Cílem je podle ní zabránit vstupu na norské území lidem, kteří by chtěli smuteční ceremonii narušit. Nejstarší evropský monarcha zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. A pacienti po cévní mozkové příhodě mají k dispozici bezplatnou aplikaci Spastic Prevent. Má pomoct včas rozpoznat svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Takzvaná spasticita může zhoršit pohyb a soběstačnost. Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra. Sport. Tenisti Dalibor Svrčina, Kateřina Siňáková a Marie Bousková hrají o postup do třetího kola US Open. Z New Yorku se hlásí reportér David Prouza.
3: Siňáková na centrálním dvorci prohrává s Osakovou 1-3 v rozhodující sadě. Marie Bousková tu první získala v souboji s Britkou Dartovou 6-2. Dalibor Svrčina s Italem Darderim hraje třetí set. Je to 1-1 a 2-2 ve třetím. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Plzeňští hokejisti hostí na úvod Ligy mistrů švédské Regle. Čas a stav zápasu doplní reportér Vladislav Janouškovec.
4: 50. minuta, Škoda už drtí Regle 4-0. Utkání Pardubice, Tychy vidí Otaku Tvěrt.
5: Tady je přestávka před třetí třetinou, hrát se bude za 10 minut. Pardubice, Tychy 4-0. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D11 za sjezdem na Lysou a nehody na trase Valmez hranice a v Praze na jižní spojce u Zahradního města. Na dálnici D11 z Prahy směrem na Hradec Králové hned za sjezdem na Lysou se brzdí před kolonou na kilometru 18,5. Na 20. začínají s nočními opravami v pravém pruhu zdržení kolem 5 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za Hvězdonickým mostem je na 28. kilometru zavraný odstavný pruh. Po dřívější nehodě tam stojí v příkopu pobořená plachtová dodávka, čeká na odtah, kolem se už jede plynule. Pak dál na D1 z Prahy na Brno ještě i za sjezdem na Sázavu dejte pozor, na 39. kilometru nepřehledněte odstavený kamion. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí na hranice pozorně v Miloticích, provoz je tam omezený, zasahují záchranáři po nehodě cyklisty. A v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most opatrně v samotném sjezdu na Zahradní město do ulice v Korytech. Na začátku sjezdu došetřují nehodu a přibrzďuje se tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky, postupně začne oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Pokud jste za volantem, tak vám přejeme šťastnou cestu. Samozřejmě se i dál můžete spolehnout na naši zelenou vlnu. A teď na tu cestu Pink.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Když Jiří Vejvoda moderoval v Československém rozhlase Hovory v Lánech, Václav Havel se teprve učil, co je to být prezidentem. Psal se rok 1990. V Praze si podávali dveře nejvýznamnější politici světa a na Strahově řádili Rolling Stones. I o tom všem uslyšíte v dalším dílu seriálu radiožurnálu Svět podle Havla očima tazatelů.

0: Teď se na chvíli vrátíme do 90. let, přesněji do roku 1990, kdy Václav Havel začínal své prezidentství a kdy se také začaly v Československém rozhlase vysílat hovory v Lánech. Jejich moderátorem byl i Jiří Vejvoda, který měl to velké štěstí, že mohl zblízka pozorovat, jak se z disidenta stává prezident. Máme tu další díl seriálu radiožurnálu Svět podle Havla očima tazatelů.
1: To natáčení vypadalo tak, že já jsem jezdil svým otřískaným autem na hrad nebo kamkoliv po Československu. Všude jsem se dostal, nebyla nikde žádná prohlídka. Přišel jsem do hradních útrop, tam panoval takový ten organizovaný chaos.
2: V prvním prezidentském roce byl Havel podle Vejvody ještě velmi bezprostřední.
1: Havel jako člověk naprosto úžasný v tom smyslu, že člověk skromný, člověk, který tam měl už kolem sebe svoje bodyguardy, ale chodil sám nám vařit kafe, tomu technikovi i mně.
2: Jiří Vejvoda natáčel s prezidentem doma, na hradě, na hrádečku, v různých evropských zemích, v Izraeli nebo ve Spojených státech. Když přiletěl do Prahy prezident George Bush starší, pozval ho Havel do hovorů v Lánech 17. listopadu 1990.
3: And indeed it is an honor for me to be here.
4: Je pro mě ctí, že mohu být v Československu v den prvního výročí sametové revoluce. A jsem dvojnásobně poctěn skutečností, že navštěvuji vaši zemi jako první americký prezident v historii.
1: Najednou do toho řízeného chaosu na hradě vstoupili totální profíci. To bylo úplně něco jiného, jo. Prostě to byla najednou ta zaběhaná politická mašinérie.
3: President Havel, once again, sir, my thanks to you. God bless you all.
5: Mr. President, thank you very much for your nice words.
2: Hovory v Lánech se vysílaly i v srpnu 1990 a Havel si na to oblékl tričko s 9 vyplazenými jazyky.
5: Po desetiletí provází tuto kapelu Rolling Stones legenda o jejich bouřliváctví, o jejich extrémně intenzivním způsobu života, o dramatickém průběhu jejich koncertu, o jejich provokativnosti. Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
1: Ještě v roce 90 to byl, a teď já to snad můžu říct, on se tak sám nazýval, on byl chuligán v politice. Takže on se pustil velmi volně i formulačně do věcí, které byly prostě osvěžující. Ale pak už ho ta politika zdejší především, ale mezinárodní, tak jakoby stiskla, že začal být trošku oficiózní. Začal vážit každé slovo. Počkejte, tohle ještě přetočíme, protože on by se Venca urazil, nebo Miloš. Pro mě to v té chvíli už nebylo tak půvabné, musím říct, jo? Ale chápal jsem ho.
2: Jiřímu Vejvodovi kromě vzpomínek zůstal ještě jeden cenný archivní doklad. Výpis z honorářové účtárny Československého rozhlasu.
1: Kde každý týden přišlo Václav Havel prezident, Jiří Vejvoda redaktor, každý 1200, to byly obrovský peníze na tenkrát. Jo, to se platilo tenkrát. A měl jsem stejný honorář jako pan prezident, pozor.
2: V zítřejším díle se posuneme do Vánoc, ovšem do Vánoc v roce 1994, kdy se Václav Havel v Českém rozhlase projevil i jako zpěvák. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Čeští tenisté bojují na US Open o postup do třetího kola. Podrobnosti ze zápasu přidá přímo z New Yorku reportér Radiožurnálu David Prouza.
1: Svůj zápas už má za sebou Kateřina Siniaková. Na centrálním dvorci Artura Ashe prohrála s někdejší světovou jedničkou Naomi Osakovou po 30. bitvě 2-6, 7-5 a 1-6. Aktuálně velmi blízko postupu do třetího kola je ale Marie Bousková. Ta na kurtu číslo 11 bojuje s Britkou Harriet Dartovou. Je favoritkou, je nasazenou hráčkou. Dartová mimo první stovku a to skóre se zatím odráží podle těch papírových předpokladů 6-2 a 4-0. Pro Marie Bouskovou, která aktuálně na returnu trápí servírující Dartovou, už měla několik příležitostí, ať už jedna či druhá tenistka, ale stále ten servisový gem Dartové trvá, ale to skóre je zatím velice, velice příznivé. Opakuji znovu 6-2 a 4-0 pro Marii Bouskovou, která se snaží o to, aby třeba napodobila Karolínu Muchovou a nadělila své soupeřce ve druhém kole US Open Kanára. Bojuje také Dalibor Svrčina s Italem Darderim. To utkání je zatím vyrovnané 1-1 na sety. Ve třetím Svrčina prohrává 4-5, ale servíruje a při svém podání má výhodu 30-15. Marie Bousková, ta je na tom významně lépe, o poznání lépe 6-2 a 4-0, ale teď čelí gambolu své britské soupeřky. Doplním na závěr, že ještě Jakub Menčík se utká s Rakušanem Rodionovem a Nikola Bartuňková zase s Němkou Máriovou. Ovšem uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A Jana Gulda připravila zprávy.
1: Ministryně financí připouští snížení schodku v jednotkách miliard. Rusko podle dánské tajné služby připravuje sabotáže na dánském území. Tenistka Kateřina Siňáková vypadla na US Open ve druhém kole dvouhry. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť a teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok by se mohl podle ministryně financí snížit o jednotky miliard korun, ale na Schillerová z hnutí ANO to řekla po jednání s motoristy sobě, kteří žádají 20-miliardové úspory. Jejich předseda Petr Macinka před schůzkou mluvil třeba o pozastavení některých investičních projektů. Tomu se chce ministryně Schillerová vyhnout.
3: Já nevím, jestli chceme, abychom se dívali na kus dálnice, kterou nějak uzavřeme a zakonzervujeme. Určitě bychom omezili ekonomický růst. Ta debata byla vedena naprosto seriózně a věcně. Posloucháme argumenty, říkáme naše argumenty.
1: S výší schodku nesouhlasí taky SPD. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci dnes podepsali všechny země Vyšegrádské čtyřky a taky Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, čili takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
4: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
1: Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlinské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET.
5: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl, ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Sériový vrah Jaroslav Hejna, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi je 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 Pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku.
6: Sport. Tenistka Kateřina Siňáková končí ve dvouhře US Open ve druhém kole. Japonce Osakové podlehla 1-6 v rozhodujícím třetím setu. Utkání Marie Bouskové a Dalibora Svrčiny sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
7: 2-6 a 2-5 z pohledu hry je dartové z Británie v souboji s Marií Bouskovou, která po přestávce půjde servírovat na vítězství v zápasu. Dalibor Svrčina bojuje s Italem Darderem a ztrácí 1-2 na sety. Čtvrtá seda začala před několika okamžiky. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
6: Hokejisté Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně, švédské Regle porazili 4-0. Naopak Liberec prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6. Pardubice hrají proti polským Tychám a je u toho reportér Ota Gutwirt.
8: Hraje se 55. minuta a Pardubice vedou nad polským celkem Tychy 5-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Stržení na D11 za Bříství má plánované uzavírky tunelů na D8. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na 20. kilometr. V pravém pruhu opravují vozovku a je to asi na 5 minut. Na D8 z Drážďan do Prahy počítejte od 7:30 se zdržením před tunely Panenská a Libouchec hned za hranicí. Kvůli čištění kamer budou zastavovat provoz. A podle informací dopravního informačního centra půjde o 20 20-minutové uzavírky. Pak policie vždy nechá odjet kolonu a provoz se opět zastaví. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě za Hvězdonickým mostem. Na 28. kilometru dodávka v příkopu. Čeká se na odtah, uzavřený je odstavný pruh a projíždí se plynule. A u Hodonína opatrně na silnici 432. Za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice auto srazilo cyklistu a na místě zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Dva Češi i dál srdnatě bojují o postup na tenisovém US Open. Hokejové Pardubice míří za hladkou výhrou na úvod nového ročníku Ligy mistrů. Slyšeli jste o tom ve zprávách, uslyšíte o tom taky ve večerním radiožurnálu. Ale nežijeme pochopitelně pouze sportem. Hned za pár minut ku příkladu navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě. Zveme vás na prohlídku, tak ještě chvilku vydržte.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Živá laboratoř postavená z českého dřeva, tak to je nová lesovna, kterou dnes otevřela Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň ale taky originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a taky je plná vědeckých měřicích čidel.
1: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
2: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
1: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
2: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
1: Teďka vcházíme přes vykonzolovanou část, která zakrývá...
2: Tedy tady to nenese žádný sloup, celý roh je...
1: Vetknutý pomocí BZA nosníků, to jsou speciálně velkoprofilové lepené nosníky ze dřeva, z masivu.
2: Výrazné dřevěné nosníky na stropě jsou poskládané tak, že tvoří jakoby čtvercovou mříž s velkými a hlubokými oky. Do nich konstruktéři umístili technologie. Dřevostavba totiž zdaleka není jenom ze dřeva, upozorňuje Martin Prajer.
1: Stavba nemá klimatizaci, chlazení a topení je řešeno pomocí stropních topních panelů, kam háníme buď teplou nebo studenou vodu z vrtů, našich geotermálních vrtů, které jsou až 150 metrů pod námi.
2: Technologické zázemí si studenti i návštěvníci můžou prohlížet za prosklenou stěnou v přízemí. Na jiných místech se zase názorně objevují hlavní dřevěné nosné konstrukce.
1: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev právě masivního řeziva, lepeného pod tlakem.
2: Tady vidím tam na tom řezu.
1: Tady vidíme ústupu přímo ukázku toho.
2: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
1: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené vysokoprofilové latě.
2: A je to pod tlakem, to znamená
1: pod tlakem velmi... slepeno k sobě. Anglicky je to cross laminate timber, to znamená křížem lepené dřevo.
2: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
3: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po takovou dřevostavbu a když se soustředím jenom na to dřevo, tak jak se chová dřevo při požáru, jaké jsou ochranné nátěry, stárnutí toho dřeva, konstrukčním prvku, spojování, kombinací dřeva a jiných druhů materiálu.
2: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
1: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování vlastností dřevěné konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
2: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
1: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena, ty borovice, které dosahují výšky střechy.
2: A jsou těsně vedle budovy.
1: Jsou těsně vedle budovy. Z druhého patra byl výhled do univerzitního libosadu, kde v podstatě zeleň navazovala také přímo na tu stavbu. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
2: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
1: Veškeré dřevo, které je použito naší lesovně, je českých lesů. Kubíku dřeva bylo použito v hrubém stavu zhruba 1000 a polovina byla přetvořena do těch konstrukčních materiálů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
2: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.

Pět utkání na tenisovém US Open a tři zápasy hokejové ligy mistrů, to jsou hlavní pilíře našeho večerního sportovního zpravodajství. Nejprve tady k tenisu, na rozdíl od Kateřiny Siniakové, Marie Bousková do třetího kola US Open postoupila. Britku Dartovou smetla z kurtu po výsledku 2-6-2. Dalibor Svrčina naopak i dál dotahuje proti Italovi Darderimu, prohrává s ním 1-2 na sety, ale teď ho breaknul, takže ve čtvrté sadě Svrčina vede 2-1 a půjde podávat. No a do ligy mistrů vstoupili po Plzni vítězně taky hokejové Pardubice, když doma nedali šanci polským Tychám, které východočeši deklasovali 6-0. Kondelík a Stránský skórovali za Pardubice hned dvakrát. Liberec naopak prohrál na ledě Tapary Tampere 3-6 a Plzeň doma přehrála švédské Regle 4-0. Tolik tedy aktuální sportovní zpravodajství večerního radiožurnálu. Teď je 20 hodin 18 minut.

0: Kunovickému výrobci letadel L410 společnosti Aircraft Industries chybějí dlouhodobě zaměstnanci. Už víc než rok proto nabízí zájemcům bezplatný rekvalifikační program, který absolvují přímo v areálu továrny. Firma si tak už vychovala zhruba 50 nových pracovníků.
1: Zkouším si vrtání a nýtování.
2: Ukazuje mi účastník rekvalifikačního kurzu Milan Daněk.
1: Já jsem pracoval už pro sebe 12 let a chtěl jsem si zkusit něco nového.
2: Při práci na něj dohlíží mistr odborného výcviku Pavel Pospíšil.
3: Na dílně máme základní vybavení, vrtačku, brusku, nitovací lis a ruční nářadí a zbytek technologií používáme na dílně přímo ve výrobě.
2: Tam už 11 měsíců pracuje jeden z prvních absolventů rekvalifikace Roman Sládek.
4: Pracuji na pozici nitaře, mám na starosti tlakové klapky, které jsou součástí křídel a ještě sloupky řízení. Měl jsem už potřebu změnit zaměstnání, protože jsem byl 27 let na OSVČ jako truhář, takže mě to přišlo jako dobrý nápad a rekvalifikační kurz je určitě dobrý, protože bez toho bych se do výroby letadel nedostal.
2: Rekvalifikační kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Aktuálně hledá pracovníky na celkem 22 pozic, například nýtaře, leteckého klempíře, leteckého avionika, CNC operátora, strojního zámečníka nebo mechanika. Kurzy mají zájemci placené, říká personální ředitelka Šárka Novotná.
5: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci. Čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
2: Do výroby se účastníci kurzu můžou dostat klidně za pár týdnů. V Aircraft Industries aktuálně pracuje zhruba 1000 lidí. Jelikož společnost stále rozšiřuje výrobu, v nejbližší době by díky rekvalifikacím chtěla získat dalších 50 nových zaměstnanců. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, 8:30. Jana Gulda a zprávy.
1: V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi, další se budou postupně přidávat. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka. V Bělehradě přistálo letadlo z Hágu přepravující tělo válečného zločince Radka Mladiče, informují o tom srbská média. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si v nizozemském Hágu odpikával doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v 90. letech. Pohřeb bude v srbském hlavním městě na začátku příštího týdne. Paliva v Česku dál zdražují, benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 halířů. To je o 28 halířů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 halířů dráž, litr nafty stojí v průměru 45,89. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Paliva výrazně zdražují od března, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. A policisti našli 85-letého seniora, po kterém od úterý pátrali v Karlovarském kraji. Podchlazeného muže pomohl najít dron, do péče ho převzali zdravotníci. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na US Open postoupila do třetího kola. V něm se utká s Polkou Švjontekovou. Naopak Kateřina Siňáková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakové ve třech sadách. A hokejisti Pardubic a Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0, Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 v tunelech a chodci na D1 za Větrným Jeníkovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je uzavřená před tunely Panenská a Libouchec a provoz stojí kvůli čištění kamer v tunelech. Uzavírky budou opakované a potrvají vždy asi 20 minut. Mezitím vždy nechají rozjet kolonu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru stojí dodávka. Od ní jdou stoupacím pruhem dva lidé.
4: Ještě za tou dodávkou začíná stoupací pruh a není tam připojovat. Jo, takže oni jdou jakoby úplně těsně kolem dálnice, tak aby je někdo nesvimul.
3: Na D11 z Prahy do Hradce Králové se zdržíte za odbočkou na Lysou nad Labem. Od 18. kilometru se tvoří kolona, která pokračuje až do zúžení na 20. kilometr. Zdržíte se 5 až 10 minut. A na D1 z Prahy do Brna opatrně za Hvězdonickým mostem. Na 28. kilometru vyprošťují dodávku z příkopu. Zabraný je odstavný pruh, projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Za nezdařený dronový útok v Lipsku je podle německého ministra vnitra odpovědné Rusko.
7: Německá policie identifikovala dva podezřelé.
8: Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla.
9: Šéfka evropské diplomacie sabotáž označila za státem podporovaný teroristický čin.
10: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla.
5: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje a jak to může souviset s nedělními volbami v Sasku-Anhaltsku? Ptám se Zdeňka Roda, bezpečnostního experta z Cevro univerzity, který působí i na VŽE v Praze. Dnes je čtvrtek, 3. září.
11: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
11: Za útoky dronů na letišti Lipsko-Halle jsou odpovědní Rusové, to oznámil tento týden německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
13: Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4.
11: Ukázala na to podle něj, tak jak o tom mluvil na tiskové konferenci, policejní vyšetřování, zprávy tajných služeb.
13: Unsere Sicherheitsbehörden beobachten seit
11: a tak nějak ten nenápadný vzorec podobných útoků Rusů.
13: Desinformation und die Vorbereitung von Anschlägen.
11: Jak silné to jsou podle vás důkazy?
12: To, jak to ministr vnitra posléze kancléři Německa představili, tak se ukazuje, že ty důkazy jsou velmi silné. Ukázali, že vycházely z celé řady zdrojů, zároveň ty incidenty probírali i s dalšími zpravodajskými službami. Hmm. Padla vlastně nota i na to, že řadu těch důkazů probírali se Spojenými státy a s jejich službami. Zároveň se ukázalo, že tam byla použitá podobná technologie, zejména těch dronů, ale i sestavení těch výbušnin, které ty Rusové využívali nejenom v Německu, ale v jiných členských státech, NATO, popřípadě na Ukrajině. A pak tam je tam třetí kontext, že se našla podobná DNA pachatele, který velmi pravděpodobně útočil v Lipsku na tom samém letišti již v červenci 2024. Mm. Takže na základě vlastně těchto indicí se německá vláda vyhodnotila, že ty důkazy jsou natolik závažné, že je představili veřejnosti a realizovali ty odvetná opatření, o kterých se pravděpodobně budeme ještě bavit.
11: Šlo zřejmě o tři drony, které nesly výbušniny, ale nevybuchly. Jeden z nich byl zneškodněn na začátku srpna v blízkosti ukrajinského nákladního letadla Antonov, narazil mu do křídla, ale nevybuchl teda. Druhý měl údajně nalétnout do nákladního letadla německé společnosti DHL, pokud to tedy byl dron, a třetí našli zaměstnanci letiště u okraje toho areálu v poli o několik dní později, někdy v půlce srpna. To znamená zmařené, ale částečně i úspěšné útoky.
12: Škody na té infrastruktuře tam samozřejmě nějaké byly. Nebyly nějak výrazné, ale šlo hlavně o ten psychologický efekt. Jo. Tady v tom kontextu.
11: Protože se ty drony prostě dostaly do areálu, aniž by je někdo sestřelil nebo zneškodnil předtím.
12: Máte pravdu. Druhá věc je, vy se ptáte na to sestřelení, to zneškodnění. Víte co, ono to není úplně tak jednoduchá záležitost. To hybridní operace nebo ty operace pod tou taktovkou hybridního působení fungují tak, že jsou velmi náhle, velmi nečekané. Zároveň viděli jsme tam několik dronů. Nelze říct, že by nebyly úplně detekovány. Oni detekováni byli, ale zkrátka ta eliminace už je, jako detekce a eliminace jsou dvě rozdílné věci. Zároveň tu eliminaci nemůže provést jako leckdo. Já jsem se díval, jestli se nepletu, tak je to podobné jako v českém prostředí právním, kdy ty drony mohou likvidovat pouze ozbrojené složky, ozbrojené síly, tedy armáda a policie. A ta zkrátka na tom místě přítomná nebyla, takže nelze očekávat, že nějaký letišní personál by sestřeloval drony. Nemají k tomu to legislativní oprávnění. Konec konců, to je právě ta debata, která se vede v Česku. Kdo je může sestřelovat, v jaké kadenci a tak dále. Takže to je tady ta věc. A to, že se tam dostali, i když vy se dostanete poblíž nějakého letiště a chtěl byste se tam prolítnout s dronem, tak můžete tam několik minut se pohybovat.
11: Tak než vás potom někdo ale přijde.
12: A pak někdo přijde a detekuje vás nějak zemožní, ale samozřejmě není možné jako udělat 100% opatření, aby ten dron ani nevzlétl a nedlétal na tou plochou.
11: A kdo ho ovládá? To se ví, protože německá média mluví o zadrženém Rusovi s lotyšským pasem a Bělorusovi s ruským pasem.
12: Tam se ukazuje, že ono se mluví o takzvaném low-level agentovi, což je vlastně nějaký prostředník, který může být spolupracovník, přímým spolupracovníkem ruský zpravodajský služeb, typicky buď GRU, té vojenské rozvědky, nebo SVR, té civilní. A nebo se mohlo zkrátka jednat o nějakého prostředníka typicky z prostředí organizovaného zločinu nebo někoho, kdo potřeboval finance, protože často ty prostředníky jsou placeni za ty činy. A pak je samozřejmě ještě otázka, do jaké míry, pakliže se nejednalo o přímého spolupracovníka ruský zpravodajský služeb. Ten člověk věděl, že třeba kooperuje s ruskou zpravodajskou službou. Hmm. Protože samozřejmě ty ruské zpravodajské služby neříkají na první dobrou, my jsme SVR a provedete pro nás útok tady na tu danou kritickou infrastrukturu. Takže bylo to nějaký prostředník.
11: Že jo, to je takový ten modus operandi, který se využívá.
12: A v tom ruském prostředí ten Telegram je velmi hojně využívaný. Je tady desítky případů z Polska. Baletí, ale i z západní Evropy.
11: Žhářské útoky
12: a podobně. Přesně tak, kde ten Telegram byl využit. Hmm. A pak bych tam dodal ještě vlastně jednu věc a to je, že právě protože tam byl ten prostředník, tak je velmi složité a vlastně náročné dojít takzvané té atribuci toho útoku, neboli k dokázání, kdo za tím útokem stal. Protože vy často jdete přes několik aktérů, než se dovedete k tomu původnímu. Proto je to tak náročné. A třeba celá řada hybridních útoků je doposud neobjasněna.
11: A to znamená, že když teďka Berlín Kremlín přijde s reakcí, nebo přišel, a vy jste jí nastínil, že nějaká odvetná reakce přišla, a přišel s ní po x týdnech, teda po tom, co se to stalo, tak je to rychle nebo pozdě?
12: Já bych nechtěl říct, že to bylo nějak výrazně rychle. Záleží, jaké indicie měly. Jak jsem říkal, vyskytl se tady nějaký kontext a koktejl informací, které jim zkrátka zapadly dohromady. I v kontextu například i té DNA z toho roku 2024, nebo té použité technologie. Ale v kontextu objasňování těch hybridních útoků můžeme říct, že k tomu přistoupili, nebo že to vyšetřování proběhlo pravděpodobně poměrně rychle. Jenom si vzpomeňme třeba, jak poměrně časově náročné bylo vyšetřování útoků ve Vrběticích. Byť samozřejmě je to jiný typ útoku, je to jako jiný kontext, ale i tak. Trvalo to řadu let, než jsme došli k těm potvrzujícím důkazům, že zatím stála ruská služba vojenská rozvědka GRU. Takže ano, asi by se dalo říct, že to bylo poměrně rychlé.
11: Německo teda reaguje. Reaguje tak, že uzavře ruský konzulát v Bonnu, že vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, té ohromné budově v centru města. Proč cílí německá vláda právě na tyto instituce a úřady?
12: Já to chápu jako nějaký eskalační řetězec, kde oni začínají. První je tady ten konzulát, pak je to kulturní centrum, hned objasním, proč je to významné. Pak následně byste mohli dále pokračovat v tom eskalačním žebříčku, typicky ambasáda, vyhoštění části ambasády nebo kompletně celé té ambasády, případně přístupy k dalším třeba odvetným ekonomickým sankcím. Když se ale podíváme na to, co teďko Německo udělalo, tak konzulát je jedna věc, ale zajímavé je zejména to kulturní centrum, protože ono často bývá jako představováno zejména Ruskem, že to je centrum, kde se zájemci o ruský jazyk a kulturu vzdělávají v různých kruzech. Ale ono už od dob studené války, to byla vlastně rezidura ruských zpravodajských služeb, která přetrávala. To centrum bylo chápáno jako centrum, kde se zkrátka pohybovali zpravodajci, pohybovali se tam třeba i vlivní a významní lobbysti, významně v minulosti i politici, takže nejedná se jako oběžné centrum. Proto můžeme i vidět, že zejména Rusko reagovalo na to centrum poměrně asertivně až agresivně. Ten Kolín tak trošičku vymlčeli, ale zejména se ta ruská politická scéna baví právě o tom centrum, což je zajímavé a ukazuje to, že pro ty Rusy to bylo významné.
11: To znamená, že to bolí Rusko.
12: Určitě ukazuje se, že je to pro ně prostě významné.
11: A ta reakce je dostačující na to, co se teda odehrálo za vás?
12: V kontextu toho Německa nejsem schopen říct, jestli je to jako dostačující. Je to jaký začátek toho eskalačního řetězce. Je evidentní, že ty Němci si ještě nechávají něco v záloze. Tady začali, ukázali, že jsou schopni k těmuto kroku přistoupit. Ale v tom Německu je to stejně zajímavé. V tom kontextu, když se podíváme na tu takzvanou jako rusko-německou družbu, která tady probíhala od poloviny 70. let, začala s Willy Brandtem, začala ta známá ta Ostpolitik, která přetrvala vlastně rozpad Sovětského svazu a pokračovala ještě za Schrödera, Angele Merkel a byla vlastně tak jako formálně ukončena až Olafem Scholzem v roce 2022 v kontextu toho ruského útoku na Ukrajinu. Takže máme tady 40 let vztahů rusko-německých, které byly poměrně otevřené, byly poměrně vřelé. My víme, že celá řada německých politiků, politických elit i intelektuálů měla poměrně jako otevřený vztah k Rusku. A najednou my vidíme to Německo, které otevřeně ukazuje, že Rusko je bezpečnostní hrozbou, že provedlo agresivní útok a zároveň přistoupilo k těmto krokům. Takže v tom německém kontextu, když se podíváme na Německo 5 let zpátky, nebo před rokem 2022, tak dneska je to trošičku jako jiné Německo. Ono trošičku tu problematiku nebo tu jiné Německo posunul do toho směru i současný kancléř Merz, který je v řadě věcí, hlavně v té bezpečnostní politice, více jako rozhodný. Je schopen jednoznačně ukazovat hrozby, problémy a definovat je. Na druhou stranu ale otázka je, jestli Merz je odrazem německé společnosti, protože Merz má, když jsem se díval na nedávné statistiky, tak má nejnižší podporu od Konráda Adenauera. Má zhruba 15% důvěru.
11: Možná to byl taky důvod, proč Friedrich Merz nebyl ten, který oznamoval to, že k tomu útoku došlo a že za něj mohou Rusové.
12: Ano, čím se dělám takový trošičku, čím se tady nastíní, že právě ty rusko-německé vztahy jsou velmi jako pikantní.
11: No, já jsem to chtěl dát jenom do širšího kontextu, no, určitě. Proč jsem se na to ptal, protože německý ministr vnitra, když mluvil na té tiskové konferenci, kde oznamoval to, že Německo viní Rusko za ten útok nebo za ty útoky těmi drony, tak řekl, že ten incident není ojedinělý.
14: Since then, Germany has been on heightened alert over suspected plots linked to Russia.
11: když jsem se ptal na tu sílu té odvetné reakce, že to není ojedinělý incident, ale je to součást hybridního působení Ruska v Německu.
14: Leipzig gehöre in eine Reihe hybrider Anschläge russischen Ursprungs.
11: Jak silné to hybridní působení Ruska v Německu je, kolika desítek, stovek dalších případů, protože tu jsou stovky případů, kdy dojde k přeletu dronu nad vojenským objektem.
15: A 300 pokusů o sabotáž ve většině případů minimálně podezření směřuje právě do Ruska. V současnosti německém hýbe mimo jiné.
11: O jak velké hybridní akci se bavíme?
12: No je to velmi významné. Je to velmi významná hrozba, to bez zesporu. Je to jednoznačně ruská agrese. Nemůžeme to nazvat jako jiným slovem. A to, co se děje odehrává v Německu, tak Německo čelí opravdu velmi významnému hybridnímu působení. Nejsou to jenom drony, jsou to i masivní kybernetické útoky nebo průmyslová špionáž a tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě těchto typů útoků, zejména tu kritickou infrastrukturu, byly v posledních letech detekovány, jak jste sám řekl, vyšší desítky, někdo říká stovky, záleží, jak se to měří vůči čemu. Ale je jich opravdu mnoho. Samozřejmě nejsme schopni říct, za jakým stalo Rusko, za jakým útokem stály jiní aktéři, protože samozřejmě i jiní aktéři realizují tyto útoky na tu kritickou infrastrukturu. Ale to, že Rusko se tam do jisté míry fuzovka tak jako dělá, co chce a relativně se mu to daří.
11: Jak to? Jak je to možné?
12: No, ono, víte co, ono to hybridní působení, je to kombinace, abychom vysvětlili posluchačům, je to kombinace různých nástrojů, vy můžete působit třeba formou těchto sabotáží, je to kombinace různých dezinformačních kampaní, různých jako formem ekonomického nátlaku a mohli bychom takto pokračovat. No a právě ono je velmi levné. Protože ono zkonstruovat jako nějaký dron, zaplatit, řekl příklad, několik tisíc euro nebo nižší stovek euro nějakému prostředníkovi, který se s ním proletne někde přes letiště a umístí tu bombu, je velmi levné. A i když se to nepovede, tak vy víte, že máte stále dostatečné množství financí a materiálu udělat těchto útoků třeba několik desítek. Vy nepotřebujete, aby se desítek útoků všechny vyšly. Vám stačí jeden. Sám se jako zmínil, že těch útoků bylo vyšší stovky. Ano, to potvrzují ty německé úřady také. Povedlo se pouze zlomek těch útoků, ale povedli se. To znamená, že mělo to vliv na společnost německou, která se o tom baví, mělo to vliv na německou politiku a je spíše dobré se ptát, k čemu tyto útoky měly vést.
11: No, co jste těmi útoky Rusku získat?
12: Vyvolat strach, to je takové známé. A druhá věc je, že například Rusko se může i pokusit o změnu té německé nálady, protože domnívat se, že ruské hybridní působení vzbudí v Němcích reakci, nutně vzbudí v Němcích reakci, že musíme více podporovat Ukrajinu a být více asertivní vůči Rusku, je jedna rovina. Druhá rovina je, že Němci se to taky můžou vyhodnotit tak. Tak to, že my podporujeme Ukrajinu, že jsme asertivní vůči Rusku, tak výsledkem tady té naší politiky je, že Rusové tady dělají ty útoky a my tím pádem nebudeme tu Ukrajinu podporovat. Konec konců, to je ta linka AFD. Která říká, nebo která implicitně naznačuje, to, že tady ty útoky jsou, to je důvodem k tomu, že ty Rusové tady útočí.
11: Alternativa pro Německo si stýská po té energetické spolupráci s Ruskem. Teď její šéfka mluví o tom, že by ráda s Moskvou znovu navázala vztahy a kupovala ropu a plyn, tak jak tomu bylo v minulosti a vy už jste ten kontext historický tady přednášel. Do jaké míry můžou teda aktuální útoky teď souviset s těmi nedělními zemskými volbami v Sasku a Anhaltsku, kde v průzkumech dominuje alternativa pro Německo? To letiště v Halle, to je jedno z největších.
12: No, ano, a je to významně logistický hub. No, jak to souvisí, minimálně ty němečtí komentátoři, němečtí novináři, němečtí politologové tam tu souvislost nějakou vidí. To načasování zdá se, že není nahodilé. Takže nějaký kontext tady je. My i vidíme, že v tom Německu probíhá samozřejmě debata po 5 letech té války na Ukrajině ve společnosti, do jaké míry třeba Ukrajinu podporoval a nebo ne. Dochází taky, jako v jiných společnostech v Evropské unii, dochází už těm lidem připadá, že ten konflikt je třeba dlouhý, vleklý, mají jiné priority, do toho tady máme inflace, zdražování, to Rusko to všechno chápe. Proto vlastně, když vidí, to ruské hybridní působení funguje tak, že když vidí, že v té společnosti jsou nějaké praskleny, tak se je snaží ještě více rozevírat. Takže ano, ono to zapadá do nějakého toho ruského modu operandi. Vidíme, že ta německá společnost má problémy a má je. Vidíme to, jak je roztříštěná ta politická scéna, konec konců i ta podpora toho kanceláře je vlastně minimální. No tak Rusové se snaží zkrátka přelévat takzvaný olej do ohně.
11: No tak AfD má přes 40% teďka v průzkumech v Sasku a na Halsku.
12: Ale ještě v tom celoněmeckém průzkumu 28 a je první.
11: Teď si teda stěžovala taky, že když se vrátím k té reakci, do které já jsem zapomněl přidat ještě to, že Berlín by rád posílil kontroly ruských občanů při přechodu hranic, chce taky podpořit další sankce vůči Moskvě, chce vyvinout další tlak na ruskou stínovou flotilu a tak dále, tak AfD lituje, že podobně Berlín nereagoval i u Ukrajiny v případě útoku na Nord Stream. Takže tahle linka tam je.
12: Tahle linka tam je, u toho AfD tam je. Já bych jenom ještě zmínil, vy jste tam třeba vypíchnul jako by jednu věc, která se dlouhodobě diskutuje v bezpečnostní komunitě, a to je ten pohyb ruských občanů z Evropské unie nebo z Schengenu do Ruska. To probíhá. Probíhá to velmi pravidelně. My vidíme, že ty transfery jsou přes Turecko, přes Gruzii nebo přes Arménii. A je prostě jako velká debata, do jaké míry tento pohyb osob, který mají to oprávnění v Schengenu pobývat, by měl trvat i nadále, protože samozřejmě i mezi nimi může být celá řada jedinců, kteří s těmi ruskými zpravodajskými službami mohou operovat. A je to poměrně běžné. Ale jenom ještě jako bych chtěl vypíchnout, a AfD je jedna linka, ale aby posluchači nechápali, že těch 40 let budování těch ruských rusko-německých vztahů byla role AfD, ta neexistovala. Tyto vztahy budovaly vlády CDU, CSU a sociální demokracie. Takže vlastně objevují se i dneska už otázky, třeba do jaké míry mají ty ruské zpravodajské služby třeba dosavadní vazby nebo řekněme efektivní vazby právě mezi poslanci nebo politiky té lidovecké strany nebo sociální demokratů. Takže ten německý kontext je opravdu velmi komplikovaný.
11: Jedna z těch reakcí, když jsem ji tu zmínil, by měla vést k tomu, že Evropská unie zavede další balík, respektive rozšířený balík sankcí na tentokrát, a to číslo je ohromné, 1600 lidí a firem, ruských firem a občanů Ruska. To v těch více než 20 balících nebylo úplně běžné, že by to byl takto velký počet. To může odradit Rusko od dalších útoků?
12: Podle mě to neodradí, spíše to bude způsobovat nějaké napětí mezi těmi jedinci, vůči kterým ty sankce jsou vedené. Když se podíváme třeba na ruské sítě nebo na třeba ruské politiky, biznismeny, jak si stěžují, že nemohou cestovat do Evropy na své nemovitosti a tak dále, tak ty to asi bolí. Nicméně pro Rusko je důležité vést vojenské operace a mít dostatečný množství vojenského materiálu i vlastně toho lidského kapitálu na té frontě. Takže já si nemyslím, že by Rusko na základě těchto sankcí přehodnotilo svůj postup Ukrajině. To už ta Ukrajina nebo ty ruské operace došly příliš daleko, aby Rusové si teďko řekli, teď přestaneme. Nicméně je to další nějaký řád toho eskalačního řetězce. Každopádně, co je tam ale zajímavé, to je to rozmražení těch ruských aktiv.
11: Ano, to je vlastně další věc, které se teď řešilo na neformálním setkání ministrů.
12: A to je velmi senzitivní. My si můžeme všimnout, že belgický premiér De Wever má k tomu velmi jako negativní postoj k tomu rozmražení těch sankcí. Byť na něj ostatní státy Evropské unie tlačí. Ono samozřejmě i ten belgický premiér, on do toho kontextu je takový specifický, on třeba říká, že by se měl okamžitě začít dovážet ropa, plyn z Ruska, aby to snížilo ceny paliv a ceny za vytápění. Nicméně samozřejmě on to Belgii uvožuje v tom kontextu, že v Belgii mají uložené peníze a majetky. I třeba řada států, firem z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu, Asie. A oni se obávají, že kdyby vlastně rozmrazili ty ruská aktiva nebo skonfiskovali je, takže například i tyto jiné subjekty třeba v Africe, v Latinské Americe by se mohly zaleknout, že by mohlo v budoucnu třeba dojít i na ně v případě nějakého problému. A právě co ta Belgie chce ty záruky. Ona chce vlastně nějaké jako právní záruky, jak to vlastně zrealizovat. Takže ta diskuze se vede, jo, abych vysvětlil trochu ten belgický kontext.
11: Mimochodem se taky řešili zásoby interceptorů, které by mohly zase mířit na Ukrajinu. Kaja Kalasová jako šéfka unijní diplomacie to potom ventilovala na veřejnost. Ty útoky, které se odehrály v Lipsku, se teď propisují už i do diplomatické roviny v Česku, protože šéf české diplomacie Macinka to chce řešit s ruskou velvyslankyní.
16: Nebyl jsem jediný ministr, řada dalších pozvali buď to své charge d'affaires nebo velvyslance.
11: Chce si předvolat, chce taky mluvit se zpravodajskými službami. Lipsko je blízko, Lipsko je ani ne 2 hodiny od českých hranic.
12: Ale to je možná blíž do Prahy než do Berlína z Lipska.
11: Je to možné. Co to ale znamená pro Česko, protože my máme tu zkušenost s ruským teroristickým útokem ve Vrběticích. No. Tohle je letiště, které je opravdu velmi blízko českých hranic.
12: No, pro nás je to velmi významné to sledovat a je dobře, že šéf diplomacie, česká diplomacie se tím zabývá. Prostě jako Německo, teda Česká republika je neoddělitelně spjatá s tím německým prostorem, energeticky, biznisově. Konec konců i my v českém prostředí máme tady celou řadu zbrojovek. My jsme vlastně takovou jako zbrojovkou té střední východní Evropy. To znamená, že my bychom mohli být takzvaným jako legitimním cílem jako ruských hybridních operací. Třetí věc je, ty Rusové už tady ten útok udělali, ten teroristický útok ve Vrběticích. A za čtvrté, Rusové to prostředí v Česku velmi dobře znají. To, že tady v Praze byla ta ambasáda, měla tak obrovský počet těch jedinců, kdy řada z nich samozřejmě nebyly diplomaté, to taky něco nasvědčuje. A je to dost podobné právě jako v tom Německu. Panují otázky, proč je tolik útoků v Německu a ne ve Francii? Tak samozřejmě Francie je geograficky dále. Ale za druhé, ty Rusové mají v tom Německu velkou jako historickou zkušenost. Teď konec konců v NDR, bývalém východním Německu, prostě působili do roku 89 a následně tam měli prostě dlouhé jakoby vazby. Takže to prostředí znají velmi dobře.
11: A tu obrovskou zkušenost ale mají i s tím Českem.
12: My už jsme tady ty útoky jaké měli. Byly tady třeba útoky, jestli se nepletu, v pražském depu, kdy autobusovém depu, kdy nějaký ten Kolumbiec, což by taky ukazuje se asi prostředník
11: Kolumbiec, ano.
12: Ruský služeb, tak ten hrhářský útok spáchal. Takže nějaké menší jako záznamy my tady vidíme, ale přece jenom proto Německo se ukazuje, že je pro ty Rusy významné, protože je to jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější stát Evropské unie. Když se na to podíváme z toho politického výtlaku, ekonomického výtlaku. A to, že vy ukážete, že jste schopni takto zasahovat jako nejvýznamnější stát Evropské unie, to něco znamená. Vy samozřejmě můžete realizovat útoky v menších členských státech. A přece jenom, když řeknete, my děláme poměrně úspěšné útoky v Německu, tak to ví celý svět. Když byste řekli, děláme útoky třeba někde na západním Balkáně, tak to ve světě třeba řada lidí ani neví, že jako kde ty státy jsou. Ale když řeknete Germany, no tak samozřejmě každý na světě ví, že Německo je, kde je a co znamená.
11: A taky Berlín je jeden z těch lídrů té vojenské pomoci Ukrajině.
12: Samozřejmě. A to je ta další věc, ano.
11: Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
12: Děkuji za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Zdeněk Rot z Cevro univerzity a z Vysoké školy ekonomické v Praze. Bezpečnostní expert, se kterým jsme řešili útoky dronů v Lipsku, které mají na svědomí podle německé vlády Rusové. Mimochodem v Německu tento týden taky došlo k několika útokům na tamní rozvodny, u kterých není známé, kdo za nimi stojí. Mluví se opět o vlivu Ruska nebo zásahu krajně levicových skupin. Ve Vinohradské 12 máme před sebou tento týden ještě jedno téma, které jsme zatím nestihli probrat. Jde o návrh nového rozpočtu na příští rok, který vyvolal celou řadu reakcí i rozbrojů na politické scéně. Budeme se tomu věnovat. Naslyšenou zítra.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: V aplikaci EZ Karta pacienti nově najdou termíny prohlídek i výsledky svých vyšetření. Maďarsko zveřejní jména tisíců informátorů komunistického režimu. Fotbalista Tomáš Čvančara bude do konce sezóny hostovat v Hradci Králové. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. A teploty zítra až 31 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V aplikaci EZ Karta jsou nově dostupné výsledky laboratorních vyšetření nebo přehled preventivních prohlídek. V budoucnu by mohla obsahovat také elektronické žádanky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO vysvětlil, že ministerstvo je chce propojit i s dalšími systémy.
4: Plánujeme to provázat i s národním monitoringem čekacích dob, to znamená, budeme schopni vědět například, jak dlouho se čeká na magnetickou rezonanci v Brně, v Jihomoravském kraji, kdekoliv v České republice. A to jsou věci, které samozřejmě zase budou ku prospěchu pacientů. Takže ta aplikace je pacientská, je pro pacienty, tak aby měli veškeré informace o svém zdraví na jednom místě.
2: Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece a taky zásobování pitnou vodou. Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. K některým údajům bylo možné dostat se už dřív. Ucelený seznam ale zatím neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít taky dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
5: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
6: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
5: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: V Terezínském muzeu Geta dnes začala speciální výstava. Představuje výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol.
7: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
8: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
7: Popisuje lektorka metodička Silva Holubová. Ve výtvarné soutěži vyhrála několikrát i Tereza Piskláková.
9: Jako dítě jsem si k tomu musela něco nastudovat, do toho tématu se ponořit, hledat nějakou tu cestu toho vyjádření, zamyslet se nad tím. A to mě tak pohltilo, že mě to vlastně si myslím, že v té době nasměrovalo k profesi, kterou dělám teď, jsem vystudovaná ilustrátorka.
7: Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalový útočník Tomáš Čvančara bude do konce sezony hrát za Hradec Králové. Do východočeského klubu přišel na hostování z Borussie Mönchengladbach. Tenistka Marie Bousková je ve dvouhře US Open ve třetím kole. Postoupila do něj po vítězství ve dvou setech nad Britkou Dartovou. Vypadly naopak Kateřina Siniaková po prohře ve třech sadách s Japonkou Osakovou a Dalibor Svrčina, který podlehl Italovi Darderimu 1-3. Další informace ze zápasu Jakuba Menšíka a Nikoly Bartuňkové přidá z New Yorku reportér David Prouza.
11: Jakub Menčík před malou chvílí neproměnil první setbol, v tomhle utkání vede 5-2 v souboji s Rodionovem, ale ten si teď poradil dobře s tou následující výměnou, takže schoda Nikola Bartuňková před malou chvílí srovnala na 3-3, ovšem můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. V New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
10: Hokejisté Plzně porazili na úvod Ligy mistrů švédské Regle 4-0, Pardubice zvítězili nad polskými Tychami 6-0, Liberec podlehl ve Finsku domácí Tapaře Tampere 3-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D8 před tunely a nehoda na D1 před chodce Rady. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je opět zastavený provoz před tunely Panenská a Libouchec. Uvnitř čistí kamery. Uzavírky se opakují krátce po sobě a trvají vždy asi 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na chodce Rady a Čerčany. Na 28. kilometru vyprošťují dodávku z příkopu. Odstavný pruh je uzavřený, některá vozidla vybočují až do levého pruhu, tak opatrně. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s kratším zdržením za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se už netvoří, jede se ale pomaleji. A na D35 opatrně kolem Olomouce ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Holici a Přerov na kilometru 277 pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
1: A hned doplním ještě jednu informaci. V Bělehradě přistálo letadlo, které z Hágu připravovalo tělo válečného zločince Radka Mladiče. Ten zemřel ve vězení, kde si odpykával doživotní trest za zločiny spáchané za války v Bosně. Mladičův pohřeb bude v srbském hlavním městě začátkem příštího týdne. Taky o tom si můžete podrobněji přečíst na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
3: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
1: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná.
0: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
1: To je taková ukázka jako arogance moci.
0: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
2: Považuji za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
0: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Adéla Burešová a Michaela Vetešková, Radiožurnál. Now.

Když mluvíme na Radiožurnálu o tenisovém US Open, je to hlavně teď v prvním týdnu turnaje o výsledcích českých tenistek a tenistů, ale za zmínku stojí i další důležité události z New Yorku. Třeba dnešní vypadnutí třetího nasazeného Kanaďana Ožera Aliasima, který podlehl Rusu Chačanovovi, nebo parádní otočka Američanky Madison Keysové. Ta prohrávala s Maďarkou Bondárovou už 2-5 ve třetím setu, čelila celkem 5 matchbolům, ale nakonec vyhrála 10-5 v rozhodujícím super tiebreaku. A za chvíli na Radiožurnálu nabídneme taky ty avizované české výsledky z tenisového US Open. Dnes jich očekáváme celkem 5.

0: Polské volejbalistky postoupily do semifinále mistrovství Evropy, když porazili Nizozemky 3-1 na sety. Poslední čtvrtfinále pak ovládlo Turecko po vítězství nad Německem taky 3-1. Polky se v semifinále utkají s Italskem, s Itálií, já jsem vážně řekl s Italskem, samozřejmě s Itálií a Turecko se Srbskem. No a teď už na tenisové US Open, kam vás zavede sportovní reportér Pavel Tilšar, vítám tě.
1: Hezký večer. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na US Open postoupila do třetího kola. V něm se utká s Polkou Švjontekovou. Naopak Kateřina Siniaková ve dvouře dohrála, když podlehla Japonce Osakové ve třech sadách. Dalibor Svrčina prohrál s Italem Darderem 1-3 a zápasy Jakuba Menšíka a Nikoly Bartuňkové v New Yorku dál sleduje reportér David Prouza.
2: Němka Máriová aktuálně má gamboly na 6-5 v souboji s Nikolou Bartuňkovou. Jakub Menšík vyhrál první sadu nad Rodionovem z Rakouska, v té druhé ztrácí 1-2, ale při svém podání vede 40-0. Vy ovšem můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.
1: Na 25členné soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů nejsou brankář Jindřich Staněk nebo zraněný nigerijský obránce Igoh Ogbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Lán. Fotbalový Hradec Králové získal Tomáše Čvančaru. 26letý útočník přichází na hostování do konce sezony z Borussie Mönchengladbach.
3: Čvančara se do České ligy vrací po třech letech. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty a za Mönchengladbach odehrál 54 soutěžních zápasů, ve kterých dal 8 gólů. Minulou sezónu strávil na hostování v Antalyaspor a Celticu Glasgow, se kterým získal skotský titul. Za českou reprezentaci nastoupil 8krát. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Hokejisté Pardubic a Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0. Vítěznou branku a svou premiérovou v dresu Škody vstřelil po polovině zápasu obránce Aleš Čech.
4: Drahý to bude určitě, kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v lize mistrů, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. To vlastně lepší tým jako v Evropě teďka, myslím, a já jsem, že jsme zvládli super. Jak dozadu, tak dopředu, měli jsme nulu, takže super výkon od Čech.
1: Liberec prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6. České basketbalistky se v Berlíně připravují na mistrovství světa. Zítra ho zahájí zápasem proti Itálii. Asistent hlavní trenérky Romany Ptáčkové Martin Bašta Radiožurnálu Sport ke vstupu do šampionátu řekl.
5: Všichni se ohromně těšíme na ten začátek turné. Je to návrat taky po 12 letech, takže očekávání jsou určitě velká a doufám, že si to všichni tady nejenom užijeme, ale i předvedeme nějaký dobrý výkon, aby jsme si tu náladu jako udrželi.
1: Utkání českých basketbalistek proti Itálii začne v Berlíně zítra ve 20:15. Ve skupině mistrovství světa je pak čekají ještě Čína a Spojené státy.
0: Tak budeme proti Itálii držet palce společně s Pavlem Tilšarem. Díky,
1: hezký večer.
6: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Dobrý večer, 21 hodina 30 minut. Jana Gulda přidá zprávy Radiožurnálu.
1: Česko zavede reciproční opatření pro ruské diplomaty v reakci na nedávné kroky Moskvy, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Dnes si předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou v souvislosti s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letišti Lipsko, ale jsou provokací, která slouží jiným zájmům. Pražská burza po 8 dnech vylepšila svůj rekord. Index PX dnes po růstu o 94% zakončil na nové nejvyšší hodnotě 2816,9 bodu. Akcie komerční banky vzrostly o víc než 2,5%. Vzhůru šly i cenné papíry dalších bank a energetické společnosti ČES. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Vietnamský soud odsoudil v hromadném procesu k trestu smrti 11 lidí za pašování drog v zubní pastě z Francie. Do životí dostalo 19 obviněných. Podle vietnamských státních médií šlo o jeden z nejvýznamnějších hromadných soudních procesů s pašeráky drog v historii země. Před soudem celkem stanulo 227 lidí. A v Praze hořel plášť onkologické kliniky Nemocnice na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali asi 20 lidí. Byli mezi nimi pacienti kliniky i personál. Záchranáři je převezli do okolních zdravotnických zařízení. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila ve dvouhře US Open do třetího kola, v tom druhém naopak skončili Kateřina Siniaková a Dalibor Svrčina. V New Yorku ještě hrají Nikola Bartuňková a Jakub Menčík a je u toho reportér David Prouza.
2: Krátký průběh. 2-2 v tiebreaku, 6-6 na gemy mezi Bartuňkovou a Máriovou podává Němka. Je to zcela vyrovnané, mezi tím Jakub Menčík vyhrá první set 6-3 nad Rakušanem Rodionovem, v tom druhém setu ale ztrácí 2-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D8 před tunely a nebezpečná situace v Praze ve Kbelské ulici. Dálnice D8 je neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec ve směru do Prahy. Uvnitř údržbáři čistí kamery. Jde o 20-minutové uzavírky a pak policie nechává rozjet kolonu a provoz opět zastaví. Na dálnici D8 pak pozor za prackovickou estakádou ve směru do Prahy. Na kilometru 55,5 leží na vozovce sražená zvěř. To ještě není všechno na D8 do Prahy. Za odbočkou na Mělník a Slaný na 16. a 5. kilometru vyšetřují nehodu. Uzavřený je i pravý pruh, levým se ale jezdí plynule. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě za Hvězdnickým mostem. Na 28. kilometru dodávka v příkopu. Na místě už je technika, odstavný pruh uzavřený. A v Praze hlásíte nebezpečnou situaci ve Kbelské ulici ve směru do Ďáblic. Za čerpací stanicí se na vozovce pohybuje člověk.
5: Hned za tou čerpací stanicí sedí chlap na obrubníku, nohy má do jízdního pruhu a je v černým.
4: A v Praze pozor i na nehodu na mostě Barikádníku. Na začátku mostu směrem do centra stojí havarované osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně začne oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně taky bouřka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Vojtěch Bidrman.
0: A připomenu, že naším dopoledním hostem byl popularizátor kosmonautiky a odborný pracovník Planetária Praha Jan Spratek. S úsměvem komentoval fakt, že česká cesta do vesmíru postupuje rychleji než stavba dálnic. A tady ve vysílacím studiu Radiožurnálu nebyl sám, přišla taky účastnice mise Zero G Julie Peritová. Oba uslyšíte taky v repríze pořadu už za půl hodiny.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Od reportéra Davida Prouzy jste ve zprávách před pár minutami slyšeli, že na tenisovém US Open vrcholí se ty dvou českých zápasů, přesněji Nikoly Bartuňkové a Jakuba Menčíka. Teď se tedy za naším reportérem vydáváme do New Yorku znovu. Davide, je to tvoje.
1: Děkuji za slovo. 7-6 prohrála teď Nikola Bartuňková první set v souboji s Němkou Taťanou Máriovou, tenistkou, která vyznává opravdu velice obskurní styl, kdy v podstatě hraje jenom údery ze spodní rotací z forehandu i z backhandu a je to velmi složité pro Nikolu Bartuňkovou dostat se do výměn. Reaguje na to tím, že velmi často spěchá k síti a byť to v některých pasážích zápasů velmi dobře fungovalo, tak ke konci už úplně ne, takže i proto ztratila Nikola Bartuňková první set v tiebreaku, konkrétně 5-7 na body. Jakub Menčík, ten bojuje s Rakušanem Rodionovem. První set vyhrál 6-3, v tom druhém ale ztrácí aktuálně 3-5 a i on se potýká, řekněme, smírně specifickým způsobem hraní. Rodionov je vysoký, je to levák, má velmi dobrý první servis a také hraje velmi solidní rotace a s velmi solidní úhly, takže Jakub Menčík hodně běhá, vede stále v tomhle utkání, ale za malou chvíli to nemusí platit, protože je to 3-5 z jeho pohledu a také 15-30 při podání Jurie Rodionova. Můžete poslouchat dál přímé přenosy na Radiožurnálu Sport z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.

0: Hostem naší včerejší Vinohradské 12 byl asijský zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš a velmi podrobně popsal to všechno, co způsobily ničivé povodně v Nepálu. Celou tuhle epizodu najdete i v mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a teď se za Davidem Jakšem vypravíme taky v další reportáži čtvrtečního večerního radiožurnálu. Lidé v Nepálu pohřbívají oběti ničivých povodní. Některé rodiny ale na poslední rozloučení se svými blízkými stále čekají. Úřady totiž pořád pohřešují tisíce lidí a některé oběti odnesla voda až do sousední Indie. Rodiny tak čekají, jestli se podaří jejich blízké najít a identifikovat.
1: Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý ohlašuje poslední omytí nohou nebo štíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
2: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kátmandu a nikoli pozůstalí.
1: Vysvětlé mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj, co stůj.
3: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradní. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
1: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozená, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
2: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
1: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalý z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Z nepálského Pašupatý, David Jakš, Radiožurnál.

0: 21 hodina 49 minut, vaším parťákem ve čtvrtek večer zůstává Radiožurnál. A teď do jihomoravského Vyškova. Rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady je tam těsně před dokončením. Říká se o ní, že je to dvojče květné zahrady z Kroměříže. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ale v poslední době spustla. Obnova stála víc než 70 milionů korun.
1: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch.
2: Za tělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
1: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět.
2: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
3: Vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma.
2: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
4: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy tak se musí dělat bez ohledu na počasí,
2: říká zahradnice Zuzana Vaňková.
4: Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě. Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
2: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a nepřežily. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu tři zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
5: Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
2: Odkud berete vodu na zálivku?
5: Tady je vrt. To je naštelovaný tam na těch závlahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
2: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
6: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus arkádová loďie.
2: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
6: To je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
2: Úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
6: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací, prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
2: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
6: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
2: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic, z kůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
6: Ano, ano.
2: Říká to na lidi v okolí, takže kdo tu fintu nebude znát,
6: může být překvapený, ano.
2: Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 22 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
2: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Povodí Vltavy začne opouštět Slavskou přehradu. Důvodem je sucho. Tenistka Vousková je na US Open ve třetím kole. Siňáková a Svrčena vypadly. A počasí zítra bude zpočátku oblačno. Postupně se začne vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. A teploty až 31 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
4: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
2: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejmíň stouply lidem pracujícím v těžbě. Povodí Vltavy začne kvůli suchu zítra upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat vodou ze Slap. Stane se to poprvé v historii vodního díla Slapy, říká generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
5: Hydrologické sucho v povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
2: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí v průběhu příštího týdne. Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil také nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Ve věku 92 let zemřela americká novinářka a feministka Gloria Steinemová. Patřila mezi nejznámější bojovnice za práva žen a reprodukční práva. Dlouhodobě taky bojovala za zlepšení zákonů proti domácímu násilí. V roce 1963 se jako autorka proslavila investigativní reportáží, kdy v utajení pracovala jako takzvaný zajíček v klubu časopisu Playboy a odhalila jejich špatné pracovní podmínky. V roce 2013 získala od amerického prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání v zemi. Sport. Tenisti Jakub Menšík a Nikola Bartuňková bojují na US Open o postup do třetího kola. Jejich zápasy vidí v New Yorku reportér David Prouza.
7: Nikola Bartuňková prohrála první set s Němkou Máriovou 6-7, v tom druhém ale vede 4-2 a při svém vlastním podání také 15-0. Jakub Menšík to má 1-1 na sety s Rakušanem Rodionovem, v tom třetím vede 2-1. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.
2: Do třetího kola New Yorkského Grand Slamu prošla ve dvouhře Marie Bousková. Dohráli naopak Dalibor Svrčina a Kateřina Siňáková. A hokejisti Pardubic na úvod Ligy mistrů vysoko vyhráli. Polské Tychy deklasovali úřadující čeští mistři 6-0. Plzeň porazila švédské Regle 4-0. Liberec prohrál ve finském Tampere s domácí Taparou 3-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D8 zavřené tunely a nehoda za odbočkou na Mělník a Slaný. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je uzavřená před tunely Libouchec a Panenská. Provoz stojí kvůli čištění kamer v tunelech. Uzavírky budou opakované, potrvají vždy asi 20 minut, mezitím vždy nechají rozjet kolonu. Na dálnici D8 tentokrát z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 16,5 kilometru havarovala dvě osobní auta. Uzavřený je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam už netvoří. A na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně za odbočkou na Třeboň. Na kilometru 105 pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
9: Hostem je popularizátor kosmonautiky, který pracuje jako odborný pracovník pražského planetária se zaměření na kosmonautiku, působí ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury a vedl tým, který vyslal na oběžnou dráhu Země družici Planetum 1. Je shodou okolností, a to musím třikrát podtrhnout, nositelem ESA Champion Award za prezentaci evropského vesmírného snažení. Jestli ho něco charakterizuje, tak je to obrovský entuziasmus, který vzbuzuje vášeň pro jednu z nejdůležitějších disciplín, která může proměnit celou naši zem a která postupně, pomalu, ale jistě i díky souvislostem vystupuje z takového nepatrného stínu, ve kterém byla možná několik posledních dekád. Každopádně jeho hlas budete znát i z vysílání Českého rozhlasu a já jsem nadšen, že naproti mě sedí Jan Spratek. Dobré dopoledne.
10: Dobré dopoledne, přiznám se, takový úvodní medailonek jsem ještě neslyšel. Moc děkuji.
9: Ne? Tak naštěstí v aplikaci i rozhlas a také v aplikaci Můj rozhlas si ho můžete pustit, ale je to zcela po zásluze, protože když se člověk podívá na to, co jste udělal, kolik nadšení jste vzbudil v těch nejmladších, nejen sám, ale s celým tím týmem, tak a člověk si uvědomí, jak moc je to důležité a jak to rezonuje kolem nás, tak je to zcela po zásluze a možná ten medailonek by měl být ještě další. Říkal jsem si, jaká má být ta první otázka. Úplně nejbanálnější. Co je nového ve vesmíru za poslední dobu?
10: No, tak kolikže máme hodin tady na tenhle pořad?
9: No ne, tak já mám takovou nějakou jednu drobničku aktualitu.
10: Tak řekněte, to co jste si připravil, protože
9: ne,
10: jako je toho...
9: Ne, já se ptám, co vás zaujalo?
10: Co mě
9: protože
10: zaujalo?
9: Já mám spoustu otázek a pochopitelně se dostaneme k tomu, co už jste několikrát říkal, ale mě zajímá to, co vás teď zaujalo třeba za poslední 2-3 dny. Takhle se ptáme zpravodajů, kteří přijedou,
10: super.
9: Tak se ptáme, co je nového ve Reykjavíku, tak teď, co je nového ve vesmíru.
10: Tak určitě. Třeba odstartoval na oběžnou dráhu planety Země do Lagrangeova bodu 1,5 milionu kilometrů od Země teleskop Nancy Grace Roman, což je úplně nový teleskop americké kosmické agentury, který bude bezprecedentně opět zkoumat vesmír v neskutečném rozlišení. A to je přesně událost posledních jednotek dní, když jste chtěl tak velkou novinku, ale samozřejmě toho, co se děje na evropské scéně, české scéně, je toho spoustu a věřím, že se o tom budeme bavit.
9: Dostaneme-li se k tomu teleskopu, tak co to rozlišení nám přinese? Co díky tomu, když ta mise tohoto teleskopu bude úspěšná, co se dozvíme?
10: To je fakt na dlouhý pořad, ale pojďme si říct úplně jednoduše. Dostaneme pravděpodobně nejdetalnější, největší, nejkomplexnější snímek vesmíru, jak jej známe, jak jej dokážeme pozorovat. Takže pokud někdo viděl někdy ty snímky vzdáleného kosmu z Hubbleova kosmického dalekohledu z teleskopu Jamesa Webba.
11: A říká si, to už je a to je hustý, a maximum.
10: Tak teď to bude ještě hustější, protože ty fotky, které on bude schopen pořizovat tím samozřejmě logicky, technologicky nejvyspělejšími čipy a zobrazovacími zařízeními, tak ty budou neskutečné. Očekáváme, že by nám mohl odhalit až 100 tisíc, slyšíte dobře, 100 tisíc exoplanet, planet, které obíhají okolo jiných hvězd. Bude schopen nalézt tisíce až vysoké tisíce planetek, které třeba létají kolem našeho slunce, v naší sluneční soustavě, které potenciálně by mohly být i nebezpečné. To znamená, bojíme se i o bezpečnosti, bojíme se o lepším pochopení fungování temné hmoty, temné energie, rozpínání vesmíru. Takže opravdu všechno to, co víme teď, se dokáže snad v následujících jednotkách let neskutečně posunout právě díky tomuto teleskopu pojmenovaném po ženě.
11: Nechci říct, že většina, ale myslím, že bude existovat určitě velká skupina posluchaček a posluchačů, kteří ty základní znalosti a vědomosti týkající se vesmíru získají během studia na základní a střední škole. Když mají štěstí na dobrého pedagoga, tak získají docela dost těch informací. No a s tím se tak spokojí a s tím žijí. Když je to starší 30 let, jak moc jsou tyto zakonzervované znalosti stále ještě aktuální? A samozřejmě i s ohledem na ten teleskop.
10: Jak bych to řekl, já právě velmi aktivně si dovolím říct, jezdím po školách po celé republice s týmem samozřejmě a My zjišťujeme, že ty děti kolikrát ty informace ve škole nebo od rodičů dostali je třeba správně, což teda od učitelů samozřejmě očekáváme, že je dostali správně.
11: Od rodičů dostanou plutoš.
10: A potom žluté sluníčko, že ono, což je takový můj fenomén, který se neustále snažím opakovat, že opravdu ne.

0: jsme se sešli, že ty mezery nejen mě, ale myslím si všem těm, kteří poslouchají Radiožurnál, doplníte. A ještě jenom v rychlosti mi napadlo, to doufáte si tedy tvrdit, že by se měl zvýšit počet žlutých čtvrtek, protože to by vyřešilo tu věc. Ta žlutá čtvrtka a bílá pastelka. Myslím si, že by tenhle mýtus vymítila.
1: Já myslím, že by nejvíc pomohlo, že když by se kreslily krajinky, tak by se začalo kreslit na modrý papír, abychom si mohli spíš pohrát s tím, kterou pastelku nakonec použijeme, a to sluníčko se bude kreslit. Protože dítě, když mu řeknete, máte bílý papír, dobře, udělejte modré kolečko, vybarvěte modře tu oblohu okolo a nechte tam bílou díru. Dítě didakticky nechápe pojem díra. To znamená, že ono fakticky, aspoň teda v tom malém věku.
0: Tak bychom najednou ze slunce udělali díru. No.
1: Přesně tak. To znamená, v tuto chvíli bychom měli modrý papír, tak bychom tam bílé kolečko, ale víte co, na tomhle já nebazíruju. Klidně kresleme ten bílý papír, žluté sluníčko, ale pak musí přijít ten rodič a říct, krásná krajinka, večer nebo ráno.
0: Ano, je to při východu nebo při západu. Jana Spratek je hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Jan Spratek je dnes hostem Radiožurnálu. My si pochopitelně budeme povídat o české cestě do vesmíru a mohu už teď slíbit, že po půl desáté nebude jediným hostem, protože dorazí i slečna, která měla tu možnost přiblížit se asi v rámci té pozemské souvislosti nejblíže tomu, co prožívá astronaut ve vesmíru. Mimochodem, to slovíčko astronaut používám správně, to je ten věčný spor.
1: Já jsem ten, který na svých přednáškách vždycky říká, jestli vás někdo bude sekýrovat na tom, jestli máte říkat astronaut nebo kosmonaut, tak buďte ti, kteří budou nad věcí a řeknou, vždyť je to úplně jedno. Ono opravdu fakticky jde jenom o to rozlišování, jestli astronaut nebo ten člověk, který letí nahoru, je spíše ze západu nebo spíše z východu, ale pak si můžete říct pakliže...
0: Dále míří do takového prostoru, kde ty spory zmizí.
1: No, asi tak nějak, přesně. Samozřejmě, když řeknete kosmonaut,

0: spíš to bývá jako přímočařej člověk z Ruska nebo historicky Sovětského svazu nebo z východního bloku, a když je astronaut, tak to bývá spíše právě ta Spojené státy, Evropa a podobně, ale opravdu je to v podstatě jedno. A ještě bychom mohli mít třetí pojem, a to je taikonaut, a to je pojem, který se používá v Číně, takže to je vlastně člověk letící nahoru a je to jedno.
1: A těch taikonautů bude víc, myslíte?
0: Určitě jich bude víc a mají na oběžné dráze vlastní kosmickou stanici. To občas je potřeba připomínat, že vlastně na oběžné dráze nelétají okolo Země pouze, nebo pouze jedna mezinárodní kosmická stanice, ale i stanice Tiangong, to znamená, tam se astronauti nebo taikonauti vyměňují a určitě jich bude více. Ty ambice Číny jsou velké.
1: Doplním jenom to, že ten člověk, který se dostal blízko, tak je Julie Beritová, ta dorazí, ale vracím se k Jenovi, který vlastně působí nesmírně sympaticky, je obrovsky vzdělaný, dokázal skutečně tu vášeň vzbudit v mnoha lidech, těch mladých i těch starších, no ale má 99 cm, což je prostě katastrofa.
0: To je katastrofa, pakli,
1: a
0: že...
1: A proč je to katastrofa?
0: Basket, no. Ne, tak nebudu nikdy astronautem, aspoň ne tím profesionálním, protože aktuální limity pro vstup do astronautského sboru nebo vůbec přihlásení se, řekněme, do výběru astronautů, tak jsou aktuálně 190 cm. A to se ještě zvyšovali vlastně ze 185, přesně, když tak byl limit pouze pro kosmické lodě Soyuz. Teď už se lítá na těch Crew Dragonech, na kterém mimochodem poletí i Aleš Svoboda snad příští rok. Takže ano, tam se zvyšoval limit, ale limit je 190. Mně se hrál basket dobře, tak to řeknu. A když podávám něco z horního šuplíku, tak většinou jsem potřebný člen.
1: Ne, to je jasně, ty pozemské výhody jsou prokazatelné a srozumitelné. Štvalo vás to někdy? Byl tam někdy v tom, nechci říct dětství, ale spíš asi v tom mládí, když to tak řeknu, v náctiletém období, ta touha, že fakt by to mohlo být?
0: Já jsem se takhle tak vytáhl, řekněme, opravdu s růstem, fakt při přestupu ze základní na střední školu a už jsem jako rychle byl nad těmi 185, což znamená, že já už jsem tehdy, když jsem se podíval na to, jak to je s těmi astronauty, tak jsem věděl, že to prostě neklapne. Pak se to zvýšilo, ale to už jsem byl přes 190, takže jako v tu chvíli jsem věděl, hele, touhle cestou nepůjdeš. A musím říct, že vlastně ne. Já jako to teď nemá být jako nějaká obhajoba mě a mého
1: uvažování. Jestli jste měl v hlavě to, že by to bylo, že když jste někdy už si neřekl, že to bylo fajn se tam podívat.
0: Takhle, já vám to řeknu, tím, že jsem měl tu možnost letět v tom Zero G letadle před těmi dvěma roky necelými společně s Julčou, která tady přijde za chviličku taky, a zažil jsem si, jaké to je, tak mi to fakt jako stačilo. A mým takovým snem a cílem je spíš právě z těch děcek, se kterými pracuju, tak vytvořit v některých z nich tu touhu, vášeň a třeba tu kariéru, že některý z nich poletí právě na den nahoru.
1: Ta vášeň a nadšení pro nekonečný zdroj informací, a myslím si, že to je opravdu nekonečný zdroj, tady na Zemi je to konečné nebo omezené, prostě logicky díky té rozloze, tak to asi objevují děti, když jsou jim 3, 4, 5, 6 let, tam logicky se ptají, co tam je na tom nebi a tak dále, těch otázek dostávají rodiče celou řadu. Pak se to na chvíli utlumí. Kde ve vás vznikla ta vášeň? Jak vypadala ta cesta a hlavně, jak vaši rodiče tu vášeň udrželi?
0: To je vlastně dobrý příběh, zkusím ho zkrátit. Já jsem vlastně až na střední škole, a to ke konci střední školy, jsem si vlastně řekl, hele, ten vesmír, jako, to je fajn věc. Já jsem 92. ročník, takže já jsem přesně na konci střední školy byl v tom věku, kdy ten internet už přece jenom nějak fungoval. A já si pamatuju tehdy, možná to ještě funguje, byl to portál Videa Česky a tam byly prostě otitulkované nejrůznější videa. Byly tam samozřejmě nějaké seriály a podobně, prostě známe to, jak se občas internet používá, a tady v tomhle tom případě tam byly videa i právě popularizační. Briana Coxe a tady těchhle z těch prostě úžasných fyziků, kde vysvětlovali fyzikální principy ve spojitosti s vesmírem. A to byl ten moment, kdy já jsem si říkal, teď to začíná dávat smysl, teď to dává logiku. A člověk najednou si začal stavět takovou, jako řekněme, informační půdu pod nohami. A najednou z toho bylo to, že jsem si řekl, OK, tak zkusím ten vesmír, a najednou to potom s rokem sešel a já jsem do toho vesmíru začal fušovat víc a víc, ale co se týká rodičů, tak můj táta je vlastně vystudovaný učitel fyziky, informatiky, takže i když říkám, že to tam vliv jako nemělo, tak pořád, ale vím, že jsme se občas o nějakých těch černých dírách bavili, ale já vlastně nevím, kde to nadšení se vzalo. Prostě asi spíš s tím, že jsem si řekl, že to chápu, že jsem něčemu porozuměl, a to byl pro mě ten moment osobně.
1: A zároveň jste porozuměl jedné věci a za tou jednou věcí viděl ty 10 000 dalších otazníků, které jsou nevyčerpatelné.
0: V tu chvíli si trošku myslíte, že jste pán světa a rozumíte všemu samozřejmě. A to je ten moment, který vás popožene a pak zjišťujete, kolik toho nevíte samozřejmě. Ale jo, ty otazníčky tam byly vždycky samozřejmě.
1: Když jste zmínil tu školu, tak přiznám se, že jsem se díval do těch osnov, nebo snažil jsem se najít přesně ty osnovy, kde se dostane člověk do kontaktu s vesmírem. Jasné, že to bude někde mezi fyzikou a zeměpisem. Ale je to dostatečné, protože já jsem s údivem zjistil, že vzhledem k objemu těch informací, tak to není tak silně přítomno v těch osnovách pro základní a střední školu, nebo se mýlím?
0: Já to řeknu tak, jak to říkám vždycky všem učitelům, pro které mám různé semináře a workshopy, a musím říct, že s absolutní většinou se naprosto shoduju, a to jsou učitelé přesně fyziky a těchto těch předmětů. A to je to, že vesmír není předmět, nebyl předmět a asi nikdy předmětem nebude. Ale to je v pohodě. Vesmír je totiž téma. Téma, které se dá ale promítnout do skoro úplně každého předmětu. A protože víme, že vesmír jako téma dokáže neskutečně inspirovat a motivovat děcka k tomu dělat kolikrát něco navíc, tak já jim vždycky říkám a vždycky se často shodneme na těch seminářích s učiteli, pojďme ten vesmír jako téma více používat. Já, pardon, musím se dovolit říct, jako já říkám, když vysvětlujete Newtonovy zákony, jo, jako takové ty základní, že ano, pohybové zákony, tak pojďme si jako říct, neučte akci a reakci na rozjíždějícím se vlaku. Učte to na startující raketě, protože to prostě obrazově vypadá zajímavěji, atraktivněji. Kolikrát děcka, když vidí první start rakety, mají oči na vrch hlavy. Setrvačnost. Neučte to na vlaku jedoucím po dokonale hladké dráze, což je fyzikálně nesmysl.
1: Tak já to učím 30 let. Ale...
0: No, učte to na sondě letící k Marsu. Za prvé je to přesnější a atraktivnější. To znamená, ono se to dá nacpat samozřejmě do více předmětů a je to o tom učiteli velmi často. Problémem je, že ti nejaktivnější učitelé už jsou tak zahlcení, už toho chtějí dělat tak moc, připravují se na každou hodinu strašně dlouho a fakt už tam není ta kapacita dělat v uvozovkách něco navíc jako už v té výuce, protože tu dotaci výuky máte prostě omezenou. Ale v tomhle tom případě je to o učitelích, je to o jejich rozhodnutí a třeba teď se snažíme velmi, velmi akcentovat první stupně základních škol, aby tam se začalo s těmi dětmi pracovat, aby v momentě, když přijdou ty fyzikální úlohy, kde už se objevují vzorečky na tom druhém stupni, tak aby ty děcka stále držel ten chtíč, jo, chci to dělat, chci se dovídat víc a nějaký jeden vzoreček, kterému z začátku nerozumím, mě nerozhodí.
1: Mě v té souvislosti i napadá, jak je napojena technologie na ten výzkum. Zcela logicky technologie, která jde stále kupředu. Už i ty nejmladší slyšeli termín AI. Není tam fakt prostor pro předmět nebo směr, jim opustit to téma, jako je technologie a věda, to propojení?
0: Určitě. Jako já jsem zrovna zastánce toho, že kdyby se měla takováto nějaká změna udělat, tak bych, to je můj takový jako představa, návrh, jak by to mohlo fungovat, tak je mít předmět, který se prostě bude jmenovat technologie a předmět, který se bude jmenovat věda. A je to trošičku model, který už v několika státech funguje a často se osvědčil a proto tak i zůstal a funguje tak dodnes, právě proto, že najednou ty děti mají kontakt i s tou realitou, s tou praxí, že si vyzkouší tu věc, kterou reálně vybádali a vidí ty důsledky a následky těch experimentů. A to je podle mě úplně klíčové, chápat, jak pracovat s tím nástrojem a k čemu se dá používat.
1: A pochopit možná i ten jeden ze smyslů těch technologií, které jinak třeba můžou podléhat restrikcím. I to je samozřejmě cesta. Jana Spratek je dnes hostem Radiožurnálu a za chvíli si budeme povídat o tom, co je vlastně to dominantní téma. To je česká cesta do vesmíru, která zněla jako obecný termín a jako snová vize, ale v roce 2027 to bude zářivá realita.

0: Radiožurnál, teď je půl jedenácté. Rozálie Machartová přidá zprávy.
1: Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet. Oznámila to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i tak mělo být plynu na zimu dostatek. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc, za dalších 6 let pak téměř celé palestinské obyvatelstvo. Dohromady téměř 2 miliony lidí. Informovala o tom agentura AFP. Podle izraelského ministra obrany Izraele Kace teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih, za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Byl autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kollerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou. Sport. Tenisté Nikola Bartuňková a Jakub Menšík hrají na grandslamovém US Open o účast ve třetím kole. Z New Yorku se hlásí reportér David Prouza.
2: Jakub Menšík vede nad Rakušanem Rodionovem 2-1 na sety, v tom čtvrtém 1-0, podává ale jeho rakouský soupeř. Nikola Bartuňková v rozhodující sadě v souboji s Němkou Máriovou ztratila vedení 3-0, aktuálně je to 3-2 a je tu přestávka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Do třetího kola US Open už prošla Marie Bousková, vypadly naopak Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřené tunely na D8 a cyklista na silnici 43 před Brnem. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďany opět zastavený provoz před tunely Libouchec a Panenská. Uvnitř čistí kamery, uzavírky se opakují krátce po sobě a trvají vždy 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta, odstavný pruh je uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě, kolona se už netvoří. Na D35 opatrně kolem Olomouce ve směru na Mohelnici, za sjezdem na Nemilany na úrovni čerpací stanice, na kilometru 268 stojí porouchané nákladní auto. Na silnici 43 opatrně před Brnem ve směru ze Svitav, od České jede do Brna v povozovce cyklista. A na silnici 22 ze Strakonic do Klatov za Horažďovicemi v Malém Boru dodávka srazila cyklistu. Na místě jsou záchranáři, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Za chvíli opět repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
5: Ten host je zatím jeden, i když fyzicky už jsou to hosté dva. Tím hlavním hostem je Jan Spratek, člověk, který kromě toho, že působí ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury a také v pražském planetáriu, tak je jedním z týmů, který stojí za iniciativou a webovou stránkou Česká cesta do vesmíru, ale tu iniciativu bych podtrhl. Tu webovou stránku jsem spíš zmínil z toho důvodu, kdybyste chtěli nikoliv prokrastinovat, ale něco se dozvědět, tak si to otevřete, tu českou cestu do vesmíru, a garantuji vám, že už nic nestihnete dnes. Protože tam zjistíte, jakým způsobem se skutečně vesmír otvírá široké veřejnosti, ať už jsou to žáci, studenti, vysokoškoláci, ale opravdu i ta široká veřejnost, včetně firem. A člověku to rázem dodá jako kus obrovského optimismu i s ohledem na to, že vlastně ten poslední výrazný vstup do vesmíru tak proběhl 2. března 78, kdy Vladimír Remek jako 87. člověk vystoupal do vesmíru, a teď je to jako blíž. Tak jak vznikla tahle iniciativa a co je jejím poslání, milý Jene?
6: Já vždycky říkám, že Česká cesta do vesmíru, národní projekt, má za cíl tři věci. Vyslat českého astronauta na běžnou dráhu, což by se teda mělo už příští rok podařit,
5: ukázat, já to budu odškrtávat.
6: Dobře. Ukázat, co se v České republice úžasného dělá na poli vědy a techniky, firem, průmyslu, akademického sektoru, protože podtrhávám důležitou věc, v České republice působí na 150 firem už, které dělají hardware, software, do raket, do družic a podobně. No a třetí věc je ukázat mladé generaci, že už v mladém věku mohou dělat fakt jako velké věci. A jednoho krásného dne, byl to červen 2024, tak se spustil tady tento národní projekt a už tehdy se řeklo, že například chceme vyslat právě českého astronauta do 5 let.
5: To jste řekl vy a řekl jste, že byste na to i vsadil. V tom roce 24 jsem si to přečet, ten rozhovor, řekl jsem si, ty jaký blázen.
6: No.
5: Bylo takhle, snílek, ne blázen, tak, snílek.
6: A já občas říkám, jde to rychleji než stavba českých dálnic, protože vlastně za 3 roky to vypadá, že to klapne. A ano, on, když byl Aleš Svoboda, český astronaut, na konci roku 22 vybrán do rezervního sboru tehdy evropských astronautů, tak to bylo přesně hozená rukavice. Rukavice členským státům, jejichž astronaut byl vybrán. A Česká republika tu rukavici zvedla a řekla, pojďme to udělat, a já věřím, že z toho budou jenom ty nejlepší možné výstupy, které popoženou Českou republiku i v rámci toho optimismu, který jste zmínil, tak hlavně v rámci edukace a podpory mladých.
5: Musím tady se stylizovat do pozice skeptika a myslím, že budou tací a člověk jim to nemůže zazlívat. Tak dobře, pošleme Čecha do vesmíru. A co z toho jako? Konec citátu.
6: Konec citátu, dobře.
5: Aby mě nikdo neosvědčil. Ale setkal jste se s touhle otázkou?
6: Jasně, xkrát.
5: To stojí hrozný peníze, opět cituji.
6: Naprosto.
5: K čemu to bude? Co tam bude dělat?
6: Když to vezmu obecně v rychlosti kosmické technologie, návratnost, co se týká investicí do kosmických technologií, tak je 8 až 10 násobek, což znamená, každá koruna, euro nebo dolar, který investujete, se vrací do ekonomiky až 8x. Takže jestli někdo řekne, že to je ztráta peněz, tak obecně jako dělat vesmírek, tak to je jako, že nesmysl samozřejmě. Co se týká pilotovaných letů, tak tam ty výpočty jsou trošičku jiné, ale jde především o to, že Aleš Svoboda bude na oběžné dráze dělat 12 vědecko-technologicko unikátních experimentů plus jeden, který je zaměřen čistě a jenom pouze na edukaci, na vzdělávání a na popohnání těch mladých. Když se podíváte do historie a zeptáte se lidí, kteří zkrátka žili v dobách dobývání měsíců v rámci programu Apollo, a zeptáte se těchto lidí, co je motivovalo k tomu dělat vědu a technologie, tak často vám přesně odpoví tím kosmickým snažením, těmi lety do vesmíru. To znamená, to celé je jeden obrovský nástroj k tomu, abychom změnili směřování i technologické, vědecko-technické České republiky a ekonomiku možná i jako takovou.
5: Jak připraven je ten český průmysl? Jak si stojí ty jednotlivé firmy, které opravdu byly, nechci říct zcela, ale velké části teoretické, ale teď najednou ten příběh Aleše Svobody, a můžeme to odosobnit od něj, ale prostě člověka z Česka, který je tak... To je to propojení, které je důležité.
6: Důležité je, že ty firmy už na tom poli samozřejmě působí už, řekněme, desítky let a neskutečně se osvědčily, proto to množství těch firm roste. A pak je ten druhý krok, a to je příprava přímo těch vědecko-technologických experimentů, které on nahoře bude dělat. Protože co je tam klíčové? No, to musí projet veškerými schvalovacími panely Evropské kosmické agentury a dalších. A v tu chvíli, když se osvědčili, tak víme, že to je ta největší extra třída, která jenom jde, protože uspět v tom panelu je opravdu dost náročné. A podařilo se to, už jsou ve finiši, kdy se ty experimenty připravují, protože oni musí být hotové samozřejmě výrazně dopředu, než se vydají možná už v druhé polovině příštího roku nahoru.
5: To znamená, že ta práce Aleše Svobody, a opět se omlouvám za ten laický pohled, ale je skutečně z velké části vědecká, že už to není ten rytíř, který Vyletí na oběžnou dráhu, stráví tam jako Vladimír Remek, tuším, že to bylo 7 dní, a pak se vrátí a vypráví, jaké to tam bylo a co viděl. Že se to i takhle posunulo. Člověk se nemůže divit za těch téměř 50 let.
6: Podívejte, on i Aleš Svoboda a přiznává tuhle roli, on tam vlastně letí dost v podobě toho, řekněme, údržbáře a mechanika. On prostě bude ten experiment, který připravili ti největší odborníci na zemi, tam bude se realizovat, on ho bude spravovat. Ale kdyby tam neletěl, tak se tam ten experiment vůbec nedostane. To by bylo na dlouhé povídání o tom, jak vůbec dostat ty experimenty v takovém počtu a s tou jejich realizací na běžné dráze vůbec nahoru. Takže to je jedna věc. A pak je druhá věc, je opravdu tam neskutečná výsada toho, že tam bude Čech, bude z ISS mluvit česky, bude mluvit a komunikovat s dětmi, bude natáčet videa do výuky. A toho budou desítky takovýchto věcí, které budou doslova, věřím, žít roky a roky a roky ve školních osnovách.
5: Ten jeden experiment je edukativní, těch zbylých 12 vědeckých. Co z těch 13 experimentů vás osobně nejvíc baví?
6: Budu konkrétní. Experiment, budu konkrétní Konrex, kdy bude Aleš Svoboda na oběžné dráze poprvé v historii ovládat nanoroboty například. A samozřejmě potom program Cancer třeba, který je zaměřen právě na výzkum léčby rakoviny. A kdybych měl být jako dát něco do třetice, tak bych si dovolil říct právě ten edukativní, který mám na starost, který se jmenuje Edouta.
5: Tolik jeden z těch rysů, 1/3 české cesty do vesmíru, která se stane skutečností v roce 27. Asi jen počasí to může zabrzdit, takhle daleko jsme, a nechci být konkrétní v datech, to mi nepřísluší, ale asi počasí?
6: Počasí bude nejklíčovější v době startu. A co se týká konkrétního určení toho datumu, které samozřejmě nějak už osciluje, tak tam může nějaká technická závada, která se obecně stává, odloží se start třeba o den, o dva, o dva týdny, něco na ten způsob.
5: Ale takhle to je. Ano. Takhle blízko jsme. Už skutečně to není jenom teorie, že jednou, ale že opravdu řešíme počasí a technické aspekty, které to odloží o týden.
6: Raději říkáme, protože ještě logistika může samozřejmě samotné kosmické stanice do toho trošičku zafušovat, ale tahle věc už je v podstatě připravená tady. Bavme se o druhé polovině příštího roku.
5: Říká Jan Spratek, to je ten jeden aspekt, ale česká cesta do vesmíru nabízí unikátní platformu pro skutečně teenagery od 13 do 19 let. Možná jste zaznamenali ta nádherná videa z roku 2025, videa, která byla pořízena z letounu, který, jak to říct, no, vzlétl a pak udělal několik parabol.
6: Takové hub, no.
5: Hub. Ano. Co přesně ten hub znamená? A jaké to je být v kolika? Ve 14 nebo ve 13?
7: 13.
5: Ve 13 letech.
7: A 16 parabolách celkově.
5: Kolik, co to znamená absolvovat ten hub v 16 letech, tak o tom si budeme povídat nejen s Janem, ale také s Julií Beritou, která dorazila. Dorazila oblečena tak, aby připomínala českou cestu do vesmíru. A já se těším na to, co přesně ten hub znamená.

0: Jan Spratek je dnes hostem Radiožurnálu. Není zde sám, je mi ctí přivítat dámu, slečnu, kterou se slyšeli už před chvílí, jmenuje se Julie Beritová. Přeji dobré dopoledne, Julie.
1: Díky.
0: Julie je kadetka, dá se říct kadetka mise Zero G, kadetka mise, která už to má za sebou, to bylo v roce 2025 v březnu, možná jste zaznamenali ta videa, která obletěla celý český veřejný prostor, asi to nejviditelnější bylo video Daniela Stacha, který absolvoval ten let letounem Airbus A310, letoun, který je unikátní a který jako jediný dokáže vytvořit skutečný stav bez tíže, tedy stav, kde funguje gravitace. To bych třikrát potrhl, že je ne, protože někdo se domnívá, že je to okamžik, kdy zmizí gravitace, což by byla, říct to laicky, velká šlamastika pro nás, pro všechny.
2: To samozřejmě tečně bychom odletěli pryč vždycky, jak se říká. Úplně jenom zrychleně, z rychlíku. Ano, občas si lidé mysleli, že my letíme vlastně tak vysoko, že ano, pomyslně v tom letadle až na jakoby oběžnou dráhu, že tam najednou přestane působit gravitace. Samozřejmě už ten začátek i konec toho té teze je špatně, samozřejmě. To letadlo létá níže, než jsou klasické letové hladiny, je to mezi nějakými 6 až 8,5 kilometry a to letadlo vlastně s vámi dělá ty paraboly a úplně laicky si to představme tak, že to letadlo si vás vyhodí a pak si vás chytne. A trup toho letadla prostě letí kolem vašeho těla, které vlastně letí po balistické křivce. Jako byste si vzali kamínek, hodili si ho z pravé do levé ruky a jenom ten trup toho letadla, ti piloti jsou takový frajeři, že ten trup toho letadla drží okolo toho kamínku a pak najednou vás chytne jako ten šutr.
0: Ta mise je součástí české cesty do vesmíru. Takhle, jak se to popsal, ještě k tomu těmi laickými slovy, tak to vypadá jako sofistikovanější kolotočová trakce. Ale zatím člověk musí cítit tu vědu, protože neříkejte, že to je jenom tak, no tak prostě kdo se přihlásí, sedne si do letadla, ale pořád tam musí být ta věda přítomna.
2: Tak, takhle, já jako nevím, jestli někdo z vás letěl někdy někam na dovolenou a najednou pilot řekl, hele, půjdeme do 2G, potom 22 sekund tam bude lítat vaše víno a pak si vás chytne.
0: Ne, ale myslím, že v Luna Parku nějakém sofistikovanějším vám to určitě nějaký člověk slibuje.
2: Může vám to slíbit, vždycky to není stav bez tíže, vždycky je to úplně něco jiného, nejlépe nějaké přetížení, které už neumí popsat v podstatě, co se tam děje. Takže ano, může vám to slibovat, ale samozřejmě ta věda je klíčová. V tom letadle trénují astronauti předtím, než letí nahoru, a v tom letadle se testují experimenty předtím, než letí nahoru, aby se otestovalo, že prostě zvládají ty podmínky stavu bez tíže, které potom na oběžné dráze budou zažívat po celou dobu.
0: Julie, jak vás to napadlo se přihlásit? A teď studujete druhým rokem gymnázium Evolution v Metropoli, tak co vám to i dalo zpětně teď třeba do toho studia?
1: No tak já jsem se přihlásila hlavně proto, že vesmír mě zajímá a fascinuje už od malička. A jakmile jsem viděla, že můžu zažít něco jako je stav bez tíže, tak jsem si řekla, že to je vlastně splněný sen pro mě, aspoň z části. A tudíž jsem neváhala a přihlásila se už ve svých 14 letech. No a dalo mi to vlastně strašně moc a do studia mi to dalo hlavně to potvrzení, že v tomhle odvětví chci rozhodně pokračovat a rozvíjet se.
0: Co kromě toho letu tedy člověk zažije, když projde tím výběrovým řízením?
1: Tak určitě zažije ten let, stav bez tíže, ale pro mě byl teda jeden z opravdu jako největších těch zážitků, nejenom ten let, ale i ten moment, kdy to vyhlásili. My jsme totiž seděli před asi sto novinářů tam mohlo být a obrovská prostě skupina lidí, kteří na nás koukali a byli jsme na pódiu a Mikýř tak vlastně řekl, že místo 20 dětí, které měly letět, tak letí nás všech 26, které jsme se dostali do toho předešlého survivalu, na kterém jsme byli 3 dny před vyhlášením. A ten moment, jak jsme se to dozvěděli, tak pro mě byl vlastně ještě intenzivnější než ten let, protože to byl moment, kdy jsme zjistili, že všichni ti naši kamarádi, které jsme si udělali během toho survivalu, tak letí tedy s námi.
0: Setkáváte se i dál? Potom roce.
1: Hodně a dokonce si troufnu říct, že jsou to už teď jedni z mých nejbližších lidí.
0: Na čem teď pracujete? Co je vaše záliba dál, co se týká toho vesmíru i v rámci studia? Jak se to projevilo následně fakticky?
1: Tak určitě jsem se víc zaměřila na fyziku ve škole a začala jsem ji brát jako velkou prioritu. A z těch mimoškolních aktivit, tak jsme třeba byli součástí mise Artemis 2. Byli jsme jediní Češi, ještě s dalšími 2 kadety a Ondrou Higlem z Planetária, jediní Češi, kteří viděli ten start. Takže to byl takový velký milník. No a teďka se připravujeme na další a pro mě je to třeba přihláška do Evropské kosmické agentury na stáž.
0: No, já vím, že musíte být alergická vzhledem k tomu věku na tu otázku, jo? Že hlavně ta odpověď je logická, co mě je do toho. Ale máte už teď aspoň třeba variantu toho, čemu byste se chtěla věnovat po vysoké škole, protože nepředpokládám, že by vysoká škola nebyla ve vašich plánech. Je to ta ESA a pokračování i třeba v tomhle odvětví?
1: Rozhodně je. A já teda ještě nejsem rozhodnutá na tu vysokou školu, kam přesně, ale momentálně to... momentálně to nejvíc vypadá na buď medicínu, anebo nějaké letectví. A pokud to bude medicína, tak chci pokračovat úplně nejprve s nějakým výzkumem třeba na Antarktidě. Ten mě hodně láká a potom pokračovat do těch vesmírných odvětví.
0: Je nemusím, že tohle se, je to na vás vidět, ten úsměv tohle se skvěle poslouchá. Přiznám se, že mě mrzí to, že to zažil přesně zmíněný Mikis, ale já s Martin Mikiska a Daniel Stach a že to byla záležitost, která skončila v tom roce 2025, anebo se mýlím?
2: Mýlíte se a jestli mohu využít právě této příležitosti tady ve vysílání před posluchači a vámi, tak jdeme do toho znovu. A kdo to zaznamenal už někde při různých oznámeních, tak to uslyší teď opětovně. Tak jdeme do toho znovu a už v pondělí, to znamená 7. září se otvírá znovu výběrové řízení na 26 žáků mezi 13 a 18 lety, kteří v dubnu, konkrétně 25. dubna, zažijí ten stav bez tíže opět také v České republice.
0: Mimochodem, ten stav bez tíže těch vlně kolik celkem?
2: To výběrové řízení je komplexní, v tuhle chvíli je připraveno 9 kol, které se teda měnit nebudou, takže vše je připraveno. Je to extrémně komplexní testování v kontextu znalosti komunikace, třeba právě na Julči, doufám, že to je vidět, že právě umí vystupovat i takhle živě v rádiu. Je to o kognitivních schopnostech, o angličtině, o fyzických testech, o nějakém psychické zátěži, kterou do nich budeme taky jako na ně vynakládat. To znamená, je to velmi komplexní a bude probíhat vlastně půl roku v kuse.
0: Půl roku výběrové řízení, teď je, i vzhledem k času nás poslouchají, předpokládám, rodiče, prarodiče, protože děti kromě Julie jsou ve škole, ta se omluvila z fyziky, ale myslím si, že vzhledem k tomu, co má za sebou, tak si to může dovolit. Tak si můžou říct, tak potřebuji geniální dítě na to. To by byla asi chyba, ne?
2: Já se snažím vždycky podtrhávat a úplně před všemi, že představa o tom, že to dítě musí být v něčem geniální, tak je vlastně jako lichá. My potřebujeme hlavně dítě, žáka, který je komplexní, který má ze všeho něco. Protože řekněme si, můžeme mít dítě, které je geniální v českém jazyce, geniální ve fyzice, ale třeba potom mu to nejde v tělocviku a tím opravdu na nic konkrétního nepoukazuju. Tady je prostě jenom o to, že potřebujeme komplexní dítě a kolikrát ani nevíte, vážení rodiče třeba doma nebo učitelé v těch třídách, že vám sedí někdo, o kom byste to prostě jenom neřekli, jak komplexní, schopný ten člověk je, jak dokáže přečkat situace, které fakt nejsou jednoduché, protože jste toho člověka nikdy v té situaci neviděli. A to testování je samozřejmě připraveno z psychologie, je to připraveno tak, ale už se nám to osvědčilo v tom prvním ročníku, že víme, jak na to si dovolím říct.
0: Jakým způsobem se tedy mohu přihlásit, respektive jakým způsobem mohu přihlásit to dítě, protože ten věk je podstatný, že jednou to zopakujeme, 13 až 18 let.
2: Dovolím si být možná ještě konkrétnější u toho věku. Jde o to, že během registrační fáze, která začíná tedy 7. září
0: v pondělí
2: a končí v pondělí 5. října, tak přesně v tomto období to dítě musí dosáhnout 13 let, takže musí mít nejpozději v tomhletom období 13 let a nesmí dosáhnout 19 let. To znamená, ano, pokud by mu bylo nebo jí 6. října 19, tak je to už v pohodě a může se registrovat. Takže tohle...
0: No a kde?
2: A kde? Na webových stránkách České cesty do vesmíru, to znamená cestacestadovesmíru.cz, kde uvidíte, věřím, při příchodu na tu webovou stránku už to pondělí veškeré informace, veškeré pravidla, registrační formulář a všechno to, co je potřeba dodat při samotné registraci.
0: A 25. dubna tedy ten letoun A310 se znovu vrátí do Česka a vzletne. Je to tak, že 20 sekund je tedy přetížení 1,8.
2: Přibližně, ano.
0: 22 pak jakoby je chvíle klid.
2: Chvíle klidu, ano. To, někdo by řekl, ano, klid, zažíváte stav bez tíže, on je to spíš hřev, teda, který slyšíte všude okolo, to myslím, Julča potvrdí, protože to je opravdu jako
0: hřev.
2: Moment, to je hřev, to je nadšení.
0: Po těch 22 sekundách zase 20 sekund.
2: přetížení, protože to letadlo vlastně vás chytá, když vypadáte tím volným pádem, že ano, jsou bez tíže a pak letíte prostě dále.
0: A to celé se stane kolikrát?
2: 16krát. 16krát. Akorát je to uděláno tak, takzvané Discovery lety, že při první parabole zažíváte takzvanou marsovskou gravitaci, potom zažíváte dvě marsovské, pardon, měsíční gravitace a poté zažíváte 13krát stav bez tíže. Mm-hmm. Takové hub.
0: Fyzicky to všichni, Julie, zvládli jakože bez problémů nějakých zásadních? Jako,
1: tak nebo... nevím, jestli tomu dá říkat problém, ale myslím, že 7 kadetů z těch 26 se teda pozvracelo, mm-hmm. ale všichni říkají, že i tak to byl jako nejlepší zážitek jejich, zážitek jejich života.
0: Nebezesporu, protože znovu upozorníme na to, že to letadlo skutečně je naprosto unikátní a dostat se i v tom simulovaném prostoru vlastně do pozice marsovské a měsíční gravitace je něco unikátního. Myslím, že pro ty, kteří jsou mezi 13 a 18, je to opravdu skvělá možnost vyzkoušet něco, o čem sní miliony možná dětí po celém světě.
2: Vůbec bych se tomu nedivil a ano. Ono jako tím, že ta první parabola už je teda marsovská, tak jako myslím, že všichni si úplně jako tam najednou v tom letadle řekli jako aha, tak ono to je fakt hustý. Jako. Pak ty dvě měsíční úplně člověk už nechápal. No a pak najednou se prostě vznesete a hodíte si saltíčko, no, jako posadíte se na strop.
1: Nebo tři.
0: Česká cesta do vesmíru CZ. To je místo, kde se můžete hlásit od 7. září a my na Českém rozhlase budeme velmi bedlivě tuhle českou cestu sledovat. Nejen tu těch mladých 26 kadetů, ale i tu, o které Jan Spratek mluvila, to je cesta Aleše Svobody. Díky moc oběma, že jste byli dnes hosty a přeji vám co nejklidnější září.
2: Díky za pozvání.
0: Jan Spratek byl naším hostem a společně s ním kadetka Julie Beritová.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 23 hodin. Rozálie Machertová připravila zprávy.
5: Motoristé chtějí změny v návrhu rozpočtu. Podle Macinky je možné schodek snížit zhruba o 20 miliard korun. Polsko kvůli Rusku zvyšuje ochranu svého vzdušného prostoru. Nikola Bartuňková si zahraje třetí kolo tenisového US Open. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Motoristé se zatím s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodli na úsporách v návrhu rozpočtu na příští rok. Jednání proto budou pokračovat. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je cílem jeho strany snížit navrhovaný státní deficit asi o 20 miliard korun. Ministerstvo financí předložilo vládě dokument se schodkem 389 miliard korun. Macinka zároveň neupřesnil, jaké změny motoristé požadují.
6: Já nechci říkat konkrétní věci, protože na nich ještě nemáme shodu, ale určitě se týkají ty naše návrhy zdravotnictví, určitě se také týkají energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb a tak dále.
5: Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na sociální síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Košňák-Kamiš. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníků a letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se pátým rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. V Táboře dnes začal festival malých nakladatelů. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Tabůku Juraje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
7: Tabuk je crossover book festival. Je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře.
1: Sport.
5: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do třetího kola US Open. Němku Mariovovou porazila 2-1 na sety. O postup teď bojuje taky Jakub Menšík. Sleduje to reportér David Prouza.
8: A také Jakub Menšík zvládl svůj zápas druhého kola na US Open. Rakušana Rodionova porazil po setech 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: Do třetího kola se dnes už probojovala Marie Bousková. Na turnaji ve dvouhře naopak skončila Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina. Fotbalový Hradec Králové má novou posilu, Tomáše Čvančaru. 26-letý útočník přišel na hostování do konce sezóny z Borussie Mönchengladbach. Čvančara se do České ligy vrací po 3 letech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřené tunely na D8 a nehoda na D1 za Bělotínem. Dálnice D8 z Prahy do Drážďany je opět neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. Uvnitř údržbáři čistí kamery, jde o 20-minutové uzavírky a pak policie nechává rozjet kolonu a provoz opět zastaví. Na dálnici D8, tentokrát ve směru z Ústí do Prahy, pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 vyšetřují nehodu, uzavřený je odstavný pruh. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy překáží nehoda v omezení za Bělotínem. Na kilometru 318 kolize dodávky s nákladním autem u výjezdu od čerpací stanice. Volný je pouze levý zúžený pruh a místem se jede pomaleji. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Jihlavou. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo, místo je označené světelnou šipkou. A v Praze začala noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je tam naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
4: Za velkou louže míříme na radiožurnálu v posledních dnech prakticky každou půl hodinu a někdy i častěji. Je to samozřejmě kvůli tenisovému US Open, které se hraje v New Yorku a bavit nás bude až do příští neděle. Na posledním Grand Slamovém turnaji sezóny máme reportéra Davida Prouzu, teď jste od něj slyšeli samé dobré zprávy, ale rozhodně se nenudí ani naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Ta už se přestěhovala z Floridy do Washingtonu, odkud teď informuje o všem zásadním nejen pro Spojené státy. Třeba o tom, že prezident Trump vydal minci se svým portrétem. Zákon to žijícím prezidentům nedovoluje a možná právě proto se nová dolarovka vyprodala prakticky okamžitě. Podrobnosti ještě uslyšíte, tak klidný čtvrteční večer.
10: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Americká mincovna nově spustila prodej dolarové mince s podobiznou prezidenta Donalda Trumpa. První čtvrt milion kusů byl prakticky hned pryč. Federální zákon zobrazení žijícího prezidenta na měně dlouho zakazoval. Teď to ale umožnila výjimka ze zákona, který Trump sám podepsal ve svém prvním mandátu. Minci se svým portrétem nechal vydat jako dárek k 250. narozeninám země. Na další podrobnosti se naší zpravodajky ve Spojených státech Jany Ciglerové zeptal moderátor Štěpán Pokorný.
1: Jak ta mince vypadá? Podařilo se ti sehnat?
2: Tak neměla jsem šanci, Štěpáne, protože opravdu byla vyprodaná prakticky okamžitě. Lidé stáli virtuální hodinovou frontu, než vůbec mohli učinit objednávku. A jak vypadá barvu, asi uhodneš, je zlatá. Na líci je jednoduchý portrét Donalda Trumpa, má takový soustředěný pohled, je tam dominantní jeho vlasy, jeho patka. Má sice zlatou barvu, ale víme, že žádné zlato neobsahuje. Jde hlavně o měď, doplněnou o zinek a nikl. Navrhl ji hlavní rytec mincovny podle oficiální fotky z Bílého domu a jsou tam na ní nápisy Liberty, to znamená svoboda, In God We Trust, věříme v Boha, a letopočty 1776 a 2026. A na té druhé straně na rubu je prezidentská pečeť, orel s olivovou ratolestí a svazem šípu, no a číslo 250 jako připomínka toho výročí.
1: Jak je tedy vůbec možné, že se živý prezident dostal na peníze, když to zákon výslovně zakazuje?
2: Je pravda, že to federální zákon zakazuje dlouhodobě, nicméně Donald Trump tomu učinil výjimku, ještě než odešel z Bílého domu v tom svém prvním období. Tato výjimka nově počítá s mincemi k tomu 250. výročí Spojených států. Jeho administrativa navíc říká, že ke druhé minci nepotřebuje ani souhlas kongresu, protože se odvolává na precedens roku 1926, 100 let zpátky, kdy na půldolarové minci ke 150. výročí Spojených států se objevil tehdejší prezident Calvin Coolidge.
1: Dá se ta mince běžně koupit a kolik vlastně stojí?
2: Prodává se od včerejška v rolích po 25 kusech za 61 dolarů, takže jedna vyjde v přepočtu asi na 50 korun, přestože její hodnota je něco přes 20 korun.

Český tenis aktuálně reprezentuje na US Open 6 hráček a hráčů v singlu. Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková sice dnes ve druhém kole soutěže vypadly, ale Jakub Menšík, Marie Bousková a Nikola Bartuňková postoupili mezi poslední 32. A zítra budeme držet palce Jiřímu Lehečkovi, Lindě Noskové, taky to bude Marie Bousková a Karolína Muchová. Na místě zůstává reportér David Prouza.

0: A když už jsme u sportu, letošní léto bylo pro české sportovce opravdu mimořádně úspěšné. Ryze české grandslamové finále na tenisovém Wimbledonu, 6 titulů mistrů světa, 2 prvenství na evropských šampionátech a všechna v olympijských disciplínách. Tahle bilance stojí za podrobnější přehled. Teď ho pro vás máme.
1: Bude to souboj v cílové rovince, Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje.
2: Bude na špičku lodě Martin Fuchsa, těsně je zlatý.
3: Kromě rychlostního kanoisty Martina Fuchsy a vodního slalomáře Víta Přindiše vyhráli mistrovství světa taky Přindišovi kolegové Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím, dále taky šermíř Aleksandr Šupenič a moderní pětibojař Matěj Lukeš. Evropské zlato pak přidali plavci Barbora Sémanová s Miroslavem Kneblou.
4: Kredla jde dopředu, Miroslav Kredla si rozmatává pro zlato, no to je neuvěřitelné.
3: A nezapomenutelné bylo i ryze české finále na tenisovém Wimbledonu. Linda Nosková v něm zdolala Karolínu Muchovou.
5: Tvrdá rána. Je to konec, je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
6: Musím říct, že je to neuvěřitelný a myslím, že to musí být strašně fajn pro všechny fanoušky. Co nás ještě nejvíc těší, že často je to, nebo že je to v olympijských disciplínách a že je to často i na sportovištích, kde se třeba za 2 roky olympiáda bude konat. To znamená, že i to prostředí jim vyhovuje a že je to velký příslib do budoucna.
3: Řekl šéf českého olympijského výboru Jiří Kejval, který mluvil také o atletice. Evropský šampionát dospělých sice reprezentantům nevyšel, junioři ale na mistrovství světa vybojovali 4 medaile. Královna sportu tak může v budoucnu českým fandům přinést spoustu radosti.
6: Já jsem optimista, je to především dobrá práce ve svazech, ty svazy, které dlouhodobě mají dobré výsledky, tak si vždycky projdou nějakými takovými generačními výměnami, ale standardně dodávají jako špičkové reprezentanty a vozí medaile.
3: Dodal Kejval, kterého těšilo, že čeští sportovci slavili v olympijských disciplínách a skvělé výsledky reprezentantů. Navíc podle něj můžou pomoct i nejmladší generaci. Až 80% českých dětí totiž podle ministerstva zdravotnictví trpí nedostatkem pohybu.
6: To je jakoby méně příjemná diskuze, děti a sport. Necítíme ten progres tak, jak bychom si asi všichni přáli. Tady ještě velká cesta, ale určitě úspěchy českých sportovců by měly tady tomu trendu hodně pomáhat.
3: A u obřích letních úspěchů jste byli i díky vysílání radiožurnálu Sport, jediné sportovní rozhlasové stanice v českém éteru. František Typovský, radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Novináři Josef Pazderka a Ondřej Soukup dlouhodobě sledují dění v Rusku, na Ukrajině nebo v Pokavkazí, tedy v prostoru, který je sice geograficky blízko, ale často mu překvapivě málo rozumíme. Teď za to dostanou cenu Rudolfa Metka. Co člověk pochopí o Rusku až ve chvíli, kdy v něm skutečně žije? Proč je tak snadné se v postsovětském prostoru ztratit? A proč stojí za to se tam znovu a znovu vydávat? Josef Pazderka a Ondřej Soukup budou hosty Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: But you're just a boy.
1: Radiožurnál, teď je 11:30. A Rozálie Machartová má zprávy.
2: V Praze v podvečerních hodinách hořela onkologická klinika Nemocnice Na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti kliniky i personál. Budova hořela jen zvenku. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dnes k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojí taky Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. Německá automobilka Volkswagen chce do roku 2030 zvýšit svou efektivitu a konkurenceschopnost. Do konce desetiletí zároveň plánuje po celém světě zrušit dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst. Automobilka přitom už dřív oznámila záměr zrušit stejný počet pozic. Celkem by tak mělo zaniknout přibližně 100 tisíc pracovních míst. Volkswagen zatím neuvedl, kdy začne propouštět. Nová léčba plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací během prvních 7 dnů až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakulty Nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zapojilo se do ní přes 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech. Nová metoda využívá katetry zavedené přímo ke krevním sraženinám. Lékaři pak pacientům podají lék, který sraženiny rozpustí.
3: Sport.
2: La Bartuňková je v třetím kole tenisového US Open. Němku Mariovou vzdolala 2-1 na sety. Na turnaji bude pokračovat taky Jakub Menšík, který porazil Rakušana Rodionova 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3. Ve třetím kole se představí taky Marie Bousková, která vyhrála nad Britkou Dartovou 2x 6-2. Nedařilo se naopak Kateřině Siňakové a Daliborovi Svrčinovi, kteří na US Open ve dvouhře končí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody jsou na D1 za Bělotínem a taky na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy jeďte opatrně s úžením za Bělotínem. Na kilometru 318 se střetla dodávka s nákladním autem. Místo už je označené, projíždí se levým s úženým pruhem, podle řidičů se tam ale náhle brzdí, tak dejte pozor. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta. Uzavřený je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam netvoří. Na D35 ze Svitav do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Bíšť. Na kilometru 133 na mostě stojí kamion v odstavném pruhu. Na místo právě dorazila policie. A v Praze je zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Pracují tam údržbáři, hotovo mají mít do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Sex, smrt a horor smíchaný s komedií a filmem o filmu. Americký snímek Sex a smrt v kempu Miasma, který můžete ode dneška vidět v českých kinech, přináší tohle všechno. Je to satirický, psychologický metahoror, který vyžaduje zkušené publikum, říká náš filmový kritik Pavel Sladký. Celou jeho recenzi najdete na webu radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lidé z brněnské ubytovny Podlesí v Kohoutovicích se do půlky září musí vystěhovat. Majitel dům prodal a dál chce provozovat jen ubytovnu Pohoda v ulici Cejl. I tam ale obyvatele čeká stěhování kvůli plánované rekonstrukci. Obě ubytovny doteď sloužily i jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabší a pro rodiny.
1: Je to tady zdemolovaný, jen otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
2: Eliška na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tady pracuje jako recepční.
1: Bylo tady čisto, útulno, ale poslední roky to tady v katastrofálním stavu.
2: Teď tu bydlí asi 80 lidí. Na mikrofon ale nikdo mluvit nechce. Povídáme si tedy bez záznamu. Třeba se starší paní s vnučkou v pěstounské péči. Těm zbývají ještě 2 týdny. Mají podané žádosti o městské i sociální bydlení, na jiných ubytovnách už mají plno. Zatím tedy neví, kam půjdou. Velkou část ubytovny Pohoda plánuje majitel Václav Nový zrekonstruovat. Několik pokojů už opravených má, do nich se přestěhuje část nájemníků. To ale budou v drtivé většině jednotlivci bez dětí.
3: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
2: Václav Nový donedávna provozoval i ubytovnu Podlesí v Brně Kohoutovicích. Dům ale prodal, z něj se tak do půlky září musí vystěhovat všech asi 30 lidí. Někteří od majitele dostali nabídku bydlet třeba v opravené části Pohody. Jiným pomáhají i neziskové organizace, včetně IQ Roma Servisu. Podle ředitele Martina Máši to obzvlášť pro velké rodiny bývá problém.
4: Takže se obvolají azyláky, celý rodiny velmi málo často jsou umístitelný, to znamená, potom přichází to, aby celý víc členů té domácnosti mohl zůstat pohromadě.
2: Magistrát podle radního pro sociální péči Roberta Kerndla z ODS o situaci ví a zjišťují situaci a možnosti jednotlivých domácností. Část by podle něj mohla jít třeba do městského azylového domu v Koniklecové ulici. Šimon Franz, Radiožurnál.

Německý ministr vnitra obvinil Rusko, že stálo za srpnovým pokusem o útok na letiště v Lipsku. Jaké následky to bude mít a jak vážně brát varování analytiků, že se Rusko chystá otestovat jednotu NATO? Do 20 minut Radiožurnálu jsme pozvali bývalého poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáše Pojara. Tak si ho poslechněte v repríze hned po půlnočních hlavních zprávách. Darmo se...

0: Kvůli letošnímu extrémnímu nedostatku vody na mnoha místech v Česku uhynuli raci říční. V některých regionech se proto do akce vydali dobrovolníci, kteří se zvířata snažili zachránit a přenášeli je do jiných toků. Tím podle ochranářů mohli rakům spíš uškodit nebo dokonce rozšířit račí mor. Teď si na Radiožurnálu poslechněte podrobnosti.
1: Pod tím můstkem tady je ta tuňka, tady jsme nashromáždili raci, ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali, dali jsme je tam pod skálu, kde jsme věděli, že jsou nějaký tuňky.
2: Obyvatel Radešova na Strakonicku Jan Hartl přenesl raky z vyschlé části potoka Peklov do místa, kde v něm voda ještě zbyla. Podle Miloše Buříče z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mu tak podařilo raky zachránit. Společně s ním teď projdu koryto potoka, ve kterém je stále jen minimum vody.
3: Tamhle je rozkládající se celý rak říční. To stádium rozkladu je už veliký, už tam toho moc nezbývá.
2: Té vody je tady opravdu minimum, protože teď chodíme po obnaženém dně.
3: Momentálně v tom potoce nějaká voda je, protože nedávno tady pršelo. Nicméně ten potok byl kompletně vysušený a je to vidět i na tom dně, kde je vidět rozkládající se materiál i larvy hmyzu, který taky nepřežili to sucho.
2: Vy jste našel ještě části těla raků. Teď například klepítko.
3: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho, to je dobrá zpráva.
2: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
3: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
2: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raků, kteří šíří račí mor, dodává ředitel agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
4: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality. Úplně nejlepší je opravdu kontaktovat orgán ochrany přírody a domluvit se na dalším postupu.
2: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Young.
1: Tohle byla z Radiožurnálu pro vás Miley Cyrus. Za pár sekund by měla na streamovacích službách vydat taky nový single, kterým otevře novou éru své dosavadní hudební kariéry. Tady je vysílání Radiožurnálu a takový byl taky čtvrtek, 3. září. Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Jednali s premiérem i ministryní financí. Německá automobilka Volkswagen plánuje zrušit až 100 000 pracovních míst. Tenisté Bouzková, Menšík a Bartuňková postoupili do 3. kola US Open. Dnes bude zpočátku oblačno, postupně se vyjasní, večer na severu se zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů. Je pátek, 4. září, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Motoristé představili hnutí ANO svůj návrh na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž s jeho výší 389 miliard korun. Takový deficit je podle nich příliš vysoký.
4: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028 kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarovovou. Za viníka neúspěšného útoku Německo tento týden označilo Moskvu. Ponomarovová tvrdí, že obvinění Ruska je provokace sloužící cizím zájmům.
5: Pokud máme být svědky podobných incidentů v západní Evropě, tak celá ta záležitost získává panevropský rozměr,
6: řekl Macinka. Ruské velvyslanectví zapojení své země do útoku odmítá. Velvyslankyně to po setkání s Macinkou přirovnala ke kauze Vrbětice. Moskva dlouhodobě tvrdí, že nikdo neprokázal, že by za výbuchem muničního skladu z roku 2014 stálo Rusko. Podle českých úřadů ale akci plánovali dva příslušníci ruské tajné služby GRU. Macinka zároveň navrhl zpřísnění podmínek pro ruské diplomaty a personál velvyslanectví v Praze. Jde o reciproční opatření, které dřív Rusko zavedlo pro českou diplomatickou misi v Moskvě. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 000 pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavřený. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blum to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
7: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham. Rozhovory se týkaly taky nelegální migrace přes Lamaňský průliv.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil také nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci ve čtvrtek podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
8: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejen posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
2: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlášku je potřeba podat do 12. listopadu. Následně ji posoudí Evropská komise. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Zobrazuje třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
9: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
10: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
9: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
11: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
9: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
12: Ondřej Soukup,
13: Josef Pazderka, míříme na východ.
14: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
15: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
14: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
16: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako hodilo.
14: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Marie Bousková zatím na US Open nestratila ani set a postoupila do třetího kola dvouhry. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
17: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem se držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis, zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všim v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápasu.
2: Dařilo se i Jakubovi Menšíkovi a Nikole Bartuňkové. Menšík vyhrál nad Trakušanem Rodionovem 3-1 na sety. Bartuňková zdolala Němku Mariovou 6-7, 6-2 a 6-3. Ve druhém kole naopak skončil Dalibor Svrčina a Kateřina Siňáková. Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad švédskem Regle 4-0, naopak Liberec prohrál ve Finsku Taparou Tempere 3-6.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 za Bělotínem a také na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy čekejte překážku ve zúžení za Bělotínem. Na kilometru 318 je po střetu dodávky s nákladním autem neprůjezdný pravý pruh. Volný je pouze levý zúžený pruh, kolona se ale netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Mělník. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta. Odstavný pruh je uzavřený. Na dálnici D35 ze Svitav do Hradce Králové opatrně za odbočkou na Bíšť. Na kilometru 133 stojí na mostě kamion. Řeší tam poruchu. Na místě už je policie. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se už netvoří, ale jede se pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnosti ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
18: Německý ministr vnitra obvinil Rusko, že stálo za srpnovým pokusem o útok na letišti v Lipsku. Jaké následky to bude mít? Jak vážně brát varování analytiků, že se Rusko chystá v příštích měsících otestovat jednotu NATO? Co mohlo být důvodem nedávné cesty šéfa CIA do Moskvy? A stálo Rusko i za dezinformací o údajných polských nárocích na české území? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor CEVRO univerzity Tomáš Pojar. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Německý ministr vnitra v úterý řekl, že zodpovědnost za pokus o útok na letiště Lipsko-Halle nese Rusko. Ruské státní orgány podle něj pověřily provedením útoku osoby, které neměly zpravodajské školení, ale navrbovaly je tajná služba. O čem tohle veřejné prohlášení svědčí? Proč se Německo právě teď rozhodlo k takovému oficiálnímu kroku, tedy k veřejnému obvinění Ruska?
19: Tak protože bylo přesvědčeno nebo nabylo přesvědčení o tom, že to jsou skutečně jako ruské služby, které zatím stojí a mají proto předpokládám pádné jako důkazy a není to nic překvapivého. A zároveň už se to možná nakumulovalo, že na jiné incidenty, které alespoň zvenčí nebo z dálky vypadaly, že mají také ruský rukopis, tak Německo zase tak moc nereagovalo a tady možná ten pohár určitým způsobem jako přetekl a oni věděli, že musí nějakým způsobem reagovat, že musí něco udělat, protože Rusko by stále jako posouvalo tu laťku dál, protože Rusko stále testuje to, co je možné a co mu

0: že Německo dělá chybu, bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv dokonce vyzval k úderu na Německo. Dají se čekat nějaké reálné kroky v reakci na to veřejné oznámení ze strany Ruska? A teď nemyslím zavření GTO institutu, respektive poboček GTO institutu v Rusku, tak jak v noci na dnešek oznámil Sergej Lavrov.
1: Tak Putin lže, stejně jako lhali generální tajemníci jako strany a Sovětského svazu v minulosti, tak to ten jde v této tradici, konec konců v ní byl vyškolen a Dmitrij Medvěděv v poslední době neustále vyhrožuje nejrůznějšími způsoby a zlíze jazykové tvrdí, že vyhrožuje o to více, o co se v tu chvíli jako, nebo těsně předtím jako napil a co vypil, tak já nevím, jak to je. Ale to je nepřekvapivé, to byla standardní reakce, stejně tak je nepřekvapivé, že jako dojde k těm k tomu zavření těch poboček GT institutu, ale myslím si, že pro nás je důležité se bránit tady, že tady na evropském území mít jak ruské diplomaty a jejich pohyb pod kontrolou, tak i ruské občany, protože oni samozřejmě mohou naverbovat a naverbovávají i cizí státní příslušníky, ale ti nemají takovou motivaci a nejsou tak vyškolení, takže ty útoky dost často prostě neskončí tak, jak si ti, kteří je naverbovali, jako představovali. Ale kdyby to byli motivovaní prostě jako Rusové vyškolení, tak to může skončit jako hůř. A bylo to Německo, které dlouho bránilo tomu, aby byl regulován pohyb ruských diplomatů po Evropě. Nakonec se to podařilo a nějaká regulace tady je. A jsou to jiné evropské země, není to primárně Německo, které vydávají ruská víza, víza ruským občanům, jak na běžícím pásu. A které myslím, že tím to ohrozí to. Je to Itálie, je to Španělsko, je to Francie. Prostě to jsou země, které vydávají obrovské množství ruských víz. Dokonce jsem slyšel, že v Itálii jsou cestovní agentury, které s takto nabitými vízy automaticky už pořádají výlety třeba do Karlových Varů a pobyty v Karlových Varech. A já si myslím, že jako tady skutečně jako by měly tyto země také přitvrdit. Já jsem rád, že ta současná vláda pokračuje ve velmi konzervativní politice té vlády minulé a rozhodně prostě jako ta naše politika česká je výrazně lepší než ta francouzská, španělská nebo italská, a když Německo teď vidí, že existuje reálný problém, tak já doufám, že Němci začnou opravdu také tlačit, že oni sami změní vízovou politiku, ale začnou tlačit i Itálii, Španělsku a Francii k té změně jejich politiky, protože to je důležité a zásadní pro bezpečnost občanů v Evropě a pro bezpečnost českých občanů.
0: Zatím jsme mluvili o tom útoku drony na letiště v Lipsku, Halle na začátku srpna, ale Německo aktuálně řeší také dvě sabotáže mířící na energetickou infrastrukturu. Myslíte si, že i to mohlo být organizované z Ruska a že to může třeba souviset i s tím veřejným oznámením, tím spíš, že vlastně už od víkendu byly informace, že v úterý takové oznámení, takové prohlášení německých politiků přijde?
1: Určitě to může být spojené, nevím, jak to je, počkejme si, co řeknou Němci, s čím přijdou, co řeknou veřejně, jaké informace jako poskytnou ostatním. Když jsem slyšel včera vyjádření jak ministra Macinky, tak premiéra Babiše, tak si myslím, že to vnímají jako vážné, oba to prohlásili za vážné a prohlásili to, předpokládám, na základě informací, které dostali, včetně těch jako informací neveřejných. Takže ano, ta situace je vážná, nevím, jestli všechno dělají Rusové a něco jiný jako pomatenci, ale zároveň prostě Rusko velmi dobře dokáže pracovat s užitečnými idioty, takže dost často někteří lidé, kteří chtějí škodit, tak škodí, ani nevědí, že jsou vedeni nebo nějakým způsobem podporováni tím nepřátelským státem, protože to dělají pro nějaké své vlastní kauzy a své vlastní přesvědčení. Prostě využívat užitečné idioty je umění a Rusko toto umí.
0: V posledních týdnech v zemích Severoatlantické aliance se odehrálo několik dalších bezpečnostních incidentů. Třeba v Rumunsku byl několik set metrů od projektu na těžbu zemního plynu v Černém moři objeven a stíhačkami zneškodněn námořní dron naložený výbušninami. Slovenská policie zmařila plánovaný žhářský útok na továrnu vyrábějící bezpilotní systémy u Prešova. Terčem dalšího žhářského útoku se tento týden stala polská továrna na drony. O odhalených plánech na sabotáž na dánském území v dnešním rozhovoru mluvil šéf tamní tajné služby. Co tohle ukazuje? Přibývá těch pokusů, anebo se o nich víc ví a víc mluví?
1: Myslím, že je to obojí. Myslím, že jich přibývá, protože Rusko se snaží dlouhodobě

0: tímto směrem působit a ta délka toho působení samozřejmě otevírá jim určité možnosti a prostě ta rekrutace nějakou dobu trvá a myslím si, že teď vidíme ty výsledky, že těch incidentů je více, Rusko zároveň více tímto směrem tlačí, ale zároveň země se naučily prostě to nedávat pod pokličku a nenechávat si pro sebe, což dělali v minulosti v některých případech, aby jako nešířili paniku, ale věří, že je potřeba, že je daleko lepší jako víc pravdou ven a je to dobré jak vůči vlastním občanům, tak i jako vzkaz do toho Ruska. A z těch zemí, které jste vyjmenoval, tak je prostě krásně vidět to, že žádná evropská země není jako imunní, že to směřuje na všechny země, kde to Rusko dostane příležitost, kde cítí krev, tak že prostě musí nějakým způsobem jako ten predátor zaútočit nebo se snažit tu situaci využít bez ohledu na to, jestli jsou vlády vstřícné vůči Rusku, jako třeba slovenská, nebo prostě ze zásady proti Rusku, nebo někde neutrálně, bez ohledu na to, co konkrétně dělají s ohledem na Ukrajinu. Prostě Rusko vidí ten západní svět od svých hranic jakožto svět nepřátelský a je to ten svět, se kterým bojuje a je to ten svět na základě, respektive je to ten boj na základě, kterého ten režim opírá prostě svoji legitimitu vůči vlastním jako občanům.
1: Ty útoky nepůsobí velké škody, nezabíjejí lidi. Je to štěstí a náhoda, nebo zatím útočníkům jde spíš o varování a o nějaké testování, co je možné a co ne?
0: Zase si myslím, že to je obojí. To štěstí a ta náhoda tam určitě hraje roli, ale také platí to, že kdyby Rusko skutečně chtělo jako jít do války a chtělo způsobit škody, a to nejen materiální, ale i jako lidské, tak by samozřejmě to udělat mohlo, ale spíše by se opírali o vlastní agenty, než o nějakou rekrutaci na dálku právě těch užitečných idiotů nebo těch lidí, kteří to dělají čistě pro peníze. Tak myslím si, že Rusko ještě může tímto směrem eskalovat, ale my musíme ukazovat, že jakákoliv takováto akce prostě z ruské strany bude znamenat protireakci z naší strany a bude to Rusko nějakým způsobem bolet a my takto budeme muset reagovat do té doby, než Rusko přestane tyto akce provádět.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera řekla, že Evropa nečelí tvrdé realitě, že toto je nový normál v souvislosti právě s útokem v Německu i jinde v Evropské unii. Dodala, že Evropa musí být připravena reagovat na ruskou bezohlednost rychleji a lépe. Co si pod tím představit? Vy už jste mluvil o té vízové povinnosti. Co dalšího by Evropa měla udělat?
0: No tak je to vízová povinnost, jsou to další sankce na Rusko, je to třeba, že Francie přestane odebírat ruský skapalněný plyn a přestane Rusku platit, tak ta škála toho, co může Evropa udělat a bude to mít sice nějaké náklady, ale to Rusko, které je tím škůdcem, tak to bude stát více, tak ta je ještě poměrně velká, dá se daleko více zakročit proti té stínové flotile, než se to děje nyní a mimochodem se dají osekávat ruské ambasády po Evropě ještě více, než se to stalo, protože v některých zemích jsou stále jako přebujelé a je tam více diplomatů, než je třeba. Ti diplomaté prosazují ruskou politiku a ta ruská politika je veřejně a činy jde proti nám, takže jako já nevím, proč by měli mít Rusové velké ambasády v Evropě, kde ještě se nezaměřují pouze na tu zemi, kde jsou ti diplomaté akreditovaní, ale dost často i přeshraničně. Ta škála je jako velká a my prostě se můžeme ještě více od Ruska odseknout, protože je to v našem prostě zájmu.
1: Tomáš Pojar, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor Cevrou univerzity, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V posledních týdnech se objevují varování analytiků, ale také zprávy odvolávající se na zdroje z tajných služeb, že Rusko může v příštích měsících zkusit, jak je soudržná Severoatlantická aliance. Jak vážně tahle varování berete?
0: Tak myslím, že máme brát vážně. Já nevím, na jakých důkazech je to postavené, ale Rusko se snaží vždycky a od začátku toho konfliktu ten západ rozklížit, poštvat nás proti sobě. Konec konců, jako jsme to viděli teď na pokusu jako rozeštvat Čechy a Poláky a to je prostě jako ruská taktika. V tom jsou Rusové mnohdy dobří, byť to má samozřejmě omezené dopady, protože stále je dost dostatek lidí v těch evropských společnostech, kteří prostě jako uvažují dle zdravého selského rozumu a není to tak jednoduché je k něčemu jako vyprovokovat, ale snaží se to dělat jako různým způsobem propagandisticky a snaží se to dělat samozřejmě i konkrétními činy, jak jako sabotážními, tak jinými. Snaží se zastrašovat a snaží se rozeštvávat a oni se s tím ani netají. Ona je to vlastně jako veřejná součást jejich doktríny, jejich taktiky, tak by nás to nemělo jako překvapovat a když nás to nebude překvapovat, tak si myslím, že budeme mít střízlivější reakce a že budeme mít větší imunitu určitě.
1: Když jste se teď zmínil o tom nedávném dezinformačním útoku nebo dezinformační akci ohledně údajných polských nároků na české území, jste přesvědčen, že zatím stálo Rusko?
0: No tak to, co jsem slyšel z Polska a to od lidí, kteří jako, s kterými jsem v kontaktu a kteří jsou kamarádi a mají tam přístup k nějakým informacím, tak oni jsou přesvědčeni, že to tak bylo a že ten prvopočátek je skutečně jde z Ruska a včetně nabourání nějakých těch prostě jako webů tam a přesně to zapadá do toho, co to Rusko jako sleduje, tak chce rozeštvat Poláky mezi sebou, chce rozeštvat Poláky od Ukrajinců, chce rozeštvat konec konců Poláky od nás a tak to směřuje prostě a tak to jako působí i v ostatních zemích, takže mě to zase nepřipadá jako překvapivé a zároveň mě vlastně nepřekvapilo, že ta reakce jak na té polské a české straně byla střízlivá, to nemyslím jenom tu jako reakci na té vládní straně, která je důležitá, ale nebo na těch vládních stranách, ale prostě jako i obyvatel, které na tom Těšínsku, ať na jedné nebo druhé straně jako žijí.
1: Máte pocit, že takovéhle věci mají potenciál narušit česko-polské vztahy třeba právě na Těšínsku, třeba právě v oblastech Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem?
0: Takhle, já jsem jako rodilý Pražák a jsem tady jako z Prahy, takže to posoudit přímo nedokážu, jaké jsou tam nálady a jak je tam vnímána jako historie, ale takhle z dálky mě nepřipadá, že by to mělo teď velký potenciál. Na druhou stranu, kdyby v Evropě se jako situace zhoršovala, kdyby se zhoršovala ekonomická situace a bezpečnostní situace a kdyby jako vzrůstala nervozita, jak v rámci té polské společnosti, tak té české společnosti, tak samozřejmě jako nějakým způsobem nalejt oleje do toho jako ohýnku je možné a pak to může mít jako dopady větší. Tak já si myslím, že my jsme jako střízliví a že ta situace vyhrocená není a že to není tak jednoduché jako třeba jako dostat do bratrovražedné války národy bývalé Jugoslávie v těch 90. letech, ale jako kdyby se zhoršovala situace, tak by to mohlo mít jako větší dopady o tom bych asi nepochyboval.
1: Když se vrátíme k těm varováním ohledně toho, že by Rusko mohlo testovat jednotu států Severoatlantické aliance, objevují se v těch úvahách různé scénáře, třeba o nějakém omezeném útoku na pobaltské státy nebo na jiné části NATO. Považujete něco takového v nejbližších měsících za reálné?
0: Tak já si myslím, že by to nebyl jako útok tím stylem, že by přiletělo několik stíhaček, které by jako spustily bomby, ať již na Estonsko, nebo třeba úplně někde jinde, kde o tom tolik jako nehovoříme, nebo si to tolik tak jako nepředstavujeme, nebo že by tam přijeli prostě jako tanky a že by došlo k průlomu jako hranice a tak dále, ale to, že to Rusko bude testovat, kde ta hranice je, konec konců to Rusko testuje v danou chvíli ty hranice tím, jakým způsobem prostřednictvím Běloruska sem jako se snaží přes tu východní hranici posílat migranty z celého prostě jako širokého světa. Jo. To jsou všechno akce a aktivity prostě ruských tajných služeb, které zatím jako stojí. O tom také jako není pochyb. Je pro to jako mnoho důkazů a bylo to takhle jako od začátku. A bohužel tomu někteří naletěli tady, že si mysleli, že to je jako spontánní migrace směřující do Polska, mnozí Poláci tomu jako naletěli, ale je to prostě čistě řízená jako operace na rozklížení zase prostě toho západního světa, rozklížení Polska. Máte tunely pod jako hranicí s Lotyšskem a je to, a kdyby ten běloruský policejní režim chtěl jako to zastavit, tak to samozřejmě zastavit může.
1: V těch scénářích se objevují také možnosti, že by Rusko využilo ruské menšiny v pobaltských státech, třeba v Lotyšsku. Jsou nějaké náznaky, že by se něco takového chystalo?
0: Tak jistě jsou někteří ruskojazyční Lotyši, kteří stále sní o obnově Sovětského svazu a kteří mají nějaké vazby jako do Ruska, ale myslím si, že jich je menšina v té menšině. Tak a zároveň myslím, že si to jak Lotyši, tak Litevci, velmi, tak Estonci velmi dobře jako uvědomují a určitě platí to, že většina těch ruskojazyčných občanů v těchto zemích jako nechce být na té straně hranice, na té ruské straně, ale chce být na té jako evropské, civilizované, bohaté, svobodné, prostě západní. Ale to, že tam nějaký potenciál, nějaké kolaborace je, tak to určitě je, ale zároveň já myslím, že ty státy to v danou chvíli mají pod kontrolou a ty společnosti také mají jako určitou jednotu v tom, jak jako s tím zacházet. Takže zase nemá cenu to podceňovat, ale já bych v tomto jako moc nepanikařil. Ono konec konců, když jsme viděli na Ukrajině, jak to dopadlo, Rusko si myslelo, když začalo a Putin si myslel, že ta invaze bude skutečně trvat jako 7 dní nebo pár dní, nebo že do 14 dnů bude hotovo a mysleli si to, jak v tom roce 2014, tak v tom roce 2022 a spoléhali na tu ruskojazyčnou skupinu, která byla velká, to byly miliony lidí na Ukrajině a spoléhali, že to budou ti, kteří se postaví na jejich stranu a oni se postavili prostě na tu stranu ukrajinskou a na tu stranu proti ruskou. Oni začali bránit tu zemi se zbraní v ruce a konec konců prezident Zelenský, prostě jeho mateřština nebyla ukrajinština, jeho mateřština byla taková ta specifická ruština z východu, jako Ukrajiny. Jo. Tak někdy prostě Rusko příliš počítá s těmi svými krajany, že budou na jejich straně, ale ono se mnoho těch krajanů a někdy velká většina těch krajanů naopak jako ví, že svoboda z Kremlu nepřichází a že chtějí ani bohatství a že chtějí být prostě na té straně nekontrolované vlastním Ruskem a že jsou proto ochotní udělat ledacos, včetně vzít zbraň do ruky a bránit ty země, jejichž jsou tedy v tuto chvíli občané.
1: Hodně pozornosti vyvolala před minulý týden předem neohlášená cesta ředitele americké CIA Johna Radcliffa do Moskvy. Předtím byl šéf CIA v ruské metropoli, alespoň tedy jak je veřejně známo, nebo o čem je veřejně známo, naposledy v roce 2021, čtvrt roku před začátkem invaze na Ukrajinu. Jak vnímáte tuhle tu cestu? Jak významná byla?
0: Myslím, že to byla cesta významná. Myslím, že ty zprávy, které tam, nebo to, s čím tam přijel pan Radcliffe, tedy ředitel CIA, tak nebyly rozhodně žádným velkým obejmutím Ruska, ale že jako považoval za důležité a nepochybně prezident Trump považoval za důležité, aby jako k této cestě došlo a ty zprávy byly předány, akorát myslím, že i americká strana potom viděla, že prostě Rusko nechce jednat o míru, že chce pokračovat ve válce, že nechce žádné změny. Já sám jsem se s panem Radcliffem viděl mnohokrát v životě, včetně těch posledních let, když jsem byl ve funkci a já mohu říct, že když takovýto člověk, i tak, jak jsem ho poznal, jede do Ruska, tak jsem zcela klidný, protože si myslím, že ví přesně, co chce, ví přesně, jakou message, jakou zprávu, jaké poselství má jako předat a není to člověk, na kterého by fungovaly jednoduché kremelské triky, tak jako na mnohé ostatní.
1: Jaký je, když říkáte, že ho znáte, tvrdý vyjednavač?
0: Já si myslím, že to je člověk, který v první řadě stojí opravdu na té správné straně. Nevím, jaký je vlastní vyjednavač, ale je to člověk, prostě, který je přesvědčen o tom, kde je pravda a kdo je agresorem a kdo byl napadeným v tomto konfliktu i v jiných konfliktech. Že to není žádný jako ideolog a zároveň, že to je prostě člověk jako velmi zkušený a zkušený teď již z té funkce ředitele CIA, kde je již nějakou dobu, ale zároveň prostě zkušený z těch funkcí a z toho prostě minulého života. Není to jenom čistě biznisová zkušenost, tak jak ji mají jiní američtí vyjednavači, kteří byli různým způsobem do Ruska jako vysíláni. Nepochodili, ale myslím si, že mnohdy navodili ti jiní vyjednavači prostě v očích Ruska pocit, že si mohou Rusové více zahrávat, než ne. Tady po této návštěvě si myslím, že Rusové pochopili, s čím tam přijel a jaká je realita.
1: S čím tam přijel? Protože o tom se spekuluje se o tom, jestli hlavním cílem mělo být varování Ruska před útokem na NATO, nebo jestli to souviselo s Iránem, nebo jestli šlo o reakci na to, že ta jednání o ukončení války na Ukrajině se dostala na mrtvý bod. Tak co by byste si myslel, že bylo tím hlavním poselstvím?
0: Já jsem hluboce přesvědčen, že to bylo jak o Ukrajině, tak o Iránu. No konec konců jsou to do určité míry spojené nádoby. A zároveň to byla jasná message, že Spojené státy velmi dobře vědí, co Rusko chystá, co Rusko dělá, jak Rusko přemýšlí, a ta message Rusku byla, podívejte se, nestažte se nás jako oklamat, my víme, jak to je, a nemyslete si, že nevíme.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor Cevro univerzity Tomáš Pojar. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, kdykoliv na Můj rozhlas.cz. Je pátek 4. září, skoro 5 minut po půl jedné. Rozálie Machartová a zprávy.
3: Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž, tedy za 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Uvedl to šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Vietnamský soud odsoudil v hromadném procesu k trestu smrti 11 lidí za pašování drog v zubní pastě z Francie. Do životí dostalo 19 obviněných. Podle vietnamských státních médií šlo o jeden z nejvýznamnějších hromadných soudních procesů s pašeráky drog v historii země. Před soudem celkem stanulo 227 lidí. V Praze a okolí je víc než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvádí to nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Jsou to staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Autoři studie je zmapovali z digitálních modelů krajiny a historických map. Sport. Záložník Alex Král se poprvé střelecky prosadil v dánské fotbalové lize. Jeho gól po půl hodině hry pomohl ke konečnému vítězství FC Kodaň 2-0 nad Norrlandem. Po 6 kolech tak Kodaň vede o bod tabulku dánské ligy. A na 25členné soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů nejsou brankář Jindřich Staněk nebo zraněný nigerijský obránce Ogbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Lán.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D8 za Novou Vsí a překážka na D35 na Pardubicku. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 vyšetřují nehodu. Uzavřený je odstavný pruh, projíždí se plynule. Na dálnici D35 ze Svitav do Hradce Králové opatrně za odbočkou na Bíšť. Na kilometru 133 stojí na mostě kamion. Řeší tam poruchu, zřejmě s únikem nějaké kapaliny. Uzavřený je zatím odstavný pruh. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. A na Šumpersku čekejte komplikace na silnici 11 do Červené vody. Před Olšany u Bohutína stojí vozidlo s nadměrným nákladem po nehodě. Na místo jede policie, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přeháňky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: První minuty nového dne už máme za námi. Je pátek 4. září, 8,5 minuty po půl jedné. Tady je naše živé noční vysílání. Celý náš noční tým tady s vámi bude do 5 do rána. Tak vítejte, ať se vám dobře poslouchá.

0: Posloucháte Radiožurnál. V první reportáži se zastavíme v Ostravě. Jednou už ji místní před kácením zachránili. O Lipovou aleji v největším ostravském parku se ale teď místní po 20 letech znovu bojí. Hrozí jí totiž kácení. Městský obvod tvrdí, že jsou stromy ve špatném stavu. Zastánci aleje jsou ale připraveni bojovat za to, aby stromy na místě zůstaly.
1: Je to prostě takové místo, kde rádi trávíme volný čas a ty stromy, to by nám hodně vadilo, kdyby nám je vykáceli, než by nasadili nové.
2: Stojí Jitky Lesákové, s rodinou bydlí nedaleko a pod stromořadím lip se procházejí často. Venčit psa tam chodí i krajinářská architektka Magda Cigánková-Fialová. Ta pro centrální obvod zpracovala plán na obnovu dřevin, ale i navrhuje vykácet a nasadit znovu.
3: My se prostě domníváme a obáváme se, že pokud to budeme pořád takhle flikovat, že za 15-20 let prostě se to tady vykácí, protože se tady nic nedělo a protože to prostě dožilo.
2: Kácení lipového stromořadí měl obvod v plánu už před 20 lety. Alej ale zachránili aktivní občané. Současný místostarosta obvodu Moravská Ostrava Petr Kuš z ANO není překvapený, že se lidé ozvali znovu.
4: Ale nejde primárně o ty Komenské osady. Ten park dlouhou dobu nedostával tu péči, kterou by měl za mě dostávat.
2: Za necelé 2 týdny budou o spuštění obnovy parku hlasovat zastupitelé. Obvodu. Na aleje včetně té nejslavnější 4řadé se dostane nejdříve za 5 let. Emoce chce uklidnit i Ilona Rozehnalová, která občanské aktivity koordinuje.
5: My bychom chtěli pokračovat v té odborné lince, to znamená, že jsme svolali odborné konzilium přímo v parku, to se bude konat 12.10.
2: O týden později bude znovu diskutovat veřejnost a v listopadu se odborníci, občané i politici potkají na plánovací dílně. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

I'll be the one if you want me to.

9 minut nás dělí od 1 hodiny v noci, pátek 4. září i nový den. Začínáte s námi, díky za to. Jedeme s vámi na silnicích na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 vyšetřují nehodu. Uzavřený je odstavný pruh, projíždí se ale plynule. No a jak se jede vám? Volejte 800 553 553. Dispečing zelené vlny, šťastnou cestu, dobře dojďte.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
3: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
2: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
4: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
2: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
5: Jedna hodina v noci. Rozálie Machartová a zprávy.
6: Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. České basketbalistky večer vstoupí do mistrovství světa zápasem s Itálií. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Dnes ráno se podruhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Člen komise Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je její činností skeptický.
7: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
6: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohl hrozit přísnější trest. Prosazuje to ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i u ujíždění před policií. Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho.
8: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Pražský činoherní klub dnes uvede premiéru inscenace tango polského dramatika Sławomira Mrożka. Groteskní příběh o rozpadu hodnot a střetu generací v jedné rodině nastudovala režisérka Gabriela Gabašová. V hlavních rolích se představí například Zuzana Bydžovská.
0: Sport.
6: České basketbalistky čeká první duel na mistrovství světa po 12 letech. V Berlíně nastoupí od 20:15 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Italkám. Radiožurnál ze zápasu nabídne reportážní vstupy. V neděli pak Češky čeká čtvrtý tým světového žebříčku Čína a na závěr skupiny se utkají také s jedničkami a obhájkyněmi titulu ze Spojených států amerických. Prvoligovou kabinu Hradce Králové posílil Tomáš Čvančara. 26-letý hrotový útočník přichází z německé Mönchengladbach. Na roční hostování k týmu se připojil i hned po svém přesunu do Čech.
9: Hradec mi podal pomocnou ruku, tak jsem za to moc vděčný a já věřím, že já Hradci můžu pomoct taky, protože domů jsem se vrátit chtěl a věřím, že společně můžeme zvládnout pěkný věci.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D8 za Novou Vsí a taky v Praze v Cínovecké ulici. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta. Uzavřený je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na D35 ze Svitav do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Třebechovice. Na kilometru 133 na mostě stojí kamion v odstavném pruhu. Je u toho policie, na vozovce se pohybují lidé. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam netvoří. V Praze pozor na nehodu v Cínovecké ulici ve směru na Ústí nad Labem. Před odbočkou do Ďáblic u čerpací stanice havarovalo nákladní auto. S opatrností projedete plynule. V Praze zůstává zavřený Strahovský tunel směrem na Smíchov. Pracují tam údržbáři, hotovo mají mít do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: 1:06, pátek 4. září, i dneska v noci vás zdravíme na noční službu, třeba do nemocnic, díky za vaši práci. České zdravotnictví hledá posily ze zahraničí. Třeba v krnovské nemocnici mají nedostatek lidí v nelékařských pozicích a přijmou proto 10 nových zaměstnanců z Filipín. Cizinci z téhle země budou v příštím roce pracovat i v Praze. Detaily přidáme ve vysílání nočního radiožurnálu do 5 minut.
0: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Čísla Detroit ve vysílání pátečního ročního radiožurnálu za 5 minut bude 14:45. Do Česka míří zdravotníci z Filipín, naše další téma. Výběrovým řízením v tuzemských nemocnicích přitom projde jenom 1/4 uchazečů. Filipínci pomůžou na odděleních, které mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. Třeba krnovská nemocnice zaměstná celkem 10 nových fyzioterapeutů a rentgenových laborantů. Nastoupit mají příští rok.
1: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
2: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejenže se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
1: A málo zaměstnanců znamená málo času. Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích z ciziny.
3: Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, ve Spojených státech, v Rakousku, jsou to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to se stají u nás.
1: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Kasea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké, přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
4: Nyní tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
1: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic. Mezi nimi je třeba zařízení v Kolíně nebo městská nemocnice v Ostravě. Filipínci budou už od příštího roku pracovat v Thomayerově nemocnici v Praze. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: Dermot Kennedy ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli bude 2:30, no a o hudbě bude řeč i v následujících minutách. Hlavní sál pražské Vltavské filharmonie už stojí. Ne tedy v hlavním městě, ale u Mnichova Hradiště, kde v místní dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za víc než 12 miliard korun počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Iker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Radu.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
2: 1:30. Rozálie Machartová má zprávy.
3: Plánovaný schodek 310 miliard korun se Česku letos pravděpodobně podaří dodržet. Oznámila to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itmar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc, za dalších 6 let pak téměř celé palestinské obyvatelstvo, dohromady téměř 2 miliony lidí. Informovala o tom agentura AFP. Podle izraelského ministra obrany Jizraele Katze teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle povodí Vltavy kvůli suchu má dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech.
4: Sport.
3: Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadl mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital De Gennaro. Jediná Češka v ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Versin Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessiky Foxové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Kývalkou a nadměrný náklad na silnici 35. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Rosice. Na kilometru 182 zastavilo vozidlo kvůli poruše. Na místě už je policie. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří, jede se ale pomaleji. Na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové brzdí provoz nadměrný náklad. Vezou rozměrnou věc a doprovod musí podle potřeby zastavovat provoz. A teď jsou kuze zalito myšlí.
6: Silo nějaký obrovský, takže zastavují pravý pruh. Je to dlouhý a široký.
5: U Humpolce zpomalte na silnici 34 do Havlíčkova Brodu. V lesnatém úseku nákladní auto srazilo zvěř, dejte pozor na překážku na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
2: Teď na hodinách 4 minuty po půl druhé, pátek 4. září, mám pro vás taky noční telefonickou soutěž, kterou odstartujeme po zprávách ve 2 hodiny. Tenhle týden hrajete o novou audioknihu Tragédie Liblice, je to rozhlasová hra, tak si o tuhle audioknihu zavolejte zhruba za půl hodiny.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: Do té doby třeba další hudba Duran Duran za chvíli, teď švédský DJ Avicii Wake Me Up. We'll be right back. přeju klidnou noc.

Napsat zprávu je snadné. Říct někomu něco do očí, to už může být hlavně pro děti mnohem těžší. Co s námi dělá komunikace přes displej a co se může změnit, když děti ve škole mobily odloží? Poslechněte si v našem nočním vysílání za pár minut Linku bezpečí na Radiožurnálu s moderátorkou Hankou Schánělovou.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Sedí vedle sebe, ale místo toho, aby spolu mluvili, tak si píší. Pro dnešní děti je telefon přirozenou součástí komunikace. Brzy ho ale možná budou muset ve škole odložit. V dnešní Lince bezpečí Radiožurnálu budeme mluvit o tom, co se stane, když najednou budou muset žáci zvednout oči od toho displeje a mluvit spolu tváří v tvář. O zákazu mobilních telefonů ve školách nám teď řekne Lucie Špetová z domácí redakce.
2: Online se svými kamarády komunikuje alespoň jednou týdně 93% dětí a dospívajících mezi 9 a 17 lety. A 92% z nich používá každý den chytrý telefon. Vyplývá to z letošního průzkumu EU Kids Online mezi 2,5 tisíci českými dětmi. A pravidla pro mobily už dnes nejsou na českých školách žádnou výjimkou. Podle letošního šetření ministerstva školství je má ve školním řádu nastavených 93% škol. Liší se ale v tom, jak jsou přísná. Bez mobilů fungují třeba na základní škole ve Vsetíně. A tohle na to říká sedmačka Tereza.
3: Já nevím, tak my tím, že nemáme, tak aspoň se spolu víc bavíme a děláme sice větší jakože lumpárny, ale ve finále je to fajn.
2: Plošný zákaz telefonů ve školách, který už od příštího školního roku schválila vláda, doporučil třeba Národní ústav duševního zdraví. Podle něj totiž jejich používání může souviset s vyšším rizikem závislosti, depresí a úzkostí, ale taky s horší pozorností a školními výsledky. Děti a dospívající pak můžou být méně spokojené se svým životem.
1: Dodává Lucie Špetová z domácí redakce. Děkuji.
2: Díky, naslyšenou.
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
4: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: No a komunikaci mezi dětmi a dospívajícími teď probereme s Kateřinou Liškovou, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Zdravím i vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Proč je pro děti a dospívající online komunikace často jednodušší než ta, která je z očí do očí? Co všechno jim ten telefon umožňuje schovat nebo možná obejít?
5: Tak myslím si, že takovou klíčovou věcí je nějaká kontrola. Ve smyslu toho, že mám vlastně pod kontrolou, kdy zareaguju, jak zareaguju a nemusím hned rychle, když tady si my povídáme z očí do očí, tak musím vymyslet tu reakci rychle. Vy můžete vidět, jestli se třeba klepu, červenám a podobně. A tohleto všecko vlastně mi ten displej umožňuje schovat. Taky mi umožňuje schovat moje nálady. Jako možná, že třeba je mi smutno, pláču, ale když tam pošlu smějícího se smajlíka, tak vlastně můžu skrýt před těmi svými kamarády anebo taky možná nepřáteli, jak se vlastně cítím.
1: No a když dítě komunikuje převážně přes zprávy a přes sociální sítě třeba, může mu potom reálná konverzace najednou připadat těžká nebo dokonce může z ní mít třeba úzkost?
5: Myslím si, že to může nastat právě proto, že bude vystavený situaci, kdy musí rychle zareagovat, kdy se právě nedá skrýt to, co cítím a opravdu se v tom můžu cítit velmi nekomfortně. Takže nějaké stresové reakce, kdy opravdu začnu třeba zadrhávat, klepat se, mít potíže třeba s dechem, tak to jsou věci, které se potom mohou objevit.
1: Co se při osobním rozhovoru děti učí a co se online vůbec naučit nedá? Řekněme právě třeba číst ten výraz toho druhého člověka nebo reagovat na emoce. Napadá mě možná zvládat i konflikty?
5: Říkáte to dobře, protože vlastně z toho online já jako nemusím zareagovat hned. Jo, takže můžu to taky vypnout. Můžu se vlastně jako z té komunikace stáhnout, takže pokud je mi nějak nepříjemná, tak na ní prostě nezareaguju. Kdežto, když budeme někde face to face nebo tváří v tvář, tak vlastně jako zareagovat musím, nemůžu se předtím skrýt. A to pro mnohé může být velmi nepříjemné.
1: Znamená to, že dítě, které je zvyklé všechno řešit přes ten telefon, klidně ho vypnout nebo si tam vyřešit ten smajlík, že může mít problém třeba s úplně obyčejným rozhovorem se spolužákem?
5: Myslím si, že jo, protože on nás to vlastně učí i nějaké empatie, že taky nějak zareaguju na toho svého spoluřečníka, můžou mě zaskočit i jeho emoce, nejednou nebudu vědět, jak mám zareagovat, když třeba začne plakat, protože to prostě nemám natrénovaný, ale taky možná nezachytím nějakou ironii nebo možná i jako se smyslem pro humor pak můžu mít nějakou potíž. Takže to jsou všechno věci, které je dobrý trénovat, ale zažije jenom s člověkem, když se s ním vidím naživo.
1: Co může udělat rodič? Co může udělat rodič, který vidí, že jeho dítě ten osobní kontakt vyhledává pořád méně a méně a radši píše?
5: Já bych doporučila trénovat ty situace. Začít třeba postupně zvát kamarády domů nebo pořádat nějaký akce, kde se jako uvidí s dětmi naživo. Určitě o tom mluvit. Jo? Nebrat to tak, že jako dítě přijde ze školy a bude spruzené. Prostě ono to tak bude mít, bez ohledu na to, jestli se ho rodič zeptá nebo ne. Ale to, že se rodič bude ptát a nějak ho bude podporovat v těch krocích, i třeba prostřednictvím toho, že nechám dítě v restauraci objednat, že ho nechám třeba koupit jízdenku na vlak. Jo? Tak to jsou taky věci, kdy vlastně to začnu trénovat. A pak si teda taky myslím, že si trošku musíme jako rodiče sáhnout jako trochu i do svědomí, jak se chováme my, jestli třeba večer u večeře všichni jenom sjíždíme něco na telefonech, nebo jestli je fakt odložíme a teď si budeme povídat, protože zase tím to trénuju pro to dítě nějaké reakce i potom mezi vrstevníky.
1: Takže taková povídací rodinná večeře, ta je fajn.
5: Rozhodně.
1: Teď k omezování mobilů ve školách. Co může podle vás takové pravidlo dětem přinést právě z hlediska vztahu a komunikace?
5: Tak myslím si, že je to může v té škole učit taky nějaké spolupráci, právě třeba i nějaké empatii, možná taky se jenom prachobyčejně nudit a možná zažijou věci, které prostě přes ten online nezažijou. Ve výuce jim to může pomoct i v tom, že se třeba budou líp soustředit, protože nebudou prostě roztěkaný mezi tím, jestli sledovat učitele nebo to, co mi zrovna píplo na displeji.
1: Kde jsou limity takového zákazu? Může zákaz mobilu sám o sobě děti naučit lépe spolu mluvit, nebo je potřeba, aby ta škola trochu zabrala a aktivně pomohla?
5: No nejen škola, ale ten limit je určitě v tom, že po škole ten mobil zase mít budou. Takže ono je to úplně neochrání od toho prostředí i nějakého třeba nebezpečného pro ně. Myslím si, že to je nějaká jako potřeba komplexní prevence a vlastně vést ty děti k nějakému offline životu.
1: Vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí je Kateřina Lišková. Díky, že jste přišla tady z oka do oka.
5: Díky za pozvání.
1: Naslyšenou.
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.

0: Hudebně jsme se vrátili do roku 1991. Tohle byl Tom Petty, píseň Learning to Fly z alba Into the Great Wide Open. V Radiožurnálu pro vás máme další zprávy. 2 hodiny v noci. Ve studiu Rozálie Machartová.
1: Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Polsko kvůli Rusku zvyšuje ochranu svého vzdušného prostoru. Tenistka Siňaková na US Open v třísetové bitvě nestačila na čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osakovou. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzována jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z Besipu to ale neodpovídá možným následkům.
3: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup. To jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
1: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na sociální síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamysz. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníků a letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se 5. rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce 2 cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýší o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebné prevenční péči Petr Fiala.
4: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
2: Sport.
1: Tři čeští tenisté se probojovali do 3. kola US Open. Jakub Menšík si ve 4 setech poradil s Rakušanem Rodonovem. Marie Bousková ve 2 sadách vyhrála nad Britkou Dartovou a Nikola Bartuňková zdolala Němku Mariovou. 6-3 v rozhodujícím setu. Naopak Kateřina Siňaková na závěrečném grandslamu sezóny končí. S Naomi Osakovou z Japonska prohrála 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku ale zejména v druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat.
5: Hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já z toho hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho 3. setu.
1: Vypadl taky Dalibor Svrčina, Italovi Darderimu podlehl 1-3 na sety.